0: Zasahuje tam přes 60 hasičských jednotek a ráno znovu vzlétnou taky speciální vrtulníky z bambivaky. Na místě platí nejvyšší zvláštní stupeň požárního poplachu. Hasičům v nepřístupném terénu pomáhají taky drony, říká mluvčí zprávy rezervace Tomáš Salov.
1: Tady té lokalitě žádná nádrž není, není ani topograficky umístitelná, ale je tam blízko zdroj hasební vody a to je říčka Chřebská Kamenice.
0: Na pomoc proto vyrazily taky velkokapacitní cisterny z jiných krajů a samonosná nádrž s objemem 54 tisíc litrů. Bývalý velvyslanec Česka při Severoatlantické alianci Jakub Landovský bude vládní zmocněnec pro plnění závazků vůči NATO, oznámil to premiér Andrej Babiš v televizi Nova. Od jmenování Landovského si slibuje naplnění cílů, tedy vydávat na obranu minimálně 2% HDP.
2: My uděláme všechno, protože jsme to splnili. Pan Landovský bude pode mnou a bude to řešit na všechny ty rezorty. A máme ten program. Ty vojenské nemocnice a pokud někdo to kritizuje, tak vlastně neví, o čem mluví.
0: Babiš už dřív uvedl, že letos Česko nesplní hranici 2% HDP na obranu. Podle něj ale cíl doteď nenaplnila žádná česká vláda. To odmítají zástupci předchozího kabinetu. Podle bývalého premiéra Petra Fialy z ODS loni země vydala na obranu přes 2% HDP. Spojené státy letos zřejmě nerozmístí v Německu střely středního až dlouhého doletu. O zjevném obratu Bílého domu píší americká média, například deník Wall Street Journal. Na rozmístění raketových systémů se dohodli před 2 lety tehdejší lídři obou zemí Joe Biden a Olaf Scholz.
3: Podle dohody měly Spojené státy letos rozmístit v Německu například střely s plochou dráhou letu Tomahawk nebo nadzvukové střely Dark Eagle. Oba systémy mají dolet přes 2000 kilometrů a jsou tedy schopné potenciálně zasáhnout například Moskvu. Berlín podle německého analytika Nico Langa nečekal, že by americký prezident Donald Trump dohodu dodržel. Změna postoje je ale podle Langa závažnější než třeba ohlášené stažení 5000 amerických vojáků z Německa, protože v Evropě zatím nejsou srovnatelné raketové systémy. Severoatlantická aliance uvedla, že se snaží zjistit detaily částečného odchodu amerických vojsk z Německa. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Při rekonstrukci náměstí Svobody ve Znojmě archeologové odkryli zbytky středověkého opevnění města. Kromě klenby kamenného mostu v systému městských bran narazili i na pozůstatky ukotvení padacího mostu. Ten je neobvyklý umístěním pantů uprostřed mostu na místo na jeho okraji, popisuje nezávislá místostarostka Znojma Bohumila Beranová.
4: Takže byl vlastně jak houpačka. Tenhle jedinečný nález, který jsme opatrně výmuli a uložili do Jihomoravského muzea, bude postupně ošetřen a pak se vystaví.
0: Sport. Fotbalisté Slávie zvítězili na úvod nadstavbové skupiny o titul Šancelize v Liberci 2-1. Obhájit trofej můžou Pražané už příští týden, pokud porazí Spartu. Utkání na severu Čech rozhodl z přímého kopu hostující obránce David Jurásek, který se v nejvyšší české soutěži trefil po téměř 4 letech.
5: Většinou ty goly spíš připravu nebo ty situace, takže bych neřekl, že jsem úplně zabiják do vápna a jsem za to rád, že to padlo teďka, že to bylo po takové době, tak to je dobrý zjištění. Hned vlastně, jak jsem si uvědomil, že je ten přímák, tak jsem věděl, že budu kopat a že to dám doprava. A naštěstí to dopadlo podle představ, i když to nebylo za mě koplý úplně ideálně.
0: Dukla Praha v nadstavbové skupině o záchranu prohrála 1-2 ve Zlíně a klesla na poslední místo o skóre za ostravský Baník, který uhrál bezbrankovou remízu s Mladou Boleslaví. V play-off o umístění Olomouc zvítězila na Bohemians 3-1 a Karviná podlehla Pardubicím 1-2.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavírky na Pražském okruhu a také na silnici 6 na Lounsku. Na dálnicích plynulý provoz. Na Pražském okruhu směr D1 od sjezdu na Plzeň v noci opravují vozovku. Mezi kilometry 23 až 21 je zavřený pravý pruh. Opravy omezují i sjezd z plzeňské dálnice na okruh směr dálnice D1. Dole je stopka. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů vás zpomalí a i teď chvíli zdrží omezení u Petrohradu. Kvůli opravám mostu se v místě jede kivadlově. Ve Starém městě u Uherského hradiště budou ještě dnes neprůjezdné některé ulice Velehradská, Huštěnovská a Tovární. A poblíž na dálnici D55 jsou úplné uzavírky na exitu 47 Staré město. Obousměrně na Zlín i Bzenec. Omezení jsou kvůli motocyklovým závodům, skončí večer. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den bude jasno nebo skoro jasno, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29 a na horách většinou kolem 19. To byly zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi dál Jiří Štefl.
8: Ve 2:06 v neděli 3. května přeju vám klidnou noc. Možná dneska přes den už sáhnete po nějakém opalovacím krému. Dneska teploty až 29 stupňů na některých místech, jak už říkala Denisa ve zprávách. No tak jestli si chcete udělat zásoby před létem těch opalovacích krémů, tak volejte právě teď telefonickou soutěž, protože můžete vyhrát celou sadu opalovacích krémů, a to od partnerů projektu Stan proti melanomu. Tady jsou čísla, která vytáčíte 221 552 155 anebo 221 552 255. Těším se na vás, volejte.
6: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Tom Grenen ve vysílání víkendového radiožurnálu za 4 minuty bude 14:15 a teď už pro vás máme taky pravidelnou noční telefonickou soutěž. Zavolejte si o opalovací krémy, které se před létem rozhodně můžou hodit. Dneska pro vás tuhle soutěž a tuhle cenu máme naposledy. Telefonní čísla ještě jednou 221 552 155 anebo 221 552 255.
1: Poslouchejte radiožurnál, užívejte si sluneční paprsky a nezapomínejte chránit sebe i své děti. Pošleme vám sadu české opalovací kosmetiky Helios Herb s nejvyšším ochranným faktorem. Dárkový balíček od drogérií Teta, partnera projektu Stan proti melanomu, dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A na telefonu jako první se dneska v noci dovolal Robert. Roberte, zdravím vás, dobrý den.
2: Krásný večer.
0: 14:15 v noci, jak to, že nespíte?
2: No, tak máme volno, že jo, byly ty červenice a pak byl další den volno, takže rádička.
0: Takže užíváte prodloužený víkend. Tak Roberte, pojďte ano, si tak zpříjemnit ten prodloužený víkend i výhrou v telefonické soutěži. Ptám se a myslím si, že to je velmi jednoduchá soutěžní otázka. Kdybychom se měli namazat opalovacím krémem? Za A, alespoň 15 minut před opalováním, za B, ve chvíli, kdy vyjdeme na sluníčko, anebo za C, když se kůže začne červenat.
2: Tak Cčko určitě ne.
0: No, to rozhodně ne, to už je pozdě podle mě.
2: To si myslím, že je pozdě.
0: Kdybychom se měli namazat opalovacím krémem.
2: No, než vyjdu na to sluníčko, si myslím.
0: Ano, teda. Přesně tak, než vyjdete na sluníčko, takhle to alespoň doporučují odborníci. Ve chvíli, kdy už jste na sluníčku, tak už byste prostě měl být namazaný tím krémem, myslím. Tak, Roberte, je to vaše, budete se opalovat vy, nebo někomu věnujete?
2: No, dáme to asi do celé rodinky, záleží, kolik tam toho bude.
0: Sám nevím, ale rozhodně to bude celý balíček, takže určitě na léto vydrží. Jasně. Roberte, zdravím vás, přeju hezkou neděli, ještě mi zůstaňte na telefonu. Naslyšenou.
2: Ano, zůstanu a všem posluchačům krásný večer.
0: Ano, my přejeme hlavně klidnou noc taky všem. Díky, že nás posloucháte. Telefonická soutěž pro tu dnešní noc za námi a zítra opět, tentokrát už s kolegou Adamem Cardou po druhé hodině v noci.

0: Ve víkendovém Radiožurnálu vás zdravíme, za chvíli bude půl třetí. Nejprve seší poškozenou rotátorovou manžetu v rameni a přes ní naší záplatu z dlouhé šlachty bicepsu. To je princip nového ortopedického zákroku, při kterém lékaři využívají vlastní biologický materiál pacienta. V Evropě se s tímhle zákrokem teprve začíná a první pacienti ho podstoupili taky v Česku. Jednou z výhod je to, že urychluje hojení.
1: Při jakýkoliv rotaci ruky, při oblíkání, pokaždé ta bolest byla jiná.
2: Vypráví padesátnice Radka, potíže s ramenem ji trápily přibližně rok, protože ji velmi omezovali v pohybu, rozhodla se pro operaci. Teď ji zdravotníci připravují na zákrok. Do ramene se dostanou jen za pomoci několika drobných vstupů, popisuje vedoucí lékař AV klinik Jakub Avenarius.
3: Začíná se vlastně klasickou artroskopií toho ramenního kloubu, kdy se vlastně dělá takzvaný zadní vstup. Přesně, je to ve 4K zobrazení, detailně uvidíme všechny ty struktury v tom ramenním kloubu.
2: Při zákroku bude pacientka v kombinované anestezii. Bolest v rameni díky kombinaci léků vůbec necítí, říká anestezioložka Jaroslava Márová.
4: Vlastně jenom tak jako lehce uspaná, brzo se zbudí a velmi rychle se zotaví a bezbolestně odchází domů.
5: Ona vlastně sedí při té operaci.
4: Ano, dělá se v takzvaném beachéru. Pro operatéra tahleta poloha je nejvýhodnější, že vlastně se dostane do všech těch oblastí toho ramene.
5: Z jedné té díry v tom rameni v té přední části vlastně stříká proud vody.
4: Zároveň se všimněte, že pacientka je křehká dáma. Teď už to rameno má pomalu jak vzpěrač, protože ten kloub je plný vody, ale to samozřejmě vyteče a vstřebe se.
5: Ta voda je tam, pane doktore, důležitá, proč?
6: Zaprvé vám to roztáhne ten kloub, protože když tam nebudete mít vodu, tak to mě neuvidíte, nebude tam prostor. A za druhý, ta optika je trochu teplá, ono to ochlazuje ten kloub.
2: Vysvětluje ortoped Roman Bartoš a postupně se propracovává k delší ze dvou šlach bicepsu.
6: Ta krátká je důležitá pro funkci bicepsu, ta dlouhá sloužila, když jsme chodili po čtyřech, dneska už je to zbytečná šlacha. Změříme délku, abychom měli tak 4 cm. A šlachu uřízneme a vlastně tím si vytvoříme ten štěp, tu tečku, kterou potom přeložíme na tu poškozenou šlachu toho ramenního kloubu.
2: Krátce na to už traumatolog Jakub Avenarius odebranou šlachu zkracuje, pak ji vloží do přístroje, který ji silným tlakem zvětší.
3: Teďka to tam sedne už dobře, že už je veprostřed ten štěp, jo?
2: Překrýváte ještě krytem.
3: To utahujeme a máme to dát na 4 minuty na maximální tlak, kam to jde.
5: O kolik se to zvětší teda?
3: Zvětší to svoji jako velikost několikanásobně, že se z toho udělá právě ta záplata. A on ten biceps je specifický tím, že má spoustu těch hojivých potenciálních buněk uvnitř a vlastně je to ideální jako záležitost na to použití té záplaty.
5: Takže otvíráte, vidíme, že...
3: Jo, že to je z toho obdélník. Teďka my vlastně prošijeme ty rohy takovým speciálním vláknem.
2: Díky tomu se bude lékaři Romanu Bartošovi záplata na už sešitou rotátorovou manžetu lépe našívat.
6: Můžeme jako nastavit, kam potřebujeme, jestli dopředu, dozadu, zevně nebo vnitřně. To teď tady vidíte tu deku, vlastně překrajeme tu poškozenou část šlachy.
5: Je to taková peřinka.
6: Je to peřinka, je přikraje, zahře, prostě deka, aby ty klouby nebolely a dobře se to hojelo. Tak i jehlu.
2: Poté, co operatér záplatu přišije, zatluče ještě do ramenního kloubu několik kotviček. S jejich pomocí záplatu v ramenním kloubu připevní.
6: Ta metoda právě výrazně snižuje riziko reruptury fixované šlachy. Má tu výhodu, že to je vlastně z člověka, to tělo velmi dobře akceptuje a velmi dobře přijme právě k tomu hojení té šlachy.
2: Pacientka může jít večer po zákroku domů. Po dobu 3 týdnů bude nosit ortézu a pak začne rehabilitovat. Zákrok hradí zdravotní pojišťovny. Z pražské AV klinik Andrea Skalická, Radiožurnál.

0: Skupina Oasis v Radiožurnálu za chvíli je taky aktuální Zelená vlna s Milanem Glistou. 2:30. A u mikrofonu je taky Denisa Hergeslová.
1: Hasiči v Národním parku České Švýcarsko celou noc bojují s lesním požárem. Ten se rozšířil na ploše asi 100 hektarů a má několik ohnisek. Na místě zasahuje 64 jednotek z několika krajů a vyhlášený je nejvyšší stupeň požárního poplachu. Hasiči na jednom z úseků vytvořili obranný vál, aby se požár nedostal za cestu. Přes den s hašením pomáhali taky policejní a armádní vrtulníky z Bambivaky. Ty se ale večer museli kvůli tmě stáhnout. Pokračovat budou zase ráno po rozednění. Rakouská policie dopadla muže, kterého podezírá z otrávení dětské výživy společnosti HIP. Zeleninové příkrmy s jedem na krysy se v dubnu dostaly do Česka, Rakouska a na Slovensko.

0: 53-leté bojovnice za lidská práva se výrazně zhoršil. Údajně dvakrát upadla do bezvědomí a prodělala vážnou srdeční příhodu. Policie Mohammadiovou zadržela loni v prosinci poté, co na pietní akci kritizovala iránský režim. Český hydrometeorologický ústav o víkendu upozorňuje na vysokou aktivitu klíšťat po celém Česku. Vlhko a mírné teploty klíšťatům vyhovují. Lidé by si měli dávat pozor nejen ve vysoké trávě a v lesích, ale i při vycházkách v městských parcích. Sport. Čeští hokejisté do 18 let získali na mistrovství světa bronz. Naposledy se jim to povedlo před 12 lety. V souboji o třetí místo výběr trenéra Jana Tomajka porazil Lotyšsko 4-1. Zlaté medaile mají Švédové, kteří vyhráli nad domácím Slovenskem 4-2. Méně se dařilo seniorské reprezentaci. Ta prohrála v Českých Budějovicích v přípravě na mistrovství světa se Švédskem 2-4.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice volné a uzavírka na D1 v Ostravě. Na dálnicích teď podle kamer dobrá viditelnost a hlavně plynulý provoz. Déle se nezdržíte ani v omezení na D1 v Ostravě. Kvůli opravám nerovnosti je mezi sjezdy do Poruby a do centra obousměrně průjezdný jen jeden pruh kilometry 355 až 360. A kvůli opravám jsou v úseku i úplné uzavírky. Nedá se najet na exit 357 Mariánské hory směr Brno a úplně zavřený je exit 357 směr Polsko. Sjezd i nájezd využít můžete. Vedlejší exit 361 centrum. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Přes den čekáme jasno nebo skoro jasno, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. To byly zprávy. V nočním radiožurnálu má slovo zpět Jiří Štefl.
3: Beru si ho od Denisy Hergeslové 4 minuty po půl třetí. Mimochodem poznáváte tuhle zpěvačku? Její jméno se od nás dozvíte v téhle půl hodině. Už za chvíli totiž začne vystupovat na slavné pláži Copacabana pro 100 000 fanoušků. Tak můžete zhruba 20 minut tipovat, jak se zpěvačka jmenuje.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: z víkendového radiožurnálu pro vás taky zpěvačka Tina Turner. Včelaření v Česku se teď věnuje asi 61 tisíc lidí. Za poslední 3 roky ubyly podle Českomoravské společnosti chovatelů 4 tisíce včelařů. Často to zdůvodňují krácením některých dotacím a náročností práce kolem medu. Světlou výjimkou je základní organizace včelařů v Blížejově na Domažlicku, které se daří vychovávat mladou generaci.
1: Pepo, to plodiště potřebujeme rozšířit, protože mají málo prostoru matka, tak sem přijde první mezistěna.
2: Radí žákům vedoucí včelařského kroužku Jaroslav Císař.
1: Pěkně to tam ulož, koukni si, aby tě nezlobili a budeme je prohlížet.
2: Už 2 roky na včelařský kroužek chodí Richard Hess, tak co už si se naučil?
3: Vytáčet meď, značkovat matky, odvíčkovávám už plastvik a dáme ho do medometu, točíme a on z toho vyteče ten meč.
2: A co u vás ve vaší organizaci tady v Blížejově? Přibývá včelařů, ubývá nebo je jich stabilně?
1: Jsme jedna z málo organizací na okrese, kde přibývají včelaři. Uvidíme, jak to bude pokračovat, ale musíme si vychovat svou nastupující generaci.
2: Proč se některým organizacím nedaří sehnat nové členy, vysvětluje předseda základní organizace včelařů v Hostouni na Domažlicku Radek Houška.
4: Je to jednak netrpělivostí některých včelařů začínajících, je to fyzicky náročné a do včel by člověk měl jít v uvozovkách s rozumem, trpělivě a pokorou.
2: Na podporu včelařů teď ministerstvo zemědělství připravuje řadu opatření, potvrzuje mluvčí rezortu Vojtěch Bílý.
5: V současné době připravuje ministerstvo zemědělství novelu nařízení vlády, díky které se navýší některé dotace, například na vzdělávání, investice do hmotného majetku a racionalizaci kočování včelstev.
2: Včelaři o ně budou moct žádat od letošního srpna. Z Blížejova na Domažlicku Martina Klímová, Radiožurnál.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi slze, vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

9 minut a budou 3 hodiny v noci v neděli 3. května posloucháte Radiožurnál. Obrovský koncert pro 100 tisíce fanoušků. Na brazilské pláži Copacabana právě v tuhle chvíli začíná koncert kolumbijské zpěvačky Shakiry. Držitelka 4 cen Grammy tam zpívá své největší hity, které určitě znáte i z našeho vysílání. Koncert na slavnou pláž přilákal fanoušky z celého světa a pořadatelé očekávají, že by na něj mohli dorazit až 2 miliony diváků. A svůj podíl na téhle obrovské návštěvnosti má i to, že vystoupení je zdarma. Celé místo hlídají od rána stovky policistů, kteří využívají i drony a vrtulníky. Pro Shakiru tohle rozhodně bude největší koncert v kariéře. Na pláži Copacabana to ale není první koncert s takhle velkou účastí. V roce 1994 na stejném místě vystoupil Rod Stewart, který přilákal 3,5 milionu fanoušků. Zpěvačka Madonna vystoupila před 2 lety a to pro zhruba 1 milion a 600 tisíc lidí. No a stejně početné publikum loni měla i zpěvačka Lady Gaga. Zpátky ale k Shakiře, na pláži Copacabana odehraje zhruba 2hodinový koncert, no a jestli jsme vás teď na ní nalákali, tak v září a říjnu několikrát vystoupí v Evropě, a to v Madridu. My nebudeme čekat do září, Shakiru vám ve vysílání víkendového radiožurnálu zahrajeme teď hned.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Denisa Hergeslová a zprávy.
3: V českém Švýcarsku hoří les, hasiči vyhlásili zvláštní stupeň poplachu. Americký prezident je k nejnovějšímu mírovému návrhu Íránu skeptický, chce ho ale prostudovat. Fotbalisté Baníku Ostrava vstoupili do ligové skupiny o udržení remízou s Mladou Boleslaví. Dnes bude slunečno, večer začne od západu přibývat oblačnost, teploty až 29 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: U lesního požáru v českém Švýcarsku zasahuje 64 hasičských jednotek. Platí tam zvláštní stupeň požárního poplachu. Na místo přijeli pomoct i hasiči ze Středočeského a Královéhradeckého kraje. Do setmění ze vzduchu zasahovali taky policejní a armádní vrtulníky z Bambivaky. Znovu vzlétnou zase ráno. Požár má několik ohnisek na ploše asi 100 hektarů. Policie kvůli tomu uzavřela jednu silnici, říká policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
4: Policisté poskytují součinnost, zajišťují bezpečnost a koordinují pohyb osob a uzavření komunikací. Silnice mezi obcemi Jetřichovice a Rynartice je uzavřena. Žádáme veřejnost, aby se nepřibližovala k místu zásahu, nevstupovala do lesa ani na přístupové cesty, nelétala v oblasti s drony a dbala pokynů zasahujících složek.
3: Uchazeči o studium na středních školách by v budoucnu měli psát jednotné přijímací testy předtím, než si podají přihlášky. Změnu v přijímacím řízení plánuje ministerstvo školství od roku 2029. Testy by se taky měly psát na základních školách místo středních, jako je tomu doteď. Ministerstvo si od toho slibuje zpřehlednění celého procesu a taky menší stres pro děti, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: Vzhledem k tomu, že se budeme snažit do toho terénu dostat několik velkých úprav, jako je změna obsahu vzdělávání, parametrizace a profesionalizace asistentu pedagoga, tedy rušení těch neefektivních prvků inkluze a její lepší nastavení, tak si myslím, že ten reálný termín je spíš jaro 2029.
3: Prezident Spojených států Donald Trump oznámil, že se bude zabývat nejnovějším íránským návrhem na ukončení války. Na sociální síti Truth Social ale dodal, že si neumí představit, že bude plán přijatelný. Napsal, že Teherán ještě nezaplatil dostatečně vysokou cenu za to, co podle Trumpa udělal světu za posledních 47 let. Předchozí íránský návrh Trump tento týden odmítl. Mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem teď platí 3denní příměří. Na pouťové atrakci v centru Hradce Králové se včera po srážce dvou vozítek na horské dráze lehce zranilo 9 lidí. Zdravotníci ošetřili 8 dětských pacientů a jednoho dospělého. Děti pak převezli na další vyšetření do Královéhradecké fakultní nemocnice. Příčinu nehody vyšetřuje policie, doplňuje mluvčí Karolína Macháčková.
6: Došlo ke kolizi dvou souprav, při níž jeden z vozů sjel z vodících kolejnic. Hlavní je, že souprava zůstala zajištěna v konstrukci dráhy a nedošlo k jejímu pádu mimo těleso atrakce.
3: Sport. Fotbalisté Baníku Ostrava remizovali v prvním kole nadstavbové skupiny o záchranu v šancelize doma s Mladou Boleslaví 0-0. Ostravané naposledy sestoupili z nejvyšší soutěže před 10 lety a poprvé v klubové historii je vede čtvrtý trenér během jedné sezóny. Svůj první zápas na lavičce Baníku hodnotí Josef Dvorník.
7: V kabině samozřejmě zklamání je z toho, že to není za 3 body, ale já jsem říkal, musíme si to zasloužit tou pracovitostí a to, co jsem viděl v týdnu v tréninku, tak neúplně všechno se přeneslo a hlavně ta lehkost a po zisku ta nabídka a spoluhráčů na to, aby jsme měli více řešení do ofenzivy.
3: Dál ve skupině o udržení Zlín porazil Duklu Praha 2-1, ve skupině o titul Slavia zvítězila v Liberci 2-1, v play-off o umístění Bohemians podlehli Olomouci 1-3 a Karviná prohrála s Pardubicemi 1-2.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Omezení na dálnici D8 u sjezdu na Doksany a nehoda na Mělnicku. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem stojí porouchané auto. Za sjezdem na Doksany na kilometru 36,5 na mostě nebo poblíž mostu přes Ohři. Dopravu nezdržuje. Na silnici 273 trase Mělník Mšeno. Nehoda bez dalších podrobností. Pomaleji projíždějte před Nebuželi poblíž železniční stanice. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je od sjezdu na Plzeň noční uzavírka. Mezi kilometry 23 až 21 průjezdný jen levý pruh. Kolona se tam netvoří. Počítejte s tím, že opravy omezují i sjezd z plzeňské dálnice na okruh směr D1. Dole je stopka. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29 a na horách bude většinou kolem 19. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
9: A my se v čase do 16:15 ohlédneme za zajímavými hosty, které v tomhle týdnu moderovali Libor Bouček a Jan Pokorný, tak s námi zůstaňte i dál.
1: Noční radiožurnál a Jiří Štefl.

0: Na břehu Vltavy v Praze už 30 let drží Fred Astaire v náruči Ginger Rogersovou. Tančící dům zpočátku budil rozruch, dnes je jednou z dominant Prahy. Jak se na něj po těch letech dívá spolupracovník jednoho z autorů projektu Vlada Miluniče, architekt David Tichý? Na to se ptal moderátor Libor Bouček.
1: Vy jste zmiňoval, že Vlado Milunič byl solitér. No a teď do jeho světa, možná u jeho zásadního projektu, vstupuje Frank Gehry. Jak vlastně vypadala ta spolupráce těchto dvou tvůrců?
2: Tam to úplně začalo tím, že Vlado Miluniš ještě někdy v roce 90 projektoval ten dům v podstatě jako sám za sebe. Jo? A tenkrát právě National Nederlanden s ním byla v kontaktu i z toho důvodu, že tenkrát je zastupoval Paul Koch, který v podstatě se znal s Vladom Miluničem. Ale sdělili mu, že on nemůže být tím architektem, protože oni potřebují pro tu svoji stavbu superstar, aby byli vidět.
1: Jak to nes?
2: A myslím, že jako statečně, že si to uvědomoval, ten význam jako důležitý, a viděl v tom asi i příležitost. A oni mu nejdřív nabídli Jeana Nouvela, který tady potom s National Nederlanden například postavil anděl, ale jemu, Vladovi, ta architektura příliš nekonvenovala a ani Jean Nouvel se na to moc netvářil, jak jsem pochopil. No nakonec spolu s Paulem Kochem jeli do Švýcarska na nějaké setkání zrovna, že tam Frank Gehry byl a potkali se tam s ním někde na kafě a začali se bavit, jestli jo nebo ne. A oni si neskutečně lidsky sedli. Jo. Frank Gehry pocházel z polské židovské rodiny jako emigrant do Spojených států. V tom měl jako v tom emigrantství, když sem k nám blízko i Vladu Miluničovi a měli podobný osudy a neskutečně si lidsky sedli. A to znamenalo, že najednou Frank Gehry jako řekl, OK, tak jo, dáme to dohromady. A skutečně celou dobu to táhli jako tandem a samozřejmě i média to chtěli přisuzovat a mnohdy i přisuzují pouze autorství Gehryma. Franku Gehrymu. Ale on vždycky říkal, ne, to je prostě s Vladem. Jo, protože ten projekt skutečně dávali dohromady spolu, diskutovali ho spolu. Každý měl potom nějaký svůj tým, který chvilku pracoval jako samostatně. A pravda je, že potom takový to dobrušování, to sochařské vybroušení toho tvaru probíhalo víc v tom ateliéru Franka Gehryho. Tam je ten jeho rukopis potom, to je pravda. Ale vždycky v diskuzi s Vladom Miluničem.
1: Co je to dílo třeba Gehryho? Je tam nějaký element, který je vysloveně Frank Gehry? Protože já vím, že původně to Vlado Milunič plánoval jako jenom jednu tu věž, nebo?
2: On to vlastně plánoval trošku jako dům věž s takovou drobnou věžičkou nahoře, jo, kdy to skutečně ten dům se jako vypíná nad tou křižovatkou. A tam samozřejmě ještě nastal ten problém, ten dům byl vybombardovaný v roce 45, omyl americké armády, samozřejmě po roce 48 se vše zakonzervovalo, tam ruina, co já vím, myslím, že byla až do konce 50. let, než se odstranila a ta společnost tlačila ty panelové sídliště, tohle nikoho nezajímalo, takže až potom v roce 90 se potom s tou parcelou něco začalo dít. A vedle bydlel Václav Havel a pod ním Vlado Miluniš. A tak oni byli kamarádi, že jo, Vlado mu tenkrát nějak kreslil byt a sněli spolu o tom, že tam třeba vznikne nějaký kulturní centrum a ten projekt si tak jako nějak spolu vytvářeli. A když přišla na cenu Nederlanden, tak si řekli, tak fajn, tak zjistíme, jestli se to jako ekonomicky vyplatí nebo ne. A vtip byl v tom ještě, že tam se na konci 60. let měnilo předpolí tančícího domu, kdy se ta parcela trošku zmenšila na úkor dopravního řešení ty křižovatky, která měla najednou víc odbočovacích pruhů, takže se zmenšila ta parcela. Ale Vlado Miluniš tak logicky považoval za důležitý, aby se ta parcela jako vrátila plná. Jenomže v průběhu toho projektování si zjistilo, že to není reálný, že by to byla strašná investice měnit.
1: Proto dochází k tomu.
2: Takže muselo to zůstat, to bylo vůči tomu Rašinovu nábřeží, to seříznutí drobný, bylo asi 12% parcely. A oni najednou si uvědomili, ježišmarja, my jsme udělali ekonomiku na tu původní velikost parcely, nám chybí, já nevím, několik stovek metrů čtverečních v té ekonomické kalkulaci. Takže prvotní impuls toho vytančení z parketu, jak se potom psalo v novinách, byl, pojďme zkusit najít ty metry čtvereční. Jo? Mm-hmm. A pak se ukázalo, a v tom měl prsty architekt Preininger jako dopravní expert té doby, který který spolupracoval s Vladou Milničem, že našli tu geometrii dopravního řešení tak, aby se začala zkoušet nějaká jakože věž, protože to bylo téma architekta, jo? To je přece nároží, to je ta věž, to je ta vyhlídka na hrad, o tom Vlado mluvil furt, jo? Jak to tamto nároží má vypadat, jo? Ale rozhodně to nebylo tak, že se začalo s nějakým motivem tančícího pána, to ne.

0: Svět v minulých týdnech zaujal příběh keporka Katymiho, který uvízl na Mělčině na severu Německa. Co takové situace znamenají pro ochranu zvířat? Jak se zasahuje, když se divoké zvíře dostane mimo svůj přirozený prostor? A co nám to říká o stavu přírody dnes? Hostem Radiožurnálu tenhle týden u Jana Pokorného byl ochránce divočiny Milan Jeglík.
1: Vy jako potapěč jste byl někdy blízko keporkakovi?
2: Tohle byl asi můj nejkrásnější ponor v životě. Byl nejkratší a nejkrásnější, když jsem v Indonésii na Lomboku se svým synovcem a ještě se dvěma Indonézany šli na lokalitu Magnet Point na žraloky kladivouny a já je tu lokalitu šel učit. A teď si představte, že asi ve 40 metrech v docela jako hodně planktonové vodě, tedy horší viditelnosti, proti vám nečekaně vypluje keporkak. Takže objevil se před námi, minul nás asi na nějakých 5-8 metrů. Podívali jsme se zhluboka do očí, on zmizel a my jsme v tom okamžiku se synovcem v podstatě, dalo by se, že jsme měli masky plný slz radosti, ukončili jsme ponor, kladivouni nám byli naprosto lhostejní, šli jsme nahoru, aby jsme se vyřvali z toho obrovského zážitku a to byl úžasný moment pod vodou.
1: Ti posluchači, kteří nás teď sledují přes web na kamerách, musí vidět, že vy máte úplně nadšení v očích, když na tu příhodu vzpomínáte. Proč jste se vynořili? Právě proto, že jste si chtěli jako podělit o ten zážitek?
2: Tam ta emoce nešla udržet. Tam prostě toto vidět keporkaka pod vodou, když to ještě nečekáte, není to naplánované, ještě k tomu v oblasti, kde se keporkakové vlastně nevyskytují, tak to byl takovej pozitivní šok, že nás to opravdu jako bezpečnou rychlostí vyhnalo na povrch, abychom si to mohli sdělit.
1: Jaká je to vlastně velryba, ten keporkak?
2: Dívejte, je to kosticovitá velryba, která není ozubená jako třeba vorvani, živí se planktonem, má nějakých 15 metrů délky samci, samice kolem 13. Představte si, že je to zvíře, které v dospělosti může mít až nějakých 40 až 60 tun, když je to opravdu jako velký samec. A pro nás, jako kdyby ten život v blízkosti keporkaku, já bych se teďka ani nezabýval fyziologií, ale spíš nějakou energií, kterou ty zvířata vyzařují. Pro mě je to symbol dobra.
1: To znamená, že má něco jako duši.
2: No, určitě. víte, to je takový obr, a když jste v jeho blízkosti, tak vy víte, že vám to zvíře nemá absolutně žádnou snahu ublížit.
1: Má rád lidi?
2: Myslím si, že v některých ohledech ano, byť v té naší oblasti, nebo spíše zvědaví na nás lidi, ale v té oblasti, kde my operujeme, tak oni jak tam vlastně rodí mláďata, tak jsou mnohem opatrnější ty samice a ti keporkakové, jak jsou v tom rozmnožovacím cyklu, ti samci, tak vytváří konkurenční skupiny a doslova mezi sebou zápasí pod vodou a na hladině a tak dále. Takže nejsou úplně sdílní pro to, aby se s námi jako vyloženě kontaktovali. Ale my máme i povolení pro filmování keporkaku pod vodou, ale zatím se přiznám, že se nám to nepodařilo v té podobě, jaké bychom chtěli, poněvadž je tam trošku víc planktonu. Takže jako, aby tam byla úplně čistá voda, není úplně jednoznačně jisté, ale já teď mám vymyšlený takový speciální mega vychytávku, že budeme filmovat vlastně se zhazovanou kamerou z dronu, takže věřím tomu, že lidem už během tohoto léta přineseme úplně úžasné záběry ze života keporkaku pod vodou, bez toho, aniž by je člověk rušil.
1: Něco jako podvodní dron?
2: Ten máme taky, ale tohle je vyložený dron, který bude zhazovat 360-kovou kameru ze vzduchu.
1: Fakt?
2: Na bojce, tak aby se to dostalo do blízkosti. A
1: to můžete ovládat na dálku, tu kameru?
2: Ne, to bude vyloženě. Ale ona ta 360 vám jede jako kolem dokola, takže se nemůžete splést, když to shodíte dobře.
1: K čemu je dobré monitorovat keporkaky?
2: To je důležitá otázka, protože on ten výzkum v podstatě má veliký dosah na ochranu těch zvířat. Mnoho lidí, když slyší, zkoumáme velryby nebo děláme výzkum velryb, tak má takový pocit, že jim ubližujeme, absolutně ani náhodou. Jde o to, že identifikujeme podle ocasních ploutví, že každý keporkak má jinou ocasní ploutev, jinou barvu, ale hlavně vroubkování na té ocasní ploutvi nahoře. Takže každý jedinečný, tak jako máme otisky prstů, tak vlastně oni mají ty ocasní a taky už hřbetní ploutve, i ty se dají rozlišit. A tím jsme schopni zjišťovat vlastně jejich migrační trasy, protože je spousta týmů po světě, který je fotografují a podle toho se to stotožňuje v rámci projektu, který se jmenuje Happy Whales, jako šťastné velryby. No a Zároveň, když zjistíte ty migrační trasy, tak se z toho vytváří taková koncepce, která by měla přijít do rukou vlastně kapitánů, rejdařství a tak dále, aby věděli tito lidé, kde se vyskytují keporkakové, kde se zhromažďují, kde jsou jich reprodukční zóny, aby pokud teda přijmou tuhle výzvu na základě výzkumu, aby v těchto oblastech zpomalili, aby nedocházelo ke střetům s velrybami, posekání šrouby, což je strašně důležité, protože my se tady bavíme o jedné velrybě, o Timim, který je v kritické situaci, ale vezměme si, že třeba ročně umírá pod, nechci říct pod koli, ale pod lodními šrouby a pod srážkami lodí nějakých kolem 20 000 velryb. To je neúměrné číslo.
1: Je svým způsobem ten příběh Timiho pro velryby dobrý, protože se o nich mluví?
2: Obrovsky. Obrovsky je pozitivní. Ve své podstatě z toho Timiho se stává vyslanec velryb, kdy myslím si, že nebývale velké množství lidí, což se teda podařilo i díky té medializaci, tak se dozvídá ten příběh a my, kteří děláme s velrybami v terénu, tak máme šanci se k těm lidem dostat blíže, aby ten alarm, který směřuje k tomu druhu, celému, ne k jedné velrybě, ale k celému druhu, aby ho ti lidé začali opět poslouchat.
1: Jak by se vám mohlo podařit výsledky vaší práce, tedy kde ty velryby mají trasy, vnutit těm rejdařstvím tak, aby kapitáni těch obrovských lodí to věděli?
2: Tohle je trošku taková jako politika, když to tak řeknu. Samozřejmě je to komunikaci s těmito majiteli těch rejdařství, ale s kapitány lodí. Já si myslím, víte, já sám jsem kapitán lodi a neznám jediného kapitána, který by chtěl srazit velrybu. Myslím, že to musí být obrovská tragédie nevědomně poškodit takového tvora nebo ho rozsekat šrouby a podobné věci. Většina těch kapitánů, pokud se jim to stane, tak je to neúmyslná věc. A zjistí to až vlastně poté. Z těch velkých lodí, hlavně z těch nákladních lodí, které přepravují všechno naše zboží, které my nakupujeme, oni nemají šanci vidět před tu loď tak, aby uhnuli a hlavně ty lodě nejsou tak manévrovatelné, aby uhnuli. Což znamená, že tam jediné, co může pomoci v těch kritických zónách zpomalit. Netvrdím, že to zachrání všechny ty sražené velryby, ale kdyby to bylo třeba 50%, tak je to úžasný výsledek.

0: 3 hodiny 30 minut. Přehled zpráv má Denisa Hergeslová.
1: Policie vyzývá lidi, aby se nepřibližovali do oblasti požáru v Českém Švýcarsku. U obce Jetřichovice je na ploše asi 1 čtverečního kilometru několik ohnisek. Zasahuje tam přes 60 hasičských jednotek a ráno znovu vzlétnou taky speciální vrtulníky z bambivaky. Ty v noci hasit nemůžou kvůli nedostatku světla. Na místě platí nejvyšší zvláštní stupeň požárního poplachu. Hasičům v nepřístupném terénu pomáhají taky drony. Ve čtvrtek vypršel termín, dokdy měly firmy přihlásit všechny své zaměstnance do systému České správy sociálního zabezpečení kvůli jednotnému měsíčnímu hlášení. To má do budoucna zjednodušit a zrychlit vykazování údajů. Zavádění systému ale provázejí problémy a do 30. dubna měla ČSSZ jenom 78% potřebných údajů. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí zůstane systém registrací dál otevřený, takže firmy budou moct své zaměstnance přihlašovat i po vypršení lhůty. Slovenský premiér Robert Fico pozval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského na návštěvu Bratislavy. Zelenský naopak Fica do Kyjeva.

0: V centru autorského procesu stál člověk.
1: Sport.
0: Fotbalista Patrik Schick nastřílel v německé Bundeslize hat-trick. Leverkusen tak díky jeho třetím trefám zvítězil ve 32. kole nad Lipskem 4-1 a v tabulce se posunul na čtvrtou příčku. Ta na konci sezóny jako poslední zajišťuje účast v prestižní lize mistrů. Leverkusen v pořadí přeskočil týmy Hoffenheim a Stuttgart, které spolu remizovali 3-3.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D8 u sjezdu na Doksany a zavřený exit na dálnici D55. Na dálnicích teď plynulý provoz a jedno odstavené auto. Skoro hodinu stojí na D8 z Prahy do Ústí nad Labem za sjezdem na Doksany. Kilometr 36,5 je to v místě, kde je most přes řeku Ohři. Ve Starém Městě je kvůli motocyklovým závodům několik uzavírek. Ty neprůjezdné budou do dnešního večera. Ulice Velehradská, Huštěnovská a Tovární. A poblíž na dálnici D55 jsou na exitu 47 zavřené sjezdy i nájezdy, jak na Zlín, tak na Bzenec. Dá se to objet přes vedlejší exit 51 Uherské Hradiště. Je další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme jasno nebo skoro jasno, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27, v Polabí až 29 stupňů a na horách bude většinou kolem 19. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu pokračuje výběr z hosta.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Co se vám vybaví, když se řekne řepka? Pro někoho symbol české krajiny, pro jiného problém. Může se ale stát i klíčem k budoucnosti? Pavel Kolodin ze Středoevropského technologického institutu v Brně pracuje na její genetické úpravě. Kde jsou hranice toho, co bychom měli měnit? Ptal se moderátor Jan Pokorný.
1: Co je v poslední době v editaci genomu obecně ten nejzajímavější, neříknu vynález, ale objev?
2: To je poměrně taková prikérní otázka, protože konkrétně u těch rostlin si myslím, že se jedná o řadu problémů, které je spíš potřeba vyřešit. A konkrétně řepka představuje celkem výzvu, protože třeba u lidí, tak my máme pouze dvě sady genetické informace a změnit takovou sadu genetické informace je relativně snadné. A má to tak třeba celá řada živočichů. Ale rostliny bývají geneticky velice náročné organismy. Například řepka, ta má 4 kopie genetické informace, které ale pochází třeba od dvou rostlin. Takže klasická řepka, olejka, tak vznikla fúzí genomu z Brazika oleracea a Brazika rapa, což jsou dvě různé rostliny. No a když chceme udělat nějakou změnu v řepce, tak musíme zacílit často víc kopií toho jednoho genu a to je velice náročná záležitost. Takže řekl bych, že hlavní výzvou je vůbec optimalizovat ty metody tak, aby dokázali ty geny cíleně zasáhnout v genomu řepky.
1: Takže vy mi říkáte, že nějaká řepka má víc genomu, než mám já nebo vy?
2: Přesně tak.
1: To jsou věci. Jak vy se díváte na pokusy, no oni to nejsou pokusy, ale na občasné snahy dělat editaci genomu u lidí?
2: No, to už hodně hraničí s etickými otázkami, nejenže hraničí, ale už je to velký etický problém. Myslím si, že nejznámější případ je asi dvou holčiček v Číně, jimž byl editován genom tak, aby nemohli dostat virus HIV, no a poprávu ten vědec poté zmizel. Nevím úplně, co se s ním stalo, ale bylo to obrovský etický problém tehdy a i teď. Na jednu stranu nám to dalo příležitost nahlédnout trošku do toho, co se těm dětem potom bude odehrávat v životě. A na druhou stranu si myslím, že bychom rozhodně neměli sahat do genomu někoho, kdo o tom nemůže rozhodovat sám.
1: Vědec ale není tím, kdo stanovuje ty etické hranice. Ten bádá a etické hranice potom musí stanovit někdo jiný. Kdo to je?
2: Řekl bych, že se na těch etických hranicích musí podílet jak vědci, tak také politici a odborníci na etiku. A to si myslím, že už je poměrně složitý problém a to nespadá úplně do té mojí expertízy.
1: Do vaší expertízy spadá jiná věc, už jste to tady řekl, CRISPR-Cas9. Tady připomeňme, že to byla francouzská Emmanuelle Charpentierová a američka Jennifer Doudnová, které vynalezly metodu takzvaného stříhání genu, které se právě říká CRISPR-Cas9. Molekulární biologové můžou pomocí téhle metody měnit nebo vyřazovat z provozu konkrétní geny živých organismů s nebývalou přesností. Do té doby to bylo s nebývalou nepřesností.
2: V podstatě neřekl bych, že úplně nepřesností, ale byly to změny spíše náhodné a ty změny mohly být třeba přesné, ale tak trošku jsme hráli loterii, co se tam vlastně odehraje za změny a musela tomu pak následovala složitá selekce, podobná selekci během klasického šlechtění. A konkrétně CRISPR-Cas9 nám umožňuje to zúžit pouze na několik málo rostlin a už ten systém nám tvoří rostliny s tou úpravou, kterou chceme konkrétně my. On ten systém původně vychází z imunitního systému bakterií, která když je napadena virem, tak nastříhá genetickou informaci viru, tu vloží do konkrétních segmentů nazývaných CRISPR. No a na základě těchto drobných sekvencí se pak další infekci virem dokáže bránit, protože pomocí Cas9, která stříhá DNA, dokáže tu virovou sekvenci odstranit.
1: A Cas9 je něco jako protein, nebo co se mám potom
2: přesně tak, Cas9 to je bílkovina, chcete-li protein, který dokáže rozstřihnout DNA na dvakrát. No a tím, že my dokážeme tento protein sfúzovat společně s naváděcí sekvencí, na tu konkrétní sekvenci genomu, tak dokážeme ten sestřih přesně naprogramovat tam, kde chceme, aby se odehrál. No a pak je na opravných mechanismech té dané buňky, aby ten zlom opravila.

0: Slavný britský přírodovědec David Attenborough oslaví příští pátek neuvěřitelných 100 let. Hostem Radiožurnálu sice nebyl on sám, ale dorazila Jitka Jeníková, která překládala jeho knihy. S moderátorem Janem Pokorným si povídala třeba o tom, co všechno se může a nesmí ztratit mezi řádky.
1: Kolikrát tak musíte ten originál přečíst, abyste si troufla na dobrý překlad? Je to jak u kterého?
2: Určitě je to jak u kterého, já většinou čtu jednou a pak už překládám.
1: Fakt? Stačí to?
2: Já doufám, že jo.
1: No tak to by vás asi neplatili ti vydavatelé.
2: Tak dobře, jako nás platí, ano.
1: Platí vás pořád špatně?
2: Ano.
1: Pořád existují normostránky?
2: Ano.
1: A nějaký sazebník?
2: Ne, sazebníky neexistují, je to na domluvě, na individuální domluvě s daným nakladatelstvím.
1: A proč je ta práce tak špatně placená? Máte proto nějaké vysvětlení?
2: To by asi chtělo pozvat někoho z nakladatelství, kdo by vysvětlil ekonomiku a proč nám nemůžou dát víc peněz. Já myslím, že to není jako zlý úmysl, ani že by prostě tam třeba u těch menších nakladatelství byl větší manévrovací prostor.
1: Možná to nevědí, že vám dávají málo.
2: To si myslím, že moc dobře.
1: Dobře, můžeme obrátit list, ano, abychom zůstali styloví. Jaká jste čtenářka?
2: No, to je zajímavá otázka, na to se mě nikdy v životě nikdo nezeptal. Já čtu víceméně nebo ne úplně všechno, ale čtu hodně, čtu ráda a čtu vlastně napříč žánry, dalo by se říct, a asi dost nenasytná.
1: A čtete tedy ve třech jazycích? Čeština, angličtina, arabština?
2: Čeština, angličtina, arabština, velština.
1: Velština.
2: Ano.
1: Jaký je to jazyk, ta arabština? Má taky jako pády, slovesa, časy, rody?
2: Ano, má všechno to, co jste vyjmenoval. Je to nádherný, nesmírně bohatý, komplexní a obrovský jazyk, který navíc díky tomu, že vlastně proběhlo v 7. století, proběhla kodifikace Koránu, tak je vlastně přístupná celý vlastně jeho bohatý literární odkaz, protože ten jazyk Koránu zůstal neměný a všichni Arabové jsou schopní číst a rozumět mu. Takže když si vezmete, řekněme, předislámskou poezii jako student arabštiny, tak si ji můžete přečíst a budete ji rozumět.
1: Proč jste studovala arabistiku?
2: Právě z lásky k jazyku. Mě vlastně uhranul jazyk, já jsem začala už vlastně v maturitním ročníku na gymnáziu jezdit jednou týdně do Prahy do státní jazykové školy na arabštinu a prostě jsem věděla, že to je to ono.

0: Máme za sebou první květen lásky čas. Je ještě v dnešní době zvykem hledat si májový rozkvetlý strom, pod kterým políbíte svého partnera nebo partnerku. I na to se zakladatelky Institutu moderní lásky Markéty Šetinové ptal moderátor Libor Bouček.
1: Jak moc je ještě běžná ta láska, kterou člověk nachází v románech? Ta věčná, ta jediná, ta silná, ta na celý život. Je to už skutečně pouze fikce v 21. století?
2: Trochu se bojím, že právě romány a filmy hodně zvyšují naše očekávání od lásky, která v tom jako běžném životě, v té každodennosti, když máme vztah dlouhé roky a dlouhé dekády, tak je mnohem obyčejnější, než to právě jako z románů, pohádek a filmů vypadá. Takže proč ne? Pojďme jakoby číst a dívat se na příběhy velké lásky, ale zároveň pojďme nezapomenout, že velké city, zamilovanost, tak je krásně prožívat, ale vůbec nám negarantujou, že pak ten dlouhodobý vztah bude stabilní, spokojený, naplňující. Je spousta šílených vztahů, které začaly obrovskou zamilovaností a kde jsou ty city intenzivní, ale to prostě neznamená, že pak,
1: že se to rozpadne.
2: Jo, no, že se to rozpadne, nebo že to zůstane spolu, jo. I spousta jako fajn vztahů, dobrých vztahů, tak začíná třeba s přátelství. Že tam jako ta velká zamilovanost, velké city nejsou a to je taky úplně v pořádku.
1: Jak dlouho trvá ten chemický proces té zamilovanosti? Dá se to vůbec definovat nějak časem, že třeba jsou to 3 měsíce, rok, 2 roky?
2: Tak uvádí se čas od jednotek měsíců po jednotek let, je to hodně individuální.
1: Tak maximálně, tak kolik je konec, tak jako maximálně?
2: Tak třeba 3 roky.
1: 3 roky.
2: Ale je to hodně individuální a i když tam tu zamilovanost máme, tak to pořád nemusí znamenat, že ten jako vztah bude právě to životní partnerství.
1: No to je jasné.
2: A zároveň můžeme i jako potkat člověka, se kterým tam žádná velká jiskra a přitažlivost není, ale může to být stabilní vztah.
0: Tak to byla Markéta Šetinová, zakladatelka Institutu moderní lásky. Všechny rozhovory a to i s videem najdete na našem webu radiojournal.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: Skupina Limp Bizkit ve víkendovém radiožurnálu. Máme pro vás další zprávy, včetně zelené vlny. Radiožurnál 4 hodiny. Denisa Hergeslová u mikrofonu.
1: Hasiči v Národním parku České Švýcarsko dál bojují s lesním požárem. Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otrávení několika skleniček dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Čeští hokejisté do 18 let mají bronz z mistrovství světa. Dnes bude slunečno, večer začne od západu přibývat oblačnost, teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: V Národním parku České Švýcarsko od včerejšího odpoledne hoří les. Požár se šíří i pod zemí a zasáhl zhruba 100 hektarů. Na místě teď zasahuje 64 jednotek hasičů a platí tam nejvyšší stupeň poplachu. Přes den se zásahem pomáhali taky policejní a armádní vrtulníky z Bambivaky. Ty se ale večer kvůli tmě stáhly a znovu by měly pokračovat dnes ráno. Na místě je zvolaný štáb velitele zásahu, říká ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO.
3: My tu situaci bedlivě sledujeme a vyhodnocujeme, zatím neplánují svolat krizový štáb, protože hasiči to mají plně pod kontrolou.
1: Meteorologové kvůli suchu varují před nebezpečím vzniku a šířením požárů. Platí v pásu od Ústeckého kraje až po jižní Moravu, a to až do dnešní noci. Rakouská policie zadržela muže podezřelého z otrávení dětské výživy jedem na krysy. Kontaminované zeleninové příkrmy značky HIP se v dubnu dostaly do obchodů v Česku, Rakousku a na Slovensku. 5 ze 6 otrávených skleniček policisté našli. Po poslední pátrají v Rakousku.
4: Podezřelému muži je 39 let a policisté ho dopadli v sobotu ráno. Při výslechu začali mimo jiné zjišťovat, jestli za otravami stojí jen jeden pachatel. Zprávu o zadržení zveřejnila policie z rakouské spolkové země Burgenland, která sousedí s Maďarskem. Není ale jasné, jestli policisté podezřelého muže dopadli právě v této zemi. Rakouští kriminalisté případ vyšetřují jako pokus o vydírání. Potravinářská společnost HIP dostala na konci března e-mail, ve kterém po ní vyděrač pod hrozbou otravy produktů požadoval peníze. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
1: Přítomnost amerických vojáků v Německu a v Evropě je podle německého ministra obrany Borise Pistoriuse v zájmu obou zemí. Řekl to v reakci na oznámení Spojených států, které plánují z Německa stáhnout 5 000 svých vojáků. To se podle něj dalo předvídat. Pistorius taky prohlásil, že Evropa musí převzít větší odpovědnost za svou vlastní bezpečnost. V Německu teď slouží zhruba 35 000 amerických vojáků. USA budou jejich počty snižovat postupně v příští 6 až 12 měsících. Šéf Bílého domu aktuálně prohlásil, že je připravený snížit počet amerických vojáků v Německu ještě o mnohem víc než o ohlášených 5 000. Píše o tom agentura AFP. Přes 11 000 běžců dnes poběží tradiční pražský maraton. Odstartuje v 8 hodin. Po celé trase bude na závodníky dohlížet asi 40 zdravotníků. Lidé by neměli podcenit dnešní vyšší teploty, upozorňuje mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
2: Sport.
1: Čeští hokejisté do 18 let získali bronzové medaile na mistrovství světa. Na Slovensku porazili v zápase o 3. místo Lotyšsko 4-1. Asistent trenéra Ladislav Šmíd Radiožurnálu Sport prozradil, jak při skládání nakonec bronzového týmu přemýšleli.
5: Vybírali jsme kluky, který se podřídí tomu týmu. Bylo to založený hodně na charakteru týmovosti, aby kluci přáli jeden druhýmu, což si myslím, že se podařilo. Nevím, jestli úplně všichni očekávali, že přivezeme medaily, ale my jsme v ten tým věřili. Kluci věřili jeden druhýmu a byli za to odměněni.
1: Šampionát vyhráli Švédové, kteří porazili domácí Slováky 4-2. A česká seniorská hokejová reprezentace prohrála v přípravě na mistrovství světa první zápas. Po 5 vítězstvích v řadě podlehla v Českých Budějovicích Švédsku 2-4. Dnes od 16 hodin zakončí tým trenéra Radima Rulíka domácí zastávku turnaje Eurohockey Tour zápasem proti Švýcarsku.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Noční opravy na Pražském okruhu a neprůjezdná silnice na Děčínsku. Na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně k dálnici D1 je na 2 kilometrech zavřený pravý jízdní pruh. Omezení kvůli opravám vozovky začíná u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru. Kolona se v místě netvoří, stále počítejte s tím, že opravy omezují i sjezd z plzeňské dálnice na okruh. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů se u Petrohradu jezdí kyvadlově. Omezení kvůli opravám mostu má trvat několik měsíců. A teď se v úseku déle nezdržíte. A na Děčínsku je od včerejška kvůli požáru lesa neprůjezdná trasa Jetřichovice-Rynartice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: A dnes čekáme jasno nebo skoro jasno. Večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29 a na horách bude většinou kolem 19. Tolik zprávy. Do 5 hodin je s vámi noční radiožurnál a Jiří Štefl.
0: Dobré ráno přeju. Neděle 3. května, skoro 6 minut po 4. hodině, jestli ještě nevíte, co budete dělat během druhé poloviny víkendu, tedy dnes v neděli, tak se určitě podívejte na náš web radiožurnál.cz, máme tam pro vás víkendové tipy. No a možná si o víkendu uděláte výlet vlakem, na českých železnicích jezdí nové typy souprav. Detaily máme a dodáme do 4:15.
2: Víkendový radiožurnál
7: a Jiří Štefl.

0: Na české koleje dorazily nové typy vlaků. K vidění jsou třeba už na trati mezi Prahou a Ostravou. Od jara provozují České dráhy novější typ pendolina patřící polským kolegům. Teď nově vysílá Leo Express na své trasy ojeté soupravy Talgo pořízené ve Španělsku. Ty se všem běžným vlakům u nás v řadě parametrů vymykají. Dopravce s nimi chce v následujících letech rozjet přímou linku až do Kyjeva.
1: Stojí před námi vlaková souprava zvaná Talgo a je tady se mnou provozní ředitel Leo Expressu Maxim Kysil. Ta souprava je složená z poměrně krátkých vagónů na naše poměry, v podstatě polovičních.
2: Každý vůz má 13 metrů na délku a podvozek umožňuje měnit šířku rozchodu. To znamená, že tenhle vlak bude v budoucnu schopen jet přímou linku Prahu-Kyjev.
1: A s Maximem Kysilem teď nastupujeme dovnitř.
2: Jak vidíte, tak je to nízkopodlažná jednotka. Ve vlaku jsou dvě třídy. Stáří vlaku je více než 30 let, nicméně tyhle vagóny prošly ve Španělsku renovací, takže my nastupujeme do další fáze životnosti toho vlaku. Tak.
1: Přecházíme teď úplně dopředu vlaku, do takového technického prostoru, to běžné vlaky, co jezdí u nás, nemají. Slyšíme tady kolem nás poměrně hluk.
2: Je to diesel agregátorový vůz.
1: My sice jedeme ve vlaku, který táhne elektrická lokomotiva, ale zároveň ten vlak má oddělený diesel agregát, který spaluje naftu.
2: S rozšířením na východ týhle flotily my budeme stejně přepřahovat lokomotivy. Pro nás je to klíčový, aby cestující zůstali v komfortu, to znamená v zimě, aby se topilo a v létě, aby se klimatizovalo. Pro ten náš business záměr to dává smysl. Ano, tady v Česku je to trošku nestandardní.
1: Přešli jsme na vedlejší nástupiště a před námi teď stojí takzvané polské pendolino, které tady provozují České dráhy a je tady se mnou mluvčí Petr Šťáhlavský.
3: České pendolino patří do druhé generace. Polské pendolino už je zhruba o nějakých 10 let mladší a patří do té třetí generace. Ta má poněkud protáhlejší ten čumák oproti našemu vlaku.
1: Další rozdíl potom cestující pozná, když vejde do vlaku. Vidíme, že tady jsou 4 sedačky vedle sebe a ne 3, tak jako to je u toho českého pendolina. Vešli jsme do kabiny a je tady strojvůdce Roman Slovjáček.
4: Polské pendolino nemá naklapění, oni ho tam nepotřebují na ty jejich rovinaté tratě.
1: To znamená, do těch zatáček nemůže ten vlak vjet v takové rychlosti.
4: U nás musíme respektovat klasické rychlostníky pro skříně bez naklapění.
5: Polský dopravce PKP Intercity poslal svoje pendolino do Česka na testování, aby tady získalo potřebná povolení pro pravidelný provoz. Mělo by je dostat už teď na jaře. Jakub Vik, Radiožurnál.

0: Ve víkendovém radiožurnálu pro vás taky zpěvačka Cher. Přeju vám dobré nedělní ráno, a to pár minut po čtvrt na pět. Ani rok po návratu z ruského zajetí nežije ukrajinský veterán Andriy normálně. Do zajetí padl při obraně Mariupolu a v ruských vězeňských táborech strávil 3 roky. Před válkou působil jako hudebník a hrál na trubku v armádním orchestru. Od návratu domů se vyrovnává s psychickými následky a podmínky v zajetí popisuje jednoznačně jako peklo.
1: No, já sám byl
2: Vysoký, málomluvný mládenec nedávno oslavil 25. narozeniny a od návratu ze zajetí je převážně ve Lvově na západní Ukrajině. Ve městě si pronajímá byt a využívá státní podpory určené bývalým zajatcům. Je také stále klientem rehabilitačního centra, kde absolvuje terapie.
1: Co s tobou odbuvaje?
3: Potřebuje čas, abych se dal dohromady, hlavně psychicky.
1: I tady prosto, že ty tam 3 roky.
3: 3 roky si buduješ představy o tom, co se děje venku, a pak zjistíš, že je to jiné.
2: Říká mladý muž, který z muziky hraje nejraději jazz. Andriy sloužil u 36. brigády námořní pěchoty a bojoval v Mariupolu v závodu Ilič, což je podobná ocelárna jako podstatně známější závod Azov.
1: Takých nám 3 varianty nebo polon.
3: Obklíčili nás a měli jsme 3 varianty. Znovu se pokusit o průlom, zkusit dojít 120 km k vlastním, anebo zajetí. Rozhodli jsme se pro zajetí.
1: No, nejoptimálnější variant je polon.
2: Na svobodu se Andriy dostal 19. května 2025 při výměně zajatců. Kvůli nedostatku jídla zhubl o 20 kg a fyzické násilí v zajetí označuje za systematické.
1: Tam nějaké fyzické navantážení, prostě nereálných rozměrů.
2: Přestože mají váleční zajatci podle ženevských konvencí nárok na kontakt s rodinou, možnost komunikace s blízkými byla výrazně omezená.
1: Dovali za 3 roky jeden raz zatelefonovat?
3: Za 3 roky nám dovolili jednou zavolat a napsat 5 dopisů. Mně přišli jen 2.
1: Tam mě nejkrásnější druh tam zahynul.
3: Můj nejlepší kamarád tam zemřel. Zabili ho dozorci. Jestli je peklo, tak je to ruské zajetí.
1: Jakže je peklo, to je ruský polon.
2: Dodává 25-letý válečný veterán a jazzový trumpetista Andriy, který zatím žádné plány do budoucna nemá. Ze Lvova Lubomír Smatana, Radiožurnál.
4: Mám tajnou skříšavní fotky z našich výletů. Když tě potkám,

mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýžavní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš.

než tisíc důvodů, proč už nehledám a proč zastavil jsem čas. Až půjdeš bílem se mnou v průvodu,

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Čtyři hodiny, 30 minut. A ještě jednou Denisa Hrgeslová a zprávy.
3: Hasiči v Národním parku České Švýcarsko dál bojují s lesním požárem. Ten se včera rozšířil na ploše asi 100 hektarů a má několik ohnisek. Na místě zasahuje 64 hasičských jednotek z několika krajů a vyhlášený je nejvyšší stupeň požárního poplachu. Během rána mají s hašením opět pomáhat vrtulníky z bambivaky. Kvůli tmě se večer museli stáhnout. Terapeutický program pro řidiče po zákazu řízení zlepšuje jejich chování na silnici. Ukazují to data centra dopravního průzkumu. Terapeutické kurzy pro řidiče fungují v Česku už 2 roky. Povinně na ně musí ti, kteří například řídili pod vlivem alkoholu a přišli na minimálně 1,5 roku o řidičské oprávnění. U absolventů programu z roku 2024 se opakování přestupků na silnicích snížilo o 75% v porovnání s řidiči, kteří program nepodstoupili. Někteří koaliční partneři slovenského premiéra Roberta Fica nesouhlasí s jeho podporou Ukrajině na její cestě do Evropské unie. Tu Fico přislíbil ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému ve společném telefonátu. Ficův postoj kritizoval na svých sociálních sítích například předseda Slovenské národní strany Andrej Danko. Zdůraznil, že jeho strana je jednoznačně proti tomu, aby se Ukrajina stala členským státem Evropské unie. Plzní dnes projede kolona vojenských historických vozidel. Takzvaný Convoy of Liberty patří k největším událostem slavností svobody, které připomínají konec druhé světové války a osvobození města americkými vojáky. Kolona vyjede v 11 hodin a omezí provoz aut i hromadné dopravy.
0: Sport.

0: Známe lepší cestu.
1: Omezení na dálnici D1 na Přerovsku a uzavírky na D55 u Uherského Hradiště. Dálnice bez kolon, teď nahlášených nehod. Na D1 z Ostravy do Přerova u sjezdu na Lipník nad Bečvou čekejte. Omezení na kilometru 297 stojí dodávka. V místě je několik kamer, ale odstavené vozidlo na nich vidět není. Na dálnici D55 na exitu 47 Staré Město čekejte zavřené sjezdy i nájezdy. Uzavírky kvůli sportovní akci jsou jak na Zlín, tak Bzenec. Objízdná trasa může vést přes vedlejší exit 51. Ty uzavírky potrvají do dnešního večera. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno nebo skoro jasno, večer začne v Čechách od západu přibývat oblačnost, nejvyšší teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29 a na horách bude většinou kolem 19 stupňů Celsia. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi dál Jiří Štefl.
3: Tak pevně doufám, že si tu slunečnou a taky teplou neděli velmi užijete a to bude nejteplejší den zatím v letošním roce. Je 3. května, 4 minuty po půl páté z hudby Elton John, Divoký Bill a teď taky Jason Mraz. Dobré jitro přeju.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Vyrazit na výšlap do hor, to některé karvinské seniory neláká. Místo toho fyzičku utužují pochodem kolem Karvinského moře s těžebními věžemi v pozadí. Právě kvůli dolům tam klesla zem tak hluboko, že plochu zaplavila spodní voda. Po březích vedou stezky, kde si městské kluby seniorů dokonce vzájemně měří síly.
1: Jdeme po třetí a i nás nejvíc, a jdeme první a jsou tu babičky a prababičky a je to pro naše zdravíčko.
2: S termoskou v ruce a úsměvem na tváři se na pochod těší Vlasta Cloudová. Můžu se k vám přidat?
1: No je, bude naší potěšení.
2: To je výzva. A s prvním klubem s názvem Rudé armády vyrážíme.
3: Nachodím těch 17-18 tisíc kroků denně, takže...
2: Tak ukáže se, jestli to dám.
3: No, jo, když si chytíte svoje tempo a jdete, jo, a nesmíte pořád jako běžet, zpomalovat, běžet, ale svým tempem si jít. A dáte to.
2: Nesmí se moc mluvit, to se člověk zadýchá.
4: To si musíme užít i s tím kesáním, bez toho to nejde.
2: Usmívá se bývalá stavební technička Helena. Tempo karvinských seniorů je opravdu závratné. Tak nemůžu to vzdát, to je jasné.
5: Že lepší je se oblíct teplo, než aby nebo je zima.
2: Tak?
5: Já.
3: Lepší nošit jako prošit.
2: Pochod kolem Karvinského moře je i sondou do... nářečí místního po našemu, což je specifická směs češtiny, polštiny a němčiny.
6: Palách, Stanislav Češlík.
2: Tak, v čele skupiny je Stanislav Češlík.
6: Polska. No Stáník, no to bože pomenili.
2: Ale tempo máte úžasné, Stando.
6: No, já mám pověřen po operaci.
7: Holky, kartičky.
2: Předsedkyně klubu Eva Miterková.
7: Uděláte nějaký ten pátek, rok, roky, no a už máte nárok, už tom lítáte. Tak proto lítáme kolem moře.
2: K pochodu by určitě patřil titul oblíbeného filmu Sedm statečných, protože se tady u tohoto stolečku zaregistrovalo celkem 7 městských seniorských klubů. Z Karviné, Andrá Brtníková, Radiožurnál.

0: Blíží se 5. hodina, ve víkendovém Radiožurnálu po 5. hodině s vámi bude Vojtěch Bydrman. Jiří Štefl pro tu dnešní noc děkuje za pozornost, ale do 5. hodiny pro vás mám ještě jednu reportáž. Balet na mostě, divadlo v opuštěné tovární hale nebo taky na vodní hladině. Takové zážitky nabízí o tomhle prodlouženém víkendu zahajovací část festivalu Jižní svéráz v Českých Budějovicích. Takzvané festivalové jednohubky nabízejí divadlo i tam, kde byste ho vůbec nečekali. Právě na hladině vodní nádrže v českobudějovickém lesoparku Stromovka měla premiéru třeba loutková inscenace malého divadla Majáky na konci světa. Inspirovaná je vietnamským vodním divadlem.
1: Herec Václav Hoskovec se právě souká do neoprénu, pečlivě si zapíná kšandy.
2: Já a mý kolegové jsme ponoření minimálně po pás ve vodě, někdy i více. A my máme vlastně dvě vrstvy na sobě. Máme na sobě neoprén, který teda slouží jako hlavně tepelná izolace. A pak máme na sobě takzvané broďáky, které používají třeba rybáři a do těch nám jako vůbec neteče.
1: A Kateřina Pithartová-Kozinová vstupuje do vody a odvážně se pouští do prvních partů této specifické inscenace.
3: Je to tak a ještě si u toho budeme prospěvovat.
1: S Davidem Košťákem teď stojíme na břehu vodní nádrže Bagr, díváme se na hladinu a za chvíli se tady začne odehrávat příběh, který nás přenese k moři.
4: Podíváme se do příběhu inspirovaného klasickými námořnickými příhodami. Podíváme se na ostrov, na který přijíždí strážce majáku a musí na něm strávit dlouhé období sám.
5: Miluju vodu prostě a pracuji s ní až možná příliš často.
1: S režisérem inscenace Majáky na konci světa Štěpánem Gajdušem jsme teď sledovali poměrně dramatické a napínavé představení. Nám jako divákům to přijde jako krásné hračičky, které tam máte, parník plující na vodě a létající rackové, ale ono asi ve skutečnosti to tak jednoduché není.
5: Je to teda, musím říct, makačka, protože jsme museli hodně ohledávat, co všechno ta voda snese, co nesnese. Ta voda má velký tlak a občas prostě praskne nějaká vodící tyč, nějaké loutce. Tak v tomhle je to opravdu jako velká alchymie tohle vyladit.
1: Z Českých Budějovic Pavla Kuchtová, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 5 hodin. Jsou tu zprávy s Terezou Tomáškovou.
1: V Českém Švýcarsku hoří 100 hektarů lesa. Ministr životního prostředí zatím neplánuje svolat krizový štáb. Premiér Andrej Babiš míří do arménského Jerevanu. Jednat má i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Čeští hokejisté v přípravě na mistrovství světa poprvé prohráli. Švédsku podlehli 2-4. A bude slunečno, večer začne od západu přibývat oblačnost a teploty až 29 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů zatím nevidí důvod svolávat kvůli požáru v Národním parku České Švýcarsko krizový štáb. Dodal ale, že by k tomu přikročil, pokud by se požár vymkl kontrole. U obce Jetřichovice hoří od včerejšího odpoledne několik ohnisek na ploše asi 100 hektarů. Ministr řekl, že situaci sleduje a je v kontaktu s hasiči i vedením Národního parku.
3: My tam v případě, až se situace podaří uhasit, tak samozřejmě se na místo půjdeme s vedením ministerstva životního prostředí podívat, jaké škody skutečně vznikly, a pobavíme se s vedením Národního parku, jaké následující kroky bude potřeba obratem učinit.
1: Na místě zasahuje přes 60 jednotek hasičů. Po rozednění by měli přiletět na pomoc vrtulníky z Bambivaky. Policie žádá, aby na místo nikdo nejezdil ani nelétal do prostoru například z drony. Platí tam totiž bezletová zóna. Předseda vlády Andrej Babiš z ANO dnes odlétá do arménského Jerevanu. Na summitu Evropského politického společenství chce jednat o energetice a evropské bezpečnosti. Webu i dnes Babiš řekl, že se tam plánuje setkat taky s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
4: Andrej Babiš avizoval, že v Arménii usiluje taky o schůzky s britským premiérem Keirem Starmerem nebo moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Jedním z cílů už 8. summitu uskupení Evropského politického společenství má být těsnější spolupráce a diskuze zemí Evropské unie se státy mimo 27. Účast na jednání v Jerevanu potvrdilo víc než 40 evropských lídrů, nebo taky generální tajemník NATO Mark Rutte a kanadský premiér Mark Carney. Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Prezident Donald Trump prohlásil, že je připravený snížit počet amerických vojáků v Německu mnohem víc než o ohlášených 5000. Píše to agentura AFP. Stažení 5000 vojáků nařídil Pentagon v pátek s tím, že by měli Německo opustit během příštího půl roku až roku. Trump dlouhodobě obvinuje své evropské spojence z přílišné závislosti na americké vojenské ochraně. Od začátku války s Íránem je taky kritizuje, že v konfliktu nedostatečně podporují Spojené státy. V hlavním městě se poběží pražský maraton. Závod začne v 8 hodin. Na dopravu v centru města budou dohlížet policisté. Akce taky dočasně omezí provoz tramvají a autobusů, upozorňuje mluvčí pražského dopravního podniku Aneta Řehková.
5: Doporučujeme proto využít především linky metra, jejichž provoz bude posílen. Během neděle budou zároveň zavedeny náhradní autobusové linky.
1: Očekává se účast více než 11 000 běžců. Po celé trase na ně bude dohlížet asi 40 zdravotníků. Ti upozorňují, že by sportovci neměli podcenit dnešní vyšší teploty a měli by dbát na pitný režim a dostatečný příjem minerálů.
2: Sport.
1: Hokejisté Česka prohráli v přípravě na mistrovství světa po 5 vítězstvích první zápas. V Českých Budějovicích nestačili na Švédsko 2-4. Pokračuje útočník Daniel Voženílek.
6: Začátek jsme trošku zaspali, jsme plně schytali to tempo té hry, ale naopak od třetině si myslím, že jsme odehráli velmi slušnou pasáž a vytvořili jsme si i nějakou převahu, ale trošku mě mrzí, že všechny 4 góly jsme dostali po takových situacích, které docela probíráme. Asi všichni viděli, že ta první třetina nebyla ideální a musíme si o tom promluvit a možná trošku líp se nastavit na ty první třetiny, aby jsme opravdu začali od začátku naplno.
1: A čeští hokejisté do 18 let vybojovali na mistrovství světa bronz. V duelu o třetí místo porazili Lotyšsko 4-1. Česko získalo v této kategorii medaili po 12 letech. Šampionát vyhráli Švédové, kteří zvítězili ve finále nad domácím Slovenskem 4-2.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Omezení na Pražském okruhu, další na dálnici D1 v Ostravě. Na Pražském okruhu ve směru z Ruzyně k dálnici D1 je u sjezdu na Plzeň uzavírka. Kvůli opravám vozovky mezi kilometry 23 až 21 průjezdný jen levý jízdní pruh. Provoz je slabý, kolona se tam teď netvoří. A opravy omezují i sjezd z plzeňské dálnice na okruh směr D1. Dole byste měli zastavit, je tam stopka. Na dálnicích je teď plynulý provoz, bez zdržení projedete i omezením na dálnici D1 v Ostravě. Kvůli opravám nerovností je mezi sjezdy do Poruby a do centra obousměrně průjezdný jen jeden pruh. Uzavírka nebo to omezení je mezi kilometry 355 až 360. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Vojtěchem Bydrmanem.
8: V našich zprávách už jste o tom slyšeli, v Praze se za necelé 3 hodiny poběží maraton. Na trasu dlouhou 42 km a 195 metrů se vydají jak profesionálové, tak amatéři. My jsme na radiožurnálu sledovali přípravu vrcholových sportovců, ale taky organizátorů dnešního maratonu. A tak o tom tedy za malou chvíli uslyšíte podrobněji. Dnes je neděle 3. května, přejeme vám klidný den.
2: Víkendový radiožurnál
9: a Vojtěch Bydrman.

0: Historické centrum Metropole dnes ovládnou běžci, postaví se totiž na start 31. ročníku Pražského maratonu. Pořadatelé čekají téměř 12 000 účastníků z celého světa a mezi nimi budou i české naděje.
1: Cítím se dobře, myslím, že natrénováno mám docela dobře, i když jsem teda 5,5 měsíce po porodu.
2: Říká vytrvalostní závodnice Barbora Jíšová. Na setkání s novináři seděla na stoličce s dítětem v náruči. Maraton poběží poprvé po mateřské pauze. Po přípravě se na náročný fyzický výkon cítí nachystaná.
1: Všechno šlo hezky a každý týden jsem se cítila silnější a řekla bych i vytrvalejší.
2: Kromě ní ale na Staroměstském náměstí odstartují i běžci světové kvality, jako třeba Keňan Justus Kipkorir Limo, který je s osobním rekordem pod 2 hodiny a 5 minut favoritem, nebo také Američan s etiopskými kořeny Teshome Mekonnen. Ten se kvůli přípravě vrátil do rodné země.
3: Před měsícem jsem běžel půl maraton v Praze, potom jsem letěl trénovat do Etiopie. Cítím se skvěle, Prahu mám moc rád a v neděli se mi poběží dobře.
2: Pražský maraton poběží Mekonnen poprvé. Veteránem trati je naopak Zdeněk Chmel, který se zúčastnil všech předchozích ročníků.
4: Dobíhat pařížskou ulici, to jsou obrovské emoce a ty teď budu zažívat po 30. Takže přestože člověk nemůže zvednout ty ruce, slzy se derou do očí a ten modrý koberec v Praze je nádherný.
2: 42 kilometrů dlouhá trasa povede zejména podél Vltavy. Závodníci si ale budou moct užít i přeběh Karlova mostu z malé strany směrem ke Staroměstskému náměstí. O tom, jestli můžou mít dlažební kostky v centru Prahy vliv na celkový čas elitních maratonců, mluví za organizátory Jiří Nečásek.
5: Kostky my jsme spočítali, není jich tak moc, jak se někdy zdá. Určitě v Praze ta trasa není třeba tak rychlá jako ve Valencii nebo v Berlíně, kde jsou široké, krásné vyasfaltované ulice, takže tady určitě samozřejmě ty kostky hrajou určitou roli, více zatáček a tak dál.
2: Říká zatím organizátorů Jiří Nečásek. Pražský maraton začne v 8 hodin. Z pražského výstaviště Štěpán BM Radiožurnál.

0: 3. květen bude s největší pravděpodobností tím nejteplejším dnem roku 2026, alespoň prozatím. Na Radiožurnálu teď pro vás máme předpověď počasí, a tak ve studiu vítám Adélu Burešovou. Dobré ráno.
1: Hezké ráno. Počasí. Probouzíte se do poměrně teplého rána, teploty se na některých místech pohybují už kolem 8 až 10 stupňů Celsia. Necelých 8 teď ukazuje meteorologická stanice v Pardubicích, stejně je teď i v Praze, Zlíně nebo Náchodě. Nižší teploty bychom teď naměřili v severních Čechách, v Doksanech na Ústecku mají 4 stupně, 5 pak mají třeba v České Lípě. 3. květnový den ale přinese letní teploty až do 27 stupňů Celsia, v Polabí naměříme i 29. A po celý dnešní den taky meteorologové varují před nebezpečím vzniku požáru, a to v oblasti od Ústeckého kraje po Jižní Moravu. Teď hezké ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: V Opavě začala rekonstrukce zchátralého Blicherova paláce. Dominanta městské památkové zóny dostane v první etapě novou střechu a rozvody elektřiny. Kompletní rekonstrukce vyjde na 3/4 miliardy korun.
1: Tak tady tato hromada plechu nás překvapila, protože na jednom z těch plechů jsme našli razítko, které je od takzvané těšínské komory. Ten plech má takřka 130 let.
2: I plechy ze střechy tady odkrývají tajemství a bude jich mnohem víc, odhaduje Dalibor Halátek z Národního památkového ústavu. Začalo se právě střechou, do které teklo desítky let.
1: A v tuto chvíli se vlastně vyhodnocuje, co všechno se bude vyměňovat a co všechno vlastně zůstane.
3: Právě tady bych radši šel odsud, radši pryč.
2: Tak to jsme s pracovníky Opavského muzea před lety opatrně našlapovali, protože statice někdejšího městského zámku nikdo moc nevěřil.
3: To napadla masivně dřevomorka, hlavně v těch přetížených částech.
2: Havarijní stav je přesným označením, pryč musí depozitář. Už dávno tady nikdo z muzea nepracuje. A není žádný záznam o nějaké větší opravě i daleko v minulosti, říká ředitelka Slezského zemského muzea v Opavě Jana Horáková.
4: Kanalizace byla dělána naposledy dešťová a spašková v roce 1929 a budeme pokračovat potom dál. Právě bychom se rádi pustili do statického zajištění celého toho objektu.
2: Je a bude to výzva pro restaurátory. Podle památkáře Dalibora Halátka se začne štukovou výzdobou u střechy, poprvé viděnou pořádně zblízka.
1: Je vlastně to odlitek z románského cementu. Z toho stejného materiálu jsou i hlavice s takovýma indiánkama, takovým mouřenění. To je překvapení, to jsme neznali.
2: Palác postavený na přelomu 18. a 19. století ze tří domů nese název po ruském polním maršálovi von Blicherovi. Desítky let je uzavřený a zatím není jasné, kdy se podaří sehnat peníze na další opravy. Z Opavy Martin Knitl, Radiožurnál.

0: Veřejnosti se dnes otevře barokní kaple svatého Floriana, stojící na vysoké skále nad Moravským Krumlovem. Slavnost zahájí poutní bohoslužba ke cti svatého Floriana od 11 hodin dopoledne. Tak krásnou neděli.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Příběh o odvážných dětech ve válečných časech. Premiéra filmu podle novely Jiřího Stránského Tichá pošta. ČT2. Sevření strachem, že je někdo odposlouchává. Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý prožijí noc hrůzy ve slavném trezorovém filmu Karla Kachyni Ucho. A ČT Art. Jiřina Bohdalová slavící významné životní jubileum a Milan Kněžko v tragikomedii divadla Na Jezerce Gin Game. Nedělní večer s Českou televizí.
3: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Po celý den se můžete těšit na komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s rozhlasovými moderátory, koncerty živé hudby nebo výstavu obrazů herečky Ivy Hitnerové v galerii Vinohradská 12. Více informací na www.rozhlas.cz/dod.
0: Radiožurnál půl šesté. Tereza Tomášková přináší zprávy.
4: U lesního požáru v Českém Švýcarsku zasahovali hasiči celou noc. Od odpoledne tam hoří několik ohnisek na ploše asi 100 hektarů. Na místě zůstává přes 60 hasičských jednotek, včetně specialistů ze Středočeského a Královéhradeckého kraje. Až do setmění jim pomáhali i vrtulníky z Bambivaky. Ty se mají na místo vrátit ráno. Dál platí zvláštní stupeň požárního poplachu. Rakouská policie zadržela 39-letého muže podezřelého z otrávení několika skleniček dětské výživy v Rakousku, Česku a na Slovensku. Informovala o tom agentura APA. Policisté ho dopadli v rakouské spolkové zemi Burgenland, která hraničí s Maďarskem. Podrobnosti o zadržení podezřelého ani jeho identitě policie zatím nezdělila. Případem otrávení dětských příkrmů od společnosti HIP jedem na krysy se začali kriminalisté zabývat v polovině dubna. Vyšetřují ho jako pokus o vydírání. Na různých místech Česka dnes pořádají charitativní běhy a procházky na podporu předčasně narozených dětí. Startovné je 200 korun. Z výtěžku organizátoři nakoupí vybavení pro neonatologická oddělení v nemocnicích. V Česku se každý rok narodí předčasně asi 6 000 dětí. A pokud se někdo nemůže zapojit na žádném z míst konání, může se na webu akce zaregistrovat, uhradit startovné a pak na procházku nebo běh vyrazit kdykoliv a kdekoliv.
5: Sport.
4: Házenkáři Plzně porazili ve třetím finále play-off extraligy doma Karvinou 29-25. Po dvou porážkách na hřišti soupeře tak odvrátili konec sezóny. Karvina vede 2-1 na zápasy. K obhajobě titulu jí chybí jedno vítězství. Znovu se oba týmy utkají dnes od 11 hodin v Plzni. Bronzové medaile obhájila Dukla Praha, která v rozhodujícím zápase vyhrála nad Zubřím 33-28.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D1 na Benešovsku, další na dálnici D10 za Prahou. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Vlašim srazilo auto zvěř. 49. kilometr, auto stojí v připojovacím pruhu na dálnici, blokuje jeho

0: Závod odstartuje v 8 hodin na Staroměstském náměstí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Obloha nad Českem se začíná vyjasňovat, slunce vyjde za necelých 10 minut a zapadne krátce před 8:30 večer. A do jakého rána se probouzíme, to řekne meteorolog František Šopko.
3: Teploty vzduchu jsou většinou od 8 do 3 stupňů Celsia na kopcích a ve vyšších polohách většinou kolem 11 stupňů Celsia.
2: 7 stupňů mají teď třeba v západních Čechách, a to v Rokycanech, Chebu nebo Plzni. O něco chladněji je v jižních Čechách, 5 stupňů ukazují meteorologické stanice v Českých Budějovicích, Táboře i Jindřichově Hradci. A před námi je slunečný den s jasnou až polojasnou oblohou a nejvyššími teplotami do 29 stupňů. Po celý den taky platí výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů. To byly zprávy. A dál posloucháte víkendový radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
4: Stručně ještě z hokejové NHL, kde sice pořád neznáme všechny čtvrtfinalisty playoff, ale přesto už se rozjela první čtvrtfinálová série. Carolina na úvod přehrála Philadelphia 3-0. Golman Flyers Daniel Vladař 20 střel zneškodnil, ale ty zbylé 3 se zakutálili za jeho záda. Takže Carolina vede v sérii na 4 výhry 1-0.
1: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: V Česku stále přibývá dětí a dospívajících, kteří potřebují pomoc psychologa nebo psychiatra. Potvrzují to statistiky Linky bezpečí. Podobnou zkušenost mají i v krizovém centru při SKP centru v Pardubicích. To se kvůli velkému zájmu musí znovu přestěhovat. Stejně jako před 2 lety už jeho současné prostory nestačí.
1: Po příchodu vidíte čekárnu pro klienty spojenou s kanceláří sociálních pracovníků. Za ní je velká konzultovna a za ní vidíte menší konzultovnu.
2: Sociální pracovník Radim Blažek ukazuje zázemí, kam se krizové centrum v Pardubicích přestěhovalo před 2 lety. Tehdy výrazně vzrostl počet dětí a dospívajících od 12.

0: let, kteří potřebovali odbornou pomoc. Stejná situace se nyní opakuje, vysvětluje koordinátorka SKP Centra Pardubice Iva Bančuchová.
1: Když jsme začínali v roce 2023, tak bylo ve věku 12 až 15 33 klientů a v loňském roce už bylo 68.
0: Vzrostl také počet nezletilých a mladých lidí od 16 let, kteří v pardubickém krizovém centru také hledají pomoc. Zatímco v roce 2023 jich bylo kolem 140, loni už 240. Psychologové a sociální pracovníci zde nabízejí až 10 setkání. Jejich hlavním cílem je stabilizace psychického stavu klientů. Čekací lhuty na vyšetření u dětského psychologa a psychiatra jsou totiž neúměrně dlouhé. A přitom, jak uvedl sociální pracovník Blažek, někdy jde i o život.
2: Sebepoškozování, sebevražednost klientů, potom sexuální zneužití nebo napadání.
0: Důvod, proč tak vysoký počet dětí a dospívajících potřebuje odbornou pomoc, vidí koordinátorka pardubického SKP centra Bančuchová také v současném životním stylu.
1: Dřív byly ty děti obklopeny malým počtem kamarádů, sdíleli mezi sebou ty své starosti. Teďka vlastně ten tlak sociálních sítí ohromný.
0: Krizové centrum v Pardubicích navštěvuje i 12-letý Vojta.
3: No a je to tam celkem fajn, že se můžu popovídat o čemkoliv chci. Třeba o škole, když se stane něco jako fakt špatného.
0: Vojta stejně jako další klienti pardubického krizového centra bude od září docházet už na novou adresu. Zařízení se bude stěhovat do větších prostor a přijme dalšího psychologa, aby mohlo nabídnout pomoc většímu počtu těch, kteří ji potřebují. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Radiožurnál.

Orchestr Karla Vlacha zahraje muzikálové a filmové melodie u příležitosti Dne rodiny. Zváni jste proto na náměstí Míru v Klatovech dnes od 14:30 odpoledne. Zazní tam velké hity z muzikálu Mamma Mia, z filmu Titanic a Pomáda, ale i z pohádek Šíleně smutná princezna nebo Dívka na koštěti. My vám k tomu na Radiožurnálu přejeme krásnou neděli.

0: Tak tenhle chlapík dnes večer zahraje v pražském fóru Karlín. Koncert Alvara Solera začne ve 20 hodin. Jeho předskokankou bude zpěvačka Elizabet Kopecká. To by mělo být o hodinu dřív. A když už jsme u času, teď je 5:47 a na Radiožurnálu je na řadě počasí s Adélou Burešovou.
1: Počasí.
2: 25 až 29 stupňů Celsia. Takové teploty naměříme přes den zejména v Čechách a teplo bude dnes taky na horách. Tam se denní maxima budou pohybovat kolem 18 stupňů. Teploty už teď po ránu stoupají, na většině území jsou teď kolem 8 až 12 stupňů Celsia. 12 bychom teď naměřili třeba v Praze, Náměšti nad Oslavou nebo v Telči. O něco méně pak mají třeba v Ostravě, kde je 6 stupňů Celsia a podobné počasí je teď taky v Přibyslavi nebo ve Znojmě. Obloha nad Českem je jasná až polojasná. Na oblačnosti bude přibývat až k večeru, nikde by ale pršet nemělo. Srážky čekáme až zítra, objevit by se mohly hlavně v Čechách. Teď hezké ráno.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Radiožurnálu teď do Havířova, kde zaplatili přes 1 000 000 korun za opravu rugbyového hřiště v areálu haly Slávie, které bylo poničené po loňských městských slavnostech. Těžké nákladní auto tam vyrylo v trávníku hlubokou rýhu. Sotva se rugbysté po opravě na hřiště vrátí, Havířov tam plánuje městské slavnosti uspořádat znovu.
1: Vedlo to odprostřed zhruba od střídaček, které rugbysté mají, to je tady, až vlastně k těm bílým brankám rugbyovým, kde stojí standardně stage.
2: Ředitel správy sportovních a rekreačních zařízení Nazim Afana ukazuje, kudy velké auto projelo přes podmáčenou plochu. Rýha byla tak hluboká, že dělníci museli opravit celý trávník, povrch strhnout a zarovnat. A teď sadí trávu. Městská příspěvková organizace za to všechno zaplatí 1 000 000 korun. Podle havířovské opozice není areál pro konání městských slavností vůbec vhodný, říká Darja Škutová za Havířov sobě. Po městě chce, aby našlo pro akci jinou lokalitu.
3: Největším problémem je za nás blízkost nemocnice a bytové domy, které jsou v okolí. Samozřejmě s tím souvisí nedostatek parkovacích míst, zhoršená dopravní situace v centru města, zhoršený průjezd sanitek. Dalšími problémy je za nás bezpečnost.
2: Vedení Havířova nesouhlasí. Slavnosti tam město zorganizuje opět v září. Pokračuje náměstek primátorky Daniel Vachtarčík za hnutí pro Havířov.
4: My pro ty letošní slavnosti připravujeme soubor preventivních opatření. Jejich cílem je zamezit vzniku obdobných škod.
2: Konkrétní rozhodnutí nepadlo. Auta by mohla na místo jezdit jinudy nebo přes speciální pásy. Městské kulturní středisko, které akci organizovalo, aktuálně vše řeší s pojišťovnou. Podle magistrátu je za škodu odpovědná subdodavatelská firma. Radnice ji chce vymáhat. Z Havířova Natálie Janišková, Radiožurnál.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Radiožurnál 6 hodin. Zprávy pro vás má Tereza Tomášková.
1: Hasiči v Českém Švýcarsku bojovali s lesním požárem celou noc. Ráno se znovu zapojí vrtulníky. Francouzské bojové letouny Rafale zachytili a vyprovodili ruské bombardéry z pobaltského vzdušného prostoru. Fotbalisté Slavie vyhráli v Liberci a za týden můžou obhájit ligový titul. A bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v Českém Švýcarsku. Pod kontrolou ho ale nemají. Kolem 8 hodiny ráno začnou s hašením znovu pomáhat vrtulníky z Bambivaky, které přes noc nemohly létat. Hořet začalo odpoledne u Jetřichovic. Požár na ploše asi 100 hektarů má několik ohnisek. Na místě zasahují jednotky z několika krajů a dál platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Pokračuje mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
3: Už máme na místě speciální techniku záchranný útvaru, mimo jiné flexitank, což je vodní nádrž pro plnění bambivaku u vrtulníků a také další speciální techniku. Nadále platí, že je na místě zhruba 300 hasičů a 64 jednotek požární ochrany.
1: V okolí požáru platí kvůli zásahu bezletová zóna. Nad místem je zakázané létat s drony i jinými bezpilotními prostředky. Lidé by do oblasti vůbec neměli jezdit. Francouzské stíhačky Rafale zachytily dvě ruská letadla, která narušila prostor pobaltských zemí. Francouzské letouny působí v Litvě v misi Severoatlantické aliance. Jejich úkolem je chránit vzdušný prostor států, které nemají dostatečnou leteckou obranu.
4: Francouzské stíhačky Rafale zachytili a následně vyprovodili z pobaltského vzdušného prostoru dva ruské taktické bombardéry Suchoj SU-24. Podle specializovaného serveru Militarny jeden z ruských letounů patřil 4. námořnímu leteckému pluku v kaliningradské enklávě. Francouzské a rumunské vzdušné síly mají v Litvě 4 stíhačky Rafale a zhruba 100 vojáků. Francouzi a Rumuni vystřídali v březnu španělsko-italský kontingent. Francouzské stíhačky Rafale už v polovině dubna v Pobaltí pronásledovali ruský výzvědný letoun Ilyushin. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
1: Charita dokončila rekonstrukci azylového domu svatého Petra v Záblatí na Prachaticku. Klienti tam budou mít lepší vybavení a víc soukromí. Zařízení zároveň bude mít větší kapacitu.
5: Pan Ladislav je obyvatel azylového domu.
6: Já jsem na problémy s závislostí a o co jsem tady, tak abstinuju. Mě to tady svědčí prostě.
7: Po rekonstrukci dům svatého Petra nabízí opět míst větší kapacitu, říká sociální pracovnice Veronika Smažíková.
8: Přednostně bereme klienty z jeho českého kraje.
7: Rekonstrukce ve službách pro lidi bez domova je podle ředitelky sítě aktérů pro domov Dany Nedělníkové spíš výjimkou.
9: Některé služby jsou na hranici obyvatelnosti a jenom pomalu se tento fond daří nějak rekonstruovat nebo nahrazovat novými objekty.
7: Rekonstrukce domu svatého Petra stála přes 5 milionů korun a charita ji hradila ze svého rozpočtu. Ze Záblatí Kristýna Baršíny, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Slavie zvítězili na úvod nadstavbové části šance ligy v Liberci 2-1. Minimálně do dnešního večera tak mají Pražané v čele tabulky 11-bodový náskok a k obhajobě titulu jim stačí vyhrát příští víkend v derby nad Spartou. Mluví o tom trenér Slavie Jindřich Trpišovský.
10: Je to samozřejmě pro nás skvělý, že tu možnost máme. Na druhou stranu, i kdyby nebyla, tak je to prostě derby, je to doma a my budeme chtít prostě zvítězit a předvést prostě co nejlepší výkon a vítnout na toho soupeře, takže to by bylo i bez toho a samozřejmě tohle k tomu je příjemný bonus.
0: Ve skupině o udržení Zlín porazil Duklu Praha 2-1 a Baník Ostrava remizoval s Mladou Boleslaví 0-0. V play-off o umístění Bohemians podlehli Olomouci 1-3 a Karviná prohrála s Pardubicemi 1-2. A čeští hokejisté do 18 let získali na mistrovství světa bronz. V souboji o třetí místo porazili na Slovensku výběr Lotyšska 4-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Omezení na Pražském okruhu a nehoda na Bruntálsku. Dálnice teď volné, na Pražském okruhu směr D1 je stále na 2 kilometrech průjezdný jen levý pruh. Omezení kvůli opravám vozovky začíná u sjezdu na Plzeň na 23. kilometru. Kolona se tam netvoří, v místě dejte pozor, hlavně na sjezdu z plzeňské dálnice na okruh směr D1. Je tam stopka. Na Bruntálsku silnici 457 z Osoblahy do Jindřichova. Auto srazilo lesní zvěř. dnes. Následky nehody omezují průjezd poblíž odbočky na Karlov. A na dálnici D55 na exitu 47 Staré město budou i dnes zavřené sjezdy i nájezdy. Uzavírky kvůli sportovní akci jsou v obou směrech, jak na Zlín, tak Bzenec. Objízdná trasa vede přes vedlejší exit 51. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
12: 16 různých městech po celém Česku dnes můžete vyrazit na charitativní pochod Alice Garik Masarykové, zakladatelky Československého červeného kříže. Výtěžek ze startovného poputuje na rekonstrukci dětské léčebny ve středočeských Bukovanech. Pochody začínají v 10 hodin, a to třeba i v Ústí nad Orlicí, kde budete mít na výběr ze dvou tras 5 a 9 kilometrů. Start i cíl je na zahradě budovy oblastního spolku Českého červeného kříže. Tak vám k tomu všemu přejeme pohodovou neděli.
2: Víkendový radiožurnál
13: a Vojtěch Bidrman.

0: A ještě jedna pozvánka Radiožurnálu pro ty z vás, kteří dnes chtějí být aktivní. Co kdybyste během nebo procházkou udělali dobrou věc nejen pro své zdraví, ale i pro někoho dalšího? Na webu Miminka do dlaně se totiž můžete právě dnes zaregistrovat a podpořit předčasně narozené děti, jejich rodiče anebo zdravotníky, kteří se o ně starají. Navíc si sami můžete vybrat, kterému neonatologickému centru vaše startovné poputuje.
1: Honzíkovi, vy jste říkala, že bude rok příští týden?
2: 6.5. ano.
1: Vidíme, že prospívá a
2: ano,
1: slyšíme.
2: Ano.
3: Zdenka Haverliková je veselá, usměvavá žena. Jak ale vypráví, ne vždycky to tak během těhotenství bylo. Komplikace nastaly na konci 32. týdne.
2: Takže jsem se jako z minuty na minutu ocitla v Motole a tam teda jsme vydrželi ještě 4 dny, 2 v jednom a potom to bylo teda rychle už císařský řez, vlastně v tom 33. týdnu.
3: Honzík vážil necelá 2 kila, měl podporu dýchání a na jednotce intenzivní resuscitační péče pobyl 4 dny.
2: Ale to byly vlastně v podstatě ty 4 nejhorší dny, protože netušíte, co se děje, jak to nakonec dopadne.
3: Pocit, že po předčasném porodu dopadne jejich příběh dobře, rodině prý dodali informace. A to nejen od zdravotníků, ale i od Nedoklubka, neziskové organizace, která v těchto chvílích pomáhá.
4: Z vlastní zkušenosti my vlastně s kolegyněmi víme, jaké to je, co ty maminky cítí nejčastěji, jak si dávají třeba za vinu to, že to miminko přišlo na svět dřív.
3: Říká ředitelka Lucie Žáčková.
4: Čili ta naše prvotní snaha opravdu je co nejdříve dodat rodičům informace, podporu.
3: Podle lékařů končí předčasným porodem každé 10. až 12. těhotenství. Nejsložitější péči mají zdravotníci u dětí, které se narodí na hranici života schopnosti, říká lékař novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Martin Vita.
5: Ta péče je hodně intenzivní, zaměřená především na to, aby jsme udrželi všechny životní funkce, aby orgány pracovaly tak, jak měly.
3: A důležité je prý i zapojení rodiny.
5: I u těchto malinkých dětí, které váží sotva 0,5 kila nebo více než 0,5 kila, tak se snažíme, aby mohly být co nejužším kontaktu s rodinou, aby si maminka mohla dítě vzít na sebe, protože víme, že to dítě má potom menší riziko nějakého následného opoždění ve vývoji třeba.
3: I teď se v Olomouci starají zdravotníci o velmi malé, předčasně narozené dítě a v nedávné době se jim podařilo zachránit 2 holčičky, které neměly ani 400 gramů. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.

0: Radiožurnál, bylo 6:45. A Tereza Tomášková přidá zprávy.
1: Plzní dnes projede konvoj svobody. Zapojí se 300 historických vojenských vozidel. V čele pojede bojová formace 16. obrněné divize z tanky, která Plzeň v roce 1945 osvobodila. Konvoj vyjede v 11 hodin. Nad městem proletí i historické letouny. Dopravní omezení začnou už před 9. hodinou, kdy policie uzavře Klatovskou třídu. Omezení se dotkne taky všech tramvajových linek a většiny trolejbusových a autobusových spojů. 3 miliony lidí budou mít ve Francii možnost požádat o finanční pomoc kvůli vysokým cenám benzínu a nafty. Nárok na v přepočtu 1200 korun budou mít lidé, kteří vydělávají méně a využívají auto například k cestám do práce. Vláda zároveň slíbila pomoc rybářům, zemědělcům a dopravcům.
2: Počasí. 10 stupňů Celsia a jasná obloha, takové počasí teď mají v Brně, 13 stupňů je na Milešovce, ale třeba rovnou nulu ukazuje meteorologická stanice v Tušimicích na Plzeňsku. Odpoledne ale i tam teploty vystoupají, naměřit bychom mohli až 27 stupňů, v Polabí bude i 29. Nebe bude jasné až polojasné, oblačnosti bude přibývat od západu, zejména v Čechách, srážky dnes ale nečekáme. Po celý den ale platí výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požáru, a to v oblasti od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Vysoké teploty vydrží i zítra, maxima se budou opět pohybovat kolem 27 stupňů, odpoledne a večer se už ale můžou objevit přehánky. Teď hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy za sjezdem na Městec Králové jsou na vozovce překážky, kusy, pneumatiky, 48. kilometr v jízdním pruhu. Čekejte brzdící, případně vybočující auta. D11, 48. kilometr směr Praha. Další zelená vlna ve zprávách v půl.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za dopravní zpravodajství děkujeme Milanu Glistovi a teď ještě k zápisníku zahraničních zpravodajů, který i dnes začne na Radiožurnálu hned po zprávách v 9. Vezmeme vás v něm třeba i do Varšavského muzea plakátů, kde mají pohromadě 63 tisíc děl z celého světa. Prostřednictvím často ikonických děl tam výstava vypráví o časech dělení Polska mezi jiné mocnosti, o odporu proti německé okupaci, o životě v socialismu, ale taky o současnosti.
3: Dnes tu akorát máme návštěvu z jedné z varšavských škol. Studenti dostali pracovní listy a vypadá to, že mají úkol spojený s interpretací plakátů, ale hledají na nich i určitý obsah. Z toho máme velkou radost, protože tou naší stálou výstavou jsme chtěli ukázat, že plakát je dokumentem éry.
4: Popisuje v muzeu plakátu na Varšavském Vilanově hlavní kurátor výstavy Michal Varda. Kolem nás se to akorát hemží studenty, většinou ve skupinkách.
3: Plakát je kulturním textem, který v sobě skrývá bohatou výpověď o naší historii, o kultuře, politice, každodennosti. My tu tak trochu boříme stereotyp o polském plakátu spojovaném s polskou školou. Tu designerskou a typografickou disciplínu se snažíme představit v období 130 let. Od počátku této vizuální komunikace na polském území.
4: A tak se rovnou přesouváme k nejstaršímu plakátu ve sbírkách muzea. Pochází z roku 1892.
3: Ten umělecký reklamní plakát propaguje parovodní přepravní společnost Mauriceho Fajanca. Ten plakát je dvojjazyčný, v jazyku polském a ruském. Tehdy totiž Varšava byla pod ruským záborem. Ten plakát vytvořil typograf a průkopník fotografie Maximilian Fajanc pro svého bratra, podnikatele v říční dopravě. Ten plakát je neobvyklý proto, že jeho střední část je prázdná. To bylo místo pro vystavení aktuálního plavebního řádu.
4: Přestože výstava nese označení stálá, není to úplně přesné. Každých několik měsíců totiž pracovníci muzea všech 240 vystavených děl vymění. První výměna je plánovaná na červen. V aktualizované expozici budou moci návštěvníci nahlédnout na polskou minulost i současnost zase trochu jinak. Z Muzea polského plakátu ve Varšavě Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Na hradě a zámku Bečov nad Teplou by vás dnes mohla zaujmout výstava Kult svatých těl. Představuje 18 fiktivních světců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jsou to díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři. Neděle 3. května, krásný den.
1: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
2: Špatně se řízení semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
3: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
4: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, půl kilometru před tím.
1: Nezapomínejme na pravidla zipování.
3: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
1: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
5: Nenechte si ujít atletický svátek v Poděbradech. Těšte se na elitní chodce při prestižním mezinárodním mítinku Poděbrady Walking. Sledujte i domácí běžce při mistrovství republiky na 5 kilometrů a 1 míli. Zapojte se také do běhu i chůze na lázeňské kolonádě. Mimořádně ve svátek pátek 8. května. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce sledujte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a Středočeský kraj.
0: Dobré ráno, je 6:30. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
6: U lesního požáru v Českém Švýcarsku hasiči zasahovali celou noc. Oheň se jim zatím nepodařilo uhasit. Na místě zasahuje 300 hasičů z více než 60 jednotek i speciální těžká technika. V 8 hodin vzlétnou vrtulníky z Bambivaky. Hasiči jich dnes budou mít k dispozici 7. Dál platí zvláštní stupeň požárního poplachu. Část amerických republikánů nesouhlasí s nařízením Bílého domu stáhnout z Německa 5 000 amerických vojáků. Předsedové výboru pro ozbrojené síly ve sněmovně reprezentantů a v senátu společně uvedli, že rozhodnutí by oslabilo odstrašující potenciál USA v Evropě. Snížení počtu amerických vojáků v Německu by podle nich taky posílilo pozici Ruska. Navrhují proto místo toho jednotky přesunout na východ Evropy. Prágrovy kostky v Praze 2 začnou dělníci opravovat na konci června. Součástí rekonstrukce bude kromě obnovy fasády a interiéru taky modernizace technického zázemí a nosné konstrukce. Odhadovaná cena je skoro 1,5 miliardy korun. Přestavba brutalistních budov od architekta Karla Prágra má trvat 3 roky. Cílem je taky odstranit neodborné úpravy z minulých let a předat objekt v podobě, jakou měl po dokončení před více než 50 lety.
3: Sport.
6: Hokejisté Filadelfie s Danielem Vladařem v bráně prohráli úvodní čtvrtfinále playoff NHL na ledě Caroliny 0-3. Český brankář si připsal 20 úspěšných zásahů. Filadelfie hraje vyřazovací fázi poprvé od roku 2020 a Vladař v ní zatím odchytal všechny zápasy. Série hraná na 4 vítězství bude pokračovat v noci na úterý našeho času.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážky na dálnici D11 a nehoda na D48 u sjezdu na Prušperk. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy i teď pozorně za sjezdem na Městec Králové. Na 48. kilometru jsou na vozovce kusy pneumatiky. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Nového Jičína havarovalo osobní auto. Za sjezdem na Brušperk a Hukvaldy srazilo zvěř a místo nehody je teď volně průjezdné. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Slavkov stojí osobní auto. Zřejmě s poruchou, kilometr 9,5 vpravo na krajnici na blikačích. Dejte pozor, kolem vozidla se teď pohybuje několik lidí. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
3: 800 553.

0: A teplo bude taky na horách, tam se teploty budou pohybovat kolem 19 stupňů. Obloha bude jasná až polojasná, jen k večeru by mohlo přibývat oblačnosti. A kvůli suchu a letním teplotám platí po celý den taky výstraha meteorologů před rizikem vzniku a šíření požárů, konkrétně od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Přehánky by se mohly objevit příští týden, zítra hlavně v Čechách, od úterý pak na většině území. To byly zprávy. A dál posloucháte víkendový radiožurnál s Vojtěchem Bitrmanem.
1: A ještě k jednomu aktuálnímu zjištění i rozhlasu. V Praze někdo násilně vniknul do budovy velvyslanectví Arménské republiky. Pachatelé si z objektu odnesli trezor. Kriminalisté po nich pátrali několik měsíců, ale zadržet se je nepodařilo. Podle policie jde o nejvýznamnější incident v souvislosti s diplomatickými objekty za poslední roky. Podrobnosti tedy najdete na našem zpravodajském serveru i rozhlas.cz.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Dvě výstavy, jedna v Západočeském muzeu a druhá venkovní v Sadovém okruhu, připomínají v Plzni sté výročí vzniku loutky Hurvínka. Poprvé se objevil po boku o zhruba 6 let staršího Spejbla 2. května roku 1926. Hurvínkovi je tedy 100 a narozeninovou oslavu měl taky v divadle Spejbla a Hurvínka v pražských Dejvicích. Stovku oslavil premiérou hry Kabaret Hurvajs, křtem nové interaktivní knížky o sobě a taky představením zlaté pamětní mince. Oslava to byla opravdu velkolepá a taky plná překvapení. Na konci inscenace dokonce pan Spejbl přišel o jeden dřevák a představení tak dohrál na půl na boso. U téhle velké oslavy byl za Radiožurnál reportér Pavel Novák.
1: Při premiéře držela loutkám i hercům palce režisérka Hana Mikulášková. Lidé se i na loutky, když mají premiéru, dělá se tvůj, tvůj, tvůj?
2: No, dělá se to podle mě i na loutky, i na loutkovodiče. Oni jsou taková srostlá bytost, tak kentaur a potřebují to štěstí v oba.
1: Co se na to odpovídá, jako v normálním divadle?
2: Určitě zlom vás. Nevím o tom, že by se říkalo něco jako přetrhníč nebo něco takového, ale
1: čertěvem.
2: Zlom vás. Čertěvem, ano.

0: V narozeninovém představení se v příběhu o kabaretu splněných přání také vzpomíná na Josefa Skupu a Miloše Kirchnera a jejich slavné dialogy s Pejbla s Hurvínkem.
1: Ale před chvílí jsi se holedbal, že už ho píš. Tak to teda.
2: No ano, ale ne už ho
0: Po ovacích a děkovačce už přišla chvíle Hurvínkovi popřát, ale oslavenec se asi někam zatoulal.
3: Máte tady Hurvínka?
4: Jako ty, pro toho jsem přece poslal, já nevím, kde je.
3: No, on o pauze říkal, že jde kouřit. Co? A ještě se vyvrátil.
4: Co? Ty kluk je lipovej, dřevěnej, chytne raz, dva, to já to zkusím narýškovat tohle.
5: Krásný to bylo. Bylo to jak pro děti, tak i pro dospělé.
6: Co jste si v tom našel?
5: Spoustu aktuálních myšlenek, překvapivě. Myslel jsem si, že to bude hodně o vzpomínání, ale bylo to nakonec velmi současné.
7: Já jsem se hodně smál, když schudil ten stromeček a když se tam bavili u toho jídla u těch Vánoc, tak tam se tam něco fakt bavilo.
5: My jsme z Roudnice, jsme Panešovi a jsme moc rádi, že můžeme být součástí téhle oslavy.
0: A samozřejmě Hurvínkovi zpívalo celé hlediště.
8: Hodně štěstí, milý Hurvínku, hodně štěstí.
0: Z divadla z Pejbla a Hurvínka Pavel Novák, Radiožurnál.

0: Česká hokejová reprezentace prohrála v přípravě na mistrovství světa první zápas. Švédsku podlehla 2-4. Atmosféru Eurohockey Tour vám na Radiožurnálu za chvíli přiblížíme.
1: Co dělat, když je vaše dítě pořád online?
2: Jak s dospívajícími potomky řešit náročné rodinné otázky?
1: A jak předejít tomu, aby se dítě sebepoškozovalo?
2: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Návod, jak porozumět problémům vašich dětí, s experty na konkrétní témata a postupy.
2: Linka bezpečí na Radiožurnálu.
1: Rozhovor každý čtvrtek po zprávách ve 13 hodin.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno i ve 6:45. Tereza Tomášková a zprávy.
3: Pražský maraton dnes poběží přes 11 000 běžců. Start je v 8 hodin na Staroměstském náměstí. Na dopravu v centru města budou dohlížet policisté. Akce taky dočasně omezí provoz hromadné dopravy. Metro bude jezdit bez omezení. Víc chystáme do zpráv v 7. Zoo Hluboká má nový přírůstek. Mládě kočku Dana Husarského narodilo se v polovině dubna. Je už páté, které se v zoologické zahradě podařilo úspěšně odchovat. Pohlaví bude možné zjistit během 2 až 3 měsíců, až se mládě odpojí od matky, která si ho zatím chrání.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem na Slavkov stojí osobní auto. Kilometr 9,5 nepřekáží, ale od auta jde teď směr Brno po krajnici Chodec. Ještě jednou D2, kilometry 9 až 10 směr Bratislava Chodec na dálnici. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
1: Zavolejte i vy 800 553 553. Počasí.
5: 12 stupňů Celsia teď mají v severních Čechách, a to třeba v Liberci a Ústí nad Labem. O něco chladněji je ve Slezsku, 9 stupňů je v Třinci a Novém Jičíně. A podobné počasí je taky na horách, necelých 7 stupňů mají na Sněžce a Pradědu v Hrubém Jeseníku. Přes den nás čekají ale mnohem vyšší teploty, vystoupají na 27 stupňů, v Polabí naměříme i 29. A obloha bude jasná až polojasná, více oblačnosti čekáme až v dalších dnech. Teploty sice zůstanou vysoké, v Čechách už se ale objeví přehánky nebo občasní déšť a místy taky bouřky. Teď hezké ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Česko-Švédsko 2-4, to je výsledek přípravného utkání hokejové reprezentace před světovým šampionátem. Dnes odpoledne od 16 hodin svěřenci trenéra Radima Rulíka uzavřou domácí turnaj Eurohockey Tour duelem proti Švýcarsku. No a pokud jde o atmosféru na zápasech v Českých Budějovicích, dotvářela ji třeba i žestová sekce Pražské filharmonie.
1: Diváci si i za nepříznivého stavu prospěvovali, že není nutno, aby bylo přímo veselo. Domů odcházeli celkem spokojení, poslední gol zápasu totiž vstřelil Adam Klapka. Veselo i smutno asi bylo Radimu Rulíkovi, který k pochvale právě pro útočnou trojici Chmelař, Chmelovský, Klapka za dva vstřelené góly přidal i kritiku.
2: I dva dostali, mám pocit, že dostali ten pobuly a ten první. Že hráli jakoby 2-2 ten svůj zápas. Když to řeknu ofenzivně, určitě jedna z nejlepších formací, která byla na naší straně.
1: Podle Radima Rulíka byla z českého pohledu nejpovedenější druhá třetina.
2: Jsme se jakoby srovnali v té energii s tím soupeřem, ale neviděli jsme to 60 minut. Já nevím, jestli potom to zlomil ten gol na 3-1, protože to už potom asi hráči cítili, že už to nemají šanci.
1: V úvodu zápasu se český tým jen pomalu dostával do tempa. Podobně to přímo z ledu viděl i Daniel Voženílek.
3: Začátek jsme trošku zaspali, jsme pomalecky tady to tempo té hry, ale naopak od třetiny si myslím, že jsme vyhráli velmi slušnou pasáž a vytvořili jsme si nějakou převahu, ale trošku mě mrzí, že všechny 4 góly jsme dostali po takových situacích, které docela probíráme. Asi všichni viděli, že ta první třetina nebyla ideální a musíme si o tom promluvit a možná trošku líp se nastavit na ty první třetiny, aby jsme opravdu začali od začátku naplno.
1: Že nesmí být po prohře smutno, o to se postarala zpráva, která kolovala s jiným stadionem. Byla o tom, že dobře dopadlo vyšetření magnetickou rezonancí pro Filipa Hronka. Informace doputovala mezi fanoušky a dostala se až do trenérské kabiny.
2: Kým je taky optimistická zpráva.
1: Uvedl s lehkým úsměvem na tváři trenér Radim Rulík. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.

Planetáriu Ostrava můžete zažít fascinující neděli s astronautem. Neopakovatelné setkání se skutečným a zcela živým astronautem začne ve 14 hodin. Provede vás světem mezi hvězdami, zodpoví zvídavé otázky o cestách na oběžnou dráhu a stane se hvězdou vašich rodinných fotografií. Inspirovat vesmírným dobrodružstvím se můžete v prostorách sférického kina. No a další tipy na neděli jsou na webu radiožurnál.cz.

0: Radiožurnál vás zve na dostihový svátek do Chuchle Arény Praha. V neděli 10. května si nenechte ujít konsek velkou jarní cenu. Dostih tříletých koní na 1600 metrů, který zahajuje chuchelskou klasickou sezónu. Těšit se můžete na 8 napínavých dostihů, program pro děti i spoustu zábavy. Více informací najdete na chuchlearena.cz. Mediálním partnerem Chuchle Arény Praha je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 7 hodin. Tereza Tomášková připravila zprávy.
2: Požár v Českém Švýcarsku se přes noc dál nerozšířil. Pod kontrolou ho ale hasiči nemají. Přes 11 000 běžců dnes poběží pražský maraton. Fotbalisté Slavie vyhráli na úvod nadstavby šance ligy v Liberci a v příštím kole můžou obhájit titul. A bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: 300 hasičů v Českém Švýcarsku dál bojují s rozsáhlým lesním požárem. Oheň se v noci nerozšířil, stále ale není pod kontrolou. S hášením dnes bude pomáhat 7 vrtulníků a speciální technika. A na místě je reportérka Johana Tománková.
4: Já jsem kousek nad Roklí, kde mají hasiči svou techniku, dál nikoho nepouštějí. Tady nad tou Roklí a vlastně v celých Jetřikovicích je vidět i cítit dým. Situace je tu podle mluvčího hasičů Tomáše Kalvody téměř stejná jako včera. Stále hoří asi 100 hektarů lesa. Přes noc se hasičům podařilo požár korigovat tak, aby se nešířil. Stále ale není lokalizovaný a hasební práce to budou určitě pokračovat celý den. Vrtulníky přiletí asi na 8 hodinu, dnes mají na smlouvaných 7. Pak začnou napouštět bambivaky a budou vodu rozptylovat. Přijedou také odřady ze 7 krajů. Z Českého Švýcarska Johana Tománková, Radiožurnál.
2: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes odlétá do arménského Jerevanu. Na summitu Evropského politického společenství chce jednat o energetice a evropské bezpečnosti. Webu iDnes Babiš řekl, že se tam plánuje setkat taky s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
5: Andrej Babiš avizoval, že v Arménii usiluje taky o schůzky s britským premiérem Keirem Starmerem nebo moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Jedním z cílů už 8. summitu uskupení Evropského politického společenství má být těsnější spolupráce a diskuze zemí Evropské unie se státy mimo 27. Účast na jednání v Jerevanu potvrdilo víc než 40 evropských lídrů, nebo taky generální tajemník NATO Mark Rutte a kanadský premiér Mark Carney. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Pražský maraton dnes poběží přes 11 000 běžců. Start je v 8 hodin na Staroměstském náměstí. Na dopravu v centru města budou dohlížet policisté. Akce taky dočasně omezí provoz hromadné dopravy. Metro bude jezdit bez omezení. Po celé trase bude asi 40 zdravotníků. Ti sportovcům doporučují, aby nepodcenili dnešní vyšší teploty, jak říká mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs.
6: Za teplého počasí je důležité dbát zejména na dostatečný příjem tekutin a minerálů. Všem závodníkům doporučujeme, aby si na zadní stranu startovního čísla uvedli základní identifikační údaje, informace o chronických onemocněních a případných alergiích.
2: Plzní dnes projede konvoj svobody. Letos se do něj zapojí na 300 historických vojenských vozidel v čele s bojovou formací 16. obrněné divize, která Plzeň osvobodila. Pokračuje Jana Komišová z plzeňského magistrátu.
7: Konkrétní tanky, které pojedou v konvoji svobody, jsou M36 Jackson, což je stíhač tanků, M4 Sherman a pak to bude letos po několika letech zase zpátky v Plzni M24 Chaffee, který je právě známý tím, že ho provozovala, na něm přejela ta 16. obrněná divize v květnu 45 do Plzni.
2: Konvoj vyjede v 11 hodin. Nad městem proletí i historické letouny. Dopravní omezení začnou už před 9. hodinou, kdy policie uzavře Klatovskou třídu.
8: Sport. Slavia zvítězila na úvod nadstavby fotbalové šance ligy v Liberci 2-1. V čele tabulky tak má před Spartou 11-bodový náskok a v příštím kole se může stát mistrem. Sparta má zápas k dobru v 18:30, nastoupí ve skupině o titul proti Jablonci, v 15:30 začne utkání Plzně s Hradcem Králové. Ve skupině o udržení Zlín porazil pražskou Duklu 2-1 a ostravský Baník remizoval s Mladou Boleslaví 0-0. Ve 13 hodin nastoupí Teplice proti Slovácku. A v play-off o umístění v nejvyšší fotbalové soutěži Bohemians podlehli olomoucké Sigmě 1-3 a Karviná Pardubicím 1-2. Národní tým hokejistů do 18 let získal na světovém šampionátu na Slovensku bronzové medaile. Lotyšsko zdolal 4-1, turnaj vyhráli Švédi. A reprezentace dospělých si v přípravě na mistrovství světa připsala první porážku. Švédsku podlehla 2-4 a od 16 hodin se na závěr českých hokejových her utká se Švýcarskem.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Lidé na D2 za Brnem a uzavírka na Pražském okruhu. Na dálnici D2 z Brna do Bratislavy mezi sjezdy k Olympii a Slavkov policie zastavila chodce. Na kilometru 9,5 jsou na krajnici, chodec za svodidly. Zřejmě to souvisí, okus dál stojí v odstavném pruhu osobní auto. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je od sjezdu na Plzeň omezení uzavírka. Mezi kilometry 23 až 21 kvůli opravám vozovky průjezdný jen levý pruh. Kolona se netvoří. Pozor v místě dejte na sjezdu z plzeňské dálnice na okruh směr D1. Dole je stopka. A už jste slyšeli ve zprávách, v Praze se poběží maraton, omezený průjezd i uzavírky. Čekejte v centru Prahy a podél Vltavy. Závod odstartuje za hodinu na Staroměstském náměstí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
1: Jak vypadá hamak sloužící jako pozorovatelna v džungli? I to se dozvíte v galerii Lázně v Liberci. Výstava umělce Jiřího Černického představuje jeho kresby i některé experimentální sochy. A komentáře autora k jednotlivým dílům si můžete poslechnout naskenováním přiložených QR kódů. Tak krásnou neděli.
3: Víkendový radiožurnál
0: a Vojtěch Bidrman.

0: 7:09 ve víkendovém radiožurnálu se teď přidáváme k dlouhému seznamu gratulantů herečce Jiřině Bohdalové. Před kamerou stála poprvé v 6 letech a v roce 1937. Desítky rolí pak stvárnila ve filmu, televizi i na divadelních prknech. Ano, právě dnes je Jiřině Bohdalové 95.
1: Teď jsem závist mocná a prachatá.
2: Prvního českého lva se Jiřina Bohdalová odnesla za roli závisti v pohádce Nesmrtelná teta. Dalšího pak získala za titulní roli slabomyslné Fanny ve stejnojmenném snímku z roku 1995.
3: Máš tady večeři, Fanny?
2: Jiřina Bohdalová excelovala v průběhu své zatím bezmála 90leté kariéry v dramatech i komediích. Režisér Zdeněk Zelenka jí proto psal některé role přímo na míru.
4: A je to pro mě skvělá herečka, na kterou jsem napsal spoustu žánrově zcela rozdílných věcí, protože ona je jedna z mála, která ovládá hraní v různých žánrech. Jo. Já jsem si dělal dramatické věci, komediální, přeskutou komedii. Jediné, co jsme nedělali, bylo sci-fi, protože to oba nemáme rádi. Těch hlavních a titulních rolí máme 23, takže to je za náma hodně, no 23 rolí, kdo to kdy s ní udělal. No.
2: Spolupráce s Jiřinou Bohdalovou si váží i moderátor, textař a bavič Karel Šíp.
5: Je výjimečná všim, co reprezentuje, a já opravdu můžu děkovat tomu ze zhora, že mě umožnil spolupráci. To jsem nikdy jaksi nedoufal a od ní jsem se mimochodem taky hodně naučil, protože jsme spolu párkrát hráli a scénky a tak dále, takže jí nemůžete přát nic jiného, než pořád ten elán a tu svěžest, ať ti to pořád myslí a ať je přiměřeně zdravá tak, jak je hodně dlouho.
6: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvedu.
2: Naposledy se před kamerou objevila Jiřina Bohdalová před 2 lety ve filmu Svatá režiséra Jiřího Stracha. Teď ji ale můžete vidět i v narozeninovém speciálu pořadu Tobogán, který s ní natočil Český rozhlas Dvojka a který je k dispozici na rozhlasovém YouTube kanále. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

0: Rakouská policie vyslýchá podezřelého z případu otrávení dětských přesní dávek. Co o něm zatím víme? Poslouchejte Radiožurnál. 7 hodin a 15 minut. Dobré ráno. Zprávy připravila Tereza Tomášková.
1: Terapeutický program kvůli ztrátě řidičského průkazu absolvovalo během 2 let od spuštění 7 tisíc řidičů. Vyplývá to z dat Ministerstva dopravy. Terapie jsou povinné pro lidi, kteří řídili pod vlivem alkoholu nebo odmítli dechovou zkoušku, a taky pro všechny, kteří dostali zákaz řízení na 18 měsíců a víc. Podle Centra dopravního výzkumu řidiči, kteří program absolvují, pak vykazují nižší míru recidivy. Ve vodě v Máchově jezeře na Českolipsku by v budoucnu mělo být méně sinic. Radnice si nechala zpracovat studii, která má zajistit, aby ji toxické sinice každý rok neznečišťovaly. Autoři studii představí na květnovém jednání zastupitelstva. Problém je hlavně se sedimenty z Robečského potoka, které obsahují velké množství fosforu. A právě fosfor je jednou z hlavních živin podporujících sinice.
2: Počasí. Počasí bude dnes většinou slunečné, jasno nebo skoro jasno, teď po ránu se více mraků může objevit zejména v Čechách, nikde ale neprší. Teploty v Česku se aktuálně drží kolem 8 až 10 stupňů, necelých 10 je teď třeba v Telči a kolem 12 pak mají v Brně. O něco chladněji je zatím ve východních Čechách, 4 stupně jsou v Ústí nad Orlicí a na Vysočině v Přibyslavi mají necelých 8. Teploty ale dnes vystoupají až na 27 stupňů, v Polabí naměříme i 29. A kvůli suchu a vysokým teplotám platí po celý den taky výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů, a to od Ústeckého kraje po Jižní Moravu. Teď hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Policisté v Rakousku zadrželi 39-letého muže, který je podezřelý z vydírání a otrávení dětské výživy v Česku, na Slovensku a samozřejmě taky právě v Rakousku. Bližší podrobnosti o něm zatím kriminalisté nezdělili. Zdroje rakouských médií ale ukazují na to, že muž jednal sám. Celý případ sleduje i Jiří Chábera z naší zahraniční redakce. Vítám tě.
1: Dobré ráno.
0: O zajištění muže informovala policie ve spolkové zemi Burgenland. Co o něm tedy zatím víme?
1: Tak je to muž, má 39 nebo jemu 39 let. Policisté ho dopadli včera ráno v jedné z těch spolkových zemí, právě v oblasti na východ od Vídně, vlastně v spolkové zemi Burgenland. Ale ta spolková země částečně sousedí taky třeba s Bratislavou. Nicméně kvůli citlivosti celého případu jsou rakouští policisté pochopitelně na informace velmi citliví. Co ale tedy zatím víme, takže zadrženého by už kriminalisté měli vyslýchat a zjišťovat například to, zda za těmi otravami stojí pouze on, nebo jestli třeba nepracoval s nikým v týmu.
0: Zeptám se tě ještě, jak se to celé událo a taky, jestli rodičům nehrozí nějaké další riziko.
1: Nehrozí. Předpokládá se, že vyděrač otrávil celkem 6 skleniček se zeleninovou dětskou výživou. Z toho 5 jich policie v kombinaci tedy s mezinárodním týmem vyšetřovatelů už zajistila. 2 zajistila v Česku, 2 na Slovensku a 1 v Rakousku, kde se tedy pečlivě pátrá i po tom posledním otráveném balení. Vyloučené ale zatím také není to, že si ho koupil některý zákazník třeba z Maďarska. Firmě HIP přišel koncem března e-mail. Vyděrač v něm žádal 2 miliony eur, tedy bezmála 50 milionů korun. Firma si ale e-mailu všimla vlastně až o 2 týdny později, protože přišel na obecnou firmní adresu a ne na e-mail konkrétních pracovníků. Společnost se samozřejmě okamžitě obrátila na policii a začalo tedy pátrání po těch otrávených přesnídávkách. Poslední z těch otrávených dětských výživ se měla prodat v rakouském městě Eisenstadt. A kdybyste přesto chtěli překontrolovat dětskou výživu, kterou už máte doma, tak pachatel ty otrávené skleničky ze spodu označil bílou nálepkou s červeným pruhem a dají se poznat taky tak, že při jejich otevírání necvakne víčko.
0: Rakouská policie tedy vyslýchá podezřelého z případu otrávení dětských přesnídávek. Všechno, co o něm zatím víme, shrnul pro vysílání víkendového radiožurnálu redaktor Jiří Chábera. Díky, Jirko, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7.23 a to znamená jediné, další zprávy už za 7 minut. Jako

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Kdo se stane hokejistou sezóny? Sledujte vrchol Tipsport Extraligy ledního hokeje v pondělí 4. května na televizních obrazovkách. Večerem plným hokejových hvězd, silných příběhů a emocí vás provede Daniela Brzobohatá. Více informací na webu hokejistasezony.cz. Mediální partner akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 7.30. Tereza Tomášková přináší zprávy.
2: Hasičům se v noci podařilo zabránit dalšímu šíření požáru v Národním parku České Švýcarsko. Dnes jich bude zasahovat asi 500. Podpoří je 7 hasících vrtulníků a další speciální technika. V okolí požáru platí kvůli zásahu bezletová zóna. Nad místem je zakázané létat s drony i jinými bezpilotními prostředky. Lidé by do oblasti vůbec neměli jezdit. A už za chvíli po zprávách řekneme víc. Prezident Donald Trump prohlásil, že je připravený snížit počet amerických vojáků v Německu mnohem víc než o ohlášených 5 000. Píše to agentura AFP. Stažení vojáků nařídil Pentagon v pátek s tím, že by měli Německo opustit během příštího půl roku až roku. Trump dlouhodobě obvinuje své evropské spojence z přílišné závislosti na americké vojenské ochraně. Od začátku války s Íránem je taky kritizuje, že v konfliktu nedostatečně podporují Spojené státy. Malotřídka v Olešnici v Orlických horách musí ukončit provoz. Zůstalo v ní aktuálně jen 7 dětí. Na úbytku žáků se podle vedení obce podepsalo i uzavření dětského domova v nedalekém Sedloňově. Pro Olešnici další provoz školy není finančně udržitelný.
3: Sport.
2: Fotbalisté Slavie si můžou v příštím kole nadstavbové části šance ligy zajistit mistrovský titul. V Liberci zvítězili 2-1 a v čele tabulky mají 11-bodový náskok. Ve skupině o udržení hrál ostravský Baník s Mladou Boleslaví nerozhodně 0-0 a Zlín zdolal pražskou Duklu 2-1. V části o umístění Karviná podlehla Pardubicím 1-2 a Bohemians Olomouci 1-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na D2 za Brnem a uzavírka na dálnici u Uherského Hradiště. Na dálnicích a hlavních tazích nehody hlášeny nejsou. Na D2 z Brna do Bratislavy za sjezdem k Olympii policie zastavila chodce. Na kilometru 9,5 jsou na krajnici, poblíž stálo osobní auto, to už je pryč. Na dálnici D55 na exitu 47 Staré město budou až do večera zavřené sjezdy i nájezdy. Uzavírky kvůli sportovní akci jsou na Zlín i Bzenec. Obě se dají přes vedlejší exit 51 Uherské Hradiště. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů se u Petrohradu jezdí kyvadlově. Omezení kvůli opravám mostu potrvá několik měsíců a zatím se v místě déle nezdržíte. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Teploty na Moravě se aktuálně drží kolem 9 stupňů, tolik je teď třeba v Náměšti nad Oslavou, Břeclavi nebo Kroměříži. O něco rychleji teploty stoupají v Čechách, 13 stupňů je v Liberci, Praze a 15 na Přimdě. Odpoledne nás pak čekají maxima do 29 stupňů a jasná obloha. Zítra už se ale zatáhne.

0: Několik stovek hasičů z různých krajů, speciální technika i policejní a armádní vrtulníky z Bambi Vakiti. Všichni se sjeli k lesnímu požáru v Českém Švýcarsku. Hoří zhruba na 100 hektarech plochy u Jetřichovic na Děčínsku. Pořád tam platí nejvyšší stupeň požárního poplachu a hasiči zasahovali celou noc. Podrobnosti doplní Anna Millerová z naší domácí redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Dobrá zpráva je, že se oheň přes noc nerozšířil. Hasiči mají požár rozdělený do tří úseků, na dvou z nich je situace v pořádku, ale na tom třetím oheň pod kontrolou ještě zatím nemají. Mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda nám řekl, že se tam v noci podařilo postavit ochranný val, aby se plameny nemohly rozšířit dál přes cestu. Zasahovat by dnes mělo asi 500 hasičů, každou chvíli by jim měly začít pomáhat taky policejní a armádní vrtulníky z Bambi Vaki. Ty se přes noc museli stáhnout. Teď od rána by jich měli mít hasiči k dispozici 7. Takhle situaci v noci okolí požáru popsala naše reportérka Daniela Pilařová.
2: Jak padla tma a přestaly létat vrtulníky, tak je tu velmi výrazně cítit kouř, který zavalil celé okolí.
1: Policie kvůli zásahu hasičů zavřela silnici mezi Jetřichovicemi a Rynarticemi. Pokračuje policejní mluvčí Eliška Kubíčková.
3: Žádáme veřejnost, aby se nepřibližovala k místu zásahu, nevstupovala do lesa ani na přístupové cesty, nelétala v oblasti s drony a dbala pokynů zasahujících složek.
1: Práci hasičům komplikuje taky terén, který je těžko přístupný a nepomáhá ani dlouhodobé sucho a teplé počasí. Na místo mezitím vyráží další posily, třeba z Prahy ráno vyjeli dobrovolné jednotky hasičů, které by měly do Českého Švýcarska dorazit kolem 8 hodiny.
0: Už jsme zmínili, že na místě jsou vrtulníky. Jakou další techniku mají hasiči k dispozici?
1: Hodně využívají třeba drony, ale důležité jsou taky zdroje vody. Na místo proto dorazily velkokapacitní cisterny z jiných krajů, speciální z odolněné cisterny a samonosná nádrž s objemem 54 tisíc litrů. Stejný typ techniky byl nasazený při požáru v Českém Švýcarsku před 4 lety.
0: Což byl největší požár v naší novodobé historii. Je tedy teď vláda zase v pozoru? Nechystá se třeba svolat krizový štáb?
1: Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů teď ta situace není taková, aby bylo potřeba krizový štáb svolávat. Řekl ale, že pokud by se požár vymkl kontrole, tak by k tomu přikročil. Situaci zatím sleduje a je v kontaktu s hasiči i s vedením Národního parku.
4: My tam v případě, až se situace

0: podaří uhasit, tak samozřejmě se na místo půjdeme s vedením ministerstva životního prostředí podívat, jaké škody skutečně vznikly, a pobavíme se s vedením Národního parku, jaké následující kroky bude potřeba obratem učinit.
1: V celém Národním parku České Švýcarsko teď platí noční zákaz vstupu do lesů od 10 večer do 6 ráno. Před nebezpečím požarů varují i meteorologové a výstraha kvůli suchu a teplému počasí platí až do konce víkendu.
2: Hasiči tedy už druhým dnem bojují s lesním požárem v Českém Švýcarsku. V Národním parku celou noc zasahovalo přes 60 hasičských jednotek. Teď ráno by se měli znovu vrátit do akce hasicí vrtulníky z Bambivaky. Podrobnosti k tomu ve víkendovém radiožurnálu připojila redaktorka Anna Miller. A my děkujeme, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
2: 7.42, tady je Radiožurnál a teď i kapela Pet Shop Boys.

0: Radiožurnál 7:45. Poslechněte si zprávy Terezy Tomáškové.
1: Lidé dnes můžou podpořit předčasně narozené děti, jejich rodiny i zdravotníky. Nezisková organizace Nedoklubko pořádá charitativní běhy a procházky. Zapojit se může každý. Výtěžek ze startovného získají neonatologická centra, která se o předčasně narozené děti starají. Podrobnosti přineseme ve zprávách v 8. Japonsko slaví Den ústavy. Připomíná si přijetí poválečné konstituce v roce 1947. Japonci při té příležitosti znovu plánují demonstrovat proti snahám vlády japonské premiérky Sanae Takajčiové změnit ústavu. Trvají na ochraně pacifistického článku 9, ve kterém se Japonsko zříká práva použít sílu k řešení konfliktu a udržovat ozbrojené síly pro válečné účely.
2: Počasí. Čeká nás slunečný den s nejvyššími teplotami do 29 stupňů, teplo bude taky na horách, tam naměříme kolem 18. Aktuální ranní teploty, ty jsou kolem 10 stupňů, tolik je teď třeba v Praze nebo Olomouci a podobně mají taky na Moravě, Stanice v Brně a Holešově mají kolem 11 stupňů. A kvůli suchu a vysokým teplotám platí po celý den taky výstraha meteorologů před nebezpečím vzniku požárů, a to od Ústeckého kraje po jižní Moravu. Přehánky by se mohly objevit příští týden, zítra hlavně v Čechách, od úterý pak na většině území. A teploty zůstanou nadále vysoké, naměříme do 27 stupňů. Teď hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Fotbalová Slávia má blízko k obhajobě mistrovského titulu. Na úvod nadstavbové skupiny šance lize totiž vyhrála v Liberci 2-1 a minimálně do dnešního večera má v čele tabulky 11-bodový náskok. Fanoušci na stadionu Unisy viděli zápas plný emocí, faulů a taky následných přerušení.
1: Útočný faul Lukáše Maška a teď strkanice a je to strkanice hromadná.
2: Dostanete se do té top 6, kde hrajete s nejlepšíma týmama v lize a očekáváte tak nějak, že se bude hrát fotbal a bude to bavit ty lidi a vlastně po tom konci zápasu odcházíte s takovým hořkým pocitem, že o toho čekáte trošku víc.
3: Přiznal po porážce se Sláví liberecký záložník Vojtěch Stránský. Hlavní rozhodčí na severu Čech odpískal hned 35 faulů. Na žluté karty v uvozovkách vyhráli domácí 7-1, když hned dvě viděl stoper Drakpé, který tak musel v závěru před časně do kabin. Prakticky neustálá přerušení se promítla i do čistého herního času. Ten byl jen lehce přes 38,5 minuty.
4: Tam bylo prostě extrémně moc soubojů, extrémně přerušených věcí, ale prostě v těch venkovních zápasech to tak někdy je, že ten soupeř prostě na vás nějakým způsobem vyrukuje, vy se s ním musíte vyrovnat a určitě by bylo mnohem lepší, kdyby se víc hrálo.
3: Řekl kouč Slávie Jindřich Trpišovský. Zápas v Liberci nabídl i některé kontroverzní momenty. Ve druhém poločase nejprve po zákroku domácího Mikuly na Provoda rozhodčí odpustil Slovanu potenciální penaltu pro hosty, poté ale křivdu cítili i Severočeši. Slávista Mouzis ve vzdušném souboji loktem nokautoval Hodouše, který opustil trávník na nosítkách a zamířil rovnou do nemocnice. Sudí Jakub Vulkan zákrok neposoudil ani jako faul.
5: Za mě z mýho pozičního postavení se vlastně jednalo o to, že hráč Slávie Mouzis celou dobu sledoval dráhu míče, následně ten míč i odehrál a pak došlo za mě ke srážce s hráčem Hodoušem a bohužel to mělo teda zdravotní následky, ale z hrací plochy jsem to vyhodnotil jako srážku těchto dvou hráčů.
3: Řekl pro televize OnePlay rozhodčí Vulkan, to liberecký trenér Radoslav Kováč viděl situaci diametrálně odlišně.
6: To je jasná červená, loktem do spánku. Je potřeba, aby jsme si to říkali na rovinu ty věci. Máte hráče bez vědomí, není to ani faul, tak přece je to jako šílenost.
3: Zlobil se domácí kouč Kováč, zatímco Slovan v elitní nadstavbové skupině zůstává šestý, Slávia může už příští týden po derby se Spartou slavit obhajobu mistrovského titulu. Z Liberce Lukáš Michalík, Radiožurnál.

0: Jestli nevíte, kam dnes vyrazit na výlet nebo na procházku, spoustu zajímavých tipů pro vás máme na webu radiožurnál.cz. Rozřazené jsou velmi přehledně podle jednotlivých krajů. A jeden tip přidáváme hned. Část barokní konírny zámku v Zákupech na Českolipsku zaplnili historické kočáry. Sportovní i luxusní povozy zapůjčilo Národní technické muzeum. Na tuhle výstavu se ale budete moct přijít podívat až od konce května.
1: Po kamenné dlažbě Zákupského zámku přetahují zaměstnanci z kamionu poslední ze 13 historických kočárů. Sbírka byla dosud vystavená na zámku v Děčíně.
2: Tak pomůžu?
3: Možná, musíme.
4: Je se nám hline ozvěna. Samozřejmě je to tady stále prázdné, ale postupně už tady pracuje na zaplnění tady toho prostoru.
5: Kočáry se budou teprve rozmisťovat, teď jsou přibližně na svých pozicích.
4: Říká Patrik Matouš ze zámku v Zákupech.
5: Nejzácnější kočár, který máme, tak je osobní kočár císaře Ferdinanda, který mu sloužil pro jízdy Prahou.
4: Můžeme se na ně podívat?
5: No.
4: To je tuším
5: ten poslední.
4: Aha, jo, ten je, ano. Ten má zlacené lemování těch různých prvků, včetně těch loukotí kol. Má krásné mosazno skleněné lucerničky, ve kterých jsou i svíčky, které se tady používá. Můžu nahlédnout dovnitř?
5: To? No, opatrně.
4: No, já nechci samozřejmě to, jenom ani tam nebudu lozit, ale no, mi to otevřete radši. To je takové malé? On byl asi pan arcivévoda z menšího vzrůstu.
5: A ono to vždycky vypadá, že byli nějaký moc malý jako proti nám. Tenhle ten prostor si to zaslouží, kočáry, protože vlastně za dob Habsburků sloužil jako kočárovna. Původně to byla malá konírna.
4: Co očekáte od téhleté výstavy?
6: Tak prvořadě čekáme, že se nám podaří udržet loňskou návštěvnost, protože v loni byla konírna nová a přilákala spoustu návštěvníků.
4: Říká kastelán zámku Zákupy Vladimír Trégl.
6: A to jsou lidé, kteří znovu nepřijdou za rok. Potřebujeme znovu nalákat i tyhle ty lidi a myslím si, že právě tohle to by mohlo splnit svůj účel.
1: Loni zámek navštívilo skoro 50 tisíc lidí. Meziročně šlo o 100% nárůst. Ze Zákupy Jiří Jelínek, Radiožurnál.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Radiožurnál je 8 hodin. A zprávy nachystala Tereza Tomášková.
3: Požár v Českém Švýcarsku se v noci dál nerozšířil. Hasiči ho ale stále nemají pod kontrolou. 11 000 běžců právě vybíhá do ulic hlavního města. Začíná pražský maraton. Fotbalisté Slavie na úvod ligové nadstavby vyhráli v Liberci a za týden můžou slavit titul. Dálnice i další hlavní tahy jsou průjezdné bez nehod. A bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty až 27 stupňů.
4: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: 500 hasičů bude dnes zasahovat u požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. Podpoří je 7 hasicích vrtulníků a další speciální technika. V noci se jednotkám podařilo zabránit dalšímu šíření ohně. Pod kontrolou ho ale stále nemají. Žádné zásadní turistické cíle požár v tuto chvíli nezasáhl. Radiožurnálu to řekl mluvčí Národního parku Tomáš Salov. Škody podle něj budou hlavně na výsadbách a lesnických zařízeních. Podle Salova ale oheň nemohl vzniknout přirozeně.
5: U nás v Českém Švýcarsku v podstatě jedinou přirozenou příčinou vzniku požáru je zásah nějakého objektu bleskem a to se prokazatelně stát nemohlo, takže tam zatím požárem tušíme lidské zavinění, ale neznáme mechanismus, jakým k tomu vznícení nebo zapálení lesa došlo.
3: Poslední týden správci kvůli suchu kontrolovali park dvakrát denně pomocí dronu s infrakamerou. Národní park vyzývá návštěvníky, aby v lese nekouřili, nerozdělávali ohně a nepoužívali přenosné vařiče. Na Staroměstském náměstí v Praze právě odstartoval 31. ročník pražského maratonu. Letos závod kvůli očekávaným vysokým teplotám začíná o hodinu dřív než obvykle. Podle organizátorů se ho účastní skoro 12 000 závodníků. A na začátku trasy je i náš reportér Marek Sedláček.
6: První tisícovka běžců právě teď vyráží za doprovodu Smetanovy Vltavy ze Staroměstského náměstí směrem do Pařížské ulice a k Čechovu mostu. 42-kilometrová trasa vede přes 6 městských částí a postupně omezí provoz na řadě páteřních komunikací. Uzavřené jsou nebo brzy budou třeba Bubenské a Rohanské nábřeží, Těšnovský tunel, Václavské náměstí, Strakonická ulice nebo Podolské nábřeží. Závod neomezí jen automobilovou dopravu, ale i desítky linek MHD. Tramvajové linky jsou různě rozdělené nebo jedou odklonem. Ti nejlepší běžci by mohli sem do cíle na Staroměstském náměstí dorazit zhruba za 2 hodiny. S těmi posledními organizátoři počítají kolem 3 hodiny odpoledne. Z centra Prahy Marek Sedláček, Radiožurnál.
3: Izraelská armáda vyzvala obyvatele 11 měst a vesnic v jižním Libanonu k evakuaci, informuje o tom agentura Reuters. Vojska v oblasti provádějí operace proti militantnímu hnutí Hizballáh a tvrdí, že ozbrojenci porušili příměří. To platí od poloviny dubna. Obě strany se z jeho nedodržování obvinují vzájemně. Lidé dnes můžou podpořit předčasně narozené děti, jejich rodiny i zdravotníky. Nezisková organizace Nedoklubko pořádá charitativní běhy a procházky. Zapojit se může každý. Výtěžek ze startovného získají neonatologická centra, která se o předčasně narozené děti starají.
7: Honzík se narodil ve 33. týdnu. Vážil skoro 2 kila a na jednotce intenzivní resuscitační péče pobyl 4 dny.
8: To byly vlastně v podstatě ty 4 nejhorší dny, protože netušíte, co se děje, jak to nakonec dopadne.
7: Vzpomíná jeho máma Zdenka Havrliková. Právě přítomnost rodičů a vzájemné dotyky znamenají pro předčasně narozené děti pozitivní stimul a těch kvůli dalšímu vývoji potřebují co nejvíc, říká Martin Vita, lékař z fakultní nemocnice Olomouc.
9: Protože víme, že to dítě má potom menší riziko nějakého následného opoždění ve vývoji třeba.
7: Podle lékařů končí předčasným porodem každé 10. až 12. těhotenství. Kristýna Vašíčková, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalisté Slavie jsou blízko obhajobě mistrovského titulu. Na úvod nadstavbové skupiny o titul v Šancelize vyhráli v Liberci 2-1 a trofej si můžou v předstihu zajistit už příští týden, a to po pražském derby se Spartou. Utkání na severu Čech rozhodl střelou z přímého kopu na brankářovou stranu hostující obránce David Jurásek, který se v nejvyšší české soutěži trefil po 4 letech.
11: Většinou ty góly spíš připravu nebo ty situace, takže bych neřekl, že jsem úplně zabiják do vápna a jsem za to rád, že to padlo teďka, že to bylo po takové době, tak to je dobrý zjištění. Hned vlastně, jak jsem si uvědomil, že ten přímák, tak jsem věděl, že budu kopat a že to dám doprava. A naštěstí to dopadlo podle představ, i když to nebylo za mě koplý úplně ideálně.
10: Ve skupině o udržení Zlín porazil Duklu Praha 2-1 a Baník Ostrava remizoval s Mladou Boleslaví 0-0. V play-off o umístění Bohemians podlehli Olomouci 1-3 a Karviná prohrála s Pardubicemi 1-2.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nebezpečí na D2 za sjezdem na Slavkov a v Praze výrazné omezení v centru metropole. Na dálnici D2 z Bratislavy směrem do Brna stále ještě pozor za sjezdem na Slavkov. Na 9. kilometru zastavili policisté chodce, jsou v odstavném pruhu, nepřekáží, ale doprava i přesto vybočuje do levého pruhu. V Praze pak čekejte dnes výrazné omezení provozu v centru metropole a také v širším okolí. Kvůli maratonu je uzavřená řada ulic v oblasti Nového a Starého města. Také v Karlíně, Holešovicích, na Letné nebo i na Smíchově a v Podolí. Uzavřené mají být také Podolské nebo i Rohanské nábřeží. Dá se to celé objet například tunely Blanka nebo i po jižní spojice a po Průmyslové. A na dálnici D4 mezi Prahou a Strakonicemi teď velmi aktuálně opatrně v okolí Příbrami. V okolí 40. kilometru se pohybuje zvěř, je to v levém pruhu, podle zpravodaje je to hejno hus, tak velký pozor na D4, 40. kilometr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
2: 30. duben už je sice pro letošek za námi, ale v areálu koupaliště v Náměšti na Hané ještě dnes odpoledne proběhne pohádkový sled čarodějnic. Děti se tam můžou těšit na soutěže pro malé čaroděje a čarodějky, malování na obličeji, skákací hrad, ale taky třeba na cukrovou vatu, pečené makrely a opékání čarodějnických bustíků. Tak vám přejeme krásný den.
4: Víkendový radiožurnál
1: a Vojtěch Bidrman.
12: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím

Jedna z hlavních sportovních zpráv tohoto víkendu zní následovně. Česká hokejová reprezentace do 18 let vybojovala bronzové medaile na mistrovství světa. V utkání o třetí místo Češi porazili Lotyšsko a v Trenčíně se začalo

0: Takhle zněl vítězný pokřik v kabině po zisku bronzových medailí a víc o úspěchu české osmnáctky hokejové teď prozradí Kristián Šveda z naší sportovní redakce. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Ještě se ale vraťme o něco dál dozadu, protože pojďme k semifinále. V něm Češi prohráli v prodloužení se Švédskem a byla to docela škoda.
1: A i vzhledem k prodloužení se hrálo do pozdních večerních hodin. Čeští mladíci tak museli zkousnout porážku velice rychle. Zhruba 17 hodin po tomto zápase je totiž čekala bitva o bronz. Zatímco Lotyši měli na regeneraci asi o 4 hodiny déle. Právě o tom, jak dobře se čeští hokejisti dokázali přepnout na zápas, o třetí místo, o tom mluvil na radiožurnálu Sport asistent trenéra Ladislav Šmíd.
2: Klobouk dolů před klukama, protože to určitě nebylo jednoduchý. Hráli jsme do pozdního večera, spánek byl krátký a dneska jsme hráli ten první zápas, takže nebylo to lehký, ale kluci se s tím porvali jak skuteční profesionálové.
0: Kristiane, česká osmnáctka vybojovala medaili na mistrovství světa po dlouhých 12 letech. Kde a kdy to tehdy bylo?
1: Naposledy čeští mladíci v této kategorii získali stříbro ve Finsku 2014. Úspěch samozřejmě stojí za celým týmem, který skládali trenéři v čele s hlavním koučem Janem Tomajkem. Jeho asistent Ladislav Šmíd popsal, jak při výběru hráčů na šampionát postupovali.
2: Vybírali jsme kluky, který se podřídí tomu týmu. Bylo to založený hodně na charakteru týmovosti, aby kluci přáli jeden druhýmu, což si myslím, že se podařilo. Nevím, jestli úplně všichni očekávali, že přivezeme medaile, ale my jsme v ten tým věřili. Kluci věřili jeden druhýmu a byli za to odměněni.
1: A ještě doplníme, že mistři světa do 18 let jsou semifináloví přemožitelé Čechů, tedy Švédové, kteří ve finále porazili domácí Slováky 4-2.
0: Kristián Šveda ze sportovní redakce Radiožurnálu. Děkujeme.
1: Nyní zač naslyšenou.
0: A vám všem dobré ráno.

0: Dua Lipa ve víkendovém radiožurnálu s datem 3. května 2026. A teď zprávy, dobré ráno. Je 8:45 a slovo má Tereza Tomášková.
1: Plzní dnes projede konvoj svobody. Zapojí se 300 historických vojenských vozidel. V čele pojede bojová formace 16. obrněné divize z tanky, která Plzeň v roce 1945 osvobodila. Konvoj vyjede v 11 hodin. Nad městem proletí i historické letouny. Dopravní omezení začnou už před 9. hodinou, kdy policie uzavře Klatovskou třídu. Omezení se dotkne taky všech tramvajových linek a většiny trolejbusových a autobusových spojů. 3 miliony lidí budou mít ve Francii možnost požádat o finanční pomoc kvůli vysokým cenám benzínu a nafty. Nárok na v přepočtu 1200 korun budou mít lidé, kteří vydělávají méně a využívají auto například k cestám do práce. Vláda zároveň slíbila pomoc rybářům, zemědělcům a dopravcům.
2: Počasí. 11 stupňů Celsia a jasná obloha. Takové počasí je teď v Praze, o něco chladněji je na jihu Čech, v Jindřichově Hradci mají 7 stupňů a 7 je teď taky v Táboře. Přes den čekáme ale letní teploty v rozmezí od 23 do 27 stupňů Celsia, v Polabí může být až 29. Teplo bude dnes taky na horách, tam může být kolem 19 stupňů, obloha zůstane jasná až polojasná, více oblačnosti bude přibývat až k večeru v Čechách, pršet by ale nemělo. A kvůli suchu meteorologové po celý dnešní den varují před rizikem vzniku a šíření požárů. Výstraha platí pro oblasti od Ústeckého kraje po Jižní Moravu. Teď hezké ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Prahou teď běží skoro 12 000 vytrvalců. Pražský maraton odstartoval na Staroměstském náměstí přesně před 20 minutami. Celou trasu hlídají policisté i desítky zdravotníků. Pražané i návštěvníci musí počítat s řadou uzavírek a dopravních omezení. Všechno to v centru metropole sleduje náš reportér Marek Sedláček. Marku, dobré ráno.
1: Hezké ráno ze Staroměstského náměstí.
0: To, že maraton měří 42 195 metrů, ví asi každý, ale pověz nám, kudy vede trasa letošního pražského maratonu.
1: Tak tady odsud z náměstí zamířili a pořád míří běžci Pařížskou ulicí přes Čechův most a doleva na Malou stranu. Pak už je to ale složitější. Trasa se různě klikatí historickými ulicemi, někudy dokonce maratonci proběhnou víckrát. No a všude, kudy závod poběží, je přerušená automobilová a hromadná doprava. Ta nejdůležitější místa vyjmenovává mluvčí magistrátu Tadeáš Provazník.
2: Kvůli konání závodu budou dočasně uzavřeny pro automobilový provoz třeba ulice Celetná, Masarykovo nábřeží, na Příkopě Národní, Pařížská, Smetanovo nábřeží, Tišnovský tunel a nábřeží Ludvíka Svobody. Dále také oblast Podolského nábřeží, Strakonická ulice a Bubenské a Rohanské nábřeží.
1: Tramvaje a autobusy, které tudy jezdí, jsou až do odpoledne vedené odklonem nebo zkrácené. Magistráty policisti doporučují, aby cestující v centru využívali hlavně metro a auta pokud možno nechali na záchytných parkovištích. Právě metro teď dopravní podnik podle potřeby posiluje. Na lince A jezdí častěji mezi Davidskou a Želivského, na Bčku pak mezi Českomoravskou a Smíchovským nádražím.
0: A ještě k počasí, které mimochodem dnes ráno má na Radiožurnálu na starosti Adéla Burešová, což je docela slušné. Vytrvalkyně a taky má v plánu zaběhnout si maraton, ale zpátky k tématu. Teploty v Praze, a to od ní víme, mají vystoupat až k 26 stupňům Celsia. V předchozích ročnících závodu kolabovaly kvůli vedrům desítky lidí. Myslí na ně pořadatelé?
1: Myslí, přesně proto ten dnešní závod začal už v 8 hodin, dřív to totiž bývalo až o 9. A ti nejrychlejší podle pořadatelů dorazí do cíle po 10. hodině. Poslední by tu měly být kolem 3. Kdyby se to i přesto na slunci někomu úplně nelíbilo, neudělalo se mu dobře, pomůžou mu zdravotníci. Na Staroměstském náměstí je připravený ten známý záchranářský vůz kolem, na mostku stojí speciální stan. Další desítky zdravotníků čekají i podél celé trasy. Jak říká mluvčí pražské záchranky Karel Kirs.
3: Po celé délce té trati budou ještě strategicky rozmístěny sanitní vozy se záchranářskou posádkou.
1: A podél ulic jsou nachystaná taky občerstvovací místa s vodou a taky zavlažovací body. Pomoc by mělo i to, že naprostá většina trasy vede podél řeky Vltavy.
0: Uzavírá Marek Sedláček za doprovodu Mé vlasti. Marku, díky, ať se ti zbytek maratonu líbí, a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Bruselské chlebíčky.
1: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
0: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
1: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
0: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
1: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas.cz.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně.
2: Osm hodin a 30 minut, dobré ráno. Zprávy Radiožurnálu a Tereza Tomášková.
3: 500 hasičů bude dnes zasahovat u požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. Podpoří je 7 hasících vrtulníků a další speciální technika. V noci se jednotkám podařilo zabránit dalšímu šíření ohně. Pod kontrolou ho ale stále nemají. Na místě je naše reportérka, spojíme se s ní v ranním Radiožurnálu už za chvíli po zprávách. Část amerických republikánů nesouhlasí s nařízením Bílého domu stáhnout z Německa 5000 amerických vojáků. Předsedové výboru pro ozbrojené síly ve sněmovně reprezentantů a v Senátu společně uvedli, že rozhodnutí by oslabilo odstrašující potenciál USA v Evropě. Snížení počtu amerických vojáků v Německu by podle nich taky posílilo pozici Ruska. Navrhují proto místo toho jednotky přesunout na východ Evropy. Prágrovy kostky v Praze 2 začnou dělníci opravovat na konci června. Součástí rekonstrukce bude kromě obnovy fasády a interiérů taky modernizace technického zázemí a nosné konstrukce. Odhadovaná cena je skoro 1,5 miliardy korun. Přestavba brutalistních budov od architekta Karla Prágra má trvat 3 roky. Cílem je taky odstranit neodborné úpravy z minulých let a předat objekt v podobě, jakou měl po dokončení před více než 50 lety.
4: Sport.
3: Házenkáři Plzně porazili Karvinou 29-25, odvrátili tak konec sezóny a snížili stav finálové série v extralize proti obhájcům titulu na 1-2. Čtvrtý finálový duel se bude hrát dnes od 11 hodin. A velká cena Miami Formule 1 odstartuje už v 19 hodin českého času. Organizátoři posunuli začátek o 3 hodiny kvůli hrozícím bouřkám. Z prvního místa pojede Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Výrazné omezení v centru Prahy a nehoda na Chebsku. V Praze dnes stále čekejte výrazné omezení v provozu, a to v centru metropole a také v širším okolí. Kvůli maratonu zůstává uzavřená řada ulic v oblasti Nového a Starého města, také v Karlíně, v Holešovicích, na Letné, na Smíchově nebo i v Podolí. Omezení se v průběhu dne bude měnit, dá se to pak celé oběd například tunely Blanka anebo po jižní spojice a po Průmyslové ulici. A na Chebsku pozor na silnici 210 za výjezdem z obce Teplá na Plzeň. Kousek za Teplou před klášterem havarovalo osobní auto. Provoz okolo tam řídí policisté. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Obloha nad Českem je jasná až polojasná, více oblačnosti je teď po ránu jen v západních Čechách, nikdy ale neprší. Srážky čekáme ale v příštím týdnu, kdy se taky ochladí, pokračuje meteorolog František Šopko.
7: Ve středu a ve čtvrtek pak bude velká oblačnost, na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Ochladí se, ve čtvrtek budou odpolední teploty v Čechách od 11 do 15 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku od 15 do 19.
6: Dnešní maxima budou ale vyšší od 23 do 27 stupňů. V Polabí tam naměříme až 29. Ty aktuální ranní teploty jsou zatím kolem 12 stupňů Celsia. Tolik bychom teď naměřili hlavně na Moravě a ve Slezsku. Naopak třeba v západních Čechách se teploty zatím drží kolem 9 stupňů. Tolik teď ukazují stanice v Chebu, Plzni nebo Karlových Varech. To byly zprávy. A dál posloucháte víkendový Radiožurnál s Vojtěchem Bidrmanem.
2: Pro všechny milovníky architektury a historie připravili v Otrokovicích na Zlínsku komentované procházky v místní části Baťov. První z nich začne ve 3 hodiny odpoledne a sraz je u turistického informace.

0: Hasiči v Národním parku České Švýcarsko stále likvidují požár 100 hektarů. Na místě jsou desítky hasičských jednotek a s hašením pomáhají i vrtulníky z Bambivaky. Od časného rána sleduje situaci přímo na místě naše reportérka Johana Tománková. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, já jsem na křížovém vrchu, vidím do údolí, odkud stoupá dým mezi vršky, žádné plameny vidět nejsou. Před půl hodinou, vlastně už skoro před hodinou, přiletěly vrtulníky a budou pokračovat v hašení, které bude určitě trvat minimálně ještě celý den. Dým je vidět v celém údolí a v Jedřichovicích a Rynarticích. Policie sem do obce pouští jen výjimečně. Lidé by měli samozřejmě respektovat jejich pokyny, protože se tu pohybují cisterny.
0: Johano, to spojení s vámi není úplně optimální, tak jestli máte tu možnost, zkuste prosím možná na lepší signál, možná trošku víc zpříma mluvit na mikrofon. Každopádně se ještě zeptám, co dalšího dnes mají hasiči v plánu, jak chtějí s hašením pokračovat?
1: Dneska ráno dotankovali cisterny, přistavili takzvaný flexitank v Chřibské na letišti, odkud budou čerpat vodu a vrtulníky potom vodu budou roznášet nad lesy. Podle mluvčího hasičů Tomáše Kalvody to bude dnes kolem poledne 7 vrtulníků a na pomoc přijedou také odřady ze 7 krajů. Požár bude dnes likvidovat kolem 500 mužů a speciální technika.
0: Pokud by někdo dostal asi neúplně dobrý nápad vyrazit co by turista do Českého Švýcarska, uspěl by, dostanou se tam teď turisti?
1: Ono je krásně, takže já předpokládám, že řada turistů do Českého Švýcarska chtít jít bude, dostanou se do něj. Park je zavřený jen lokálně kolem Jedřichovic. Lidé se nedostanou na turistické stezky, které jsou jen blízko zásahu. Lidé by neměli vstupovat na místa mimo turistické trasy. Je zavřená jedna modrá turistická trasa z Rynartic na Tokáň a také cyklotrasa.
0: Požár v Českém Švýcarsku se už nešíří, hasiči ho zatím ale stále pod kontrolou nemají. Na místě zůstává reportérka Radiožurnálu Johana Tománková. Prozatím, Johano, děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Boskovicích na Blanensku pokračuje druhým dnem jarní sraz velorexů. Už za čtvrt hodiny se začnou řadit do kolony u Zlaté růže a v 10 hodin a 20 minut celá kolona vyrazí ulicemi Komenského a Otakara Kubína až ke kruhovému objezdu a zase zpátky. Krásnou neděli. A taky dobré ráno, teď je 8:45. Tereza Tomášková a zprávy Radiožurnálu.
1: Francouzské stíhačky Rafale zachytily dvě ruská letadla, která narušila prostor pobaltských zemí. Francouzské letouny působí v Litvě v misi Severoatlantické aliance. Jejich úkolem je chránit vzdušný prostor států, které nemají dostatečnou leteckou obranu. Víc řekne náš zpravodaj Martin Balucha ve zprávách v 9. Zoo Hluboká má nový přírůstek, mládě kočko Dana Husarského. Narodilo se v polovině dubna. Je už páté, které se v zoologické zahradě podařilo úspěšně odchovat. Pohlaví bude možné zjistit během 2 až 3 měsíců, až se mládě odpojí od matky, která si ho zatím chrání.
2: Počasí.
3: Je před námi jarní den s jasnou až polojasnou oblohou a nejvyššími teplotami do 29 stupňů. Aktuálně je na většině území kolem 15 stupňů, tolik bychom teď naměřili třeba v Praze, Plzni nebo Ústí nad Orlicí. Kolem 12 pak mají na Moravě a ve Slezsku a třeba na horách se teploty drží kolem 9, to například na Sněžce nebo na Pradědu. V platnosti po celý den kvůli suchu zůstává výstraha meteorologů před rizikem vzniku a šíření požárů, konkrétně pro Ústecký kraj až po jižní Moravu. A podobné počasí vydrží i v dalších dnech, postupně se ale začne mírně ochlazovat a přidají se taky přehánky, místy taky bouřky. Teď ale hezkou neděli.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: tonight. Kdybyste se šli dnes proběhnout nebo se projít, nemusí to být nutně maraton, stačí pár kilometrů. Hlavně si ale zkuste vzpomenout a zaregistrovat se předtím na webu Miminka do dlaně. Svým startovním totiž podpoříte předčasně narozené děti, jejich rodiny i neonatologická centra, která se o ně starají. O předčasně narozených dětech si teď na Radiožurnálu popovídáme s primářem novorozeneckého oddělení Fakultní nemocnice Olomouc Janem Hálkem. Přeju vám dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Vy jste v nemocnici v poslední době zachránili děti, které nevážily ani 400 gramů. Jak náročnou péči to znamená pro zdravotníky?
1: No tak určitě péče to náročná je, protože děti, které jsou takto malé, tak jsou velmi křehké, mají křehkou kůži, takže ta péče je opravdu jako náročná. Můžeme narážet nebo narážíme i na nějaké technické problémy, protože všechny ty hadičky a ty přístroje vlastně nejsou určeny pro takto malé děti, takže často jsme nuceni nějak trošku jako improvizovat. Ale chtěl bych tady říct, že vy jste se ptal na personál, a já bych chtěl tady ale říct, že je to velice těžké, hlavně jako pro rodiče, že ta jejich situace je velice obtížná, dlouhou dobu žijí v nejistotě, takže bych chtěl tady jim vyjádřit jako podporu.
0: Co je pro rodiny předčasně narozených dětí, když už jsme tedy u nich nejdůležitější, když taková situace nastane?
1: No možná to bude překvapivé, ale jsou na to, není to, že bych říkal jenom svoje dojmy, ale jsou na to i data, tak pro rodiče předčasně narozených dětí, a je to vlastně podobné i pro děti, které mají závažné problémy, jiné zdravotní, tak pro rodiče jedna z nejdůležitějších věcí je, aby s nimi mohli být, aby byli s nimi v kontaktu. Takže to je jedna důležitá věc. Druhá důležitá věc, která je, potřebuje jako informace, které je jako otevřené a pravdivé, čili aby s nimi někdo otevřeně komunikoval, aby se také mohli podílet na rozhodování o té zdravotní péči. Takže to jsou dvě takové důležité věci, které můžeme vlastně rodičům poskytnout.
0: A vy jim to tedy ve Fakultní nemocnici Olomouc poskytnete bezvýhradně, že můžou se svým dřív narozeným dítětem být?
1: Jo, snažíme se o to. Je to vlastně moc důležitá věc, vnímáme to jako prioritu.
0: Statistiky uvádí, že v Česku končí předčasně každé 10. až 12. těhotenství. Podle čeho poznáte, že se dítě podaří zachránit, že má, jak se říká, vyhráno?
1: Vlastně nejsem si jistý, jestli to někdy můžeme říct s naprostou jistotou, protože ono se mohou dít komplikace a zdravotního stavu i u dětí, které se narodí v termínu. Takže je to vždycky jenom určitá míra pravděpodobnosti nebo určitá míra jistoty, protože je to jako lidský život. Takže úplně jako s jistotou se to říct nedá. Na druhou stranu máme zase jistotu, že bohužel, když se dítě narodí třeba před 20. týdnem těhotenství, že nemá vůbec jako šanci na přežití, takže nedá se na to odpovědět jednoznačně.
0: Je pravidlem, že předčasně narozené dítě se v budoucnu bude potýkat s jakýmkoliv handicapem?
1: To určitě neplatí. Když jste mluvil o těch počtech dětí, které se narodí předčasně, tak drtivá většina z nich patří do kategorie, které říkáme lehká nezralost. Oni se narodí dříve, ale jenom o pár týdnů. A to jsou děti, ke kterým se vlastně kdyby chováme jako k jiným zdravým dětem. A vlastně ta péče se tolik neliší od dětí, které se narodí v termínu. Ale pokud se týká těch jako hodně předčasně narozených dětí, tak tam jako určitá míra rizika je, ale není nějak vysoká. Čili my se potkáváme s takovou jako skepsí, vlastně co ta medicína dělá, že zachraňuje hodně nezralé děti, ale oni mají relativně dobrou prognózu i ty hodně nezralé děti. Většina z nich odchází do života bez nějakého handicapu.
0: Teď ještě k tomu dnešnímu charitativnímu běhání nebo procházkám neziskové organizace Nedoklubkou. Už jsme říkali, že startovním, které je minimálně 200, maximálně libovolná částka, podpoří centra pečujícího předčasně narozené děti. Vy třeba díky těmto penězům v Olomouci zvelebujete zázemí rodičům, vzděláváte v této oblasti pracovníky. Máte už představu, jak byste využili ten příspěvek letos?
1: No, už jste to vlastně řekl. Ředitel naší fakultní nemocnice říká jednu věc, která se mi jako moc líbí, že pokladem nemocnice, každé nemocnice, nejsou ty přístroje, není to prostředí, ale jsou jako lidé. Takže my chceme i letos využít ty peníze hlavně na vzdělávání. A vzdělávání nejenom v té speciální odbornosti neonatologické, ale i v komunikaci, tak abychom mohli rodičům poskytnout co nejlepší péči.
0: Vy sám nebo někteří vaši kolegové, lékaři, sestřičky, si taky půjdete zaběhat? Je na to čas?
1: Určitě. Na to si čas určitě najdeme.
0: Kolik vás třeba bude?
1: No, těším se, že nás bude mezi 10 a 20, ale možná budu překvapený, bude nás ještě víc.
0: A bude to společný výběh nebo každý na sebe, na vlastní pěst?
1: My máme v rámci olomoucké tady té aktivity, tak máme připravený pro děti jako spoustu jiných aktivit, takže ten běh bude jenom jedna z těch věcí, ale bude možnost jak individuálně se zúčastnit, tak jako společným výběhem.
0: Ještě doplníme, že veškeré informace o tom šestém virtuálním běhu a procházkách pro Miminka do dlaně najdete právě na webu miminkadodlaně.cz. No a naším hostem ve víkendovém radiožurnálu byl Jan Hálek, primář novorozeneckého oddělení z fakultní nemocnice Olomouc. Pane Hálku, děkujeme za rozhovor a naslyšenou.
1: Také moc děkuju, naslyšenou.
0: Za 5 minut bude 9 hodin, uslyšíte další zprávy.

0: Aby vaše auto nepoškodila srážka se zvěří.
1: Pobíhá divočák, přímo po dálnici přeskakoval z vodidla i z pruhu do pruhu.
2: Abyste nebrzdili nouzově před překážkou.
3: Někomu ulítla madrace, je tam uprostřed dálnice a je to nebezpečný.
0: Aby vás nezaskočila neobvyklá hrozba.
4: Po silnici pro něj třídy jede vozíčkář na 400 jiných lidí. A je tady fakt mnoha.
2: Poslouchejte na cestách zelenou vlnu radiožurnálu.
0: Nebo sami varujte před nástrahami ostatní řidiče.
2: Volejte 800 553 553.
0: Zelená vlna radiožurnálu.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: Azurit, prádlo hodňavé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
6: Azurit a jeho vůně.
7: Radiožurnál 9 hodin. Tereza Tomášková připravila zprávy.
8: Požár v Českém Švýcarsku dnes likviduje 500 hasičů a 7 vrtulníků. Francouzské bojové letouny Rafale zachytili a vyprovodili ruské bombardéry z pobaltského vzdušného prostoru. Hokejisté do 18 let vybojovali na světovém šampionátu bronzové medaile. Nehoda komplikuje provoz na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy na 19. kilometru. A bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: 500 hasičů bude dnes zasahovat u požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko. Podpoří je 7 hasicích vrtulníků a další speciální technika. V noci se jednotkám podařilo zabránit dalšímu šíření ohně. Pod kontrolou ho ale stále nemají. Požár v tuto chvíli poškodil hlavně výsadbu a lesnická zařízení. Žádné významné turistické cíle zatím nezasáhl. Radiožurnálu to řekl mluvčí Národního parku Tomáš Salov. Podle něj se včera podařilo odhalit požár poměrně brzy.
9: My jsme už týden kvůli velké intenzitě sucha dvakrát denně prohlíželi Národní park pomocí dronů s infrakamerou vždy ráno a večer. Zjišťovali jsme, jestli nám někde nestoupal třeba kouř z lesa.
8: Díky tomu správci rychle určili, kde přesně hoří a na místo hned vyrazili hasiči. Francouzské stíhačky Rafale zachytily 2 ruská letadla, která narušila prostor pobaltských zemí. Francouzské letouny působí v Litvě v misi Severoatlantické aliance. Jejich úkolem je chránit vzdušný prostor států, které nemají dostatečnou leteckou obranu.
10: Francouzské stíhačky Rafale zachytili a následně vyprovodili z pobaltského vzdušného prostoru 2 ruské taktické bombardéry Sukhoi Su-24. Podle specializovaného serveru Militarny jeden z ruských letounů patřil 4. námořnímu leteckému pluku v kaliningradské enklávě. Francouzské a rumunské vzdušné síly mají v Litvě 4 stíhačky Rafale a zhruba 100 vojáků. Francouzi a Rumuni vystřídali v březnu španělsko-italský kontingent. Francouzské stíhačky Rafale už v polovině dubna v Pobaltí pronásledovali ruský zvědný letoun Ilyushin. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
8: Prahou už hodinu běží asi 12 000 vytrvalců. Trasa pražského maratonu vede historickým centrem, po nábřežích i Těšnovským tunelem. Závod letos začal kvůli očekávaným vysokým teplotám o hodinu dřív. Odpoledne má být v hlavním městě až 29 stupňů. A u základny zdravotníků je náš reportér Marek Sedláček.
11: Záchranářský stan je pro případ nouze ve spodní části Václavského náměstí. Podél celé 42-kilometrové trasy jsou rozestavěné sanitky s posádkami, které běžcům pomůžou, kdyby se jim udělalo špatně. Největší pražský záchranářský vůz Golem stojí v cíli před Orlojem. Žádný větší problém zatím neřešili, jak mi před chvílí řekl mluvčí Karel Kirs. Právě teď je ale jen 15 stupňů. Teploty porostou až kolem poledne. Připomeňme, že v předchozích ročnících na trase skolabovali kvůli vedrům desítky lidí. Loni jich bylo 63, předloni 52. Z Prahy Marek Sedláček, Radiožurnál.
12: Sport. Národní tým hokejistů do 18 let získal na mistrovství světa na Slovensku bronzové medaile. Lotyšsko zdolal 4-1, zlato vybojovali Švédi. Reprezentace dospělých si v přípravě na světový šampionát připsala první porážku. Švédsku podlehla 2-4, pokračuje útočník Daniel Voženílek.
13: Začátek jsme trošku zaspali, jsme plně chytali to tempo té hry, ale naopak od třetiny si myslím, že jsme odehráli velmi slušnou pasáž a vytvořili jsme si i nějakou převahu, ale trošku mě mrzí, že všechny 4 góly jsme dostali po takových situacích, které docela probíráme. Asi všichni viděli, že ta první třetina nebyla ideální a musíme si o tom promluvit a možná trošku líp se nastavit na ty první třetiny, aby jsme opravdu začali od začátku naplno.
12: V 16 hodin nastoupí národní tým na závěr českých hokejových her proti Švýcarsku. A Philadelphia s brankářem Danielem Vladařem zahájila druhé kolo playoff hokejové NHL porážkou. Na ledě Caroliny prohrála 0-3 a Vladař si připsal 20 zákroků.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehoda na D11 u sjezdu na Lysou a nebezpečí na D5 u Plzně. Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy velmi opatrně u sjezdu na Lysou nad Labem. Na 19. kilometru na výjezdu z odpočívky havarovalo osobní auto mimo dálnici. Na místě jsou hasiči, také záchranáři, projíždí se pouze levým pruhem, zatím ale plynule. Na nehodu pozor také na dálnici D35 na trase z Olomouce do Ostravy. Za sjezdem na Přáslavice na kilometru 287 srazilo osobní auto Srnku, také se vybočuje. Sraženou zvěř pak nepřehlédněte i na dálnici D5 z Prahy do Rozvadova u Plzně za sjezdem na Ejpovice na kilometru 73, tam leží sražený divočák. A v Praze počítejte s výrazným omezením provozu v centru metropole a širším okolí, zejména v okolí Vltavy, je to kvůli maratonu, dá se to celé objet tunely Blanka anebo po jižní spojice a Průmyslové. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29. Tolik zprávy. A začíná zápisník zahraničních zpravodajů s Vojtěchem Bidrmanem.

Šopskému salátu patří rakije, ke grilovanému masu a kebabčatům patří rakije. Bulhaři zkrátka pijí ovocnou pálenku skoro ke všemu. Je aperitivem, digestivem i lékem. V bulharské metropoli Sofii má rakije i své muzeum, kde se schraňují desítky lahví. A my vás do něj v dnešním zápisníku zahraničních zpravodajů vezmeme hned na úvod. Řeč ale bude taky o americkém legendárním zpěvákovi Bruce Springsteenovi. Teď objíždí Spojené státy z turné, které nikdy neplánoval, a přichází kvůli tomu o fanoušky. Proč? I to se dozvíte v příštích desítkách minut. Tak vám tedy přeju pohodové dopoledne.

0: Rakia, tedy ovocná pálenka, se na Balkáně pije při každé příležitosti, nejen při oslavách. Je to běžný aperitiv, digestiv a pro někoho i prostředek prevence před zažívacími problémy. Dá se vypálit z jakéhokoliv ovoce, dokonce i zeleniny. Destiláty o obsahu víc než 40% alkoholu jsou součástí národních kultur napříč zeměmi severní polokoule. Historii výroby a současnosti pálenek zachycuje Muzeum rakie v bulharské Sofii. Zašel se do ní podívat náš zpravodaj Pavel Novák. This is just the
1: factories. They are more than 100. Mapa Bulharska na začátku expozice je posetá značkami. Je jich víc než 100. A to jsou podle průvodce a barmana v jedné osobě Viktora Georgieva jen továrny, kde se rakie průmyslově vyrábí. Domácích palíren jsou další tisíce. Bez ohlášení úřadům si každý může za rok vypálit 30 litrů na osobu v domácnosti.
2: Domácí destilace je poměrně jednoduchá, je tu zkrátka přístroj, ve kterém se zahřívá to drcené ovoce, to potom vytváří páru, ta se musí převést do kondenzační nádoby a potom se to skapalní, ale jak říká můj průvodce Viktor Georgiev, tak mezi tím je tam jakýsi filtr, který odfiltruje metanol. Je těžší než klasické etanolové páry, no a tak ten se tam usadí a vypouští se takovým zvláštním otvorem.
3: Celé to měděné, plechové samozřejmě, úplně všechno, až tady té kondenzační nádobě. A tady to potom vytéká do nějaké připravené skleněné kádinky, nebo zkrátka do vědra.
1: 80% rakie se v Bulharsku dělá z hroznů. Může se ale vypálit z jakéhokoliv ovoce, které se dá zkvasit. Tedy například i z jahod, třešní nebo i dýně. Zelenina má pravda méně cukru, ale když se do zeleninové drti cukr dodá, může být i pálenka z bachraté oranžové tykve. To věděli i středověcí obyvatelé oblasti dnešního Bulharska, kteří pálili kořálku pomocí keramické destilační kolony.
3: Dnes už se vyrábí rakia destilací v plechových měděných nádobách, ale jak říká Viktor Georgiev, úplně na počátku byly ty destilační nádoby z terakoty, zkrátka z kameniny.
1: Kousek dál od primitivního 500 let starého destilačního přístroje je přehlídka různých bulharských rakií. Jsou to vzácné, okolkované, neotevřené lahve z období socialismu. V další vitrině jsou pak pálenky z různých koutů světa a jedna velmi vzácná.
3: Ale Viktore, vy jste zapomněl, tady úplně v rohu je jedna taková krásná lahev a nahoře je vlaječka. Viktor bohužel neví toho mnoho o naší slivovici od Rudolfa Jelínka. Zkrátka, tady ve vitríně úplně v rohu je malá česká vlaječka a je tady krabice s klasickou lahví zvanou Hodiny a tam je slivovice Rudolf Jelínek. I my jsme tady zastoupeni v Muzeu rakie v Sofii. Z Bulharska Pavel Novák, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Do muzea Rakije, do hlavního města Bulharska, se teď v zápisníku zahraničních zpravodajů vypravujeme s reportérem Pavlem Novákem ještě jednou. Pavle, dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne.
0: Pověz nám, kde je vlastně rakije doma, ze kterého státu tento nápoj pochází?
1: Tak každý stát si to asi přivlastní, že právě z něj pochází rakije, ale je to zkrátka pálenka z ovoce. V Bulharsku se dělá tedy, jak jsme slyšeli, hlavně z hroznů, v Srbsku třeba hlavně ze švestek, z blum, jakožto také u nás. V Itálii jsou tím hlavním zdrojem hrozny, ve Francii se zase pálí kalvados z jablek, nebo se dělá vodka z obilí, jako je to typické v Polsku, v Rusku. Takže já myslím, že jakmile lidé zjistili, že se dá z něčeho zkvašeného, z ovoce, z obilí, z brambor, získat alkohol, zahřátím a oddělením těch alkoholových par, tak začali pálit. Takže se nedá úplně přesně říct, odkud pálenka rakia pochází.
0: Jaké nejzvláštnější rakie si v muzeu našel?
1: To tě bude zajímat, protože já jsem tam viděl zvláštní lahve. Třeba tam byla lahev ve tvaru modré kopačky Christa Stoičkova, známého fotbalisty bulharského. Byla tam také italská pálenka míchaná s bylinami a ještě doslazovaná, která se jmenovala Tchýninoj mléko. A prý to pívali rádi mladí Italové a tím se dá velice rychle opít. Proto tam byl také piktogram, taková, řekněme, lepka odstrašující. Potom tam byly zajímavé pálenky z arabského světa, z muslimských zemí, kde se normálně alkohol nemůže pít. Byly to pálenky ochucené anýzem, podobně jako v Řecku Uzo nebo ve Francii Pastis. A potom také, co tam bylo hodně zajímavé, že jsem tam viděl pálenku z melounu. Nevěřil jsem, že se dá z melounu udělat alkohol.
0: No hlavně si nemohl ochutnat, protože jak jsme slyšeli, absolvoval si zcela nealkoholickou prohlídku bez ochutnávky, ale možné je objednat si taky prohlídku s ochutnávkou, to asi bude populárnější varianta. Co všechno obsahuje?
1: Tak jsou tam dvě varianty. Jednak je na konci ochutnávka tří různých rakií ze tří různých zemí a potom je tam ta dražší nebo nejdražší zlatá varianta. Tak tam je možné ochutnat archivní rakii, která třeba zrála v sudech a už dostala nějakou barvu, nějakou další vůni. Samozřejmě je dobré tam přijít až po obědě. I to muzeum vlastně otvírá až ve 12 hodin, protože, jak mi říkal Viktor Georgiev, tak přece jenom, když si člověk dá ty stopečky rakie, tak bylo by to nalačno před obědem, tak to není úplně vhodné, je lepší si dát něco dobrého, mastného a o to není v Bulharsku, v té jejich kuchyni nouze.
0: Do muzea rakie do bulharské Sofie jsme vás zavedli s reportérem Pavlem Novákem. Díky, Pavle, naslyšenou.
1: Hezké dopoledne, naslyšenou.

0: Bruce Springsteen celý život zpíval o pracující Americe, o lidech z továren, doků a předměstí. Sám z nich vzešel. Dnes, kdy je mu skoro 77 let, o část svých fanoušků přišel. Postavil se totiž veřejně proti Donaldu Trumpovi, kterého volili právě ti lidé, o kterých Springsteen celý život zpívá. Jaké to bylo, když svůj protest přijel vyspívat na Floridu, zjišťovala naše zpravodajka Jana Ciglerová.
1: Floridské město Sunrise není nijak slavné, ale Springsteena už vítá po desáté. Má totiž největší krytou halu na Floridě. Vejde se sem přes 20 000 lidí. A ty všichni tady jsou. Někteří, jako já, ho vidí poprvé. Jiní, jako tady policista Matthew, po 17.
2: Poprvé jsem viděl Springsteena v roce 1985 v Miami. Vždycky byl velmi politický, ale dneska míří přímo na prezidenta. Mně to nevadí, souhlasím s ním, ale nějaké publikum kvůli tomu určitě ztratil.
1: Turné, se kterým Springsteen objíždí Ameriku, se jmenuje Země naděje a snů. Původně ho vůbec neměl v plánu, ale rozhodl se k němu poté, co imigrační agenti ICE zastřelili v Minnesotě dva Američany, Alexe Prettyho a René Goodovou. Tehdy, jak říká, se rozhodl vyrazit mezi lidi.
2: Byl jsem bezmocný a potřeboval jsem něco udělat. Potřeboval jsem s vámi mluvit. My jsme přece země, která vzešla z nesouhlasu. Umíme spolu žít, i když máme jiné názory. Tohle, co se teď děje, to není moje země, tak jak ji znám.
1: A v tom je první Springsteenův paradox. Muž, který celý svůj život zpívá o dělnické Americe, stojí dnes na barikádě proti politikovi, kterého ta samá dělnická Amerika zvolila. To napětí je živé a právě tady na Floridě, nedaleko místa, kde prezident žije, má zvláštní význam. A další paradox. Jeho nejslavnější písnička Born in the USA, narozený v USA, se stala druhou americkou hymnou a největším rockovým hitem své éry. V roce 2026 ale zní jinak než v roce 1984. Snadno by se jí mohli chytit odpůrci imigrace, velké téma současné Ameriky. Ale Springsteen ji nikdy nemyslel jako oslavu. Měla to být obžaloba. Amerika ji ovšem vždycky slyšela po svém. I teď. O některé fanoušky bez pochyby přišel, zvlášť mezi oddanými příznivci Donalda Trumpa.
3: Mívala jsem Springsteena ráda, ale už ne, protože je moc politický. Měl by se držet hudby a nedělat nic jiného.
1: Ale jiné díky svým postojům získal. Jako tady Gina. Springsteen by podle ní byl mnohem lepší prezident, protože se zastává pracujícího lidu. A to je třetí jeho paradox. Kdo chce Springsteena bez politiky, nemá ho celého. Z floridského Sunrise Jana Ciglerová, Radiožurnál.

0: na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Azurit, prádlo hněvé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
2: Azurit a jeho vůně.
3: Radiožurnál 9:30. Tereza Tomášková a zprávy.
4: Při ruském útoku v Oděské oblasti na Ukrajině dnes v noci zahynuli dva lidé. Na Telegramu o tom informoval šéf regionální vojenské správy Oleh Kyper s tím, že dalších 5 lidí je zraněných. Drony zasáhly obytné domy i přístav. Ruský bezpilotní letoun zasáhl taky auto v Chersonu. Úder nepřežil řidič. Další 4 lidé jsou zranění. Požár v Českém Švýcarsku se dál nešíří, hasiči ho ale stále nemají pod kontrolou. Hoří asi kilometr čtvereční lesa u Rinartic, které jsou částí Jetřichovic. Platí tam zvláštní stupeň poplachu. Dnes bude nasazených 500 mužů, 7 vrtulníků a další speciální technika. Na letišti v Chřibské jsou připravené nádrže pro vrtulníky k nabírání vody do bambivaků. 5 vrtulníků vzlétlo před hodinou a půl, další 2 se přidají kolem poledne. V Hrádku nad Nisou a Chotyni na Liberecku si lidé od zítřka můžou objednat jízdu malým autobusem. Jde už o třetí oblast, kam se Liberecký kraj rozhodl zavést poptávkovou dopravu. Malý 8-místný vůz na zavolání jezdí od září 2024 na Frýdlansku a od dubna si ho můžou objednat i cestující v okolí Železného Brodu.
5: Sport.
4: Tisíce závodníků běží už více než hodinu a půl pražský maraton. Aktuální informace má přímo z místa reportér Jakub Marek.
6: Nejrychlejší muži mají za sebou 30 kilometrů a v čele je už jen dvojice Kenyan Limo a Cegu z Etiopie. Mezičas je stále skvělý, rozhodně se útočí na výsledný čas po 2 hodiny a 5 minut. To by byl nový traťový rekord. Mezi ženami vede Kenyanka Tanujová. Z Prahy Jakub Marek, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D11 u sjezdu na Lysou a v Praze omezení provozu v centru metropole. Na dálnici D11 z Hradce Králové směrem do Prahy stále pozor před sjezdem na Lysou nad Labem na 19. kilometru. Na výjezdu z odpočívky řeší nehodu osobního auta mimo dálnici. Na místě stále zasahují hasiči, blokován je pravý pruh, vybočuje se do levého pruhu, ale bez kolon. Na dálnici D5 z Prahy do Rozvadová stále ještě opatrně na obchvatu Plzně. Za sjezdem na Ejpovice na kilometru 73 leží na dálnici sražený divočák. A v Praze stále počítejte s výrazně omezeným provozem v centru Prahy a také v širším okolí, zejména v okolí Vltavy mezi Karlínem a Podolím. Je to kvůli maratonu, dá se to celé objet tunely Blanka a objízdné trasy jsou průjezdné bez kolon. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29, tolik zprávy. A pokračuje zápisník zahraničních zpravodajů s Vojtěchem Bidrmanem.
3: U břehů normandského městečka Fécamp najdete jednu z největších větrných farem na moři v celé Francii. Tvoří ji 170 větrníků, které jsou vysoké asi jako polovina Eiffelovy věže. Ročně vyrobí elektřinu pro víc než 750 000 lidí. A my vám ji blíž představíme ve druhé části dnešního zápisníku. Tak klidné dopoledne.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

0: Ve Varšavě se po 5 letech znovu otevřelo nejstarší muzeum plakátů na světě a jeho stálá výstava nabízí návštěvníkům neobvyklý vhled do polské minulosti. Přes často ikonická díla výstava vypráví o časech dělení země mezi jiné mocnosti, o odporu proti německé okupaci, o životě v socialismu, ale taky o současnosti, která rozhodně není klidná. V muzeu plakátů natáčela naše polská zpravodajka Kateřina Havlíková.
1: Dnes tu akorát máme návštěvu z jedné z varšavských škol. Studenti dostali pracovní listy a vypadá to, že mají úkol spojený s interpretací plakátů, ale hledají na nich i určitý obsah. Z toho máme velkou radost, protože tou naší stálou výstavou jsme chtěli ukázat, že plakát je dokumentem éry.
2: Popisuje v muzeu plakátu na varšavském Vilanově hlavní kurátor výstavy Michal Varda. Kolem nás se to akorát hemží studenty, většinou ve skupinkách.
1: Plakát je kulturním textem, který v sobě skrývá bohatou výpověď o naší historii, o kultuře, politice, každodennosti. My tu tak trochu boříme stereotyp o polském plakátu spojovaném s polskou školou. Tu designerskou a typografickou disciplínu se snažíme představit v období 130 let. Od počátku této vizuální komunikace na polském území.
2: A tak se rovnou přesouváme k nejstaršímu plakátu ve sbírkách muzea. Pochází z roku 1892.
1: Ten umělecký reklamní plakát propaguje parovodní přepravní společnost Mauriceho Fajanca. Ten plakát je dvojjazyčný, v jazyku polském a ruském. Tehdy totiž Varšava byla

0: Pod ruským záborem. Ten plakát vytvořil typograf a průkopník fotografie Maximilian Fajans pro svého bratra, podnikatele v říční dopravě. Ten plakát je neobvyklý proto, že jeho střední část je prázdná. To bylo místo pro vystavení aktuálního plavebního řádu.
1: Ale jsou tu i plakáty z doby druhé světové války, zachycující odpor proti německé okupaci. Plakáty vypovídající o touze po poválečné obnově. Plakáty ukazující život v Polské lidové republice. Plakáty připomínající různá jubilea i novodobé plakáty upozorňující na současné války, nenávistné projevy, klimatickou krizi i politickou zlovůli. Jsou tu umělecké plakáty, reklamní plakáty, plakáty, které se staly symbolem protestních hnutí. Celkem má muzeum ve sbírce 63 tisíc uměleckých děl.
0: V Polsku si velmi ceníme českého designu a české typografie. Vždycky jsme vám trochu záviděli ty skvělé, velmi talentované designéry. Ať už to byl Zdeněk Rosman, Ladislav Sutnar, Jaroslav Sůra, až po ty současné. U nás ve sbírkách tak máme i krásnou kolekci českého plakátu.
1: Dodává kurátor Michal Varda. Přestože výstava nese označení stálá, není to úplně přesné. Každých několik měsíců totiž pracovníci muzea všech 240 vystavených děl vymění. První výměna je plánovaná na červen. V aktualizované expozici budou moci návštěvníci nahlédnout na polskou minulost i současnost zase trochu jinak. Z Muzea polského plakátu ve Varšavě Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: 9:44, posloucháte Radiožurnál a zápisník zahraničních zpravodajů. Jedním z nechtěných symbolů Afriky se staly slamy, domovy těch nejchudších z nejchudších. Druhý největší africký slam najdete paradoxně v relativně bohaté Keni, jen pár kilometrů od centra hlavního města Nairobi. Podíval se tam i náš zpravodaj Martin Dorazín, který Ukrajinu, kde momentálně působí, na pár dní vyměnil za rovníkovou Afriku.
1: Největším slamem tady v Nairobi nebo v celé Keni Kibera mě provede pan Collins. Kibera má dvě části, tu bohatší a chudší, když vypadají obě zhruba stejně, tak v té bohatší, říká Collins, mají například koupelnu, kdežto v té chudší nemají vůbec nic. Lidi tady nemají žádnou práci a už jenom přežívají. Takže Kiberu založili Nubíci, kteří tady pracovali a po nich tady také zůstaly ty hliněné chatrče. Dnes obložené těmi pestrobarevnými, víceméně vlnitými plechy. Tady už přecházíme do oblasti, která je hnědá, proto tomu také říkají hnědé město, čokoládové město. To je barva jednak té hlíny, ze které jsou ty domky postaveny, a také těch zrezavělých plechů. Konec mi ukazuje tady na tu hadici, kterou se vede pitná voda, ale říká, že jeden problém, ta hadice občas praskne, protože po ní šlapou lidé a zvenčí se, do ní dostane ta voda kontaminovaná fekáliemi a pak vypuká epidemie. Zašli jsme do jednoho z domků, tady za plentou je kuchyňka, to je vědro, plynový vařič, postel. A tady je obývací pokoj. A na starém gauči posedává asi desetiletý chlapec. Collins se ho ptá, proč není ve škole. Kluk tiše odpovídá, že zaprvé musí hlídat domek, protože rodiče jsou pryč. A za druhé, do školy teď stejně nemůže, protože táta propil školné. Nájem za tento domek platí Collinsova nadace Agape. S dalšími problémy si ale neví rady. V Kibeře je rozšířená prostituce a polovina z milionu obyvatel tohoto slamu je HIV pozitivní. Dříve jim pomáhal americký program USAID. Americký prezident Donald Trump ho ale ukončil. Zavřeli kanceláře a my jsme přišli o 60% pomoci. No to hodně lidí umře. Jo, přitakává Collins. Z Kibery Martin Dorazín, Radiožurnál.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Bruce Springsteena už jste v dnešním zápisníku slyšeli. Tohle byla píseň Sema Fendera, upřímně řečeno ta inspirace springsteenovskou hudbou tam trochu slyšet byla. No a na závěr zápisníku vás ještě vezmeme k pobřeží francouzské Normandie. Leží tam větrný park, ve kterém stojí 170 pořádně vysokých větrníků. Francie už má v provozu 4 větrné elektrárny na moři a další staví. Jedna z největších větrných farem je právě nedaleko přístavního města Fécamp.
1: Náš větrný park ročně vyrobí energii pro zhruba 770 tisíc lidí. To je asi 60% obyvatel departmánu Seine-Maritime. Jednotlivé větrníky jsou propojené s touhle elektrickou stanicí, která posílá veškerou produkci na pobřeží prostřednictvím dvou exportních kabelů.
2: Nikola Loge je vedoucí pracovník větrného parku. Říká, že rychlost větru se teď pohybuje kolem 50 km za hodinu a že farma v tuto chvíli jede na plné obrátky. Před pár týdny tu řádila bouře Gorety s rekordními nárazy větru kolem 200 km za hodinu.
1: V takových podmínkách musíme chránit naše vybavení. Větrný park se zastavil zhruba na 5 hodin, než bouře přešla. Potom se zase automaticky rozjel. Na každém větrníku jsou snímače, které monitorují vítr a umožňují dálkové ovládání.
2: Větrníky jsou vysoké 180 metrů, tedy o něco více než polovina Eiffelovy věže. Větrná farma nedaleko města Fécamp je prvním mořským větrným parkem ve Francii, který se podílí na takzvaném vyrovnávacím mechanismu. Díky němu provozovatel francouzské přenosové soustavy, společnost RTE, upravuje rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou po elektřině.
1: Prostřednictvím tohoto vyrovnávacího mechanismu nás operátor může vyzvat k úpravě naší produkce. Může se stát, že nám během dne zavolají a my pak musíme za čtvrt hodiny snížit naši výrobu. Pokaždé, když se systém potýká s nadprodukcí, tak větrný park může snížit výrobu a stabilizovat síť.
2: Pracovníci můžou upravovat produkci elektrárny prostřednictvím rotace listů jednotlivých větrníků. Doufají, že se do 8 let vrátí vstupní investice. Větrná farma má kontrakt podepsaný na 25 let.
1: Na konci kontraktu se rozhodne, jestli větrný park bude pokračovat dál nebo jestli skončí. V takovém případě bychom místo museli vrátit do původní podoby, což by bylo možné díky použitým technologiím.
2: Větrníky byly původně duté, potom je převezli na moře a vyplnili kameny, pískem a štěrkem. To znamená, že nejsou výrazně připevněné k mořskému dnu. I díky tomu by mělo být snazší elektrárny po konci kontraktu rozmontovat a odvést. Každý rok vzniká nová zpráva dopadů větrného parku na životní prostředí, která je k dispozici obyvatelům, vědcům i asociacím, upřesňuje Rafael Parízová ze společnosti EDF.
3: U prostoru větrné elektrárny objevujeme trvale se vyskytující druhy živočichů, ale taky další druhy, které se sem vracejí po delší době. Jde o některé ryby, třeba tresky.
2: Větrný park u břehu normandského městečka Fécamp je jednou ze 4 zprovozněných větrných elektráren ve Francii. Další jsou u břehu Normandie, Bretaně a taky Středozemního moře. Z Francie Martin Balucha, Radiožurnál.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.
2: Přichází legendární zahradní technika Honda v čele s benzínovými sekačkami, které díky precizním čtyřtaktním motorům a systému dvou sekacích nožů nemají v kvalitě sekání konkurenci. Například nejprodávanější model Honda HR-G Easy v ceně od 13 990 korun, který vedle výkonného motoru a odolného skeletu nabídne extrémní spolehlivost, snadné startování a unikátní integrovaný systém mulčování. K tomu navíc získáte klid díky prodloužené 5leté záruce. A právě teď je ideální čas na obnovu vaší výbavy. Vybrané motorové sekačky Honda totiž pořídíte v mimořádné akci se slevami až 3000 korun. Akce platí do vyprodání zásob. Nakupte na www.hondastroje.cz.
3: Radiožurnál je 10 hodin. A zprávy má Tereza Tomášková.
4: Požár v Českém Švýcarsku likviduje už 500 hasičů. Ukrajina u přístavu Novorosijsk zasáhla dva tankery ruské stínové flotily. V Praze se rozhoduje o vítězi maratonského běhu. Kvůli omezení je kolona v Praze na magistrále na Hlávkově mostě do Holešovic. A bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty až 27 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
4: 500 hasičů aktuálně likviduje rozsáhlý požár lesa u Jetřichovic v Českém Švýcarsku. S hašením jim i dnes pomáhají vrtulníky. A na místě je naše reportérka Johana Tománková.
5: Dva úseky ze čtyř dostávají hasiči pomalu pod kontrolu, stále ale požár nelokalizovali. Řekl mi to jejich mluvčí Tomáš Kalvoda. Většina techniky, včetně vrtulníků, směřuje na dvě největší požářiště. Zásah komplikuje vítr a vysoké teploty. Neustále se tu střídají vrtulníky z bambivaky, které napouštějí z cisteren na letišti v Chřibské. Stále platí zvláštní stupeň požárního poplachu. V Národním parku České Švýcarsko nesmí turisté vstupovat mimo vyznačené stezky. Zavřené jsou trasy v okolí požáru. Z Rynartic Johana Tománková, Radiožurnál.
4: Ukrajinská armáda zasáhla dva tankery ruské stínové flotily u vjezdu do přístavu v jihoruském Novorosijsku. Na síti Telegram to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Plavidla se podle něj aktivně podílela na převozu ruské ropy. Moskva tak obchází západní sankce. Rozsah škod není známý. Rusko se zatím nevyjádřilo. České správě sociálního zabezpečení stále chybějí údaje o stovkách tisíc zaměstnanců. Do systému jednotného hlášení je měli zaměstnavatelé registrovat do konce dubna. Ve čtvrtek, tedy poslední den registrace, podle ministerstva práce chyběla skoro čtvrtina údajů.
6: Systém registrací zůstane podle ministerstva otevřený i po 30. dubnu. A firmy tedy budou moct své zaměstnance stále přihlašovat. Vzhledem k velkému zatížení systému v posledních dnech může zpracování údajů trvat 5 i víc pracovních dní. Ministerstvo nicméně firmám vzkázalo, že se nemusí obávat pokut. Naší prioritou nejsou sankce, ale úspěšné zavedení klíčového projektu státu, řekl ministr Aleš Juchelka z hnutí ANO. Do budoucna má podle něj jednotné hlášení zjednodušit vykazování údajů a snížit administrativní zátěž firem. Tomáš Jiník, Radiožurnál.
4: Prágrovy kostky v Praze 2 začnou dělníci opravovat na konci června. Součástí rekonstrukce bude kromě obnovy fasády a interiéru taky modernizace technického zázemí a nosné konstrukce. Odhadovaná cena je skoro 1,5 miliardy korun. Přestavba brutalistních budov od architekta Karla Prágra má trvat 3 roky. Pokračuje ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.
7: Cílem je ne to nějak razantně přestavit, ale naopak, pokud jsou tady prvky, které třeba se už postupem času nabalily nebo trochu nalepily na toho původního Karla Pragra, tak tam bychom se to chtěli pokusit vrátit. Takže cílem je udělat ten areál opravdu tak, jak ho Karel Pragr vlastně jako dokončil před těmi 50 lety.
0: Sport s
8: Slavia zvítězila na úvod nadstavby fotbalové šance ligy v Liberci 2-1. V čele tabulky tak má náskok 11 bodů a v příštím kole se může stát mistrem. Sparta nastoupí v 18.30 ve skupině o titul proti Jablonci. V 15.30 začne zápas Plzně s Hradcem Králové. Ve skupině o záchranu Zlín porazil pražskou Duklu 2-1 a ostravský Baník remizoval s Mladou Boleslaví 0-0. Ve 13 hodin nastoupí Teplice proti Slovácku. A v play-off o umístění Bohemians podlehli Olomouci 1-3 a Karviná Pardubicím 1-2. V Praze se rozhoduje o vítězi maratonského běhu. Slovo má reportér Jakub Marek.
9: Vypadá to, že si bez problému doběhne pro vítězství etiopský vytrvalec Berehanu Cegu. Vidíme, jestli to bude stačit na traťový rekord. Na druhém místě už je s velkým odstupem Keňan Justus Limo. V čele ženské kategorie je Keňanka Jelimová. Z Prahy Jakub Marek, Radiožurnál.
10: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Překážka na D1 u Sázavy a v Praze kolona na Hlávkově mostě. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy pozor v nájezdu od Sázavy. Na kilometru 34 stojí v připojovacím pruhu nepojízdné auto po menším požáru. Na místě jsou hasiči, je to označené šipkou a vybočuje se. Pozor také na dálnici D52 z Brna do Mikulova u Pohořelic. Před koncem dálnice na 23. kilometru pobíhá srnka. Na místo jedou policisté, tak opatrně. Opatrně také na D1 z Brna do Ostravy na obchvatu Přerova. Za sjezdem na Přerov centrum na kilometru 282,5 tam se pro změnu po dálnici pohybuje chodec. V Praze počítejte s výrazně omezeným provozem v centru metropole a širším okolí, a to kvůli pražskému maratonu. Je uzavřený třeba vjezd z magistrály do Argentinské ulice, musí se tak po Bubenské a ucpává se kvůli tomu hlávku v most zdržení od Florence z centra na 10 minut. A v Praze pak pozor i v tunelu Blanka směrem Stroje na Břevnov, u sjezdu na Letnou stojí nepojízdné auto v pravém pruhu a musí se vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
10: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
4: Bude slunečno, večer od západu přibývání oblačnosti a teploty 23 až 27 stupňů, v Polabí až 29. Tolik zprávy. A víkendový Radiožurnál teď pokračuje s hostem Patricie Strouhalové.
3: Dobrý den, zdravíme vás z vysílání víkendového Radiožurnálu. Tím hostem je dnes herec Miroslav Etzler. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
12: Krásný den, děkuji za pozvání.
3: Dnes se běží maraton v Praze. Vy jste velký sportovec, tak jsem si říkala, kdy jste běžel svůj první maraton, jestli jste vůbec běžel?
12: No jasně, když jsem přišel jako elef do Šumperského divadla, to mi bylo 18 let, tak tam všichni běhali. A sadil jsem se s jedním režisérem tehdy, že ho porazím v tom maratonu. A on už měl uběhaný nějaký maratony měl a já jsem začal velmi tvrdě trénovat. A trvalo mi to asi fakt rok a běžel jsem svůj první maraton, porazil jsem ho a běžel jsem ho dokonce po 3 hodiny. Mm-hmm. I když musím říct, že mě teda předběhl, byl tam jeden lékař, kardiochirurg, s kterým jsem chodil běhat, a ten mě předběhl těsně před cílem, tomu bylo 62 let. A já jsem měl z toho chutí ho nakopat do zadku, tak jsem byl naštvaný, že zrovna on mě porazil. A dneska mě 62 let bude za rok, no. A nedovedu si představit, že bych uběhal maraton. Ne, já mám všechny ty klouby zničený, takže teď se na to jenom s obdivem dívám, zejména na tu starší generaci, která to běhá.
3: No a kdo je tedy dnes Miroslav Etzler, když to srovnáme s tím 18-letým klukem, co uběhl maraton? A teď?
12: A je to menší exhibicionista, je to větší kliďas, je to člověk, který čím dál tím víc miluje život, je to člověk, který si váží všeho živého, a je to člověk, který zjistil, že tak málo viděl, že lační potom vidět ještě další a další věci.
3: Vy právě říkáte, že v 60 letech v sobě máte určitou nejistotu, pokud jde o natáčení. Když to vztáhneme třeba k seriálu Polabí nebo k divadelnímu představení Šťovík na smetaně, proč?
12: Zodpovědnost. To je ten fenomén, který to ovlivňuje. Zodpovědnost. Zodpovědnost za lidi, kteří přijdou do toho divadla. Já jsem nikdy nebyl tak zodpovědný ke své práci, jako jsem teď. Jo. Když se vzpomenu, s kým vším jsem se potkal, jak fenomenální to byli herci, jak velcí to byli režiséři. A já teď nastupuju na vlastně věkovou linii, kdy já jsem ji nejvíc obdivoval. Kolem těch 65, 60, 70 let. A když někdo do toho divadla přijde a nechá tam poměrně hodně peněz, Já si nedovedu představit, že bych mu dal nedopečenou buchtu se smradlavým tvarohem. Takže to je ta zodpovědnost.
13: Host Radiožurnálu.

0: herec Miroslav Etzler dnes se mnou ve vysílání víkendového radiožurnálu, kdy jsme se bavili o té zodpovědnosti a o tom, jak přistupujete k té své práci. Tak zodpovědnost a nejistota byla třeba i v tom, že jste se stal modelem?
1: Modelem? Aha. To jste mi překvapila. No. Modelem čeho?
0: Modelem oděvu.
1: To jsem někdy dělal.
0: No teď, prý nedávno jste.
1: No tak šel jsem, protože naše kamarádka Petra Pilařová dělala takovou retrospektivní přehlídku modní tak jsem tam, myslím, vytáhl nějaký sako a Samuel tam byl taky.
0: Myslím si, že...
1: Ano, Samuel, můj syn. A myslím si, že jsme byli, tam bylo tolik krásných žen, že jsme byli na vyvážení, aby jejich krása ještě více vynikla. Jo. Ale jako opravdu modelem jsem se nestal a doufám, že mi to ani nikdy nepotká. Jo.
0: A proč?
1: No, nevím. Pravdou je jedna věc, že já jezdím, já mám moc rád, když můžu někomu někde pomoct, jakoby, protože to mám na té své práci nejradši, že se může stát, že můj ksicht, který je provařený nějakýma jako médii, takže může někde někomu pomoct. A já jezdím třeba na modní přehlídky důchodců. A tam je velká legrace. Tam je velká legrace, takže možná se mi poštěstí jednou, až budu v takovémto ústavu, že třeba ještě jako model párkrát budu.
0: Dobře. Ještě pořád rád vaříte? Asijská, středomořská?
1: Já pořád mluvím o tom, už jsem to říkal, myslím, na mnoha místech, že Jan Werich říkal, že čas strávený na rybách se nezapočítává do života. Já si to myslím a teď se nechci dotknout profesionálních kuchařů, protože vím, co to je za neuvěřitelnou řeholi. Vařit pro 400-500 lidí za den, jaký je tam vedro. Ale já to vždycky parafrázuju toho pana Wericha, že pro mě čas strávený v kuchyni se nezapočítává do života. Protože je to strašně kreativní záležitost a myslím si, že taková ta... Já neznám muže, který není ješitný. Jo, a taková ta ješitnost, když to někomu chutná, to je největší odměna. Takže ano,
0: a
1: pořád vařím.
0: Co od vás nejvíc chutná?
1: Já vařím asi všechno. Já vařím knedlíky, omáčky. Včera zrovna jsem dělal rajskou omáčku s masovými koulemi plněnými sýrem. A já totiž vařím rychle. A navíc, co mě baví, nebo co obdivuje třeba moje partnerka Helenka, že já když dovařím, tak nezbyde žádný špinavý nádobí. Já to všechno kolem toho umývám, takže zbyde akorát čistý hrnec s tím jídlem na té plotně. Ale já vařím všechno. Já miluji třeba zelený kari, který se dá dělat na 1000 různých způsobů. Ať jenom zeleninový, nebo s kuřecím masem, s krevetama. A je to banální a velmi rychlý recept. Mrkev, květák, fazole, kousek masa, podusit, přidat pastu zelenou, zalít kokosovým mlíkem, povařit ještě další 5 minut na velkém ohni a hotovo. A je to tak dobrý.
0: A jak jste musel změnit svůj životní styl a jídelníček, když vám diagnostikovali cukrovku?
1: To jsou banality. Já vím, že to každého strašně zajímá, ale já mám cukrovku druhého typu. Což je u lidí, kterým záleží na svém zdraví, vlastně nemoc, která se dá velmi dobře držet pod kontrolou. Já si nepíchám ani inzulin, protože já jsem opravdu upravil stravu a vyhnul jsem se sladkým věcem a vyhnul jsem se věcem, kde je hodně cukru. To znamená, že je to třeba v bramborách, v rýži, v těstovinách, v bílým pečivu, vůbec v bílým ovoci je hodně cukru. Je to jednoduchý. Já jsem vždycky byl alibistou, a který říkal, hele, tohle to si připravovat. Ty krabičky a tohleto, kde by na to člověk vzal čas? 4-5 minut. Nic víc, nic míň. Vstát o 5 minut dřív a člověk má sebou nějaké jídlo. Miluji rajčata, já jsem si zamiloval tvaroh, který jsem nejedl 30 let. Takový ten bílej tvaroh, to je taková dobrota. A když si tomu dáte malou misku borůvek, no já úplně teďka se už nemůžu dočkat, až zase nějaký... Já jsem objevil humus. To je taková dobrota. Nedělám si občas, na to nemám opravdu čas. Ale kupuju si ho, krabička stojí 24 korun. A zasytí vás to, je to tak dobrý.
0: Vy vidíte mimo Prahu, tak je to docela obdivuhodné, když hrajete, jako natáčíte každý den, večer divadlo, jezdíte hodně po zájezdech. Jak si vlastně člověk udržuje tu fyzickou a psychickou jako sílu?
1: Já si myslím, že to je všechno o hlavě. Já si myslím, že když opravdu máte ráda život, když se díváte na ty věci pozitivně, když vidíte prostě, když zaregistrujete, ne, že vám s prominutím holub pokálí auto nebo rameno, ale když si všimnete, jak on se leskne v tom slunci, tam je fialová, červená, modrá, a když se na ty věci, které můžou být nepříjemné, začnete dívat příjemně, tak to tělo funguje jinak. Já myslím, že všechno je o hlavě.
0: Když jsme byli u toho jídla, vy teď vlastně, mi došlo, že v divadle Palace excelujete ve hře Šťovík na smetaně.
1: Ano.
0: Dalo by se to jíst?
1: Já nevím, je to maďarská hra, už to je podezřelé. Každopádně já v tom neexceluju. My jsme v tom tři, Martin Kubačák, Míša Novotný a já, a myslím, že všem se nám tam daří a určitě to stojí za zhlédnutí.
0: Zve Miroslav Etzler.

0: Jaroslav Ecler ve vysílání víkendového radiožurnálu, když jsme zmínili tu divadelní hru Šťovík na Smetaně, tak ten děj se odehrává v šatně rozhodčích před, během a po rozhodujícím zápase, ale vlastně tam ti na místo fotbalové taktiky muži řeší svoje životní prohry, milostné vztahy, samotu, touhu, vlastně touhu po lepším životě. Tak když se budeme bavit tady o těch zásadních otázkách, samota třeba, co je horší, samota nebo osamění? Máte třeba s obojím zkušenost? Co
1: určitě.
0: Je vlastně, já myslím, z toho nepřenositelného?
1: V mém, já pořád říkám, že to jsou moje názory, jo. Vůbec nemusí být, s tím nemusí nikdo souznit, ale samota je pro mě lepší. Osamění je strašný. Osamění, když vlastně už nemůžete najít tu spřízněnou bytost. Já jsem viděl, nebo mám neskutečně rád film amerického Indiana, který se jmenuje Jeffrey Reggio, a ten, on natočil Povakaci, Koyaniskaci, Anima Mundi. A Koyaniskaci je ve kmeni slova kmene Hopi, jako slovo pro zánik. A oni tam ukazují věci, které nejsou hezké, ale pak ukážou v New Yorku starý lidi, kteří jsou sami. A společný jmenovatel všech těch tváří je strach. A osamění je určitě plný strachu. Myslím si, že taky by bylo strašně fajn, aby lidi, i mladí lidi, kteří se cítí osamění, aby zkoušeli komunikovat. Třeba když potkají mě, tak hned ať se na mě vrhnou. Protože osamění je velká bolest duše. No. Samota je fajn. Čas od času.
0: Co si z toho vlastně, z toho prožitku odnést dál do toho života?
1: To já nevím. Já to nevím a je to strašně složitý. Kdybych to věděl, tak mám Nobelovu cenu za dobrou náladu. Jako jo. Ale každopádně já moc rád jezdím do té Asie. A co je paradoxní třeba v takové deltě Mekongu, která se rozprostírá mezi Kambodžou a Vietnamem, tak tam už lidi nemají peníze a tam funguje směnný obchod v mnoha místech. A jakákoliv angína nebo spálová nějaká viróza pro děti, je tam fatální nemoc. Tam umírají děti na věci, které jsou u nás úplně běžně léčitelné. Já jsem tam nikdy neviděl jediný zachmuřený obličej. Dokonce jsem si tam jednou, když mě se ztratilo zavazadlo, koupil takový červený elastický tričko a takový kamašky, abych zjistil na konci pobytu v Asii, že to je dámské, tradiční dámské pyžamo. Jo. A tedy kamkoliv jsem přišel, já jsem chlupatý jako orangutan, tak tam se všichni ty Asiaté smáli. Jo. A oni mají pozitivní přístup k životu. Takže já myslím, že nejlepší cesta je mít pozitivní přístup k životu.
0: Další taková ta hlavní myšlenka téhleté divadelní hry je otázka stárnutí. Tak kolik vám vlastně je, když to srovnáme s tím, že už jste ve stříbrné generaci? Jak vlastně prožíváte to middle fairy, jako, že to je známé, že v tom midlifeu se vlastně přeprogramovává člověku mozek a staví ty priority jinak?
1: Já mám štěstí. Já mám štěstí, protože mi všechno funguje. Cukrovka, měl jsem covid, ale já jsem zdravý člověk. To znamená, že já jsem přemýšlivější, než jsem býval a říkám, raduju se, pozoruju brouky, pozoruju mravence. Nikdy jsem je nepozoroval. Proč jsem byl tak blbej, že jsem nekoukal do toho mraveniště? Tam je tolik dramat a tolik komedií dohromady, je to nádherný. Ale chápu, že jsou lidi, kteří jsou na tom mnohem hůř. Že mají problémy s kloubama, problémy s páteří, se zrakem, se sluchem. A tam je to těžší. Ale říkám, já vím, že to zní jako banalita, ale není to banalita. Zkuste si na každý procházce všimnout 2, 3, 4 věcí, které vás potěší. A tahle ta maličkost, když je snoubená tím, že je den za dnem, tak za měsíc to je 90 radostí. Mm-hmm. A ono to pomaličku, ale jistě, třeba po 2, 3 měsících se to začneš sčítat a lidi ho vidí, že jim je líp. Je to těžký, vím to.
0: Ta divadelní hře je taky vlastně zápas o smysl života nebo přátelství. Tak postava Berana, šéfa policejní stanice Polabí, 3 děti, vy se tam potkáváte vlastně s Vláďou Hamplem, Luckou Štěpánkovou, tam jste hráli v Cestách domů. Tak jaké to je vlastně se takhle po letech setkávat? Jaké to je vlastně držet to přátelství?
1: Je to fajn, ale je to hanebné. Jo, je to hanebné, protože já jsem vždycky byl jeden z nejmladších na tom place. A teď marně koukám, kdy uvidím staršího a většinou ho nevidím. Jo. Dokonce i ti lidi, kteří jsou z toho štábu, na ty se často zapomíná, herci jsou fajn, ale já se potkávám i s těma lidma, kteří jsou za tou kamerou. Bez nich by to nebylo. Mnohdy kluci, kteří tam drží třeba bydlo jako mikrofon, o nich nikdo neví, ale bez nich by nebyl dobrý zvuk. Jo, já si vážím jejich práce nesmírně, ale já se potkávám s těma lidma rád, ale vidím, jak já stárnu, oni jsou furt ještě jako vypadají dobře, jo. Jo, když třeba točím s Vaškem Vidrou, já mám takový dobrý pocit, nebo s Naďou Konvalinkou, že je někdo starší než já, jo. Takže jo, samozřejmě, to jsou lidi, který já mám rád a Polabí je prostě seriál, který je založený na tom, že tam je opravdu spousta dobrých herců a moc hezky hrajou. A já se na ně rád dívám, takže teď tam máme nějaký nový, já si myslím, že nesmím říkat, kdo tam je, protože aby mě potom někdo zase nevyplísnil, ale potkávám se s něma rád. Lucka Štěpánková je herečka, která si myslím, že by si zasloužila daleko větší pozornost. Je to podle mého soudu ve své generace to nejlepší, co tady v této zemi máme. A já jí to přeju, čeho ona je skvělá.

0: Nevěřte všemu, co vidíte na internetu, zvlášť pokud jde o rakovinu kůže. Nechte dětem i sobě zdarma vyšetřit znaménka. Ve stanu proti melanomu 4. a 5. května na Václavském náměstí v Praze od 10 do 18 hodin a po celý květen ve vybraných ambulancích po celé republice. Akci pořádá Dermatovenerologická společnost. Více na denmelanomu.cz. Mediálním partnerem je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 10 hodin a 30 minut. A zprávy má pro vás Adéla Paruchová.
2: Hasiči si požár v Českém Švýcarsku rozdělili na 4 úseky, jeden z nich je blízko domova důchodců. Seniorům kvůli dýmu zatím nehrozí žádné nebezpečí. Radiožurnálu to řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. Hasiči se snaží domov uchránit, aby nemuseli seniory evakuovat. U požáru teď zasahuje zhruba 500 hasičů, 5 vrtulníků a další speciální technika. Terapeutický program kvůli ztrátě řidičského průkazu absolvovalo během 2 let od spuštění 7 000 řidičů. Vyplývá to z dat Ministerstva dopravy. Terapie jsou povinné pro lidi, kteří řídili pod vlivem alkoholu nebo odmítli dechovou zkoušku, a taky pro všechny, kteří dostali zákaz řízení na 18 měsíců a víc. Podle Centra dopravního výzkumu řidiči, kteří program absolvují, pak vykazují nižší míru recidivy. Izraelská armáda vyzvala obyvatele 11 měst a vesnic v jižním Libanonu k evakuaci, informuje o tom agentura Reuters. Vojska v oblasti provádí operace proti militantnímu hnutí Hizballáh a tvrdí, že ozbrojenci porušili příměří. To platí od poloviny dubna. Obě strany se z jeho nedodržování obvinují vzájemně. A radnice v Doksech na Českolipsku chce zlepšit kvalitu vody v Máchově jezeře. Nechala si proto zpracovat studii, která má zjistit, proč vodu každý rok znečistí toxické sinice. Výsledky autoři představí na květnovém jednání zastupitelstva. Sport. Maratonský běh v Praze vyhrál etiopský vytrvalec Berehanu Vendemu Cegu. Nejlepším z Čechů byl Jan Havlena. Traťový rekord pražského maratonu 2 hodiny 5 minut a 9 sekund žádný ze závodníků nepřekonal.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Na dálnici D55 teď velmi opatrně, pokud jdete z Otrokovic směrem do Bzence. V okolí Uherského Hradiště se pohybuje auto proti správnému směru. Velký pozor tak mezi kilometry 50 a 60. Policisté jedou na místo tak velmi opatrně. D55 u Uherského Hradiště, pozor na auto v protisměru. Na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem, tam opatrně za sjezdem na Mělník a Slaný. Na 19. kilometru se poje na dálnici větší předmět. Asi metrový kus plechu musí se vybočovat. Na dálnici D11 z Hradce Králové směr Praha pozor u sjezdu na Lysou nad Labem. Na 19. kilometru na výjezdu z odpočívky řeší nehodu osobního auta. Vybočuje se do levého pruhu. A v Praze přetrvává výrazné omezení v centru města a širším okolí kvůli pražskému maratonu. Uzavřené je třeba nábřeží mezi Podolím a Karlínem, také okolí Tančícího domu a uzavřený je třeba i vjezd z magistrály do Argentinské. Musí se pokračovat rovně po Bubenské a ucpává se tak hlávku v most. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, v Polabí bude až 29 a na horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje víkendový Radiožurnál s hostem Patricie Strouhalové.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: S hercem Miroslavem Eclerem si povídáme ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když se ještě vrátím k těm postavám, tak třeba v Polabí hraje David Maj vašeho zetě. Vy jste vlastně taková vtipná dvojka mimo seriál. Tak jsem si říkala, jak moc je důležitý pro vás humor a umět si udělat i srandu sám ze sebe.
1: Já miluju humor. Miluju, když si dělá někdo ze mě legraci. Já to mám moc rád, já to dělám taky těm dalším. A David Maj je strašně zajímavý člověk. Já jsem si ho nesmírně oblíbil, jako on to hraje výborně, sedlo mu to dokonale, to je jasná věc. Ale on je skvělý chlap. On je strašně hodnej. Tady oproti tomu vždycky říká, ty představ si, že zase mi nechtěli prodat rohlíky. Jo? A tohle to, že vy ne, a vyhodili ho z odchodu. Ale on je strašně fajn, je to chytrý kluk a my si velmi rádi spolu povídáme, takže mi je s ním moc dobře. A humor je bez humoru, co? Co no, chcete bez humoru?
0: A co právě ty schopnosti mít smysl pro humor vypovídají o nás, o naší osobnosti.
1: No, já si myslím, že velký problém začíná tam, když se někdo začne brát příliš vážně. Jakmile se začne někdo brát příliš... Já to poznám třeba u lékařů, jo. Takový ty největší špičky, co jsem v životě potkal, tak ty byly vždycky říkali, my vlastně nic moc nevíme. To říkala režisér Evar Čorm. Vždycky, když je režíroval, říkal, děti, co s tím budeme dělat? Velice věděl, přesně věděl, kam to půjde. A vždycky měli pocit ty, co byli pod ním, že si to udělali sami. A já si myslím, že tohle to je takový jako společný znak těch velkých osobností v jakémkoliv oboru. A ať je to obor třeba lidí, kteří umějí skvěle vymalovat byt. Já malířů pokojů, který přijdou a řeknou, sakra, tady se nám to nepovedá, pak odcházejí, je to úplně úžasný. Jo. Myslím si, že to je, to nebrání se vážně a nemyslet si, že já jsem ten středobod vesmíru, že to je ta cesta k tomu mít humor.
0: Může být smysl pro humor dán i geneticky?
1: To nevím. To si vůbec nedovedu představit, jestli to tak je. Bylo by to skvělé, kdybychom měli někde nějakou šroubovici, která by nám všem dávala humor. Ono taky toho humoru je moc. Jo? Moc druhů. Že jo? Paradoxní je, že já to vidím třeba, protože dělám tu práci, kterou dělám, jak v té Evropě. V každé země je jiný humor. Německý humor je úplně diametrálně odlišný od toho českého. Britský, proto taky někdy nefunguje to, že se veme komedie, která má obrovský úspěch v Itálii a tady nefunguje. No jasně, když se podíváte na hádku běžného Itálii,

0: s běžným Italem a na hádku dvou chlapů, který má každý 8 piv v krvi v České republice, vypadá to jinak. I ty ženy chodí jinak. Takže to je humor. Si myslím, že kolik zemí světa, tolik druhů humoru.
1: Jaký humor má Simona Stašová a vaše úspěšné představení Cena za něžnost?
0: Simona je pro mě velmi inspirující bytost. Ona se tím netají, bude 72 roku a mám pocit, že má temperament 30-letýho buldozeru. Ona je velmi pracovitý člověk a velmi miluje ty lidi, pro který hraje. Já to strašně obdivuju, protože někdy člověk si říká, já musím do té práce, já musím. A ona tam taky přijde třeba vyčerpaná a pak podá, no prostě, Ona je jaderná elektrárna. A smysl pro humor má jiný než já. A když, protože já už jsem dneska fakt mnohdy až cynický a trošku do ní rejpnu, tak ona se třeba nejvíc trošku zarazí, jestli to myslím vážně. Takže jiný, ale o tom to je, že prostě lidi nemůžou být jako přes kopírák v chutích, v pohledu na zvířata, v pohledu na nebe, ani v humoru.
1: Tak o zvířatech po písni.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: summer. U sebe nasi to sama. Seber si to sama.
1: S Miroslavem Metzlerem si povídáme, slíbili jsme, že si budeme chvilku povídat o zvířatech. No, vy máte australského ovčáka.
2: Ano, vy taky.
1: Já taky, takže vím, co to zvíře dokáže.
2: Ano.
1: Takže předpokládám, že může do postele.
2: No, já jsem si to nepřál. Já jsem si to nepřál a on teda musím říct jednu věc, že teďka je při to štěně, je mu 5 měsíců a velmi ho překvapily ty teploty vysoké, které teď jsou. Takže on teďka vlastně přes noc se chladí tím, že leží v koupelně na dlaždičkách. Jo, tam si chladí to bříško a on je kouzelný. On je kouzelný, jmenuje se Elliot, my mu říkáme pane Elliote a on zatím se všechno učí, takže je s ním hodně sran. Ale taky hodně pokousaných a poškrábaných rukou i obličejů. A Samuel je s ním šťastný, ten můj syn Samuel.
1: Takže jste klasický pejskař už?
2: No, asi ne úplně klasický pejskař, já jsem nikdy pejska nechtěl. Z jednoho prostého důvodu, protože já jsem neměl čas se mu věnovat. A je to náročnější, než mít dítě, který roste a některé věci už pak bude jako automaticky, protože pes je strašně přátelský, ale pořád, i když má samozřejmě nějaký morální a vypěstovanou jako nějaký vztah k tomu, co může a nesmí, tak pořád překvapuje. Jo? Takže moje přítelkyně měla 2 gryfonky, z nich jedna holčička, ta ňuněla ještě žije, ty je 18,5 roku. Ten bubáček, ten pejsek, ten umřel před 6 lety, tak jsme si přikoupili teďka toho gryfona, ale ten už je taky trochu můj. Ale tam ty byly taky.
1: Vy jste vlastně... Nevím, jestli pořád podporujete útulky a projekty, jako třeba Nekupuj, Adoptuj, charitativní kalendář Psí šance, tam jste býval tváří, tak co vás k tomu vlastně přivedlo, jako pomáhat i tímhletím způsobem?
2: No, protože víte co, ona, ta komercializace všeho je v mnoha věcech jako velmi nebezpečná. A je to pochopitelně i v tom, že se odebere nějaká rasa, za kterou jsou relativně velký peníze, když se prodává, a pak ta fenka, kterou tam vemu, tak ta vlastně nedělá nic jiného, než je buď těhotná, nebo rodí štěňata. Já jsem strašně proti tomu, protože je to opravdu lidský život. Já jsem teďka zaregistroval nějaký případ o nějakého člověka, který brutálně zabil pejska a dostal podmínku. Jo. Já nejsem proto, aby se tam dávalo 20-letý tresty, ale myslím, že by to mělo být daleko přísnější, protože ty zvířata, já jsem nikdy v životě nepotkal pozitivnější bytost, než je pes. Jo, a můžete být naštvaný, zklamaný, smutný, plačící, smějící se, ten pes vás miluje. Vidím, jak miluje ty lidi, kteří třeba jsou opravdu úplně na dně. Jo. Myslím, že ta kanisterapie je úžasná věc. Takže ano, myslím si, že je skvělý, že si lidi berou pejsky z útulku a dávají jim nový život.
1: Mají často lepší charakter, se říká.
2: Ano.
1: Tak vzal byste si třeba psa z útulku?
2: Určitě ano. Určitě bych si ho vzal, ale já bych si ho vzal. Jo, myslím si, že vlastně vzhledem tomu, že takový pes potřebuje určitě v jistých třeba jeho už zaběhlých stereotypech třeba něco změnit. Jo. Takže teďka já na to nemám čas.
1: Co tady na tu vaší vlastně aktivitu, říká syn Samuel. Tomu bude za měsíc 8, jestli jsem to dobře spočítala. Jak mu vysvětlujete, proč tohle to děláte? Proč se to má dělat?
2: On to nepotřebuje vysvětlovat. Ono se někdy stane, že někdo se narodí tak, že to cítí sám. S ním je třeba po cyklostezce na procházku je problém, zejména třeba když malý žabičky on neustále dává žížaly z té cesty, aby je někdo nepřijel. Mravence tam zahání lístkama a jde do trávy. Brouky. On miluje všechno živé. A to jsem ho vlastně neučil. Jo. O tomu takhle bylo daný. Takže on, když vidí pejska, který je třeba starý nebo chromej, tohleto, on okamžitě ho objímá a jemu to bylo dáno z hůry. My jsme se nějakým způsobem jako vybrali a jsme spolu takhle šťastní.

0: Herec Miroslav Etzler ve víkendovém radiožurnálu Vy rád překonáváte vlastní hranice. To jste někde řekl. Tak mě by zajímalo, jak si ty hranice určujete?
1: Jedno takové lezecké přísloví říká, kde je vůle, tam je cesta. A já mám v neuvěřitelném obdivu všechny takové ty kluky a holky, co reprezentují Českou republiku na paraolympiádách a různých těch. A stydím se třeba za sebe, že říkám, že něco nejde. Nebo že tohle je to je nevyřešení. Protože když vidím, co dokážou oni, tak vlastně já si říkám, já nesmím se nechat zanedbat. Je mi 61 let, no a co? Já to musím dokázat, já mám ruce, nohy, vidím, slyším. Tady ten mladý kluk teďka, který prostě tak neuvěřitelně plave a je nevědomý, jo. Já to strašně obdivuju. Takže hranice je tam, kde je zájem můj se někam dostat. Takže tam, když potom jsou bariéry, tak já přes ně jdu velmi tvrdě.
0: A když jste cestoval po té Indonésii a plaval jste s těmi žraloky, tak byla to hranice, kterou jste potřeboval jako kvůli sobě, nebo proč jste to potřeboval jako zlomit, překonat?
1: Tady to je zase se vrátím k tomu horolezectví, když se ptali, myslím, že Petra Habelera, proč leze na hory, tak on řekl, protože jsou. A já si myslím, že já jezdím do těch zemí, protože jsou. A já mám rád opice a já jsem chtěl vidět divoké orangutany. Proto jsem tam jel. Věděl jsem, že existují velrybí žraloci a já jsem se jich chtěl dotknout. To znamená, že to bylo takový, ne, že to byl jako cíl, já hrdina pojedu tamhle a tamhle se potápět s jakým. Ne, já jsem prostě chtěl to zažít. Život, moje maminka, která je už strašně dlouho tam někde na pravdě boží, zemřela mnohem mladší, než jsem já dnes. A můj tatínek taky. Tam vždycky mi říkali, když jsme byli s bratrem malí, tak nám říkala, kluci, to uteče neuvěřitelně, uvidíte. A to jí bylo 36, když nám tyhle ty věci říkala. A já chci, až to jednoho dne přijde, a já budu mít před sebou ten poslední výdech, tak chci zavřít oči s tím, že ten život stál za to. A proto já neberu vůbec žádné překážky a chci co nejvíce věcí se dotknout a co nejvíc těch věcí obejmout.
0: Milujete tu Asii, tak odstěhujete se tam?
1: Moc bych chtěl.
0: Ano nebo ne?
1: Ano. Odstěhuju se tam. Otázka je, jak to vyjde teďka s prací. Já jsem člověk, který je vázaný smlouvama a tudíž já nemůžu, mohl bych to říct, ale bylo by to ode mě úplně, myslím, nekorektní a nefér. Takže já musím počkat, až všechny ty věci skončí, ale plánujeme to, ano.
0: A co vás teď čeká za práci?
1: Čeká mě krásný zkoušení na Slovensku. To bude až v listopadu, v divadle, takže já se moc těším, že se potkám s hercema, které opravdu obdivuju, protože oni mají větší temperament než my a já miluju slovenské divadlo. Čeká mě takové setkání s panem režisérem Miroslavem Krobotem, kterého celý život obdivuju a moc mě naučil. A taky mě čeká pokračování Polabí. Teďka s Pavlem Soukupem točím V zájmu dítěte, takový projekt o ohrožených dětech, strašně krásný, je toho hodně. A všechno mě to baví. A Polabí samozřejmě.
0: Tak držím palce. Jinak podle předpovědí meteorologů dnes v Polabí má být až 29 stupňů.
1: To je nádherné. Patrně skočím do řeky.
0: Miroslav Etzler, děkuji moc.
1: Rozhovor. Já moc děkuji posluchačům, že vám stálo za to poslouchat. Mějte se krásně a buďte zdraví. Come here, baby. You know you

0: Ahoj, tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
1: Radiožurnál 11 hodin. Zprávy a Adéla Paruchová.
2: Hasiči se dál snaží dostat požár v Českém Švýcarsku pod kontrolu. Rozdělili si ho na 4 úseky. V Praze pokračuje maraton. Záchranáři zatím ošetřovali jen diváky. České hokejisty čeká další přípravné utkání. Odpoledne budou hrát se Švýcary. Nehoda brzdí provoz na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy na 19. kilometru. A čekáme jasno až polojasno. V Čechách později přibude oblačnosti. Teploty až 29 stupňů Celsia.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Požár lesa v Národním parku České Švýcarsko si hasiči rozdělili na 4 úseky. Na větší 2 cílí vrtulníky z bambivaky. Informoval o tom generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Jeden z úseků je v blízkosti vesnice, kde je domov pro seniory. Hasiči se snaží domov uchránit, aby ho nemuseli evakuovat. Podle Vlčka zásah komplikuje vítr, vysoké teploty a taky hořlavý materiál.
4: Naší snahou samozřejmě je, abychom se pomalu dostávali nějaké lokalizaci, ale vzhledem těm teplotám to jde velmi složitě, takže opravdu v tuto chvíli je to o tom, že děláme prostě průzkum, tak aby jsme efektivně nasadili ty síly a prostředky.
2: Požár včera odpoledne zasáhl les u Rynartic na Děčínsku. Jeho ohniska hoří na ploše asi 100 hektarů. Hasičům se přes noc podařilo zabránit dalšímu šíření. A meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Týká se celé republiky, kromě jihovýchodu Čech. Lidé by proto neměli rozdělávat ohně v přírodě a hlavně v lesích. Situace by se měla zlepšit příští týden. V pondělí se objeví první přeháňky, ve středu už by mělo pršet na většině území. Tisíce vytrvalců dál běží Prahou. Na dokončení maratonu jim zbývají poslední 4 hodiny. Teplota má mezitím vystoupat až k 29 stupňům Celsia. V ulicích jsou proto připravené desítky záchranářů, kteří lidem v případě nouze pomůžou. Závod v Podolí sleduje reportér Marek Sedláček.
5: Já jsem teď přesně v polovině té 42-kilometrové trasy. Tady se střídají dvojice, které si maraton rozdělili na půl jako štafetu. Organizátoři tu účastníkům rozdávají medaile, láhve s vodou a banány. I tady je připravená sanitka pro případ, že by se někomu udělalo špatně. Podle mluvčího pražských záchranářů Karla Kirse zatím pomáhali jen divákům. Jeden měl zažívací potíže, druhý problém s ramenem. Tady u toho milníku zní spousta jazyků, hlavně čeština, ale třeba taky čínština. A závodník z Polska mi řekl, že se mu běh líbil, ale bylo mu hodně horko. Poslední maratonec by měl cílem proběhnout kolem 3 odpoledne. Marek Sedláček, Radiožurnál.
2: Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje dnes nechá veřejnost nahlédnout do svých základen. Lidé můžou navštívit kteroukoliv z 10 stanic napříč Libereckým krajem. Den otevřených dveří potrvá od 13 do 17 hodin, říká mluvčí krajských hasičů Jaroslava Benešová.
6: Dáváme k dispozici v uvozovkách i techniku. Hasiči připojí i historky, jak se říká, z natáčení. A ještě bych ráda, ať lidé nezapomenou ani na krajské operační středisko v Liberci. To je centrála tam, kde pomoc začíná a tam se opravdu běžně nedostanou.
7: Sport. Národní tým nastoupí v Českých Budějovicích na závěr českých hokejových her v 16 hodin proti Švýcarsku. O přípravném utkání uslyšíte živě na Radiožurnálu Sport v pořadu s mikrofonem za sportem, který nabídne i fotbalovou šance ligu. Ve 13 hodin začne duel Teplic se Slováckem v nadstavbové skupině o záchranu. Od 15.30 bude hrát ve skupině o titul Plzeň s Hradcem Králové a od 18.30 pražská Sparta s Jabloncem. Házenkáři Plzně nastoupili ke čtvrtému finále extraligy proti Karviné. V sérii na tři vítězné zápasy prohrávají 1-2, Slezané tak dnes můžou slavit mistrovský titul. A na západě Čech je u toho Tadeáš Skalický.
8: Čtvrtá minuta utkání a Plzeň hraje s Karvinou 2-2. Z Plzně Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 za sjezdem na Tasov a komplikace v Praze v ulici v Holešovičkách. Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na Tasov. Na kilometru 152,5 se srazila dvě auta v levém pruhu. Na místě jsou podle záběru z kamer hasiči, vybočuje se do pravého pruhu a brzdí se před kratší kolonou na 5 minut. Na D11 z Hradce Králové směr Praha stále pozor u sjezdu na Lysou nad Labem. Na 19. kilometru na výjezdu z odpočívky řeší nehodu osobního auta mimo dálnici. Vybočuje se do levého pruhu, ale bez kolon. V Praze provoz stále komplikují uzavírky v centru města kvůli pražskému maratonu. Uzavřený je stále vjezd z magistrály do Argentinské, musí se po Bubenské a ucpává se kvůli tomu hlávku v most zdržení od Florence je na 10 minut. Komplikace jsou v Praze v ulici v Holešovičkách a to směrem z centra. U Bulovky tam zasahují hasiči u požáru auta. Kolony jsou tak od mostu Barikádníku na 10 minut a plní se ulice v Holešovičkách i směr centrum od Zenklovy, také asi na 10 minut. A bouralo se v Praze v Průmyslové směr Hostivář, za Českobrodskou se srazilo osobní auto s nákladním, menší kolona na 5 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, v Polabí bude až 29 a na horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
1: Dobrý den, zdravím vás z vysílání víkendového Radiožurnálu. My se podíváme do Plzně, přibližně 300 historických vojenských vozidel právě v těchto chvílích projíždí centrem Plzně. Ten tradiční konvoj připomíná osvobození města americkou armádou před 81 lety a stejně tak jako včera i dnes tam máme naši reportérku, tak za chvilku se od ní dozvíme víc. Dobrý den.
3: Víkendový Radiožurnál
10: a Patricie Strouhalová.

0: A my voláme naší reportérku v Plzni. Před chvílí začala nejspíš největší událost slavností svobody. Na svoji trasu vyjel konvoj of Liberty. Letos se do něj zapojili zhruba 300 historických vozidel, která by právě teď už měla projíždět Klatovskou třídou. A jestli to tak je, tak to uslyšíme od naší reportérky Jitky Englové. Dobrý den. Pravděpodobně spojení nefunguje, Jitka nás neslyší, nevadí, zkusíme to později ve vysílání víkendového radiožurnálu. Konvoj svobody je přehlídkou vojenských historických vozidel, tak bychom se měli dozvědět, jaká právě teď 10 minut po 11. technika Plzní projíždí.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Slavnosti svobody v Plzni a naše reportérka Jitka Engová, už bychom měli být ve spojení a měli bychom se také dozvědět, Jitko, dobrý den, jak
1: dobrý
0: to
1: den.
0: Teď je na Klatovské třídě?
1: Tak konvoj tady projíždí pomalu, v čele jede bojová formace 16. obrněné americké divize, což je tedy ta divize, která do Plzně před 81 lety vstoupila jako první. Následují jeepy z hosty, letos především s oběma veterány, kteří do Plzně přijeli, 101 letý Gideon Kantor a čerstvě 100letý Joseph Turmon, který operoval na jeho západu Česka. Lidé jim tady tleskají, mávají americkými, českými a belgickými vlaječkami. Další jeepy vezou třeba rodinné příslušníky amerických a belgických veteránů, kteří tady v Plzni bojovali a dřív tedy na slavnosti jezdili. Ti potomci a příbuzní mají v rukou fotografie těch svých předků a i jim tady tedy při průjezdu patří potlesk. No a kam až dohlednou, tak je vidět, že ta Klatovská třída je po obou stranách plná lidí.
0: No, já jsem říkala, že to je vlastně přehlídka, ten konvoj vojenských historických vozidel. Tak co všechno vlastně tam dnes lidé mohou vidět, zažít, co třeba také historické letouny budou?
1: Budou. Tak co se týče konkrétních vozů, tak jako první letos jede 18-tunový tank M24 Čefí, který je tady po 15 letech a aktuálně je to jediný stroj v Česku. A je to zároveň i typ tanku, který jako první vjel tedy před 81 lety do Plzně. V koloně nechybí ani tank M36 Jackson, anebo ikonický Sherman, který nese jméno George Thompsona, což byl tedy jeden z veteránů a častý účastník plzeňských slavností. Jak už bylo řečeno, těch vozidel v konvoji jede kolem 300. Jsou to jeepy, obrněné vozy, dílny, osobní auta, nákladní vozy, tahače a doprovázejí je vojáci v dobových uniformách, ale i ženy v dobovém civilním oblečení a účesech a některé jsou i v těch plzeňských krojích s takovou tou typickou holubičkou na hlavě, takže je to opravdu přehlídka historická a to samozřejmě nejen na zemi, ale i na nebi, protože asi zhruba za půl hodiny už by tady měly proletět nad námi i unikátní historické letouny, jako třeba jednomístní stíhací letoun Mustang, cvičný letoun Harvard anebo Boeing Stearman.
0: Tak děkujeme moc, reportérka Jitka Englová, živě ve vysílání radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Krásný den a těším se naslyšenou.

0: Posloucháte víkendový radiožurnál, teď 19 minut po 11. hodině jsme ve spojení s naší další reportérkou Johanou Tománkovou. Víc než 500 hasičů totiž stále bojuje s rozsáhlým lesním požárem v Českém Švýcarsku a nejhorší teď aktuálně je situace u Stané Tokáně, tedy severně od obce Jetřichovice. Ten zásah navíc hasičům komplikuje počasí, taky Johana Tománková zjišťovala víc a další podrobnosti a teď je od ní uslyší. Dobrý den.
1: Já vás zdravím, dobrý den. Já jsem na Křížovém vrchu, odkud bylo ráno ještě velmi dobře vidět dým stoupající z lesa. Teď se ale kouř přesunul za kopec, kousek právě k Tokáni, kde je také požár nejhorší. Je to tady blíž ke mně, vidím tady neustále, jak se tady střídají vrtulníky. Teď zrovna odletěli na letiště do Chřibské, kde mají cisterny. Hasiči si úseky požáru rozdělili na 4, z nichž nový je ten u domova pro seniory na Potokách. Podle mluvčího hasičů Tomáše Kalvody jsou ale klienti domova v bezpečí. V okolí zásahu jsou samozřejmě tedy uzavřené turistické stezky.
0: Dokážou hasiči odhadnout, kdy zhruba by ten požár mohli mít lokalizovaný?
1: To se v tuhle chvíli nedá vůbec predikovat. Požár se neustále o několik metrů posouvá, stále se jedná o zhruba 100 hektarů. Lokalizovat celý požár může trvat třeba i do zítřka, celková likvidace ale bude trvat určitě několik dní. Na místě je teď 70 jednotek hasičů ze 7 krajů.
0: Jak se pracuje hasičům v takovém počasí?
1: Ale tady je skutečně horko, až kolem 29 stupňů Celsia. Podle mluvčího hasičů Tomáše Kalvody hrozí hasičům pád stromů a také vyčerpání. Samotný zásah může komplikovat také silnější vítr, který se bude k večeru trochu zrychlovat. Sucho má být ještě 2 dny, pak ale podle hydrometeorologického ústavu nad Českým Švýcarskem projde vlna srážek. A ještě dodám, že nově je podle meteorologů riziko nebezpečí požáru na většině republiky.
0: Tolik tedy reportérka Johana Tománková, živě z víkendového vysílání radiožurnálu, zůstává na místě situace, dál bude sledovat pochopitelně informace jak v našich zpravodajských relacích v průběhu zpravodajského vysílání, tak také na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz. Johano, díky moc, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Ani po skoro 24 hodinách tedy se hasičům nepodařilo dostat pod kontrolu rozsáhlý lesní požár v Českém Švýcarsku. A jak jsme slyšeli, tu situaci komplikuje teď i počasí. Je tam horko, skoro 29 stupňů, sucho a taky se zvedá vítr. Situaci monitorujeme dál.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 3:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu iRozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: a zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: České Budějovice servírují první sousto divadelního festivalu Jižní Sféráz. Zahajovací víkend festivalové jednohubky promění od 1. do 3. května ulice města v nečekaná jeviště. Nabídne vám 3 dny plné krátkých představení, hudby, performancí a zážitků na místech, kde byste divadlo vůbec nečekali. Festivalové jednohubky v Českých Budějovicích 1. až 3. května. Servírujeme divadlo přímo ve městě. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Azurit, prádlo ňavé a hebké. Azurit, prádlo měkoučké. Si pište.
3: Azurit a jeho vůně.
4: Radiožurnál je 11:30. Zprávy pro vás připravila Adéla Paruchová.
5: Zvýšené nebezpečí vzniku požárů nově hrozí po celém území Česka, kromě jihozápadu republiky. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav s tím, že prodlužuje výstrahu až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se měla zlepšit příští týden, kdy začne pršet. Kvůli zvýšenému riziku požárů by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích. Ve čtvrtek vypršel termín, dokdy měly firmy přihlásit všechny své zaměstnance do systému České správy sociálního zabezpečení kvůli jednotnému měsíčnímu hlášení. To má do budoucna zjednodušit a zrychlit vykazování údajů. Zavádění systému ale provází problémy a do 30. dubna měla správa jenom 78% potřebných údajů. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí proto systém registrací zůstane dál otevřený. Šéf Bílého domu Donald Trump prohlásil, že je připravený snížit počet amerických vojáků v Německu o mnohem víc než po ohlášených 5 000. Píše o tom agentura AFP. Stažení 5 000 vojáků nařídil Pentagon v pátek s tím, že by měli Německo opustit v příštích 6 až 12 měsících. Trump dlouhodobě obvinuje své evropské spojence z přílišné závislosti na americké vojenské ochraně. Od začátku války s Íránem je taky kritizován za nedostatek podpory Spojených států v konfliktu. A Národní technické muzeum zapůjčilo zámku v zákupech na Českolipsku sbírku historických kočárů. Doteď byla vystavená na zámku v Děčíně. Kočáry už jsou umístěné v loni otevřených barokních konírnách. Lidé se na ně budou moct přijít podívat od konce května.
6: Sport.
5: Plzeňští házenkáři hostí ve finále extraligy Karvinou, kterou dělí jedno vítězství od zisku titulu, a zápas vidí reportér Tadeáš Skalický.
7: 26. minuta utkání a Plzeň vede nad hostující Karvinou 12-9, hlavně díky skvělému výkonu golmana Herajta. Z Plzně Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Komplikace na D1 v Brně a také u Tasova. Na dálnici D1 z Brna do Prahy čekejte komplikace na dvou místech. Na výjezdu z Brna na kilometru 189 nejprve stojí dvě auta v odstavném pruhu po nehodě. Nepřekáží, ale kolona je i přesto od sjezdu na Mikulov z kilometru 193 zdržení asi 10 minut. A kolona na D1 směr Praha je pak i na Vysočině za sjezdem na Tasov na kilometru 152. Tam stojí dvě auta po nehodě v levém pruhu. Na místě jsou hasiči, vybočuje se do pravého a zdržení asi 5 minut. V Praze je lepší situace v ulici v Holešovičkách směrem z centra. U Bulovky zasahovali hasiči u požáru auta, před minutou ale odjeli. Kolona od mostu barikádníků se dává do pohybu. Plní se ale v Praze Povltavská směr Balabenka k Bulovce, je to asi na 10 minut. Bouralo se v Praze v Průmyslové ulici směrem z Belské do Hostivaře, kousek za Českobrodskou. Tam řeší nehodu osobního auta s nákladním. Menší kolona je na 5 minut. A na silnici 37 na trase Strutnová směrem do Jaroměře a Hradce Králové za obcí Hajnice havarovalo osobní auto, jezdí se k Ivadlově, zdržení směr Jaroměř asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude jasno až polojasno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti, nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, v Polabí bude až 29 a na horách kolem 19 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál a Patricii Strouhalovou.
4: Ještě věta k počasí. Dobrý den. V pondělí totiž podle meteorologů by se měly v Čechách objevit první přehánky, v úterý a potom hlavně ve středu, tak to už bude pršet na většině území České republiky. Také se zmírní ty odpolední vysoké teploty, což by tu situaci se suchem mohlo částečně zlepšit. Poslouchejte radiožurnál dál. Díky.
6: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
6: I o víkendu.

Elitní běžci, tak ti už jsou v cíli pražského mezinárodního maratonu, ale to neznamená, že by v ulicích metropole žádní sportovci už nebyli. Podrobnosti za chvilku ve vysílání víkendového radiožurnálu od našeho sportovního reportéra.

0: Byl 31. ročník Pražského mezinárodního maratonu. Tradiční vzdálenost vzládl v čase pod 2 hodiny a 6 minut, ale traťový rekord mu odolal. Víc už necháme říct ze Staroměstského náměstí našeho sportovního reportéra Jakuba Marka. Dobrý den.
1: Hezké ještě dopoledne, vítězný Berhanu Cegu běžel přesně 2 hodiny 5 minut 51 sekund, dostal se tedy po tu hranici 2 hodin a 6 minut, ale on útočil ještě na mnohem lepší výkon v polovině trati, tedy na půlmaratonu to vypadalo pod 2 hodiny a 4 minuty, což by byl obří traťový rekord Pražského mezinárodního maratonu, ale nakonec ta rostoucí teplota v druhé polovině trati nesvědčila úplně běžcům a tak ten výkon 2:05:09 z roku 2023 Keniana Mutisa dnes odolal. Každopádně opět skvělý výkon etiopského vytrvalce. Z českých běžců byl nejrychlejší Jan Havlena, ten běžel pod 2 hodiny 18 minut poprvé v kariéře, 2:17:40, a je to jeho osobní rekord a vybojoval tady tak svůj republikový titul, protože pražský maraton je zároveň republikovým šampionátem maratonu. No a v ženské kategorii tam zvítězila Keňanka Jelimová, nejrychlejší Češkou, a republikový titul vybojovala Michaela Brtničková.
0: No, ten start závodu byl v 8 hodin. Ještě někteří běžci jsou na trati, kolik jich tak může být?
1: Já myslím, že ještě několik tisíc jich může být, protože ona kapacita 11 800 běžců, ta byla naplněna bez problému hned pár hodin po spuštění registrací. Myslím si, že třeba pětinásobek by klidně tady chtěl běžet atletů nebo sportu chtivých fanoušků, ale každopádně teď mají za sebou zhruba tedy 3¾ hodiny a ten limit je 7 hodin, takže je možné, že třeba ještě za nějaké 3 hodiny může někdo dobíhat do cíla. Samozřejmě to bude čím dál těžší v těch rostoucích teplotách.
0: Tak děkujeme ze Staroměstského náměstí živě Jakub Marek, víkendový radiožurnál. Naslyšenou.
1: Díky, hezký den.

V Záblatí na Prachaticku skončila velká přestavba tamního azylového domu pro muže. Díky rekonstrukci je v něm nové vybavení, dům má taky teď větší kapacitu. Naše reportérka se tam byla podívat a reportáž pro vás natočila. Za chvilku ho tady máte.

0: Ve službách pro lidi bez domova bývá podobná rekonstrukce spíš výjimkou než pravidlem. V Záblatí na Prachaticku ale jednu takovou velkou opravu dokončili. Rozsáhlou modernizací prošel tamní azylový dům svatého Petra pro muže. Lepší podmínky tam nově mají klienti, ale taky zaměstnanci, a zařízení teď má nakonec i větší kapacitu.
1: No, tady jsou postele, tady spíme, vidíte, je to ustlaný pěkně, to jsou naše skříně.
2: Pan Ladislav je obyvatel azylového domu v Záblatí u Prachatic.
1: Je to tady moc pěkný, jsem tady nečekal jako takový prostředí. Jo. Já jsem na problémy s závislostí a co jsem tady, tak abstinuju. Mě to tady svědčí prostě.
2: Jednu z těch koupelen, které si klienti tak pochvalují, mi ukazuje ředitelka Charity Prachatice Wimperk, Dana Marková.
3: Bohužel jsme si neudělali úplně původní fota všech, abyste mohla srovnat ten bývalý stav a ten současný, ale bylo to otřesné teda.
2: Teď jsme vešli do kanceláře, kde zaměstnanci pracují.
3: Snažili jsme se skultivovat také prostředí pro zaměstnance, aby jim tady bylo příjemně. Není to jednoduchá práce, protože někdy pracují taky s klienty, kteří mají velké problémy i zdravotní, psychické, a někdy je ta práce i poněkud riziková.
4: Po rekonstrukci dům svatého Petra nabízí opět míst větší kapacitu. Bezpečný azyl tam najde 18 mužů. Ti jsou obvykle různého věku, říká sociální pracovnice Veronika Smažíková.
5: Máme žádosti od zájemců opravdu po celé republice, ale přednostně opravdu bereme klienty z Jihočeského kraje.
4: Rekonstrukce nebo budování nových prostor ve službách pro lidi bez domova je podle ředitelky sítě aktérů pro domov Dany Nedělníkové spíš výjimkou.
6: Některé služby jsou na hranici obyvatelnosti a jenom pomalu se tento fond daří nějak rekonstruovat nebo nahrazovat novými objekty.
4: Rekonstrukce domu svatého Petra stála přes 5 milionů korun a Charita ji hradila ze svého rozpočtu. Ze Záblatí Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: posloucháte Radiožurnál a teď už budete poslouchat Tomáše Pancíře, který nás pozve k poslechu publicistiky. Tak čím začneme? Předpokládám tím požárem, ne?
1: Je to tak, začneme velkým požárem, který od včerejška hasí stovky hasičů v Národním parku České Švýcarsko. Jaká je aktuální situace, jaká omezení to znamená pro návštěvníky Národního parku a proč se na tento požár přišlo až v době, kdy už zasáhl větší plochu, tak na to všechno se zeptám mluvčího správy Národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova. Věnovat se budeme také politice. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO oznámil, že Jakub Landovský bude vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči NATO. Zároveň se premiér postavil za ministryni z hnutí ANO Zuzanu Mrázovou, řekl, že nechystá změny ve vládě. To všechno proberu s komentátorkou deníku Kateřinou Perknerovou. A od tohoto prodlouženého víkendu mají návštěvníci hradu v Bečově nad Teplou poprvé v novodobé historii možnost podívat se mimo jiné na místo, kde před 40 lety našli jeden z nejvýznamnějších českých pokladů, tedy relikviář svatého Maura. Byl ukrytý ve více než 600 let staré kapli Navštívení Panny Marie a to bude téma pro kastela na hradu Tomáše Vizovského.
0: Tak budeme poslouchat. Děkujeme za pozvání. Tomáš Pancíř a publicistika.

0: si pište.
1: Azurit a jeho vůně. Dobrý den, posloucháte Radiožurnál, je 12 hodin. Vysíláme pro vás naše hlavní zprávy.
2: Hasiči se dál snaží dostat pod kontrolu požár v Českém Švýcarsku. V hašení pomáhá 7 vrtulníků. Plzní v rámci slavností svobody projíždí konvoj historických vojenských vozidel. Maratonský běh v Praze vyhrál etiopský vytrvalec Cegu mezi ženami Keňanka Jelimová. Kolona kvůli nehodě popojíždí po dálnici D1 z Brna do Prahy na kilometru 153. Čekáme jasno až polojasno, v Čechách později přibude oblačnosti, teploty až 29 stupňů Celsia. Je neděle 3. května. Dobré poledne u hlavních zpráv přeje Adéla Paruchová.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Ani po zhruba 20 hodinách se hasičům nepodařilo dostat pod kontrolu požár u Jetřichovic v Národním parku České Švýcarsko. Hasiči ho rozdělili na 4 úseky, ve dvou je situace relativně stabilní. Nejhorší je u Staré Tokáně. V oblasti stále platí zvláštní stupeň požárního poplachu. Zasahuje tam 70 hasičských jednotek. Podrobnosti dodává z místa reportérka Johana Tománková.
4: Každou chvíli se přidají další 2 vrtulníky z bambivaky, celkem jich bude hasit 7. Zhruba před hodinou hasiči přidali 4. úsek požáru, který je u domova pro seniory na Potokách. Klienti jsou v bezpečí. Hasiči oblast chrání, aby se k ním požár nerozšířil. Stále u Jedřichovic hoří zhruba 100 hektarů lesa, hrozí pády stromů, požár se stále mírně posouvá za Tokáň. Hasičům komplikuje zásah horké počasí, sucho a hlavně zvedající se vítr. Požár se podaří lokalizovat možná až zítra a celková likvidace potrvá několik dní. Z Českého Švýcarska Johana Tománková, Radiožurnál.
2: Záchranáři na pražském maratonu ošetřili už zhruba 20 lidí kvůli přehřátí a kolapsům. Vytrvalcům na zdolání 42-kilometrové trati zbývají 3 hodiny. Ti nejrychlejší jsou už v cíli. Poslední závodníci teď probíhají pražským Podolím a čeká je tak ještě zhruba 21 kilometrů. Běh už od rána sleduje reportér Marek Sedláček.
5: Já jsem teď na Palackého náměstí, kudy už probíhají jenom jednotlivci nebo menší skupinky. Na maraton v metropoli dohlížejí desítky policistů i záchranářů. Mluvčí pražské policie Eva Kropáčová mi před chvílí řekla, že organizují dopravu. Žádný bezpečnostní incident ale zatím neřešili. Záchranáři podle mluvčího Karla Kirse posílili stavy. Případu jim výrazně přibylo v poslední hodině. A protože už je část trati volná, předpolednem se změnily taky trasy některých tramvají a autobusů. Pořád ale jezdí jinak než obvykle. Spojení si cestující můžou vyhledat třeba v aplikaci Lítačka. Z Prahy Marek Sedláček, Radiožurnál.
2: Plzní projíždí kolona historických vojenských vozidel. Convoy of Liberty patří každoročně k největším událostem slavností svobody. Letos se do něj zapojili zhruba 300 historických vojenských vozidel a jízdu sleduje i naše reportérka Jitka Englová.
6: Konvoj jede Klatovskou třídou, kterou kam až dohlédnu lemují po obou stranách davy lidí s americkými, českými a belgickými vlaječkami. Na začátku konvoje jedou unikátní tanky, třeba ikonický M4 Sherman nebo M24 Chaffee. Dál tady projíždějí jeepy, osobní auta, nákladní vozy a na nich sedí vojáci v dobových uniformách, ale i ženy v dobovém oblečení a účesech a taky krojích. Nad kolonou prolétají historické letouny a za velkého ohlasu přihlížejících projíždějí v jeepech i oba veteráni, kteří sem do Plzně letos dorazili. 101letý Gideon Kantor a čerstvě 100letý Josef Turmont. Z Plzně Jitka Englová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál, hlavní zprávy.
1: Víme, co se děje u vás.
2: Francouzské stíhačky Rafale zachytily 2 ruská letadla, která narušila prostor pobaltských zemí. Francouzské letouny působí v Litvě na misi Severoatlantické aliance. Jejich úkolem je chránit vzdušný prostor pobaltských států, které nemají dostatečnou leteckou obranu.
7: Francouzské stíhačky Rafale zachytily a následně vyprovodili z pobaltského vzdušného prostoru 2 ruské taktické bombardéry Sukhoi Su-24. Podle specializovaného serveru Militarny jeden z ruských letounů patřil 4. námořnímu leteckému pluku v Kaliningradské enklávě. Francouzské a rumunské vzdušné síly mají v Litvě 4 stíhačky Rafale a zhruba 100 vojáků. Francouzi a Rumuni vystřídali v březnu španělsko-italský kontingent. Francouzské stíhačky Rafale už v polovině dubna v Pobaltí pronásledovali ruský výzvědný letoun Ilyushin. Z Paříže Martin Balucha, Radiožurnál.
2: Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odletěl na summit Evropského politického společenství do Jerevanu. Chce tam jednat o energetické a hospodářské bezpečnosti a taky aktuální geopolitické situaci. Sejde se i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
0: To, co projednám s panem prezidentem, to s dovolením vám řeknu potom, setkání, určitě mi příležitost se k tomu vrátit.
8: Pro českého premiéra to bude první schůzka se Zelenským od loňského nástupu do funkce. Babiš i další představitelé stran vládní koalice se o Ukrajině i o Zelenském v minulosti vyjadřovali kriticky. Mluvili taky o možnosti zrušit českou muniční iniciativu, která zajišťuje dodávky střeliva pro Ukrajinu. Na summitu v Jerevanu bude český premiér jednat taky s dalšími evropskými státníky. Na programu má bilaterální schůzky s britským premiérem Keirem Starmerem nebo moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Útoků na zdravotnická zařízení ve válečných konfliktech v posledních letech přibývá. Upozorňuje na to humanitární organizace Lékaři bez hranic. Ta si dnes zároveň připomíná 10. výročí od přijetí rezoluce OSN, ve které podobné činy jednohlasně odsoudilo přes 80 států.
9: Práci na rezoluci 2286 podnítil v roce 2015 americký útok na nemocnici Lékařů bez hranic v afgánském městě Kunduz. Zemřelo při něm 42 lidí. Vedoucí komunikace České kanceláře Lékařů bez hranic Tereza Vinhaniaková vysvětluje, že to ale nejsou jen přímé oběti, kdo kvůli podobným útokům trpí.
10: Část dané populace lidí ztratí třeba i kompletně přístup k jakékoliv lékařské péči ve své blízkosti.
9: Lékaři bez hranic navíc upozorňují, že se proměňují i pachatelé, zatímco dřív na zdravotnická zařízení většinou útočily různé ozbrojené skupiny, dnes jsou to stále častěji i samotné státy. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
2: Na koncert zpěvačky Shakiry v brazilském Rio de Janeiro přišly 2 miliony lidí, informuje o tom místní stanice Globo News s odvoláním na starostu města. Hudebnice původem z Kolumbie se představila na pláži Copacabana. Vstup byl zdarma.
11: Shakira fanouškům několikrát zopakovala, že Brazílii miluje. Zaspívala jak své nejnovější písně, tak i starší hity, třeba skladbu Hips Don't Lie. Držitelka 4 cen Grammy se na pódiu na slavné pláži představila v rámci série Todo Mundo no Rio, tedy všichni v Riu. Díky ní chce radnice podle agentury AP posílit ekonomiku metropole. Shakiry vystoupení by podle studie mohlo vynést v přepočtu přes 3 miliardy korun. V rámci série už v uplynulých letech zaspívali Lady Gaga nebo Madonna. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
12: Sport. Maratonský běh v Praze vyhrál etiopský vytrvalec Cegu, mezi ženami Keňanka Jelimová. Nejlepším z Čechů byl Jan Havlena. Traťový rekord pražského maratonu 2 hodiny 5 minut a 9 sekund nikdo nepřekonal. Karviná může získat mistrovský titul v házenkářské extralize. Od trofeje ji dělí jedno vítězství a teď hraje na palubovce Plzně. Slovo má Tadeáš Skalický.
13: 12. minuta, respektive 12. minuta druhého o poločasu a plzeňští házenkáři vedou nad Karvinou 21-16 a jsou blízko k tomu, aby srovnali sérii na 2-2 na zápasy z Plzně. Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
12: Fotbalisté Sparty budou od 18.30 hostit Jablonec v nadstavbové skupině o titul v Šanselize. V 15.30 začne souboj Plzně s Hradcem Králové a už ve 13 hodin ve skupině o záchranu duel Teplic se Slováckem. Radiožurnál Sport nabídne pořad s mikrofonem za sportem a jeho součástí bude od 16 hodin i přípravné utkání národního týmu se Švýcarskem na českých hokejových hrách.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Komplikace na D1 v Brně směrem do Prahy i do Ostravy. Na dálnici D1 jsou nově komplikace v Brně směrem z Prahy do Ostravy. V omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometru 195 je teď nová nehoda.
15: Před sjezdem vlastně na Bratislavu 195. pravým pruhu jsou 4 osobní auta v sobě. Je samozřejmě už obrovská kolona od Prahy. Objíždí se to jenom levým.
14: Policisté už jsou na místě a ta kolona z kilometru 192 je asi na 15 minut. Komplikace jsou na D1 i na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Za sjezdem na výstaviště na kilometru 189 tam řeší nehodu v odstavném pruhu. Kolona je od sjezdu na Mikulov z kilometru 194, je to asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno, večer v Čechách od západu přibývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 23 až 28 stupňů Celsia, v Polabí bude až 29 a na horách kolem 19 stupňů. Tolik hlavní zprávy. A teď už publicistika s Tomášem Pancířem.
16: Proč se na požár v Českém Švýcarsku přišlo, až když zasáhl větší plochu? Jak se osvědčují vládní zmocněnci, který bude mít vláda po nástupu Jakuba Landovského do funkce zmocněnce pro plnění závazků vůči NATO už 14? A co uvidí návštěvníci nově zpřístupněných částí hradu Bečov nad Teplou, kde před lety našli jeden z nejvýznamnějších českých pokladů? Stovky hasičů dál pokračují i s pomocí vrtulníků v hašení požáru, který včera zasáhl část Národního parku České Švýcarsko. Oheň zasáhl plochu o velikosti 100 hektarů u Rynartic, což je část obce Jetřichovice. Zásah komplikuje vítr, vysoké teploty a také hořlavý materiál. Oheň, jak už jsem říkal, zasáhl plochu o velikosti stovky hektarů. My jsme ve spojení s mluvčím zprávy Národního parku České Švýcarsko Tomášem Salovem. Dobrý den.
17: Dobrý den.
16: Jaká je aktuální situace, jak pokračují práce hasičů?
17: Tak samozřejmě úplně přesné informace teď bude mít přímo hasičský štáb. My to sledujeme, nebo respektive já to sleduju s trochou, nebo trochu zpovzdálí, kde vidím, že prostě je ve vzduchu 7 vrtulníků, které dováží vodu, schazují na tu plochu, kterou se ještě nepodařilo hasičům uhasit a dostat pod kontrolu. No a samozřejmě probíhá také pozemní zásah. Teď v posledních hodinách je potřeba říci, že se zdvihá přesně podle předpovědi poměrně čerstvý vítr, což ten zásah určitě neusnadňuje. A uvidíme, jak se bude dařit tedy to požářiště držet v těch mezích, tak jak se to podařilo přes noc, protože jedna z lepších zpráv dnešního dne byla, že přes noc se rozsah toho požáru zásadním způsobem nezvýšil.
16: Všichni samozřejmě máme v paměti velký požár v Národním parku České Švýcarsko zpřed 4 let. Tentokrát hoří v úplně jiné oblasti?
17: No, hoří, řekněme, vzdušnou čarou asi 8 kilometrů od té oblasti, kde hořelo před 4 roky. Ta oblast má takovou charakteristiku, že není úplně turisticky exponovaná, nechodí sem žádné turistické proudy. Samozřejmě neznamená, že tady žádní návštěvníci nejsou, je to ale spíš poklidnější místo. No a to místo toho vzniku požáru bylo poměrně blízko asfaltové obvodové silničky z Dolní Chřibské směrem na Jetřichovice a potom naopak poměrně daleko od značených turistických tras.
16: Jak velká část Národního parku je aktuálně kvůli tomu požáru uzavřená a respektují to návštěvníci?
17: V zásadě teď je uzavřena ta část, kde se hasí, jsou tím hasebním zásahem nebo tím celým požárem omezené jenom 2 turistické trasy prozatím. Je to cesta z Rynartic do oblasti Natokání a právě z oblasti Natokání směrem k informačnímu středisku Saula, kde je taková asfaltová silnička, která teď představuje taky důležitou základ pro ten hasičský zásah, protože tvoří takovou přirozenou bariéru mezi tím úsekem, který hoří a ostatními lesními úseky. Jinak všechny ostatní turistické cíle a trasy jsou v Národním parku v současné chvíli dostupné. Důležité pro návštěvníky ale je, že správa parku zvýšila vlastně stupeň výstrahy na požárním semaforu, takže to znamená, že se po Národním parku návštěvníci smějí pohybovat pouze po značených turistických trasách a nesmějí do lesů vstupovat v noci.
16: Tím se dostáváme k tomu, na co jsem se samozřejmě také chtěl zeptat, jestli jsou v tuto chvíli nějaké zvláštní pokyny pro návštěvníky. My samozřejmě opakujeme to, co zdůrazňujete vy i hasiči, že v okolí a v místě požáru je vyhlášena bezletová zóna. Vyzýváte lidi, aby tam nelétali z drony. Teď jste tedy říkal, že je potřeba chodit pouze po cestách ve zbytku Národního parku. Jsou ještě nějaké pokyny nebo nějaká speciální pravidla?
18: No, vlastně to nejsou speciální pravidla, ale je to spíš apel na dodržování těch pravidel stávajících, protože ohňů v přírodním prostředí se sotva podaří zbavit, pokud lidé nebudou respektovat elementární pravidla pro návštěvu těch přírodních lokalit, a to je zejména nakládání s ohněm v nich. Takže je důležité zkrátka v lesích nekouřit, nemanipulovat s žádným ohněm, ohně nerozdělávat, nepoužívat vařiče, a to jsou vlastně všechno celkem přirozená pravidla, o kterých bychom si mohli myslet, že je lidé dodržovat budou, ale když se podívám třeba na zkušenost z loňského roku, tak tam třeba jenom na území Cháka u Labské Pískovce naši strážci likvidovali 300 požářišť v té sezóně. Některá z nich museli předtím dohasit. A to je vlastně odstrašující nebo zastrašující číslo, protože tady je vidět, že je tady velké množství lidí, kteří prostě oheň berou na lehkou váhu.
16: Vy jste už včera řekl, že za normálních okolností bývají takové požáry, jaký tedy teď hasí stovky hasičů v Národním parku České Švýcarsko, nahlašovány v mnohem častějším stádiu. Čím to je, že tentokrát jste se o něm dozvěděli až v situaci, kdy už byl velký?
18: No, z mého pohledu byl ten požár objeven a nahlášen velice rychle, velice brzy. My už jsme v Národním parku kvůli velkému suchu zhruba týden, dvakrát denně kontrolovali to území pomocí dronů, vždy ráno a večer, jestli někde nestoupá kouř z lesa. A nejinak tomu bylo včera ráno, kdy ten dron vzlétl a žádný kouř ani žádný jiný zdroj ohně, nebo žádný jiný oheň na těch snímcích vidět nebyl, a máme i potvrzené, že z vyhlídek tím směrem, kde dnes hoří, lidé neviděli ještě třeba po 12. hodině v poledne vůbec žádný zdroj, ze kterého by stoupal kouř. A změnilo se to za méně než 2 hodiny, kdy potom před 2. hodinou odpolední ohlašovatel zavolal siče s tím, že vidí stoupat kouř z lesa, a v tu chvíli už to byl ale mocný kouřový sloup, a je to vlastně až překvapivé, jak rychle k tomu došlo, k té události. Takže my vycházíme z toho, že tím, že ten oheň se vlastně objevil za dne, tak že byl detekován lidmi velice rychle, hasiči byli zavoláni velmi rychle a sehrály v tom určitou roli i ty naše drony z dronových stanic, protože naši operátoři potom tím dronem vzlétli a podařilo se jim ve velmi krátkém čase identifikovat přesné místo hoření, takže potom hasiči už mohli jet na místo zásahu najisto a nemuseli ten požár hledat.
16: Říká mluvčí Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov. Díky za rozhovor, naslyšenou.
18: Děkuji, naslyšenou.
16: A ještě dodám, že podle Českého hydrometeorologického ústavu aktuálně hrozí zvýšené nebezpečí vzniku a šíření požárů v celém Česku s výjimkou jihozápadních Čech. Lidé by s tímto rizikem měli počítat až do středy. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO stojí za ministryní pro místní rozvoj z hnutí ANO Zuzanou Mrázovou a nechystá změny ve vládě. Premiér to řekl ve včera odvysílaném rozhovoru pro televizi Nova.
0: Je to úplně v pohodě a já stojím za paní Mrázovou.
19: Takže žádné změny ve vládě se teď nedají čekat.
0: Ve vládě nejsou.
16: Opozice v tomto týdnu vyzvala ministryni Mrázovou k rezignaci, a to kvůli černým stavbám na jejím pozemku a také kvůli využívání městského bytu v Bílině v době, kdy byla starostkou tohoto města. Premiér včera také oznámil, že bývalý velvyslanec České republiky při Severoatlantické alianci Jakub Landovský se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči alianci. A víc teď dodáme s komentátorkou deníku Kateřinou Perknerovou. Dobré odpoledne.
20: Dobrý den.
16: Vezmu to odzadu. Premiér před týdnem přiznal, že Česko letos nesplní závazek dávat na obranu minimálně 2% hrubého domácího produktu. Opozice to kritizuje. Co může v tomhle směru reálně změnit nebo udělat nový zmocněnec Jakub Landovský?
20: Co se týká konkrétních výdajů státního rozpočtu na obranné záležitosti, na zbraňové systémy, na posílení armády a jejich schopností, tak podle mého názoru vůbec nic. Ten tah Andreje Babiše evidentně směřuje k faktu, že ministrem obrany je Jaromír Zuna, kandidát SPD, a na ministerstvu jsou velké rozbroje. Mám na mysli především vztah s generálním štábem. Uvidíme, jestli se něco v tomto směru vylepší po jmenování nového náčelníka generálního štábu. Zkrátka Jakub Landovský má podle mého názoru vylepšit image resortu navenek vůči veřejnosti a pochopitelně i vůči Severoatlantické alianci, protože tam je znám jako bývalý velvyslanec.
16: Když jsem se díval na web úřadu vlády, Jakub Landovský bude 14. vládním zmocněncem současného kabinetu. Vláda už má zmocněnce pro Green Deal, pro digitalizaci, pro AI, pro transformaci sítě pražských nemocnic nebo pro implementaci stavebního práva. Jak se vládní zmocněnci osvědčují?
20: Já jsem jich napočítala 11, protože do těch 14 možná zahrnujete i poradce nebo třeba konkrétně poradce pro národní bezpečnost.
16: Ne, toho jsem nezahrnoval.
20: Tak dobře, tak mezi 11 a 14 jich určitě je. Je to neobvykle vysoké číslo. Pravda, motoristé tvrdí, že Filip Turek, který je o ním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal, funguje jako bezplatný poradce nebo zmocněnec. Ti ostatní, jak jsem se dočetla, berou kolem 127 tisíc měsíčně. Z mého pohledu je to záležitost k posouzení. Není třeba hned na to nahlížet super kriticky, zkrátka, že pokud má vláda ministry a ti mají své náměstky a své poradce, tak už není nutné, aby si vláda ustanovovala další vládní zmocněnce, ale je v tom velký nepořádek a těžko říct, proč má třeba ministr zdravotnictví onoho člověka pro páteřní síť nemocnic. Asi budeme chápat, že tam je zmocněnec pro lidská práva nebo pro romské záležitosti, to jsou citlivé věci, které vlastně žádné ministerstvo nemá úplně na starost, ale co se týká například implementace stavebního práva, tak to je dost nepochopitelné, když od toho máme celý úřad.
16: V posledních dnech se spekulovalo o možných změnách ve složení vlády. Kritice čelí ministr kultury Otto Klempíř z Motoristů sobě. V posledním týdnu čelila výzvám k rezignaci také už zmiňovaná ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO. Andrej Babiš tedy včera, jak jsme slyšeli, řekl, že změny ve vládě nechystá. Jak silná je tedy pozice ministryně Mrázové?
20: Uvidíme v příštích dnech. Je pro premiéra Babiše velmi nepříjemné, že ona teď bude terčem veškeré kritiky opozice, protože ve sněmovně se bude projednávat stavební legislativa, a to tedy nikoliv ta, kterou by předložila paní ministryně Mrázová, ale jde o poslanecký návrh, jakkoliv je to naprostá změna toho všeho, co dosud platilo a co prosadila minulá Fialova vláda. Jinými slovy, ona by potřebovala být hodně silná v kramflecích, aby reagovala na všechny kritické připomínky, a že jich je opravdu hodně, a ne, aby každé své vystoupení musela začínat obhajobou těch černých, údajně černých staveb, anebo levného obecního bytu v Bílině, který obývala jako starostka města. Čili myslím si, že jakkoliv Andrej Babiš za ní určitě minimálně v dalších týdnech stát bude, tak její pozice je velmi oslabená.
16: Andrej Babiš se včera vyjádřil také k výrokům Filipa Turka. Řekl, že motoristé sobě si asi neuvědomili, že jsou již ve funkcích a neměli by komunikovat jako dříve. Jak pevná je vládní koalice 4 měsíce po vzniku vlády?
20: Myslím si, že je velmi pevná a že takové ty sny Mikuláše Mináře z Letné, aby teď vlastně Andrej Babiš využil okno příležitosti a obrátil se na opoziční strany, rozloučil se s motoristy a s SPD a dejme tomu nechal se tolerovat, co by menšinová vláda ostatními stranami ve sněmovně, tak to jsou skutečně nereálné představy, protože SPD a motoristé jsou pro Andreje Babiše velmi dobří koaliční partneři, nehledě na to, že v souvislosti s tím, co jste zmínil, to znamená další průšvih Filipa Turka a jeho poslední výrok o parazitech a deratizaci, je přesně to, co s prominutím premiér Babiš potřebuje. Neboť místo toho, aby se lidé zabývali těmi úplně zásadními věci, teď mám na mysli třeba přípravu rozpočtu na příští rok, obrané výdaje a tak dále, tak zkrátka řeší, co jaký motoristický ministr nebo zmocněnec nebo poslanec řekne, co uvede na sociálních sítích nebo na nějakém večírku soukromé televize. V každém případě ten výrok Filipa Turka je z mého pohledu naprosto nepřijatelný, naprosto za hranou a kdyby to bylo v jiné konstelaci a kdyby tam byl asi i jiný premiér, tak by Filip Turek jako vládní zmocněnec musel skončit. Přesto Petr Macinka teď úplně čerstvě řekl, že možná Filip Turek upraví svůj slovník nebo si bude dávat větší pozor, ale on jako předseda motoristů a ministr zahraničí se rozhodně měnit nebude.
16: Říká komentátorka deníku Kateřina Perknerová. Díky za rozhovor, naslyšenou.
20: Krásnou neděli.
16: Lidé mají od 1. května poprvé v novodobé historii možnost podívat se na místo, kde před 40 lety našli jeden z nejvýznamnějších českých pokladů, relikviář svatého Maura. Byl ukrytý ve více než 600 let staré kapli Navštívení Panny Marie na hradě Bečov nad Teplou na Karlovarsku. Konzervací interiérů tam skončila po skoro 20 letech náročná záchrana této kulturní památky. Na starosti měl kastelán hradu a zámku Bečov nad Teplou Tomáš Vizovský, který je teď u telefonu. Dobrý den.
4: Krásný, dobrý den, slyšíme se dobře?
16: Slyšíme se dobře, čemuž jsem rád. Jaký je od pátku, kdy tedy získali návštěvníci poprvé tuto možnost, jaký je zájem o prostory starého hradu?
4: I když jsme měli několik posledních let, kdy kulminovala zmiňovaná stavební a památková obnova nepřístupné části areálu památky Bečov, tak jsme často odpovídali na otázky, kdy už otevřeme, ale aktuální zájem odborné i laické veřejnosti o zbrusunové prohlídky trasy vedoucí středověkým hradem přečil opravdu naše očekávání. Registrujeme a provádíme denně vyšší stovky zájemců zad návštěvníků.
16: Návštěvníky na webu upozorňujete, aby v kapli Navštívení Panny Marie počítali s chladnějším prostředím. Co to je chladnější prostředí, jaká zima tam je?
4: Tak je to aktuálně kolem 12 stupňů a je to přesně ten důvod, proč se šlechta vlastně v renesanci začala stavit příjemnější zámky, protože opravdu v té gotice komfort tepla tam nebyl. A my samozřejmě na hradě netopíme, ale pro návštěvníky si myslím, že v dnešních parních dnech to může být příjemné ochlazení.
16: Najdou lidé kapli úplně stejnou, jaká byla před 600 lety?
4: V podstatě ano, protože hrad měl to velké štěstí, že v minulosti nebyl nikdy dobyt a vypálen natolik, aby se stal hradní zíceninou, nebyl ani přestavován nezmiňovaný zámek a zachoval se právě v podobě konzervace přirozenou cestou, neboť sloužil jako skladiště, jako sýpka. Takže my máme šanci se vlastně podívat do skutečně autentických prostor. Kdybych to měl připodobnit přírodě, tak je to vlastně takový boubínský prales, kde je minimalizovaný zásah člověka a je tam ten původní stav.
16: Kapli zdobí gotické nástěnné malby, mezi nimi i nově odhalený obraz anděla, který byl doteď ukrytý pod silnou vrstvou usazenin. To, že tam ten anděl je, jste věděli, nebo to bylo překvapení?
4: Analogicky v této části právě ten evangelista Matouš měl být, ale i na vyobrazení z roku 1918, již v této části je právě ta silná černá krusta. A to, že restaurátoři tu krustu dokázali sundat a že ten anděl se vynořil, je pro nás vlastně takové velikánské poděkování hradu, že se podařilo vrátit ho v původním stavu a návštěvníci jej můžou vidět.
16: Kaple Navštívení Panny Marie, stejně jako další prostory starého hradu Bečov, neprošly rekonstrukcí, ale konzervací. Co to znamená? V čem je ten rozdíl?
4: A vlastně jde o to, že jsme připravili projekt prezentace a konzervace, se kterým jsme uspěli ve velice prestižní soutěži Europa Nostra, někdy se tomu říká i památkový Oscar, která formálně potvrdila správnost toho našeho alternativního přístupu. Čili vlastně minimalizovali jsme zásahy, tak aby jsme dotvářeli nějaké vlastně prostory evokující středověk, ale spíš jsme vlastně obnovovali jakoby stavební stav hradu jako takového. To znamená, opravil se šetrně krov, vnější fasáda, zajistili se omítky a malby, ale šlo o to, aby vlastně jsme měli možnost vytvořit opravdu ten autentický nálezový stav a tomu jsou také vlastně přizpůsobeny prolítkové trasy. Jedna z těch nejúspěšnějších je program stavební historie, kde si návštěvníci právě díky této konzervaci mohou osvojit jisté dovednosti stavebního historika, naučit se číst stavební stopy, které pak můžou vlastně využívat tyto znalosti, tuto optiku, kdekoliv, kde se dochovaly historické stavby.
16: Ještě stručně praktická otázka, když říkáte, že zájem je velký, pokud jsme teď někoho nalákali, chce přijet, je nutná nějaká rezervace dopředu?
4: Zatím není potřeba, dokážeme vlastně obsloužit všechny zájemce, máme na to připravené kapacity a máme otevřeno vlastně odteď každý den mimo pondělka až do konce září.
16: Říká kastelán hradu a zámku Bečov nad Teplou Tomáš Vizovský. Díky za rozhovor, naslyšenou.
4: Dějte se hezky a na viděnou v Bečově.
16: A to už je z poledních nedělních hlavních zpráv a publicistické části hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus všechno. Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Tomáš Pancíř.
5: Radiožurnál je půl jedné. Odpolední zprávy má pro vás Adéla Baruchová.
21: Pražský magistrát prodloužil zákaz rozdělávání ohňů na rizikových místech do půlnoci z úterý na středu, informoval o tom mluvčí magistrátu Vít Hofman. Důvodem je to, že výstrahu ohledně zvýšeného rizika požárů prodloužili meteorologové. Zároveň ji rozšířili na většinu území republiky s výjimkou jihozápadních Čech. Zákaz rozdělávání ohňů v Praze platí od soboty. Řidiči, kteří po odebrání řidičského průkazu museli absolvovat terapeutický program, vykazují nižší míru recidivy. Ukazují to data Centra dopravního výzkumu. U 1000 absolventů z roku 2024 se opakování přestupku snížilo o 75% ve srovnání s řidiči, kteří program nepodstoupili. Lidé se na skupinové terapie dostávají třeba za řízení pod vlivem alkoholu nebo odmítnutí dechové zkoušky. Ruský útok v ukrajinské oděské oblasti dnes v noci nepřežili dva lidé. Na Telegramu o tom informuje šéf regionální vojenské zprávy Oleh Kyper s tím, že dalších 5 lidí je zraněných. Drony zasáhly obytné domy i místní přístavní infrastrukturu. Ruský bezpilotní letoun zasáhl taky auto v Chersonu. Úder nepřežil řidič, další 4 lidé jsou podle tamních úřadů zranění. A brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru Nepřemožení. Ta hráče přenese do dramatických událostí 50. let minulého století a je inspirovaná příběhem popravených kněží Jana Buly a Václava Drboli. Zájemci si ji můžou zdarma zahrát v Jaroměřících nad Rokytnou na Třebíčsku a v historickém centru Brna poblíž katedrály na Petrově.
22: Sport.
21: Na palubovce Plzně se rozhoduje o tom, jestli Karviná vyhraje házenkářskou extraligu nebo domácí Západočeši srovnají finále na 2-2 na zápasy. A je u toho reportér Tadeáš Skalický.
23: 28. minuta, její závěr a plzeňští házenkáři vedou nad Karvinou 31-23, to znamená, že 2 minuty zbývají do konce tohoto utkání, je to totiž druhý poločas a plzeňští házenkáři tak nejspíš srovnají na 2-2 v sérii a bude tak rozhodovat poslední, pátý rozhodující zápas v Karviné. Z Plzně Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
22: Zelená vlna, známe lepší cestu.
24: Komplikace na D1 v Brně a nehoda v Praze v Průmyslové ulici. Na dálnici D1 je lepší situace na průtahu Brnem směrem z Prahy do Ostravy. V omezení na kilometru 195 u sjezdu na Bratislavu už hromadnou nehodu odklidili. To omezení je tak opět plně průjezdné dvěma pruhy a kolona se dává do pohybu. Teď ta fronta je na D1 od sjezdu na Výstaviště z kilometru 192 zdržení od Prahy asi 15 minut. Komplikace přetrvávají na D1, ale na výjezdu z Brna směrem do Prahy a to okolo sjezdu na Výstaviště. Za sjezdem na Výstaviště řeší nehodu na kilometru 189, je v odstavném pruhu nepřekáží, ale jede hodně aut na konci víkendu a kolona je od sjezdu na Mikulov z kilometru 194, zdržení asi 20 minut. V Praze stále čekejte komplikace v Průmyslové ulici směrem do Hostivaře za podjezdem Českobrodské, řeší nehodu osobního auta s kamionem, menší kolona je tam asi na 5 minut. A na silnici 6 z Prahy do Karlovy Varů čekejte kolony na obchvatu Petrohradu. Je tam omezení, kyvadlový provoz a fronta směrem na Vary je delší asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
22: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
21: Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, přechodně až polojasno, později odpoledne a večer se výjimečně objeví přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a bez deště. A nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia, na horách bude kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál a Patrici Strouhalovou.
1: Dobrý den, no právě dnes, tedy první květnovou neděli, se otevřela barokní kaple svatého Floriána, která stojí na vysoké skále nad Moravským Krumlovem, tak pokud chcete, berte to jako další z dobrých typů pro volný čas. Jinak ty ostatní máte přehledně zpracované na našem webu i rozhlas.cz.
22: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Proti proudu času se vydáme ve vysílání víkendového radiožurnálu. Někdy přibližně před tisíci lety jakýsi poutník zakopal nedaleko od kupecké cesty u Kroměříže svůj cenný majetek. No, dnes už se opravdu nedá zjistit, jestli se bál loupežníků anebo třeba nějakého válečného konfliktu. Jisté je, že jeho majetek z 11. století teď bude vystavený, a to v muzeu Kroměřížska. Za chvíli vás tam vezmeme.

0: Muzeum Kroměřížska vystaví stříbrný poklad z 11. století. Ten poklad se totiž našel u obce Šelešovice. Bylo to vlastně v blízkosti staré obchodní stezky, která tehdy spojovala Dolní a Střední Pomoraví. Kdo a kdy hliněný džbán plný mincí a stříbrných slitků našel, to zůstává tajné. Stejně jako majitel, který ve středověku právě tenhle poklad zakopal.
1: Každá ze 135 mincí je uložena v samostatném sáčku.
2: Archeoložka Muzea Kroměřížska Petra Hnilová v bílých rukavičkách vytahuje jednu stříbrnou minci za druhou.
1: Každá má vlastní inventární číslo, které je na tom sáčku napsáno, stejně jako s numizmatickým určením a také hmotností.
2: Mezi spoustou neznámých je jedna známá informace, a to místo nálezu, obec Šelešovice.
1: To je dědina tady asi 4 kilometry od Kroměříže. Nalezlo se v keramické nádobě a jednalo se celkem o 340.

0: Dva mincí.
1: Co víme o historii nálezu? Kdo ho našel a kdy?
0: Muzeum Kroměřížska získalo tenhle poklad od České numizmatické společnosti, která ho získala z pozůstalosti. Tudíž o jeho nálezu v podstatě bližší informace nevíme ani o čase, kdy byl nalezen.
2: Významnou část pokladu z 11. století tvoří denáry českého knížete Břetislava I. A kromě tuzemských stříbrňáků jsou součástí i malé slitky stříbra a mince z ciziny.
0: Ať už z Bavorska, z Frank, nebo tady máme i mince z Anglie, či jednu minci z Itálie.
1: A ty slitky, ty vypadají jak?
0: Ty slitky máme v samostatné krabičce od dětských bot.
1: Je to teda docela těžké.
0: Veškerý obsah toho stříbra vážil téměř 1,5 kg, takže toho stříbra opravdu není málo.
2: Archeoložka Petra Hnilová také vysvětlila, proč bude součástí výstavní vitríny březová kůra.
0: Protože analýzami se podařilo zjistit, že ty mince byly uložené v březové kůře a silice z té březové kůry vlastně zajišťuje to, že zůstanou déle lesklé, protože samozřejmě ta lesklost byla jedna z důležitých obchodních záležitostí, protože znamenala vyšší ryzo stříbra.
2: Poklad opředený nejedním tajemstvím Muzeum Kroměřížska návštěvníkům oficiálně představí v rámci muzejní noci 22. května. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Radiožurnál.

Napadlo vás někdy, jaké to může být, když si půjdete zaběhat na střechu hokejové arény? No, můžete to vyzkoušet, protože tady tu neobvyklou možnost teď nově mají lidi v Jihlavě. Na střeše tamní horácké arény je totiž nový běžecký ovál, má tři dráhy. Proběhnout s námi tedy s vysíláním víkendového radiožurnálu se za chvíli můžete i vy.

0: Nová horácká arena v Jihlavě začala lákat na další a navíc opravdu velmi neobvyklou atrakci. Pro zájemce se totiž otevřel běžecký ovál, má umělý povrch a je na střeše haly. Má tři dráhy a měří necelých 250 metrů.
1: Všední den, krátce po 17. hodině a na střeše horácké arény se pohybuje 7 běžců. Na ovál na horácké aréně si šli zaběhat také Adam s Nelou. Jsou tady poprvé.
2: Já jsem se vlastně poměrně nově dostal k policii ČR, tak trochu trénovat, tak abych nabral kondičku, jo, tady to.
1: Když se projdu po dráze, tak po jedné i po druhé straně mám vývody technologií přímo z haly, ale na těch kratších stranách vidím na Schatzberg, na severním okraji města a na druhé vidím například Kosovský lom na jihu.
3: Je to velmi neobvyklé, mě se tady líbí zatím, akorát na to dlouhé běhání to asi úplně není.
1: V tmavě modrém triku fotbalového klubu Paris Saint-Germain si přišel zaběhat Matěj.
4: Jsem v Jihlavě Rangers a chtěl jsem si jako zatrénovat, tak jsem fotbalista a chtěl jsem nějak potrénovat, tak jak je to nový, tak mě napadlo jít sem.
1: A ty první dejme teda?
4: No, hodně dobrý, jako unikátní, že to je.
1: Běžci mají na střeše také zázemí, toaletu a také malý přístřešek, kam se mohou schovat při nepřízni počasí.
5: Objevují to školy, což je taky zajímavé, poněvadž my tím, že de facto na stejném patře pronajímáme tělocvičnu hodně školám, tak se s tím začaly seznamovat školy.
1: Hodnotí první týden ostrého provozu oválu mluvčí arény Bedřich Musil. Do budoucna chce kolem oválu vytvořit běžecký klub lidí, kteří by se scházeli nejen kvůli běhu, ale také kvůli cvičení v přilehlé tělocvičně. František Jirku, Radiožurnál.

0: Chcete vědět, jak vzniká naše vysílání?
1: Zmeškali jste rozhovor s oblíbeným hostem?
0: Nebo si chcete pustit některý z našich exkluzivních seriálů celý?
1: Klikněte na radiožurnál.cz.
0: Stránky s nejrychlejším a ověřeným zpravodajstvím.
1: Pohledy do studií i playlisty Radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Ahoj, tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
1: Radiožurnál je 13 hodin. Zprávy pro vás připravuje Adéla Paruchová.
2: Požár v Českém Švýcarsku likviduje zhruba 500 hasičů a 7 vrtulníků. Lidé se dnes můžou zapojit do charitativní akce na podporu předčasně narozených dětí. O titulu v házenkářské extralize rozhodne až pátý duel. Plzeň vyrovnala sérii s Karvinou. Nehoda komplikuje provoz na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy. A zítra bude v Čechách oblačno až zataženo a později s přeháňkami. Na východě čekáme většinou polojasno, teploty až 27 stupňů Celsia.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Hasičům se zatím nepodařilo dostat požár v Českém Švýcarsku pod kontrolu. Rozdělili si ho na 4 úseky. Jeden z nich je blízko domova pro seniory. Hasičům se ale podařilo zabránit šíření ohně a seniorům teď žádné nebezpečí nehrozí. Radiožurnálu to řekl mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.
4: Za prvé jsou tady čtyřkolky a drony. Máme tady na letišti v Křivské 2 flexitanky, což jsou vodní nádrže o objemu 50 kubických metrů, které slouží právě k rychlému načerpání vody do Pambivaku.
2: Oheň hoří na ploše zhruba 100 hektarů, hasiči se ho snaží uhasit od včerejšího odpoledne. Přes noc se jim podařilo zabránit jeho dalšímu šíření. Ukrajinská armáda zasáhla 2 tankery ruské stínové flotily u vjezdu do přístavu v jihoruském Novorosijsku. Na Telegramu to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Plavidla se podle něho aktivně používala k převozu ruské ropy. Rozsah škod ale není známý a Rusko se zatím nevyjádřilo. Takzvanou stínovou flotilu tvoří zahraniční lodě přepravující ruské ropné produkty. Moskva s její pomocí obchází západní sankce a získává tak peníze na financování války proti Ukrajině. Běžci i lidé na procházce můžou dnes podpořit předčasně narozené děti. Charitativní akci pořádá nezisková organizace Nedoklubko v různých regionech. Zapojit se ale můžou lidé třeba i v zahraničí. Výtěžek ze startovného půjde neonatologickým centrum v Česku, která se o předčasně narozené děti starají. Pokračuje ředitelka Nedoklubka Lucie Žáčková.
5: Každý účastník, který se registruje do toho běhu anebo do procházky, tak si vybírá, které oddělení tím svým registračním poplatkem podpoří. Loni to bylo 9 000 lidí, kteří se vlastně spojí v jednom dni pro jednu důležitou věc, a to vyjádřit tu sounáležitost s těmi rodiči, kteří jsou právě třeba teď na tom oddělení a vědí, že tam na ně tolik lidí myslí.
6: Sport. Plzeňští házenkáři porazili ve finále extraligy na své palubovce Karvinou i po druhé a o mistrovi tak rozhodne až poslední pátý duel. Západočeši zvítězili 31-24, rozhodující utkání se za stavu 2-2 na zápasy bude hrát ve Slezsku v sobotu. Fotbalisté Teplic nastoupili v šancelize ke svému prvnímu nadstavbovému utkání ve skupině o záchranu hostí Slovácko a na severu Čech to sleduje reportér David Kalvas.
7: Čtvrtá minuta, Teplice Slovácko 0-0, zatím žádná šance, míč měl častěji Slovácko, ale k nějakému ohrožení teplické branky se nedostalo. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
6: 15 hodin a 30 minut budou ve skupině o titul hrát fotbalisté Plzně s Hradcem Králové a od 18 hodin a 30 minut pražská Sparta s Jabloncem. Radiožurnál Sport vysílá pořad s mikrofonem za sportem.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Kolony na D1 v Brně a také na 6C u Petrohradu. Na dálnici D1 je stále velmi pomalý provoz na průtahu Brnem směrem z Ostravy do Prahy. Na výjezdu z Brna na kilometru 188 řeší nehodu v odstavném pruhu. Nepřekáží, ale i tak ty kolony jsou od sjezdu na Mikulov z kilometru 194, zdržení na průjezdu Brnem asi 15 minut. A plní se i příjezd do Brna po dálnici D2 z Bratislavy, kolona před jedničkou kvůli omezení je ze 3. kilometru. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů čekejte výrazné zdržení na obchvatu Petrohradu. Je tam omezení, kyvadlový provoz, kolona směrem na Karlovy Vary je delší asi na 20 minut. Na silnici 3 tam je silný provoz na výjezdu z Benešova směrem do Prahy před mračí před zúžením zdržení asi 10 minut. Na silnici 26 z Domažlic na Prahu a Plzeň na průtahu Stodem u kruhového objezdu u školy se srazila 2 auta, menší kolony jsou v obou směrech. A v Praze jsou kolony na magistrále, jak na konci Nuselského mostu, asi na 5 minut a 5 minut naberete i na Hlávkově mostě směr Holešovice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, přechodně až polojasno, později odpoledne a večer se výjimečně objeví přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a bez deště. A nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia, na horách bude kolem 18. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Je s vámi víkendový radiožurnál a Patricie Strouhalová.
1: A taky aktuální zpravodajství díky našim reportérům. Dobrý den, zdravíme vás z vysílání víkendového radiožurnálu 6 minut po 13. hodině. Zvláštní tedy nejvyšší stupeň poplachu stále platí u rozsáhlého lesního požáru v Českém Švýcarsku. Aktuálně, jak jste slyšeli z našeho vysílání, tam zasahuje asi 70 hasičských jednotek. Ten požár ale pod kontrolou pořád nemají. Naše reportérka k tomu za chvíli pro vás řekne víc.
3: Víkendový radiožurnál
9: a Patricie Strouhalová.

0: I v dalších minutách vysílání víkendového radiožurnálu se samozřejmě musíme věnovat té hlavní události tady toho víkendu. Je to ten rozsáhlý lesní požár v Českém Švýcarsku. Hasiči ho pořád nemají pod kontrolou. Aktuálně ho likviduje 500 lidí. Pomáhá taky několik vrtulníků. Ty pro vodu létají na letiště nedaleko od Chřibské na Děčínsku. Tam je i naše reportérka Daniela Pilařová ve vysílání teď už s námi živě. Tak popište tu situaci, co se tam teď odehrává kolem nás.
1: Pěkné odpoledne, je to asi moc dobře slyšet. Já teď stojím na letišti v Chřibské na Děčínsku, těsně u přistávací plochy, kde právě vrtulníky nabírají vodu, kterou schazují na místo požářiště. Tam se situace nijak dramaticky nemění. Hasiči rozdělili celou oblast do 4 sektorů. Od včerejška přibyl tedy další úsek, kde se nachází domov pro seniory na Potokách. Podle hasičů, ale tamním klientům žádné nebezpečí nehrozí. Dva úseky požářiště jsou podle mluvčího Tomáše Kalovody pod kontrolou a většina hasebních prací i techniky se teď soustředí na ty dva zbývající.
0: Danielo, my slyšíme velmi dobře ve vysílání víkendového radiožurnálu ty vrtulníky, které letají kolem vás. Jestli vy nás dobře slyšíte, kolik jich teď je ve vzduchu, kolik jich pomáhá s hašením?
1: Aktuálně jich tu létá 5, každou chvíli by měl přiletět 6. a objevit by se měl během dne i další, tedy 7. vrtulník. Jak už jste slyšeli, jak můžete určitě slyšet, tak teď zrovna vrtulníky odletěly schodit dávku vody nad požářiště. Teda probíhá velice intenzivní hašení ze vzduchu, občas vrtulníky čekají, než na ně přijde řada, aby si mohli z toho bambivaku, z toho tedy velkého flexivaku nabrat do menšího bambivaku vodu a pro ty vrtulníky jsou tu hned dva flexitanky připravené na přistávací ploše. Když si to má člověk představit, je to taková oranžová velkokapacitní nádrž, která pojme 54 kubíků vody a stále platí, že u požáru v Českém Švýcarsku zasahuje kolem 70 jednotek hasičů, což je asi 500 lidí a ty jednotky jsou z několika krajů.
0: Tak děkujeme. Daniela Pilařová ve vysílání víkendového radiožurnálu přímo z letiště nedaleko od Chřibské na Děčínsku. Zatím naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Další informace samozřejmě pravidelně ve zpravodajství a taky na našem zpravodajském webu i rozhlas.cz.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Letní teploty a jasná obloha, ale taky sucho a vyšší riziko požáru, tak s takovým počasím meteorologové počítají právě i na začátku příštího týdne. Kdy tedy do Česka dorazí déšť, tak to za chvíli uslyšíte z vysílání víkendového radiožurnálu. Spojíme se s Českým hydrometeorologickým ústavem.

0: Česko a my s ním prožíváme první letošní víkend opravdu s letními teplotami. Včera meteorologové naměřili víc než 25 stupňů, bylo to třeba v Plzni nebo v Ústí nad Labem. No a kombinace horka a dlouhodobého sucha zvyšuje riziko požáru. Nejhorší je situace teď v Národním parku České Švýcarsko, kde hasiči zasahují od včerejšího odpoledne a teď, jak jste slyšeli před chvílí od naší reportérky, na místě zasahuje asi 500 lidí. Jak dlouho to sucho vydrží a kdy se situace začne zlepšovat, to teď probereme s meteorologkou Marií Odstrčilovou z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Hasiči, kteří právě zasahují u toho požáru v Českém Švýcarsku, mluví o tom, že už se tam začíná zvedat vítr. Tak řekněte, jak bude silný a jestli právě tam v té oblasti v dohledné době by mohlo pršet nebo ne.
1: V dohledné době tam pršet zatím nebude. Ten dnešní vítr by měl být ještě zhruba o rychlosti 3 až 7 metrů za sekundu a v západní polovině Čech vítr jen slabý, ale je možné, že právě na tom severozápadě Čech bude i kolem těch 15, možná až do 18 kilometrů za hodinu, ta jeho průměrná rychlost. Každopádně v noci by pršet nemělo a zítra se objeví první slabé přeháňky nebo výjimečné přeháňky později odpoledne a večer v západní polovině Čech. Ale teploty budou stále vysoké nebo relativně vysoké 22 až 27 stupňů Celsia, takže na zmírnění toho sucha to velký vliv mít nebude. Předpokládáme, že nejvíc by spadlo do 5 mm srážek.
0: Vy jste právě tu výstrahu před těmi požáry prodloužili až do středy. Tak které části Česka jsou mimo zmíněného Ústecka tedy teď aktuálně nejvíce ohrožené?
1: Je to v podstatě kromě západních Čech zbytek území, protože v těch příštích dnech by se mělo sucho zvětšit také na Moravě a ve Slezsku, takže jsme vlastně tu oblast, která původně sahala v takovém pásu z Libereckého a Ústeckého kraje přes střední Čechy až na jižní Moravu, vlastně rozšířili i o zbytek území východních Čech a také o Moravu a Slezsko a také jsme ji prodloužili až do půlnoci z úterka 5. května na středu 6. května. Už během pondělí nebo během úterý se odpoledne postupně objeví četné přeháňky nebo občasný déšť, takže podle toho, kolik srážek spadne, už by se tady to sucho mělo zmírňovat, ale na Moravu a do Slezska se dostanou v úterý jen výjimečné přeháňky a víc deště sem dorazí až během středy.
0: No s tím rizikem požáru souvisí samozřejmě ty vysoké teploty, které teď jsou. Kde teď je vlastně největší horko?
1: Je to v Husinci v Řeži 27 stupňů Celsia. Tuhaň na západě nebo na západě Čech má 26,8 stupně a Dobřichovice ve středních Čechách 26,6 stupně. Takže momentálně jsou nejteplejší západní a střední Čechy a jižní část Ústeckého kraje.
0: Už jste to zmínila, kdy a kde začne pršet, ale kdyby mohl být opravdu jako silný déšť, aby to tu situaci opravdu jako zlepšilo?
1: My počítáme s deštěm z úhrny do 10 mm a v bouřkách může výjimečně i spadnout i 20 mm. Tam je ale problém, těch 20 mm samozřejmě by už mohlo stačit, ale ty bouřky budou hodně lokální, takže uvidíme, kolik toho ještě spadne. Zatím se zdá, že v úterý by mohlo zapršet na většině území Čech a ve středu pak i na většině území Moravy a Slezska, takže to nebezpečí požáru se pravděpodobně zmírní. Nicméně pak zase bude srážek ubývat, od pátku se už budou objevovat jen místy anebo ojediněle, takže pak to sucho se bude zase zvětšovat. Takže nějaký výhled, kdy už by trvale to sucho skončilo, zatím bohužel není v dohledu.
0: Není v dohledu, no dneska ale bouřky nebudou.
1: Dneska ne, dneska bude úplně bez deště a taky málo oblačnosti.
0: Tak díky moc, Marie Odstrčilová z Českého hydrometeorologického ústavu ve vysílání víkendového radiožurnálu. Mějte se moc hezky a naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: Zveme vás na den otevřených dveří Českého rozhlasu v Praze na Vinohradech. V sobotu 16. května. Po celý den se můžete těšit na komentované prohlídky vysílacích studií, setkání s rozhlasovými moderátory, koncerty živé hudby nebo výstavu obrazů herečky Ivy Hitnerové v galerii Vinohradská 12. Více informací na www.rozhlas.cz/DOD.
1: Nepotřebuješ pomoc?
2: Ne, vymyslet propagandu, která ošálí 47 milionů lidí, AI nedokáže.
1: Máme přístup ke všem informacím lidstva?
2: Chce to skutečné mozky, přines mi radši pivo.
1: Přesáhl si denní limit konzumace alkoholu.
2: A ty jsi AI asistentka nebo fízl?
1: Nečekané vítězství Polsko-České unie ve třetí světové válce od 14. května v La Fabrice. www.národnidivadlo.cz.
2: Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Radiožurnál půl druhé. Odpolední zprávy s Adelou Varuchovou.
4: Část hasičů se v Českém Švýcarsku snaží ochránit domov důchodců v Dolní Chřibské. Ředitel zařízení Igor Prošek se v noci ve spolupráci s městem připravoval na případný přesun seniorů do penzionu. Hasičům se ale podařilo zabránit šíření ohně a seniorům teď žádné nebezpečí nehrozí. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. V domově je 60 klientů. Letiště Karlovy Vary má nově přejít pod armádu. Ve videu na sociálních sítích o tom informoval premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO. Chce investovat do přistávací dráhy, která by se měla prodloužit a rozšířit. Letiště momentálně patří Karlovarskému kraji. Podle hejtmana Petra Kubise z ANO kraj teď jedná s premiérem o podobě a podmínkách převodu. Změnu vlastníka ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Ruský režisér Pavel Talankin dnes přijede do Českého Těšína na Karvinsku na mezinárodní filmový festival Kino na hranici. Informovala o tom mluvčí festivalu Alexandra Vysloužilová. Talankin přijede i se soškou Oscara, kterou získal za českodánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi, sledující válečnou propagandu na ruských školách. A do Řecka v posledních dnech přišlo neobvykle chladné počasí. Informuje o tom agentura DPA s tím, že v horách na severním předměstí Aten v noci na dnešek napadl sníh. Jinde v zemi zase vydatně pršelo. Podle některých meteorologů Řecko zažívá nejchladnější začátek května za poslední desítky let. Počasí potěšilo tamní zemědělce, kteří se běžně potýkají se suchem.
5: Sport.
4: Tepličtí fotbalisté bojují v nadstavbové skupině o záchranu šance lize se Slováckem a zápas vidí reportér David Kalvas.
6: 32. minuta utkání, Teplice vedou nad Slováckem 1-0, přestože míč mají častěji hosté. V 15. minutě skóroval střelou z dálky teplický záložník Daniel Mareček. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
4: A v 15.30 začne ve skupině o titul utkání Plzně s Hradcem Králové a v 18.30 souboj Sparty s Jabloncem.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D10 u Bakova a kolony na D1 v Brně. Na dálnici D10 z Prahy směrem do Turnova pozor za sjezdem na Bakov nad Jizrou. Na 54. kilometru je hlášený předmět na vozovce. Podle policie tam leží kus ohrady v jízdním pruhu a vybočuje se. Na dálnici D1 stále pomalý provoz na výjezdu z Brna směrem do Prahy. Na výjezdu z města za sjezdem na výstaviště na kilometru 188 stále řeší nehodu v odstavném pruhu. Okolo se projíždí oběma jízdními pruhy, takže nehoda nepřekáží, ale je silný provoz a ty kolony jsou tak od sjezdu na Mikulov z kilometru 194 asi na 20 minut. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů je výrazné zdržení. U Petrohradu je tam omezení, projíždí se Kyvadlově. Zdržení na Prahu, teda na Karlovy Vary od Prahy je delší asi na 20 minut. Na silnici 3 čekejte silný provoz z Benešova do Prahy, pomalu se jede okolo Benešova, pak také předmračí, je to celkově na 10 minut. A na Brněnsku je neprůjezdná silnice číslo 383 z Ochozu u Brna do Kanice. Je tam nehoda, osobní auto srazilo cyklistu, provoz policisté odklánějí. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, přechodně až polojasno, později odpoledne a večer se výjimečně objeví přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a bez deště. A nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia, na horách bude kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál a Patricii Strouhalovou.
3: Mám tady pro vás takovou zajímavost. Z Jižní Koreje za lehce mlhavého slunečného dne se včera do parku u řeky Sana sjeli stovky mladých obyvatel Soulu, aby právě na pozvání tamní městské radnice se pokusili o činnost, která se mnoha přepracovaným Jihokorejcům chronicky nedostává, a to je dopřát si spánek. Město totiž uspořádalo už třetí ročník akce, jmenuje se Soutěž šlofíků. V 15 hodin tamního času odstartovala, ale ty podmínky byly poměrně zvláštní. Účastníci měli dorazit unavení, měli být sytí a měli být oblečení jako pohádková šípková růženka anebo princ. A jak jste na tom se šlofíky vy?
7: Radiožurnál.
9: Každý den s vámi.
7: I o víkendu.

0: Záchranáři v Praze už odvezli do nemocnic 27 účastníků dnešního maratonu. V metropoli je dnes letní den a meteorologové čekali a čekají, že by ty teploty se mohly dostat až k 29 stupňům Celsia. Záchranáři řeší hlavně kolapsy a přehřátí. Ten závod v centru hlavního města od rána sleduje i náš reportér Marek Sedláček. Marku, dobrý den.
1: Dobrý den. Kolapsů začalo přibývat po 11. hodině dopolední, kdy se teploty přehouply přes 20 a běžci už za sebou zároveň měli větší kus té cesty. Úplně první dva zásahy se přitom podle mluvčího záchranářů Karla Kirse netýkaly závodníků, ale diváků a fanoušků. Teď před druhou, jak už si říkala, bylo těch zásahů asi 27, dva z toho jsou ve vážném stavu na plicní ventilaci. V terénu je taky víc sanitek než ráno. Uvidíme, jestli se nějak projeví je posunutá doba konání závodu. S ohledem na ty dnešní letní teploty totiž organizátoři start dnešního maratonu posunuli už na 8 hodinu raní. Dřív se vybíhalo až v 9. Chtěli tak předejít tomu, aby maratonci běželi ve velkém vedru. Loni a předloni kvůli němu skolabovalo za celý ten den asi 60 lidí.
0: Na ulicích bylo na začátku závodu až 11 000 lidí. Ustoupit jim musela auta, hromadná doprava. Jak to teď vypadá na pražských silnicích a kolejích?
1: Tak díky tomu, že se běžci postupně blíží k cíli, konkrétně já jsem teď už na kilometru 41, těch dopravních omezení postupně ubývá. Teď už jsou volné třeba silnice v Nuslích, na Malé Straně nebo v Podolí, tam všude už projede i hromadná doprava. Omezení dál platí v Holešovicích, Sokolovské ulici v Karlíně a i tady v okolí Staroměstského náměstí. Jak se dostat do cíle, poradí lidem hlavně vyhledávače nebo aplikace Lítačka. Dopravní podnik totiž při takhle krátkých výlukách nevyvěšuje jízdní řády na zastávky. Město pro cesty do centra i dál doporučuje využívat hlavně linek metra. Trasy A a B jsou k tomu i posílané.
0: No a kdy by měl ten poslední závodník proběhnout cílem?
1: Podle odhadů pořadatelů by to mělo být ve 14 hodin a 58 minut, vycházejí přitom z doběhových časů v minulých letech. Na dokončení maratonu tak už zbývá jenom něco málo přes hodinu.
0: Tak děkujeme, reportér Marek Sedláček z Centra Prahy pro vysílání víkendového radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Hezký den.

Fotbalisté Teplice Slovácka rozehráli důležitý vzájemný duel o boj o záchranu v nejvyšší domácí soutěži. Pro poločasový výsledek vyrazíme na sever Čech spolu s našimi reportéry. Tak nás poslouchejte, vysílání víkendového radiožurnálu pokračuje.

0: Fotbalisté Teplice Slovácka nastoupili v Šancelize ke svému prvnímu nadstavbovému utkání. Důležitý vzájemný duel v boji o záchranu sleduje náš reportér David Kalvas. Dobrý den.
1: Hezký den, první poločas máme za sebou. Teplice vedou po první půli 1-0. Hosté ten jediný gól inkasovali v 15. minutě, kdy chybovali v rozehrávce. K míči se dostal za pokutovým územím teplický záložník Daniel Mareček a přízemní střelou zhruba z nějakých 20 metrů se trefil přesně pravé tyči branky golmana Alexandra Urbana, který se natahoval, ale na míč nedosáhl. Hosté působí fotbalověji v tomhle zápase, mají častěji míč u nohy, ale teplická defenziva pracuje velmi spolehlivě a obejetavě, takže sice opticky Slovácko vypadá lépe, ale hosté musí hrát často do šířky a žádné gólové šance si proti dobře postavené obraně Teplic nevypracovali. Pouze jednou měli náznak, když šli hosté do otevřené obrany, ale s tou situací nenaložili dobře a míč nakonec proletěl přes celé vápno, přestože tři hráči Slovácka čekali na centr, tak nakonec nedokázali zakončit a proto Teplice po prvním poločase vedou nad Slováckem 1-0. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
0: No a vlastně za 2 hodiny, přesně v 15 hodin a 30 minut, začnou hrát ve skupině o titul fotbalisté Plzně s Hradcem Králové a od 18 hodin a 30 minut pražská Sparta s Jabloncem. Sledovat je můžete pochopitelně na Radiožurnálu Sport a tady u nás na Radiožurnálu vám nabídneme aktuální vstupy.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Vinohradská 12.
1: Zpravodajský podcast Českého rozhlasu.
0: Vinohradská 12.
1: Tým v čele s moderátorem Matějem Skalickým pro vás chystá každý všední den jedno aktuální téma.
0: Podrobně a v souvislostech.
1: Vinohradská 12.
0: Předpremiéra v 15:30 ráno na Radiožurnálu.
1: A kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu i rozhlas nebo v aplikaci Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Blížící se mistrovství světa v ledním hokeji bude zároveň rozlučkou trenéra Radima Rulíka s národním týmem. Průběh turnaje můžete sledovat od 15. května v přímých přenosech na ČT Sport a ČT Sport Plus.
4: Socher slaví 100 let.
1: Rozhlasoví symfonikové zveřejnili program pro novou jubilejní sezonu. Bude plná dirigentských hvězd, jako jsou Elias Grandi, Petr Popelka, Jakub Hruša, Tomáš Netopil, Václav Lux nebo Tomáš Hanus. Orchestr připravil několik abonentních řad a také mimořádné koncerty. Více o sté sezóně rozhlasových symfoniků na socher.rozhlas.cz.
5: Radiožurnál 14 hodin. Zprávy má Adéla Paruchová.
6: Meteorologové rozšířili kvůli suchu a teplu výstrahu před požáry až do středy. Izrael schválil plán na nákup dalších amerických stíhaček. Teplice hrají ve fotbalové šancelize se Slováckem ve skupině o záchranu. Omezení brzdí provoz na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů u Petrohradu. A zítra bude v Čechách oblačno až zataženo a později s přeháňkami. Na východě čekáme polojasno a bez deště. Teploty až 27 stupňů Celsia.
0: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Zvýšené nebezpečí vzniku požárů nově hrozí po celém území Česka, kromě jihozápadu republiky. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav s tím, že prodlužuje výstrahu až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se měla zlepšit příští týden, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
7: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky, v úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území České republiky. Také se zmírní odpolední teploty.
6: Kvůli zvýšenému riziku požáru by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích. Zároveň by měli dodržovat místní vyhlášky a zákazy vydané obcemi nebo městy. České správě sociálního zabezpečení stále chybí údaje o stovkách tisíc zaměstnanců. Do systému jednotného hlášení je měli zaměstnavatelé registrovat do konce dubna. Ve čtvrtek, tedy poslední den registrace, podle Ministerstva práce a sociálních věcí chyběla skoro čtvrtina údajů.
8: Systém registrací zůstane podle ministerstva otevřený i po 30. dubnu. A firmy tedy budou moct své zaměstnance stále přihlašovat. Vzhledem k velkému zatížení systému v posledních dnech může zpracování údajů trvat 5 i víc pracovních dní. Ministerstvo nicméně firmám vzkázalo, že se nemusí obávat pokut. Naší prioritou nejsou sankce, ale úspěšné zavedení klíčového projektu státu, řekl ministr Aleš Juchelka z Hnutí ANO. Do budoucna má podle něj jednotné hlášení zjednodušit vykazování údajů a snížit administrativní zátěž firem. Tomáš Jeník, Radiožurnál.
6: Izrael schválil plán na nákup dalších stíhacích letounů typu F-35 a F-15 od amerických výrobců. Informovala o tom izraelské ministerstvo obrany s tím, že jde o první krok v rámci miliardového plánu na posílení izraelské armády a bojové pohotovosti. Podle serveru Times of Israel by se tak flotila letectva rozrostla na celkem 100 letadel F-35 od společnosti Lockheed Martin a 50 stíhaček F-15 v izraelské variantě od firmy Boeing. Dělníci začnou takzvané Prágrovy kostky v Praze 2 opravovat na konci června. Součástí rekonstrukce bude kromě obnovy fasády taky modernizace technického zázemí a nosné konstrukce. Odhadovaná cena je 1 miliarda a 400 milionů korun. Přestavba brutalistních budov od architekta Karla Prágra potrvá 3 roky, říká ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.
9: Cílem je ne to nějak razantně přestavit, ale naopak, pokud jsou tady prvky, které třeba se už postupem času nabalily nebo trochu nalepily na toho původního Karla Prágra, tak tam bychom se to chtěli pokusit vrátit. Takže cílem je udělat ten areál opravdu tak, jak ho Karel Prágr vlastně jako dokončil před těmi 50 lety.
0: Sport.
10: Plzeň si ve finále házenkářské extraligy vynutila pátý rozhodující souboj. Karvinou zdolala na své palubovce znovu, tentokrát 31-24 a sérii tak vyrovnala na 2-2 na zápasy. Duel, který rozhodne o mistrovi nejvyšší soutěže, se bude hrát v sobotu ve Slezsku. A Teplice bojují v nadstavbě fotbalové šance ligy se Slováckem. Utkání skupiny o záchranu sleduje reportér David Kalvas.
11: 48. minuta, Teplice vedou nad Slováckem 1-0. Hosté sice častěji drží balon, ale jako jediný skoroval v zápase v 15. minutě Daniel Mareček. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
10: V 15.30 bude ve skupině o titul hrát Plzeň s Hradcem Králové. Od 18.30 Sparta s Jabloncem. Radiožurnál Sport dál nabízí pořad s mikrofonem za sportem. Jeho součástí bude od 16 hodin i přípravné utkání národního týmu se Švýcarskem na českých hokejových hrách.
12: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
13: Nebezpečí na D3 u Tábora a kolony na D1 v Brně. Na dálnici D3 z Prahy do Českých Budějovic pozor za sjezdem na Tábor. Na 80,5 kilometrů leží na dálnici Madrace a vybočuje se. Na D1 opatrně na příjezdu do Brna z Ostravy. Za motorestem Rohlenka na kilometru 205 hlásíte nebezpečnou situaci.
14: 205. kilometr směr Brno, je tam dodávka a mění tam kolo směrem do silnice.
13: Je silný provoz, vybočuje se, tak pozor. Na D1 pak stále čekejte pomalý provoz na průtahu Brnem směrem do Prahy. Jede na konci víkendu hodně aut a tak pomalu se popojíždí od sjezdu na Mikulov ke sjezdu na Výstaviště mezi kilometry 195 a 190, zdržení na Prahu asi 10 minut. Na D1 je pak zdržení i z Brna směrem do Ostravy u Přerova za dálniční křižovatkou na Zlín a Otrokovice na kilometru 269,5 je omezení, navíc i nehoda, čekejte kolonu asi na 10 minut. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů jsou kolony na obchvatu Petrohradu, pracují tam silničáři, zdržení od Prahy delší asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
12: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, přechodně až polojasno, později odpoledne a večer se výjimečně objeví přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a bez deště. A nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a Patricie Strouhalová.
5: Dobré odpoledne. Humanitární organizace Lékaři bez hranic tenhle týden oznámila, že po 31 letech zavírá svoji nemocnici v Jižním Sudánu. Donutilo jí k tomu únorové bombardování, před ním na nemocnici spoléhalo přibližně 250 000 lidí. Útoků na zdravotnická zařízení podle Lékařů bez hranic v posledních letech po celém světě přibývá. Tak podrobnější k tématu budeme za chvíli.
12: Víkendový Radiožurnál
15: a Patricie Strouhalová.

0: Na nemocnice a zdravotnická zařízení se ve válečných konfliktech v poslední době útočí čím dál častěji. Lékaři bez hranic upozorňují, že se navíc proměňují i pachatelé. Tak zatímco dřív to většinou byly různé ozbrojené skupiny, dnes už na nemocnice často útočí i samotné státy, jako třeba Rusko nebo Izrael. Lékaři bez hranic před tady tou novou normou varují. Právě dnes je to taky navíc přesně 10 let od přijetí rezoluce OSN o útocích na zdravotnictví, ve které podobné činy jednohlasně odsoudilo přes 80 států.
1: Mezi kolegy třeba na palestinských územích jsme často mluvili o tom, že se nám někdy zdá při tady těch útocích, jako kdyby mezinárodní humanitární právo bylo pohřbený pod těma sutinama úplně stejně jako všichni lidi, co tam ztratili život.
2: Popisuje vedoucí komunikace České kanceláře Lékařů bez hranic Tereza Vinhaniaková. Sama se zúčastnila několika misí v zemích, kde jsou zdravotnická zařízení cílem útoků nejčastěji. Kromě zmiňovaných palestinských území vyjela taky třeba na Ukrajinu nebo Haiti.
1: Když si uvědomíte, co všechno stojí za tím, aby nemocnice fungovala, to jsou opravdu měsíce příprav, je to výstavba, hledání lidí, opravy. Zapojí se do toho specialisté třeba i z celého světa a pak se útokem v rámci jako sekund poničí buď to celé oddělení, nebo v nejhorším případě se téměř celá nemocnice srovná se zemí.
2: Práci na rezoluci OSN podnítil v roce 2015 americký útok na nemocnici Lékařů bez hranic v afgánském městě Kunduz. Zemřelo při něm 24 pacientů, 14 pracovníků nemocnice a 4 ošetřující osoby.
3: Ta nemocnice tam fungovala 4 roky a všechny strany věděly, jaké má koordináty, kde se přesně nachází. GPS koordináty byly známé jak afgánské vládě, tak spojencům. Dokonce ty koordináty byly známy ve Washingtonu.
2: Řekl Radiožurnálu v říjnu 2015 chirurg a účastník misí Lékařů bez hranic Tomáš Šebek, který v kunduzské nemocnici ještě půl roku před útokem sám pracoval.
3: Prostě na nemocnici se neútočí a nemocnice by se neměly bombardovat.
2: Spojené státy později přiznali odpovědnost za nálet a omluvili se za něj. Obvinění z válečného zločinu ale armáda odmítla. Tereza Vinhaniaková vysvětluje, že dopady útoku na zdravotnická zařízení pociťují lidé v oblasti často řadu dalších měsíců i let.
1: To je chvíle, kdy se umírá i při zraněních, která by člověk s funkční nemocnicí poblíž zkrátka přežil.
2: Lékaři bez hranic přišli za posledních 10 let o 21 zaměstnanců, kteří při útocích zemřeli. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

Možná nás posloucháte někde na chatě, na chalupě, na zahradě. My vás ty také do jedné vezmeme, do teplické zámecké zahrady. Tam totiž mají roky nepřístupný na taky neudržovaný ostrůvek. Lidi se tam dostanou jenom výjimečně, třeba při dobrovolnických úklidových akcích, a teplický magistrát to chce změnit. A chce právě ten ostrůvek zpřístupnit trvale. Jenomže proti jsou ochránci přírody. A v tom sporu natáčela naše reportérka.

0: Teplický magistrát chce pro lidi znovu otevřít roky nepřístupný ostrůvek v tamní zámecké zahradě, jenomže proti jsou ochránci přírody. Podle nich by bylo nejlepší, kdyby všechno zůstalo tak, jak je to teď, aby na ostrůvku měla klid zvířata.
1: Tamhle takhle, jak je úplně přímo před námi, tenhle ten strom, z určitého úhlu je tam vidět několik letových otvorů. Některé druhy netopírů využívají právě jako úkryty ty stromy.
2: Gabriela Russo z Českého svazu ochránců přírody působí v několika ochranářských spolcích.
1: Ten rozpadlý ulomený strom, tamhle ten, to bude asi dub, tam už právě vykazuje krásně jakoby znaky takový té potrhanosti, té schnilosti, což je právě hrozně důležité, poskytuje to vlastně útočiště těm bezobratným živočichům.
2: A nevyužila jste té příležitosti, když byla dobrovolnická akce na ten úklid, podívat se na ostrůvek?
1: Ne, já jsem toho nevyužila.
2: To byla taková první aktivita po mnoha letech. Přece jenom nepotřebuje i tak nějakou údržbu, i kdyby se nepřístupnil lidem, neotevřel lidem.
1: Já bych opravdu ten ostrůvek nechala vlastnímu vývoji. Mohla by to být vlastně taková jedinečná lokalita v zámecké zahradě právě díky té džunglovitosti a díky té divokosti. Já si určitě nemyslím, že by veřejnost měla mít přístup všude.
2: Dobrovolnickou akci na úklid zpustlého ostrůvku zorganizoval loni v listopadu náměstek primátora Petr Slavíček z hnutí Volba pro Teplice.
3: Někdo samozřejmě dává přednost tomu, aby prostě všude zůstala příroda a člověk nikam nemohl, ale já bych vždycky radši viděl nějakou jako vyváženou míru.
4: A kdo to teda rozhodne, k čemu ten ostrůvek bude sloužit?
3: No, tak je to na rozhodnutí samozřejmě tady vedení města, protože životní prostředí mám na starosti. Já, tak je to hodně na mě a nějakým způsobem my se musíme vypořádat tady s tím zoologickým posudkem, který tady máme.
2: Předběžný průzkum potvrdil výskyt několika druhů ptáků. Teď na ostrůvku hnízdí labutě. Z Teplic Jana Vitásková, Radiožurnál.

0: Pozor, přichází Aku zahradní technika Ego, včetně sekaček se dvěma sekacími noži, které výkonem překonají i benzínové. Například nejprodávanější model Ego LM1910 s cenou od 13 690 korun. Vedle variabilního pojezdu nebo velkého sběracího koše nabídne nečekaně vysoký výkon, tichý provoz bez výfukových splodin a minimální vibrace. A k tomu ještě prodlouženou pětiletou záruku. Navíc stejnou baterii Ego, která pohání sekačku, můžete použít na jakýkoliv další z více než stovky strojů Ego. Křovinořezy, pily, plotostřihy, fukary nebo dokonce zahradní traktory. Kupte si teď dva stroje Ego a dostanete k nim baterii za pouhou korunu. Akce platí do 30. června. Navštivte a nakupte na www.egostroje.cz.
1: Radiožurnál je 14:30. Další odpolední zprávy má Adela Paruchová.
2: Hasiči se stále snaží dostat pod kontrolu požár v Českém Švýcarsku. Rozdělili ho na 4 úseky, 2 zůstávají i odpoledne problematické. Nejhorší situace je v oblasti nad Okáni. Oheň likviduje zhruba 500 hasičů a 7 vrtulníků. Hoří stále na ploše asi 100 hektarů. Zásah komplikují vysoké teploty, vítr i velké množství hořlavého materiálu. Izraelská armáda vyzvala obyvatele 11 měst a vesnic v jižním Libanonu k evakuaci. Informuje o tom agentura Reuters. Vojska v oblasti provádí operace proti militantnímu hnutí Hizballáh a tvrdí, že ozbrojenci porušili příměří. To platí od poloviny dubna. Obě strany se ale z jeho nedodržování obvinují vzájemně. Papež Lev XIV. Při modlitbě na svatopetrském náměstí ve Vatikánu odsoudil porušování svobody médií. Vzpomněl taky na novináře, kteří zemřeli při reportování z válečných zón. Na dnešek totiž připadá Světový den svobody tisku, který vyhlásilo v roce 1993 Valné shromáždění OSN. Lev XIV. Už ve svých dřívějších projevech označil žurnalistiku za pilíř společnosti a demokracie. A dopravu v centru Hradce Králové zkomplikuje od zítra na čtvrt roku oprava třídy Československé armády. Stavební práce zahrnou opravu poničené silnice a cyklopruhu v úseku mezi křižovatkami s Pelclovou a Divišovou ulicí. Objízdná trasa povede pro řidiče ulicemi Buzolucká, Šimkova a Divišova. Sport. Tepličtí fotbalisté hostí v Šancelize v nadstavbové skupině o záchranu Slovácko. Jak se duel vyvíjí, řekne reportér David Kalvas.
3: Občerstvil. 76. minuta, Teplice vedou nad Slováckem 1-0, zatím jediným střelcem Mareček Daniel. Z Teplic David Kalvas, Radiožurnál.
2: A Plzeň bude ve skupině o titul hrát od 15.30 s Hradcem Králové. V 6:30 večer rozehraje Sparta souboj s Jabloncem.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Komplikace na D1 u Přerova a silný provoz na D1 u Chocerad. Na dálnici D1 čekejte zdržení z Brna směrem do Ostravy před Přerovem. Za dálniční křižovatkou na Zlín na kilometru 269,5 je omezení pouze do levého pruhu. Navíc před zúžením se stala i nehoda, srazila se dvě osobní auta. Kolona na Ostravu má teď asi 3 kilometry, zdržení 15 minut. Na dálnici D1 je pak silný provoz na cestě z Brna do Prahy. Pomaleji se teď jede před omezením na mostě Šmík. Kalka před 24. kilometrem, zdržení asi 10 minut, pomaleji se jede od sjezdu na Chocerady, to je z kilometru 29. Také na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy je velmi silný nedělní provoz, pomalu se jede u Olbramovic, pak také v okolí Benešova a menší zdržení čekejte i u Mirošovic před nájezdem na D1, celkově zdržení na trase z Budějovic na Prahu asi 20 minut navíc. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů zůstávají kolony u Petrohradu, je to tam kvůli omezení, jezdí se Kyvadlově, zdržení od Prahy asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, přechodně až polojasno, později odpoledne a večer se výjimečně objeví přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a bez deště. A nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia, na horách bude kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál. Slovo má Patricie Strouhalová.
1: A bude taky patřit počasí, ale počasí v Řecku, protože do Řecka v těch posledních dnech přišlo neobvykle chladné počasí. V horách na severním předměstí Aten v noci na dnešek dokonce napadl sníh. Podle některých meteorologů země zažívá nejchladnější začátek května za poslední desítky let. No a norská turistka řekla, je tady větší zima než u nás.
4: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.
7: Now I see places and faces and things you ain't never thought about thinking. If you ain't peeped, then you must be drinking and smoking, pretending that you're loking, but you're broken. Let me

Celkem 19 hodin můžete strávit poslechem audioknihy Erika Maria Remarka Vítězný oblouk. Nově ji totiž teď načetl pro nakladatelství Van Hotbook herec Martin Price. No a jak zní? Poslouchejte Radiožurnál. Uslyšíte to.

0: Paříž před bouří, Láska na hraně a Hlas, který vás vtáhne dovnitř příběhu. Tak román Vítězný oblouk teď vychází jako 19-hodinová audiokniha v podání Martina Preisse. Silný příběh o útěku, vášně a ztrátě ožívá v novém čtení nejenom na neděli.
1: Teď zaslechl své pronásledovatele blíže. Mířili přímo k němu. Styčil se, ale gumová kolena se opět podlomila. Vlekl se, ploužil těžce dál a praskot se mu v patách ozýval blíž a blíž.
2: Ukázka naznačuje, že román má dvě silné roviny. Vnitřní dilemata hlavního hrdiny a vnější příběh muže na útěku před válkou.
1: A když se ohlédl, spatřil za sebou lestivě se usmívající tvář Hákeho.
2: Režisérem této audioknihy je náš kolega Michal Bureš.
3: Vždycky je to zavazující dělat velkou klasiku, ale není to moje první setkání s takovým titulem, takže jsem do toho šel statečně stejně jako Martin Preisse, musím říct.
2: Kniha poprvé vyšla před 80 lety a příběh doktora Ravika, utečence z Německa, od té doby oslovil miliony čtenářů. A nejenom pro režiséra Bureše je jeho příběh silně aktuální.
3: Ten Vítězný oblouk vypráví o Paříži v roce 1938-39, kdy všichni říkají, válka nebude, Hitler dostal Československo, dostal, co chtěl, všichni vyjednávají o míru, tak proč by tady válka měla být?
2: Na přípravě Michal Bureš s Martinem Preissem pracoval půl roku. Samotné natáčení trvalo 3 měsíce.
3: No je prostě je to vlastně bezvýchodný příběh a on je antihrdina, on není žádný jako velký hrdina.
4: Pak zaplatíte cestovné, za policejní doprovod a za sebe až na hranici. Pokynul

0: A teď můžete jít.
1: Audiokniha obsahuje nejenom mluvené slovo, ale i hudbu. Jejím autorem je skladatel Lukáš Hurník.
2: Vždycky chci na těch skladatelích, s nimi spolupracuji, aby dali k tomu svůj názor, svoje stanovisko, aby zaujali vlastně k tomu tématu nějaký postoj. A ta hudba to naprosto jasně vyjadřuje. Opět prostě zachovat si humanitu, udržet si lidství v sobě i v době, která jakoby humanitě a lidství nepřeje.
1: Remarque zažil válku na vlastní kůži, jeho sestru nechal Hitler popravit. Remarkovy romány Na západní frontě klid, Černý obelisk nebo právě i Vítězný oblouk patří k nejsilnějším literárním dílům 20. století. Michaela Betyšková, Radiožurnál.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Je to už 22 let, co drží český traťový rekord na pražském maratonu Robert Štefko. No a ani dnes se utratí o svůj výkon bát nemusel, postupně se mu ale blíží Jan Havlena, který obhajuje republikový titul. A právě oba uslyšíte už za chviličku ve vysílání víkendového radiožurnálu.

0: Tak tisíce běžců dnes opět zaplnili pražské ulice při tom tradičním maratonu a nejrychlejším domácím atletem byl vlastně stejně jako loni Jan Havlena, vítězný Berehanu Cegu z Etiopie, tak ten byl o víc než 10 minut rychlejší, ale Havlena si i tak posunul osobní rekord a navíc ani nevypadal po závodě v cílovém prostoru tak vyčerpaně jako před rokem.
1: Problém byly lítka, která mě bolela posledních 8 kil, jako bych řekl, dost se mi stáhly. A proto já jsem nebyl vyčerpaný z cíli, ale ta bolest byla silná a já jsem vlastně jenom chtěl ten závod doběhnout. Byl jsem celý závod sám, já jsem strašně rád, že to vyšlo na osobák, no je vidět, že jsem na tom líp, než jsem kdy byl.
2: Ten osobní rekord byl poměrně bezpečně překonaný, tak už asi v polovině trati jste tušil, že by to mohlo být.
1: V polovině trati jo, poslední 6 kiláků do cíle úplně ne. Ale já jsem nesledoval hodinky na konci, já jsem prostě chtěl běžet. Já jsem věděl, že za mnou nikdo nebyl. Byla škoda, že vlastně nikdo neběžel se mnou. Mohl z toho být rychlejší čas, ale jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo.
2: Jak těžká byla ta druhá polovina, kdy už bylo teplej, ne tedy až tolik, jako je teď?
1: Hrozný to bylo, no, ale tak bylo hůř. Asi ne na maratonu, ale v životě třeba bylo hůř. Já jsem si řekl, že se jako nemusím cítit dobře. Že prostě je to blbý, je to těžký, no ale je to život a já to prostě potřebuji dneska vyhrát. A řekl jsem si tohle, no, říkám, dneska tady nejsem o to, aby se cítil dobře, dneska jsem o to, abych tady vyhrál a abych tady zabojoval osobák a prostě to doběhnu.
2: To říká 25-letý český maratonec Jan Havlena, který je teď už dvojnásobným českým šampionem na této tradiční distanci. V Praze si teď opět vyzkoušel, že ještě není na limitu své výkonnosti a o další zlepšení se tak v říjnu pokusí na jedné z nejrychlejších a nejslavnějších tratí na světě.
1: Příští maraton bude Chicago. Já věřím, že tam bude s kým běžet a že tam bude menší teplo. Tady opravdu bylo vedro a byl jsem sám. A tohle jsou dva faktory, které hodně srazí ten výsledek. Při té přípravě jsem si vlastně plánoval, na jaké mezičasy chci běžet, při jakých scénářích. A měl jsem vlastně 4, no. Prostě buď to chladno a skupina, chladno a sám, teplo a skupina, teplo a sám. Takže to bylo to nejhorší, teplo a sám.
2: A výrazného posunu Jana Havleny si u trati všiml i bývalý skvělý vytrvalec Robert Štefko. Rodák z Košic, který od roku 2004 reprezentoval Česko, je držitelem nejlepšího domácího výkonu na pražském mezinárodním maratonu a na Havlenu má stále ještě více než 5minutový náskok.
3: Už sice běhá asi druhý nebo třetí rok, ale stále je kam se zlepšovat a jde to stále jako prostě cestu rychlost, kterou my jsme v minulosti robili asi více jako oni, ale on se teraz tomu tréninku vrátil a myslím si, že je na dobré cestě, aby se zrychloval. Je to hodně o tom, jaký ten vytrvalec musí být aj rychlý, no a někdy ta cesta v minulosti vedla fakt jako cesto dráhové běhaně a u nás se to trošičku opustilo tím, jak byl ten trend těch cestných behov strašně populární, tak všichni hned začali běhat tu cestu a to je jako trošičku jako krok zpět.
2: Přemýšlel Robert Štefko nad tím, proč je stále jeho pražský výkon 2 hodiny 12 minut a 35 sekund pro české vytrvalce nedostižnou metou a to už 22 let. Ze Staroměstského náměstí Jakub Marek, Radiožurnál.

0: Host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: kdo se stane hokejistou sezóny. Sledujte vrchol Tipsport Extraligy ledního hokeje v pondělí 4. května na televizních obrazovkách. Večerem plným hokejových hvězd, silných příběhů a emocí vás provede Daniela Brzobohatá. Více informací na webu hokejistasezony.cz. Mediální partner akce je Radiožurnál.
1: Radiožurnál je 15 hodin. A zprávy už má Adéla Peruchová.
2: Výstraha meteorologů před vznikem požárů bude platit až do středy. Premiér Babiš odletěl do Jerevanu na summit Evropského politického společenství. Sejde se tam i s prezidentem Zelenským. Fotbalisté Teplic remizovali v ligové skupině o záchranu se Slováckem 1-1. Pomalý provoz je na D1 na Vysočině a taky na Benešovsku směrem do Prahy. A zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, později s přeháňkami. Na východě čekáme polojasno a bez deště. Teploty až 27 stupňů Celsia.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Týká se to celé republiky, kromě jihozápadu Čech. Lidé by proto neměli rozdělávat ohně v přírodě a zejména v lesích. Situace by se měla zlepšit příští týden. V pondělí se objeví první přeháňky, ve středu už by mělo pršet na většině území. Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odletěl na summit Evropského politického společenství do Jerevanu. Chce tam jednat o energetické a hospodářské bezpečnosti a taky aktuální geopolitické situaci. Sejde se i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
4: To, co projednám s panem prezidentem, to s dovolením vám řeknu potom. Potom setkání určitě mi příležitost se k tomu vrátit.
5: Pro českého premiéra to bude první schůzka se Zelenským od loňského nástupu do funkce. Babiš i další představitelé stran vládní koalice se o Ukrajině i o Zelenském v minulosti vyjadřovali kriticky. Mluvili taky o možnosti zrušit českou muniční iniciativu, která zajišťuje dodávky střeliva pro Ukrajinu. Na summitu v Jerevanu bude český premiér jednat taky s dalšími evropskými státníky. Na programu má bilaterální schůzky s britským premiérem Keirem Starmerem nebo moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Jiří Chábera, Radiožurnál.
2: Řidiči, kteří po odebrání řidičského průkazu museli absolvovat terapeutický program, vykazují nižší míru recidivy. Ukazují to data Centra dopravního výzkumu. U 1000 absolventů z roku 2024 se opakování přestupku snížilo o 75%.
6: Srovnávali jsme tuto skupinu s řidiči v rámci Evropy, kteří vlastně neprošli terapeutickými programy.
7: Říká Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu. Na terapie podle něj chodí řidiči třeba zařízení pod vlivem či odmítnutí dechové zkoušky.
6: Druhá skupina řidičů jsou řidiči, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění na dobu 18 a více měsíců.
7: Program může nařídit i soud. Psychoterapeutka Sandra Kolečkárová u účastníků terapii často vidí posun v empatii k ostatním.
8: Že se vlastně na některé situace v dopravě dívají s nějakým větším respektem, tolerancí právě skrze ty příběhy, které slyší od ostatních účastníků toho programu.
7: Program zatím absolvovalo 7000 řidičů. Sára Adamcová, Radiožurnál.
9: Sport. Fotbalisté Teplic remizovali ve skupině o záchranu v šancelize se Slováckem 1-1. Za necelou půl hodinu se ve skupině o titul utkají Plzeň a Hradec Králové. V 18.30 začne duel Sparty s Jabloncem. Přímé nepřerušované přenosy najdete například na webu iRozhlas.cz. Radiožurnál Sport odvysílá pořad s mikrofonem za sportem. Jeho součástí bude i zápas Česko-Švýcarsko na českých hokejových hrách. Útočník národního týmu Daniel Voženílek mluví o náročných podmínkách v Českých Budějovicích.
10: Jak venku je teplo, tak je vnitř teplo, myslím si, že to bude ještě horší, ale to pro oba týmy úplně stejný a člověk se s tím nějak musí vyspořádat. Se spíš budeme soustředit na sebe a na naši hru. Jsme se zapošovali v těch věcech, které probíráme a postupně pro všechny kluky, co budou dál na ty turnaje, a myslím si, že to, aby ten ideální výkon přišel tam.
9: Zápas českých hokejistů proti Švýcarsku začne za necelou hodinu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Silný provoz na D1 do Prahy a také na D10 u Staré Boleslavy. Na D1 čekejte silný nedělní provoz na trase z Brna do Prahy. Pomaleji se jede už v Brně před omezením u sjezdu na Bratislavu na kilometru 195, zdržení asi 5 minut. Nárazové kolony jsou pak na D1 i na Vysočině v okolí Osové Bytýšky u kilometru 150, tam je to také asi na 5 minut. A kolona roztrhaná asi na 15 minut je pak na D1 směr Praha i před omezením na mostě Šmejkalka. Kolony jsou tam od mostu na Sázavu z kilometru 35 až do omezení na mostě na kilometru 24. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy také silný provoz, zdržení před Starou Boleslaví je tam mezi 15. a 13. kilometrem, je to asi na 10 minut. Na silnici 3 z Českých Budějovic směr Praha rovněž silný nedělní provoz, jede po víkendu hodně aut a ty kolony jsou nejprve u Olbramovic, pak také v okolí Benešova, tam je to asi na 15 minut a 5 minut pak naberete také u Mirošovic před nájezdem na D1. A na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů jsou kolony na obchvatu Petrohradu, pracují tam silničáři, je to teď obousměrně asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, přechodně až polojasno, později odpoledne a večer se výjimečně objeví přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a bez deště. A nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia, na horách bude kolem 18. Tolik zprávy. Je s vámi víkendový radiožurnál a Patricie Strouhalová.
1: Zdravím vás z vysílání víkendového radiožurnálu, teď 6 minut po 15. hodině. Podíváme se zase na požár do Českého Švýcarska. Ten zaměstnává stovky hasičů, situace zůstává vážná, i když se oheň zatím nešíří dál, tak jak náročný zásah právě teď je. A co by se mohlo dít dál, řekne za chvilku v našem vysílání generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
3: Víkendový radiožurnál
12: a Patricie Strouhalová.

0: Hasiči už druhým dnem bojují s lesním požárem v Národním parku České Švýcarsko. Ten oheň zasáhl plochu zhruba 100 hektarů a podle hasičů se ho zatím daří držet bez toho dalšího šíření. Situace ale podle nich zůstává vážná. Zásah komplikují vysoké teploty, vítr a také velké množství suchého dřeva. Hasiči se proto musí často střídat i kvůli riziku přehrátí. No a v oblasti taky platí nejvyšší stupeň požárního poplachu. Uzavřené jsou některé silnice a nad místem je bezletová zóna. Víc informací teď ve vysílání víkendového radiožurnálu budeme mít od Vladimíra Vlčka, generálního ředitele Hasičského záchranného sboru. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobré odpoledne vám i posluchačům.
0: Jak to teď na místě vypadá? Které úseky jsou právě třeba pro vás aktuálně nejvíce problematické?
1: Tak pro nás jsou nejproblematičtější ty úseky, které jsou těžce dostupné lidskou nohou. To znamená ty, kde jsou skály, kde jsou hluboké strže, no a kde samozřejmě, tak jak už bylo řečeno v úvodu, je množství suchého dřeva. To znamená, že tam opravdu musíme používat letecké prostředky a není to také úplně jednoduché, protože spousta těch míst je v roklinách a ty rokliny jsou celé zadýmené, takže i pro posádku vrtulníku je obtížné najít přesně to místo, kde je třeba dát, kde je třeba zhodit to množství té vody.
0: Ty podmínky v terénu jsou tedy náročné, když se podíváme na ten rozsah zásahu. Kolik hasičů a techniky teď máte na místě?
1: No, v tuto chvíli máme na místě celkem 403 hasičů z 53 jednotek požární ochrany. Dá se říct, že jsme provedli ráno střídání a předpokládáme, že ti hasiči, kteří jsou na místě, zase budou vystřídáni zítra ráno. A není to úplně jednoduché, protože ta teplota je relativně vysoká, tady dosahuje někde kolem 26 stupňů Celsia. To znamená, že je třeba často střídat ty hasiče, kteří bezprostředně zasahují u těch jednotlivých proudnic a myslet taky na pitný režim a také na to, co už také bylo řečeno, aby nedošlo k přehrátí organismu.
0: Budete povolávat i další jednotky, další hasiče?
1: Zatím je předpoklad, že budeme pokračovat v hašení určitě i zítra, a to proto, protože ta predikce ze strany Českého hydrometeorologického ústavu je taková, že i zítra by ty teploty měly být relativně velmi vysoké a teprve snad v úterý by se mohlo očekávat změna nějaké srážky, ale to uvidíme, protože ta zkušenost, kterou jsme měli v roce 2022, byla tady taková, že i když na části území pršelo, tak tady v Českém Švýcarsku nikoliv.
0: Právě, že od mluvčího Národního parku asi tak před hodinou jsme ve vysílání radiožurnálu slyšeli, že se tam zvedá vítr, ostatně potvrdili to i meteorologové. Pro vás, co to znamená, jak velký problém to je, nebo by dál mohl být?
1: Tak je to jeden z aspektů, který samozřejmě přispívá k šíření požáru. Čím větší vítr, tak tím je větší předpoklad, že ty hořící částečky se dostanou i do míst, kde my primárně nepředpokládáme, že by ten požár se mohl dále rozhořet, což se nám v jednom případě stalo, ale dokázali jsme to zvládnout. Takže je to něco, s čím na jednu stranu musíme počítat, ale co zase na druhou stranu je jeden z těch nepříjemných fenoménů.
0: V tuhle chvíli dá se aspoň rámcově odhadnout ten rozsah škod, nebo je na to ještě brzy?
1: Já jsem přesvědčen o tom, že na tom velmi brzy a znova musím zopakovat to, že opravdu velmi negativní je ten objem toho suchého v uvozovkách palivového dříví, které je, protože ten odhad rámcový, že v tom kilometru čtverečním na těch 100 hektarech se toho suchého dřeva tam může pohybovat řádově nějakých 300-400 tisíc kubíků, což je prostě nesmírné množství a velmi to stěžuje samozřejmě nejenom ten pohyb, ale i samotné hašení.
0: Vy už jste zmínil ten velký požár z roku 2022. Jak teď využíváte zkušenosti právě tady z toho zásahu? V čem ten současný je, řekněme, jiný nebo v čem je to podobné?
1: Musím říct, že hned od začátku jsme masivně nasadili letecké prostředky. Jestliže včera lítali tři vrtulníky, tak dneska už těch vrtulníků je 7. Máme příslib ze strany Ministerstva obrany Slovenské republiky, že je schopno nám poskytnout další dva vrtulníky zítra, což je velmi velká pomoc, protože se jedná o vrtulníky, které jsou schopné nést až 3000 litrů vody. Druhá záležitost, která nám velmi pomáhá, je ta, že od té doby jsme se posunuli s dronovou službou, takže provádíme rekognoskaci průběžnou, jak to vypadá, kde jsou skrytá ohniska požáru a jsme schopni to vyhodnocovat samozřejmě i v nočních hodinách. To, co je důležité, je to, že ta organizace na základě těch zkušeností z toho roku 22, organizace místa zásahu, organizace služeb, se také posunula dál a hasiči jsou vybaveni některými technickými prostředky, které jsme v té době neměli, ať už se jedná o speciální cisternové automobilci, kačky, čtyřkolky a zádové vaky a prostě celý ten takzvaný D-čkový program, to jsou malé hadice o průměru 25 mm, které slouží prostě k řešení a jsou přenositelné v rámci těch lesních porostů.
0: A ty vrtulníky ze Slovenska, ty už budou zítra nasazeny?
1: Ano, předpoklad je takový, že zítra by měli odletět po 10. hodině ze Slovenska a předpokládám, že v odpoledních hodinách už by mohli být nasazeny.
0: Byly i informace o ohrožení domova pro seniory v Dolní Chřibské. Ta situace jak vypadá?
1: Ta situace je taková, že v blízkosti toho domova byly nějaké ohniska požáru. Dokonce i dneska se objevily některé nové, ale máme tam soustředěné velké množství síla prostředků a nemuselo dojít ani k tomu, že bychom ten domov důchodců museli evakuovat. Takže jsem přesvědčen o tom, že k tomu ani do budoucna nedojde a udělali jsme maximum pro to, aby opravdu jsme nevystavili ty občany nebo ty klienty toho domova důchodců a zase jakési stresové situaci.
0: Děkuju. Vladimír Vilček, generální ředitel Hasičského záchranného sboru pro vysílání víkendového radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Děkuji za pozvání, naslyšenou.
0: Naslyšenou. No a naše reportérka před malou chvílí mluvila taky s Pavlem Vedchým, pilotem jednoho z vrtulníků, který právě v Českém Švýcarsku pomáhá hasit.
2: My jsme teďka letěli dvakrát, máme za sebou necelý 4 hodiny hašení už. Za ty 4 hodiny máme 56 schozů, teď jsem to počítal, že zatím nějakých 67 tisíc litrů vody jsme schodili. Jenom náš vrtulník.
3: Jak to tam vypadá?
2: Vypadá to, není to nic moc, nicméně to lepší, než to bylo Hřensko. Před těma 4 rokama je to takový jako menší provedení toho Hřenska, bych řekl.
3: Vy jste byl ve Hřensku?
2: Taky no.
3: Jaká zajímavost, jak je to těžký, takhle fouká vítr hodně?
2: Fouká vítr, dneska je to špatný v tom, že se musí proletávat i tím kouřem, tak je to takový jako nepříjemný, jinak asi nic, co bychom neuměli a nezvládli, na co nejsme vycvičený.
3: Jasný. A jak dlouho tady budete?
2: My to máme ještě zhruba na 3 hodiny, pak se budeme muset bohužel vrátit už do Prahy zpátky.
0: Řekl radiožurnálu pilot jednoho ze 7 vrtulníků, který hasí požár, Pavel Vedchý.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o víkendu.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Silný provoz na D1 do Prahy a také na Trojice na Benešovsku. Na dálnici D1 čekejte silný provoz, a to nejprve na průtahu Brnem. Pomalu se jede obou směrně před omezením na kilometru 196. Zdržení vždy asi 10 minut jak od Ostravy, tak také od Prahy. A kolony jsou pak na D1 také směrem z Brna do Prahy, a to před omezením na mostě Šmejkalka na 24. kilometru. Pomalu se jede už z kilometru 36 a zdržení celkově v nesouvislé koloně na Prahu asi 15 minut. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy také velmi silný provoz. Tam ty kolony čekejte nejprve u Olbramovic asi na 10 minut. 10 minut postojíte v kolonách také v okolí Benešova a menší zdržení je také u Mirošovic před nájezdem na D1. A komplikace hlásíte na Orlicko-Ústecku. Neprůjezdná po nehodě je silnice 315 za výjezdem z Lanškrouna.
2: Vážnou nehodu před motorkáře auta. 315 Lanškroun, Ústí nad Orlicí, je to těsně za Lanškrounem, směr Ústí nad Orlicí. Teď tam přijeli akorát hasiči, ale bude to asi dlouho uzavřené.
1: Dá se to objet přes Horní Čermnou. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Městský soud v Praze zítra znovu otevře kauzu Čapí hnízdo. Věnovat se bude pouze europoslankyni Janě Naďové z ANO. Kauzu soud rozdělil, bylo to letos v březnu po nevydání premiéra Andreje Babiše z ANO ke stíhání poslaneckou sněmovnou. Ve studiu teď už je kolegyně Františka Rohlíčková. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Bylo nutné kauzu rozdělit?
1: Premiéra Andreje Babiše v tuhle chvíli jednoduše kvůli imunitě trestně stíhat nelze. Podle městského soudu v Praze proto rozdělení nutné bylo, řekla jeho mluvčí Kateřina Eliášová v polovině března.
2: S ohledem na dlouhodobou překážku pokračování trestního stíhání u obviněného inženýra Babiše, dle předsedy Senátu jiný postup nepřipadal v úvahu, neboť by nevyloučení věci vedlo ve vztahu k obviněné inženýrce Naďové k nedůvodnému prodlužování řízení.
1: Jinak by soud musel s celým procesem čekat na dobu, kdy bude zase možné premiéra trestně stíhat. To ale bude s největší pravděpodobností až po skončení funkčního období současné sněmovny.
0: Jak na to oddělení reagovala Jana Naďová?
1: Ona i její advokát oba sdělili, že rozdělení očekávali, víc ale věc komentovat nechtěli. Naďovou ke stíhání europoslanci vydali v dubnu 2025, v pokračování řízení s ní tedy soudu nic nebrání. Podle komentátora Českého rozhlasu Petra Hartmana bude výsledek soudu s Janou Naďovou klíčový i pro Babiše.
3: Na základě rozsudku, který se bude týkat Jany Naďové, tak je velmi pravděpodobné, že podobně bude soud nahlížet na Andreje Babiše.
1: Ještě dodám, že soud už dvakrát Babiše i Naďovou osvobodil, vždy věc ale vrátil odvolací soud. Naposledy v červnu 2025 zavázal městský soud, aby oba obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.
0: No, pojďme ještě krátce připomenout alespoň tu samotnou kauzu Čapí hnízdo.
1: Kauza je o údajném zneužití zhruba 50-milionové dotace na farmu Čapí hnízdo ve středočeských Olbramovicích. Podle obžaloby ji Babiš účelově vyvedl z holdingu Agrofert na přelomu let 2007 a 2008 a prodal akcie svým dětem a partnerce. Proto, aby zdánlivě farma splnila podmínky pro evropskou dotaci. Finance Evropské unie měly směřovat totiž malým a středním podnikům. No a byla to právě tehdejší poradkyně Babiše Jana Naďová, kdo žádost podal. Obžalovaná je Naďová z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Babiš potom s pomoci k tomuto podvodu. Oba vinu dlouhodobě odmítají.
0: Tak děkujeme, Eliška Rohlíčková, tedy Františka Rohlíčková, pardon, ve vysílání víkendu nového radiožurnálu. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Aktuální informace pochopitelně zítra po jednání soudu. Poslouchejte radiožurnál i dál.

0: Ahoj, zdraví vás Bára Strýcová. Zvu vás na oslavy olympijského dne, které 17. června odstartuje olympijský běh na 90 místech po celém Česku. Poběžím já i moji známí a běžet může i každý z vás. Nejde o to vyhrát, stačí jen běžet. Už jen radost spohybuje malé olympijské vítězství. Motivovala jsem vás? Tak pojď. Více na webu olympijskýběh.cz.
1: Závod odstartujeme ve vysílání Radiožurnálu, kde uslyšíte i zajímavosti a reportážní vstupy z akce. To by nebylo možné uspořádat bez partnerů Českého olympijského výboru, kterými jsou CSG a Alpinepro.
2: Dobré odpoledne, Radiožurnál posloucháte v 15:30. Nové zprávy a Adela Poruchová.
3: Část hasičů se v Českém Švýcarsku snaží ochránit domov důchodců v Dolní Chřibské. Ředitel zařízení Igor Prošek se v noci ve spolupráci s městem připravoval na případný přesun seniorů do penzionu. Hasičům se ale podařilo zabránit šíření ohně a seniorům teď žádné nebezpečí nehrozí. Radiožurnálu to potvrdil mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda. V domově je 60 klientů. Ukrajinská armáda zasáhla dva tankery ruské stínové flotily u vjezdu do přístavu v jihoruském Novorosijsku. Na Telegramu to uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Plavidla se podle něho aktivně používala k převozu ruské ropy. Rozsah škod ale není známý a Rusko se zatím nevyjádřilo. Takzvanou stínovou flotilu tvoří zahraniční lodě přepravující ruské ropné produkty. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů neplánuje měnit styl svého vystupování. Řekl to v televizi Prima v reakci na včerejší výrok premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Podle něj motoristé nepochopili, že jsou ve vládních funkcích a kritizoval styl jejich komunikace. Babišovi vadí i komunikace vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka. A Plzní dnes projelo na 300 historických vojenských vozů v rámci konvoje svobody. Město si jim připomnělo výročí konce druhé světové války a osvobození americkou armádou v květnu 1945. Průvodu se zúčastnili i dva američtí veteráni. Slavnosti svobody budou pokračovat i zítra sérií pietních aktů u pomníků a pamětních desek po městě. Sport. Fotbalisté Teplic remizovali se Slováckem ve skupině o záchranu v šancelize 1-1. Plzeň hostí ve skupině o titul Hradec Králové. Stav a čas řekne Pavel Tilšar.
4: V polovině druhé minuty Plzeň Hradec Králové zatím 0-0. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Z Plzně Pavel Tilšar, Radiožurnál.
3: A v 18:30 začne další zápas skupiny o titul mezi Spartou a Jabloncem.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 na Benešovsku a nehoda na 35 u Hrušové. Na D1 čekejte pomalý provoz z Brna směrem do Prahy, a to od sjezdu na Šternov. Poprvé se brzdí před kolonou na 41. kilometru a pomalu se pokračuje až do omezení na mostě Šmejkalka na 24. Celkově to zdržení na Prahu asi 20 minut. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy je kolona před Starou Boleslaví. Je to kvůli omezení, pomalu se jede mezi 16. a 14. kilometrem, zdržení na Prahu 10 minut. Na silnici 35 z Litomyšle do Vysokého Mýta jsou komplikace u Hrušové. U čerpací stanice ONO je větší nehoda a kolony.
7: 35 za Hrušovou před motorkářem s autem na úrovni čerpací stanice ONO. Z opatrnosti se dá projet.
6: A kolona směrem do Vysokého Mýta na Prahu je delší asi na 20 minut. Dá se to opět přes Bučinu a Javorník. A na silnici 35 na rychlostním tahu z Liberce do Turnova a na Prahu jsou komplikace u Rádelského mlýna. Je tam omezení do jednoho pruhu, kolona od odbočky na Jablonec asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, přechodně až polojasno, později odpoledne a večer se výjimečně objeví přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a bez deště. A nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia, na horách bude kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál a Patricii Strouhalovou.
2: Dobrý den, francouzské stíhačky znovu zasahovaly nad Pobaltím, tak jaká ruská letadla narušila ten vzdušný prostor Severoatlantické aliance. Jak často se to stává, jak tu situaci řeší spojenci, odpovědi ve víkendovém Radiožurnálu už za chvilku.
5: Radiožurnál.

0: V týdnech zasahovali několikrát a detaily z Francie teď už máme od našeho zpravodaje Martina Baluchy. Martine, dobrý den.
1: Taky zdravím, hezké odpoledne.
0: Co to tedy bylo za narušitele?
1: My víme, že francouzské stíhačky Rafale zachytili a následně eskortovali dva ruské taktické bombardéry Sukhoi Su-24. Podle specializovaného serveru Militarny alespoň jeden z těchto strojů, jeden z těch zachycených ruských bombardérů, patřil k 4. leteckému pluku v ruské kaliningradské exklávě, kde jsou taky více účelové letouny Sukhoi. Taky víme, že francouzská armáda o tom střetu s ruskými bombardéry informovala na svých sociálních sítích a tu zprávu doprovodila i fotografiemi právě těch to zachycených ruských strojů.
0: Ono to není zdaleka poprvé, co spojenecké stíhačky zachytily ruské letouny. Jak se to vlastně často stává a jaká mise má na to v Pobaltí?
1: Francouzské stíhači už koncem dubna v Pobaltí zachytili ruský průzkumný letoun Ilyushin 20 a pak ještě pomáhali taky rumunským stíhačkám F-16, které zachytili celou letku složenou z několika ruských letounů. Mezi nimi byly bombardéry Tupolev, taky stíhačky Sukhoi. Podle informací serveru Euronews už před válkou na Ukrajině síly NATO zachytávaly nad vodami většinou severní Evropy ruské letadla zhruba 300krát do roka. Ta mise s názvem Baltic Air Policing začala už v roce 2004 a jejím cílem je chránit pobaltské země, tedy Estonsko, Lotyšsko, Litvu, které jednoduše řečeno nemají dostatečnou leteckou obranu, nemají bojové letouny.
2: Během letu dokazujeme, že NATO je tady. Pokud letoun, který jsme zachytili, vykazuje agresivní chování, tak zachováváme obranou pozici. Vzlétáme vždy ve dvou letadlech.
1: Ale na sociálních sítích francouzské armády řekl pilot francouzských stíhaček Rafale. Francouzi mají na základně v Litvě 4 stíhačky Rafale, tedy nejmodernější francouzské stíhačky, taky 100 vojáků, působí tam společně s rumunskými oddíly. Koncem března vystřídali italsko-španělský kontingent a ještě jedna připomínka, v Litvě, konkrétně na základně v Rukle, má své vojáky taky Česko, jde o 102. průzkumný prapor z Prostějova. V Litvě by měl působit do července, alespoň tak je to uvedené na stránkách ministerstva obrany.
0: No a jak na podobné střety reaguje Rusko?
1: Já jsem zatím nezaregistroval, že by Rusko komentovalo tento zatím poslední zveřejněný střet nebo to zachycení aliančními letouny. Nicméně při podobné situaci koncem dubna ruské ministerstvo obrany uvedlo, že let tehdy dalekonosných bombardérů byl plánovaný, že se uskutečnil ve vzdušném prostoru nad neutrálními vodami Baltského moře a že tehdy tedy neporušil mezinárodní právo.
0: Tak děkujeme. To byly informace z Francie od našeho zpravodaje Martina Baluchy. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na silnici 35 z Litomyšle do Vysokého Mýta čekejte velké komplikace u Hrušové. Na úrovni čerpací stanice ONO zasahují záchranáři u těžké nehody. Osobní auto se tam srazilo s motorkou. Projíždí se Kyvadlově a kolona směrem na Prahu a na Vysoké Mýto je stále delší asi na 25 minut. Dá se to objet přes Blučinu a Javorník. Na silnici 35 jsou komplikace také na úseku z Liberce do Turnova a do Prahy. Na rychlostním úseku 35 u Rádelského mlýna je omezení do jednoho pruhu a na Prahu se tvoří kolona.
2: Na Hoskovice od Rádelského mlýnu to popojíždí pomalu, konec už začíná být na Jesmanickým kopci. To je tady docela silný provoz na Prahu.
1: A silný provoz je pak i na dálnici D10 na trase z Turnova do Prahy, a to před Starou Boleslaví. Je tam omezení na obchvatu Staré Boleslavy a kolona začíná už u Skorkova na 15. kilometru. Zdržení do Prahy v nesouvislé koloně pak asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Na sport se zase ve víkendovém radiožurnálu na chvilku podíváme. Tepličtí fotbalisté remizovali v nadstavbové skupině o udržení se Slováckem 1-1. Už začal první dnešní zápas skupiny o titul. Plzeň hostí Hradec Králové a na stadionu je reportér Pavel Tilšar. Dobrý den.
1: 1-1, začátek 19. minuty, gólový zápas, podobně jako tomu bylo loni v říjnu mezi těmito dvěma týmy, kdy nakonec to utkání skončilo remízou 3-3. Tady padly dva góly za 11 minut, jako první se radovali východočeši, když skóroval Ondřej Mihálek po pohledné akci, kterou založil záložník Neto. Mihálek si pak narazil s Vlkanovou a po jeho centru tedy dal gól svému bývalému týmu. Byla to už osmá Mihálekova trefa v aktuálním ligovém ročníku, ale Plzeňané přišli s rychlou odpovědí, využili druhý rok v zápase. Hrošovského centr usměrnil hlavou za Zadražilova záda Tomáš Ladra. Aktuálně se hraje 19. minuta, východočeši jsou dnes bez bývalého kapitána reprezentace a teď už zase člena národního týmu Vladimíra Daridy, který je zraněný, nehraje ani Samuel Dancák, který s Daridou tradičně tvoří osu hřiště, respektive střed zálohy hradeckého týmu. Plzeňané měli ještě jednu šanci, to když Višinský vypálil spoza pokutového území. Jeho rána byla prudká, tvrdá, šla do středu branky. Golman Zadražil ji vytěsnil, nicméně ještě té střele předcházelo offsideové postavení útočníka Adua, takže i kdyby Višinský nakonec míč dostal do sítě, tak by branka zřejmě neplatila. 1-1, polovina 20. minuty mezi Plzní a Hradcem Králové. Tento zápas dál vysíláme v přímém přenosu na radiožurnálu Sport. Z Plzně Pavel Tilšar, radiožurnál.
0: A ještě jedna informace ze sportu. Tenistka Kateřina Siňaková získala v Madridu 36. deblovou trofej. S Taylor Townsendovou porazili pár Mira Andrejevová, Darina Schneiderová 7-6, 6-2.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Tak se podívej na ty naše kluky. To jsou blázni, co?
2: Hrdinství nezačíná velkými činy.
3: Kdo to je? Řekni mu, že tady máme francouzskýho pilota.
2: Ale dobrým plánem.
4: Ten Němec, kdo jsem?
2: Odvahou.
5: Tady zůstat nemůže.
4: Tam ho odvezeme.
2: A rozhodnutím udělat správnou věc.
4: Tiše!
6: Feuer!
2: Premiéra rodinného filmu Tichá pošta. Dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
0: Nenechte si ujít atletický svátek v Poděbradech. Těšte se na elitní chodce při prestižním mezinárodním mítinku Poděbrady Walking. Sledujte i domácí běžce při mistrovství republiky na 5 kilometrů a 1 míli. Zapojte se také do běhu i chůze na lázeňské kolonádě. Mimořádně ve svátek, pátek 8. května. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce sledujte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Česká spořitelna, skupina ČES a město Poděbrady.
7: Radiožurnál 16 hodin. Zprávy má Adéla Paruchová. Hasiči stále nemají pod kontrolou požár v Národním parku České Švýcarsko. V Šanově na Znojemsku se zřítil dům, jeden člověk zemřel. Fotbalisté Plzně hostí v ligové skupině o titul Hradec Králové. Nehoda komplikuje provoz na tahu 35 u Hrušové. A zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, později s přeháňkami. Na východě čekáme polojasno a bez deště. Teploty až 27 stupňů Celsia.
8: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
7: Už víc než 24 hodin zasahují hasiči u rozsáhlého lesního požáru v Národním parku České Švýcarsko. Stále ho nemají pod kontrolou. U požáru zasahují stovky hasičů. A detaily teď přímo z místa přidá reportérka Daniela Pilařová.
9: Na místě je teď aktuálně 54 jednotek hasičů, až do večera je bude podporovat ze vzduchu 7 vrtulníků. Oheň se nešíří, hasiči rozdělili požářiště do 4 úseků. Na dvou z nich tak nějak plameny zvládly a dva zbývající jsou podle mluvčí hasičů Lucie Vyškrabkové složitější. Domov pro seniory na potokách v Dolních Chřibské ale v ohrožení není. Správa Národního parku České Švýcarsko musela uzavřít další cesty kvůli pohybu hasičské techniky. Jejich seznam najdou lidé na oficiálních stránkách parku. Je tady víc než 300 hasičů a kdo by jim chtěl přilepšit nějakou sušenkou anebo trvanlivou potravinou, může. Od půl páté je možnost nosit věci pro hasiče do infocentra v Chřibské. Daniela Pilařová, Radiožurnál.
7: Útoků na zdravotnická zařízení ve válečných konfliktech v posledních letech přibývá, upozorňuje na to humanitární organizace Lékaři bez hranic. Ta si dnes zároveň připomíná 10. výročí od přijetí rezoluce OSN, ve které podobné činy jednohlasně odsoudilo přes 80 států.
10: Práci na rezoluci 2286 podnítil v roce 2015 americký útok na nemocnici Lékařů bez hranic v afgánském městě Kunduz. Zemřelo při něm 42 lidí. Vedoucí komunikace České kanceláře Lékařů bez hranic Tereza Vinhaniaková vysvětluje, že to ale nejsou jen přímé oběti, kdo kvůli podobným útokům trpí.
11: Část dané populace lidí ztratí třeba i kompletně přístup k jakékoliv lékařské péči ve své blízkosti.
10: Lékaři bez hranic navíc upozorňují, že se proměňují i pachatelé, zatímco dřív na zdravotnická zařízení většinou útočily různé ozbrojené skupiny, dnes jsou to stále častěji i samotné státy. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
7: Hasiči zasahují v Šanově na Znojemsku, kde se zřítil dům. Stalo se to před 15. hodinou. Jednotky na místě zjistily, že je v budově jeden mrtvý člověk. Aktuální situaci popisuje mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný.
12: Momentálně z hlediska bezpečnosti čekáme na statika, který bude provádět nějaké další úkony v tom ve spolupráci samozřejmě s policií, aby nějaká naše činnost dále pokračovala. Momentálně jsme místo opáskovali a zabezpečili a čekáme dalším pokynům.
13: Sport. Fotbalisté Plzně hrají v šancelize ve skupině o titul proti Hradci Králové. Utkání sleduje Pavel Tilšar.
5: Na konci 33. minuty Plzeň Hradec 1-1. Z Plzně Pavel Tilšar, Radiožurnál.
13: V 18.30 začne ve skupině o titul ještě souboj Sparty s Jabloncem. Ve skupině o záchranu Teplice remizovali se Slováckem 1-1. Národní hokejový tým nastoupil k závěrečnému zápasu českých her proti Švýcarsku. V Českých Budějovicích je reportér Kamil Jáša.
6: Třetí minuta první třetiny, stav zápasu 0-0 v české brance. Kořenář zatím zasahoval jenom tak spíš propagačně, posunoval širokou hokejkou kotouč do rohu kluziště. Žádná vyložená šance ani na jedné, ani na druhé straně. Zatím tedy stav utkání 0-0 z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Radiožurnál.
13: Tenistka Kateřina Siňaková ovládla společně s Američankou Townsendovou Masters v Madridu. Ve finále deblu porazili ve dvou setech ruské duo Andrejevová-Schneiderová.
8: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Kolony na D1 na Benešovsku a nehoda na 35 u Hrušové. Na dálnici D1 je velmi silný provoz z Brna směrem do Prahy. Kolony začínají teď u sjezdu na Divišov. Na kilometru 42 a asi 20 minut se popojíždí v nesouvislé koloně do omezení na mostě Šmejkalka na kilometr 24. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy také silný nedělní provoz. Kolony čekejte v okolí Olbramovic asi na 15 minut. 10 minut se stojí v koloně i za Benešovem a pak také před D1 u Synohrab. Na tahu 35 a na dálnici D10. Na cestě z Liberce do Turnova a na Prahu jsou kolony. Za Libercem u Hodkovic je omezení, kolona od Rádelské křižovatky na 20 minut a kolona asi na 15 minut je i na dálnici D10 do Prahy před Starou Boleslaví. Popojíždí se před omezením mezi 17. a 14. kilometrem. A na silnici 35 z Litomyšle do Vysokého Mýta stále velké komplikace u Hrušové. U čerpací stanice ONO se jezdí kyvadlově kvůli nehodě motorkáře s osobním autem. Kolona na Prahu a do Vysokého Mýta je delší asi na půl hodiny. Osobním autem se dá objet přes Blučinu a Javorník. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
8: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Zítra bude v Čechách oblačno až zataženo, přechodně až polojasno, později odpoledne a večer se výjimečně objeví přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a bez deště. A nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia, na horách bude kolem 18. Tolik zprávy. Je s vámi víkendový Radiožurnál a teď už i Michaela van Erne.
15: A také nový vývoj stažení několika tisíc vojáků Spojených států z Německa. Plus to, že za ještě dramatičtější krok považují bezpečnostní experti ten, že letos Spojené státy nedodají Německu rakety středního doletu. Jak si s tím bude chtít Berlín poradit, o tom vám řekneme za chvíli.
8: Víkendový Radiožurnál
0: a Michaela van Erne.

0: Enrique Iglesias, Nicole Schlesinger, posloucháte Radiožurnál. Spojené státy budou chtít z Německa odvolat mnohem víc než jen 5 000 vojáků, jak to v pátek ohlásil Pentagon. Na letišti na Floridě to řekl prezident Donald Trump. Neurčitost vyvolává u Němců nejistotu, ale ještě víc než vojáci, kteří odejdou, je možná trápí rakety, které nepřijdou. Víc si řekneme s naším zpravodajem v Berlíně Tomášem Havlínem. Dobrý den.
1: Dobrý den, pěkné odpoledne. Letos se měli v Německu rozmístit rakety středního doletu. Před 2 lety se na tom dohodli tehdejší prezident Spojených států Joe Biden a německý kancléř Olaf Scholz. Mělo jít hlavně o rakety s plochou dráhou letu Tomahawk, ale třeba taky o nadzvukové střely Dark Eagle. Teď to v každém případě vypadá, že z rozmisťování nic nebude. Píše se o tom ve Spojených státech, například v deníku Wall Street Journal.
0: A jak velký zásah je to pro Německo? Na co chtělo ty rakety mít?
1: Německá vláda teď pořád trochu bagatelizuje hlavně ten odchod amerických vojáků ohlášený. Je to podle ní očekávané opatření, například vzhledem k tomu, že Američané se chtějí dlouhodobě víc zaměřovat na Indo-Pacifik. 5 000 vojáků, o kterých Pentagon mluvil, navíc není tak moc vzhledem k celkovým, podle některých údajů 630, podle jiných 40 000 amerických vojáků v Německu, ale to nerozmístění raket může být větší až strategický problém. Televizi ARD to popsal analytik Nikolánk.
2: Podle
1: Langa je teď situace taková, že Rusko má v kaliningradské oblasti rakety, asi hlavně Iskandery, kterými by potenciálně dokázalo zasáhnout třeba Varšavu nebo Berlín, ale Evropa tím, že ty americké tomávky v Německu od letoška nejspíš tady nebudou, tak nemá nic srovnatelného, čím by Moskvu dokázala odstrašit, ať už například tím přímo ji zasáhnout, ale i být schopna zasáhnout ruské jednotky dřív, než se přiblíží k hranicím NATO.
0: Jeví se to jako taková nerovnováha. Jakým způsobem se s ní Německo bude chtít vypořádat?
1: V Německu se teď připomíná zbrojní projekt ELSA, který začal předloni pod vedením právě Německa a taky za účasti Francie, Polska a Itálie, a výsledkem jeho by měly být právě rakety středního až dlouhého doletu, schopné přesného zásahu na vzdálenost asi 2000 kilometrů, tedy to by se dalo označit za takovou evropskou alternativu toho amerického Tomahawku. Připomněl bych, že to, že si Německo na tyto americké zbraně nesáhne, to zas možná není takové překvapení, stejně jako pochopení toho, že se nelze úplně spoléhat jenom na dodavatele. Ono to teď bylo vidět i v případě války s Íránem, kdy Spojené státy dost tedy vydrancovaly své vlastní arzenály, že možná nebudou už kvůli tomu ty tomahawky ochotné do Evropy dodávat anebo prodávat. Ale v každém případě vývoj těch systémů ELSA ještě několik let potrvá, mluví se o dalších 4 nebo 6 letech. Němečtí koaliční politici teď mluví o tom, jestli by se projekt nedal urychlit, uspíšit a taky rozšířit o spolupráci s jinými zeměmi, například s Ukrajinou, která kromě toho, že rychle postupuje ve vývoji dronů, tak už taky dokáže vyrábět rakety schopné zasáhnout ruské vnitrozemí.
0: Tomáš Havlín, zdrojem našich informací. Moc děkuji a hezký den.
1: Děkuji, hezký den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Kapela R.E.M. První květnová neděle je vzhledem k počasí a prodlouženému víkendu velmi rušná po stránce dopravní. Proto jsme zintenzivnili zpravodajství zelené vlny. Dnes je vaším užitečným pomyslným spolujezdcem Lukáš Miller.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A začneme na dálnici D1. Tam stále čekejte velmi silný provoz z Brna směrem do Prahy. Ty kolony, které bývají, tak teď začínají u sjezdu na Divišov, stále v okolí 20 km 42 a pomalu se pokračuje v nesouvislé roztrhané frontě až do omezení na mostě Šmejkalka na kilometr 24. To zdržení celkově provozem asi 20 minut. Také na silnici 3 na tahu z Českých Budějovic do Prahy čekejte silný provoz a kolony, třeba v okolí Olbramovic, postojíte tam asi 15 minut, 10 minut se zdržíte v koloně i na výjezdu z Benešova před Mračí a pak také před D1 u Senohrab. Na silnici 35 z Litomyšle do Vysokého Mýta je lepší situace u Hrušové. Nehoda u benzínky ono už podle zpravodaje nepřekáží.
3: Ty Hrušový silnice 35, tak už dali auto na bok, jo, s motorkářem, takže už se rozjíždí. Už to už dali na bok.
2: Ale ty kolony z Vysokého Mýta jsou dlouhé, skoro na 20 minut, budou se rozjíždět nějakou dobu. A v Praze pak čekejte pomalý provoz na Štěrboholské spojice, od Běchovic k Průmyslové je to asi na 10 minut a komplikace jsou v Bělohorské, z centra v křižovatce Vypich je hlášená nehoda, kolony jsou tam v obou směrech na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

taky si za něj nekoupíš. Jo, karton na bolek, já taky po ruce lám. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hledáků, nebo čím

Hanago Peace and Jihou.

0: traje. Sí.
1: Posloucháte Radiožurnál. Fotbalisté Slovácka remizovali v Teplicích 1-1 a udrželi reálnou naději, že se přímo udrží v nejvyšší soutěži. Teď hraje Hradec Králové v Plzni. Na utkání skupiny o titul je Pavel Tilšar.
2: Skončil první poločas a to nerozhodnými skóry 1-1. Výchročeši vedli ve Štruncových sadech od 9. minuty, kdy se po pohledné akci trefil Ondřej Mihálik, ex-plzeňský útočník, který neslavil svou trefu proti bývalému klubu. Ale Plzeň dlouho nečekala s vyrovnáním. Už v 11. minutě, tedy o 2 minuty později, skóroval po rohovém kopu Tomáš Ladra. To bylo, když si rychle rozehráli míč u praporku Dosky s Hrošovským a druhý jmenovaný přesným centrem našel Ladra v pokutovém území mezi malým vápnem a místem, odkud se kopou pokutové kopy. Pak se hrál dlouho vyrovnaný fotbal a v závěru prvního poločasu byly k vidění ještě dvě šance. Po jedné na obou stranách, nejprve na té domácí pálil Dosky a brankář Zadražil si připsal úspěšný zákrok. Na druhé straně možná ještě lepší bránění svého zařízení předvedl golman Plzně Vígele, který vytěsnil zakončení Vlkanovi. Vlkanova byl přitom uvnitř pokutového území. Po prvním poločasu se tedy Plzeň Hradec Králové 1-1. Z Plzně Pavel Tilšar, Radiožurnál.
1: Hokejisté hrají poslední utkání českých her v Českých Budějovicích. Jejich duel se Švýcarskem vidí Kamil Jáša.
3: 3 minuty 36 vteřin. Do konce první třetiny stav zápasu je nerozhodný 0-0. Švýcaři ale nehrají vůbec špatně, spíš naopak dostávají pod tlak. Český tým 9-3 na střely z pohledu švýcarského týmu, tak i to vypovídá o jisté převaze Švýcarů v tomto utkání. 3 minuty do konce první třetiny česká reprezentace si prakticky nevytvořila žádnou vyloženou šanci. Naopak brankář Kořenář musel několikrát sáhnout pro výjimečný zákrok, nebo tedy pro takový jistící zákrok, a drží stav 0-0. Černoch je v předbrankovém prostoru a pokusí se získat kotouč, ale musel si pro něj sjet teď až do rohu kluziště a zase je to taková upracovaná kombinace. No a slyšíte pod mým hlasem, teď se probouzejí diváci v Budvar aréně, kteří by si přáli gól do švýcarské sítě, ale ten zatím nepřichází. 2,5 minuty před koncem první třetiny stav zápasu Česká republika Švýcarsko 0-0. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál. We'll be right back.

0: Přichází legendární zahradní technika Honda v čele s benzínovými sekačkami, které díky precizním čtyřtaktním motorům a systému dvou sekacích nožů nemají v kvalitě sekání konkurenci. Například nejprodávanější model Honda HR-G Easy v ceně od 13 990 korun, který vedle výkonného motoru a odolného skeletu nabídne extrémní spolehlivost, snadné startování a unikátní integrovaný systém mulčování. K tomu navíc získáte klid díky prodloužené pětileté záruce. A právě teď je ideální čas na obnovu vaší výbavy. Vybrané motorové sekačky Honda totiž pořídíte v mimořádné akci se slevami až 3000 korun. Akce platí do vyprodání zásob. Nakupte na www.hondastroje.cz.
1: Zprávy a Jana Gulda.
2: Záchranáři v Praze dnes v souvislosti s maratonem ošetřili 163 lidí, většinou kvůli přehřátí a kolapsům v teplém počasí. Do nemocnice odvezli dalších 35 lidí. Radiožurnálu to řekl mluvčí záchranářů Karel Kirs. Kvůli závodu měli dnes posílenou službu o 9 posádek. Připravený byl i golem určený pro velké akce a mimořádné události. Maratonu se dnes účastnilo skoro 12 000 běžců. Letiště Karlovy Vary by mělo přejít pod armádu. Ve videu na sociálních sítích o tom informoval premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Chce investovat do přistávací dráhy, která by se měla prodloužit a rozšířit. Letiště momentálně patří Karlovarskému kraji. Podle hejtmana Petra Kubise z ANO kraj teď jedná s premiérem o podobě a podmínkách převodu. Izrael schválil plán na nákup dalších stíhacích letounů typu F-35 a F-15 od amerických výrobců. Informovalo o tom izraelské ministerstvo obrany s tím, že jde o první krok v rámci miliardového plánu na posílení izraelské armády a bojové pohotovosti. Podle serveru Times of Israel by se tak flotila letectva rozrostla na celkem 100 letadel F-35 a 50 stíhaček F-15. A brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru Nepřemožení. Ta hráče přenese do dramatických událostí 50. let minulého století. Je inspirovaná příběhem popravených kněží Jana Buly a Václava Drboly. Zájemci si ji můžou zdarma zahrát v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčsku a taky v Brně poblíž katedrály na Petrově. Sport. Fotbalisti Teplic remizovali v Šancelize ve skupině o záchranu se Slováckem 1-1. Plzeň nastoupila ve skupině o titul proti Hradci Králové. Stav a čas řekne Pavel Tilšar.
3: Krátce před začátkem druhého poločasu Plzeň Hradec Králové 1-1. Z Plzně Pavel Tilšar, Radiožurnál.
2: V 18.30 začne ve skupině o titul ještě duel Sparty s Jabloncem. A národní hokejový tým hraje poslední zápas českých her proti Švýcarsku. Stav a čas doplní z Českých Budějovic Kamil Jáša.
4: Před malou chvíli skončila první třetina, gól nepadl, to znamená Česká republika Švýcarsko 0-0. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 na Benešovsku a také v Praze v Ječné ulici. Na dálnici D1 stále čekejte silný nedělní provoz na cestě z Brna do Prahy. Provoz brzdí omezení na mostě Šmejkalka na 24. kilometru. Poprvé se kvůli němu brzdí už u sjezdu na Divišov na kilometru 42. Pak se asi 20 minut jede v nesouvislých kolonách právě až do omezení na mostě. Na tahu 35 a dálnici D10 na cestě z Liberce do Turnova a Prahy jsou kolony na dvou místech. Na 35 u Hodkovic je omezení zdržení od Liberce 15 minut a kolona asi na 15 minut je pak i na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy a to před omezením u Staré Boleslavy na 14. kilometru. Také na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy je silný nedělní provoz, tam kolony čekejte v okolí Olbramovic, stále je to asi na 15 minut a postojíte pak v kratších kolonách i za Benešovem a také před D1 u Senohrab. Na silnici 6 z Prahy do Karlových Varů jsou kolony na obchvaty Petrohradu, je tam omezení, kyvadlový provoz, je to vždy na 10 minut. A v Praze pak 10 minut čekejte zdržení Věčné ulici, kolona je z Karlova náměstí až na IP Pavlova. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
1: A také kapela Maroon 5. Hezký den.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

S vámi je Radiožurnál, další informace. Zatímco se na Rudém náměstí v Moskvě připravuje vojenská přehlídka k výročí konce druhé světové války, ruská armáda nadále útočí na Ukrajinu. Přes noc vyslala 249 dronů a nejméně jednu balistickou

0: Víkendový radiožurnál je tu s další informací. Řidiči, kteří přišli o řidičské oprávnění kvůli velmi závažnému přestupku, musí od dubna 2024 absolvovat terapeutický program. Od té doby ho podle ministerstva dopravy dokončilo asi 7 000 řidičů. A ti, kteří terapie podstoupí, chyby opakují méně často než motoristé, kteří na terapie nechodili. Vyplývá to z dat Centra dopravního výzkumu, který program zaštiťuje.
1: Na ústek vložíte do úst a po dobu tónu budete poukat.
2: Ano, to je ono. Ještě.
3: Druhá dechová zkouška je 2,89.
4: Tolik promile zjistili policisté u řidiče, který si loni v listopadu zapálil cigaretu po zastavení uprostřed křižovatky v centru Zlína. Právě zařízení pod vlivem či odmítnutí dechové zkoušky nebo testu na drogy se řidiči na skupinové psychoterapie dostávají nejčastěji, říká Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu.
5: Druhá skupina řidičů jsou řidiči, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění na dobu 18 a více měsíců. A třetí skupina řidičů jsou řidiči, kterým byla nařízena účast v terapeutických programech na základě rozhodnutí soudu nebo státního zástupce.
4: Podle Řezáče je míra recidivy u řidičů po povinných terapiích nižší o 75%. Centrum dopravního výzkumu zatím návrat k řízení zkoumal asi u tisíce lidí, kteří programem prošli v roce 2024.
5: Srovnávali jsme tady tuto skupinu s řidiči v rámci Evropy, kteří vlastně neprošli terapeutickými programy a jaké tam recidiva té trestné činnosti za volantem.
4: Popisuje Řezáč. Za povinných 5 sezení řidiči zaplatí asi 13 000 korun. Na nich s terapeutem nejdříve analyzují přestupek, kterého se dopustili. Následně probírají třeba účinky alkoholu a drog, agresivitu nebo překračování rychlosti. Psychoterapeutka Sandra Kolečkárová u řidičů na terapiích vidí největší posun ve vnímání dalších účastníků provozu.
6: Že se vlastně na některé situace v dopravě dívají s nějakým větším respektem, tolerancí. Právě skrze ty příběhy, které slyší od ostatních účastníků toho programu. Někdo je například po nehodě, proto jezdí možná nižší rychlosti.
4: Jen terapie ale k opětovnému získání řidičského průkazu nestačí, popisuje mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
7: Obrácení musí řidič požádat úřad a zároveň musí splnit i další zákonné povinnosti, a to podle konkrétního případu může jít například o lékařskou prohlídku, dopravně psychologické vyšetření a v některých případech také o přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole.
4: Řidič by se tak měl o dalších krocích informovat přímo na svém úřadě. Sára Adamcová, Radiožurnál.

0: Kapela Buty nás posunula v čase. Jestli se posouváte v místě, jsou tu pro vás informace Lukáše Millera.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A na dálnici D1 stále připomínáme velmi silný provoz z Brna směrem do Prahy, a to před Prahou. Ty kolony před omezením na mostě Šmejkalka před 24. kilometrem stále začínají okolo sjezdu na Divišov. Brzdí se náhle na kilometru 42 do stojící kolony a pak se asi 20 minut pokračuje v nesouvislé koloně právě do omezení na Šmejkalce. Pomalý provoz je i na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy. Tam jsou kolony před zúžením u Staré Boleslavy, to je dlouhodobě na 14. kilometru. Pomalej se podle zpravodaje jede od exitu Tuřice z kilometru 21, také zdržení 15-20 minut. Na silnici 3 z Českých Budějovic do Prahy stále čekejte kolony na Benešovsku, zejména u Mrače před sjezdem na Mrač, je to asi na 15 minut a 10 minut pak naberete i před nájezdem na D1 u Senohrab. A na silnici 35 z Vysokého Mýta do Litomyšle hlásíte komplikace u Hrušové, je zaplněný nájezd na čerpací stanici ONO a kolona sahá až přímo na silnici, brzdí se náhle.
3: Nájezd v pumpě ONO na výjezdu směr Litomyšl je úplně ucpaný. Je to plný osobáků, stojí dokonce i odbočovací pruh ve směru od Vysokého Mýta.
2: Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Posloucháte Radiožurnál, to byla Sophie B. Hawkins, před námi je sport. Čeští hokejisté bojují na domácím turnaji Eurohockey Tour v Českých Budějovicích se Švýcarskem. Závěrečnou třetinu pro nás sleduje Kamil Jáša.
1: Stav zápasu je stále 0-0 a český tým se snaží dát první gol. Přáli by si to určitě fanoušci. Česká reprezentace teď je v útočné třetině. Marcel nahazuje do prostoru za brankou. Švýcaři ale odehráli dvě třetiny výborně. Přestříleli český tým. Jenom díky Kořenářovi zatím český tým neinkasoval a je stav utkání 0-0. Marcel znovu na červené čáře. Otočil se s pukem, dává Galvasovi. Galvas posunul na Pavlíka. Pavlík už je v útočné třetině a chtěl by dostat puk před brankáře Genonyho. Marcel teď byl chvilku na levé, potom zase na pravé straně, ke Kotouči se úplně nedostal. Ta kombinace českému týmu se vůbec nedaří, zatím je to nepovedený zápas české reprezentace, protože Švýcaři na dvou turnajích Eurohockey Tour byli poslední, ani v tomto turnaji českých hokejových her se jim nedařilo, od Švédu dokonce schytali 8 gólů, ale český tým zatím nedal ani jeden, proto je stav zápasu nerozhodný 0-0, ta třetí třetina se bude hrát ještě tuto chvíli 15 minut, to je úplně přesně, Švýcaři už jsou zase na modré čáře. Že Rošet dával na levou stranu nahození směrem do útočné třetiny. Pozor na Rošeta, který by mohl vypálit, dal si Kotouč na backhand, ale nedostal se úplně k zakončení. A tak Kořenář alespoň v této chvíli může být relativně v klidu. 14 minut zbývá odehrát ze třetí třetiny, probouzejí se diváci. Rošet nám nahazoval zase do nebezpečného prostoru. Švýcaři jsou v tuto chvíli v tomto střídání nebezpečnější než český tým. No a proto tedy je stav zápasu. Rošet ještě pozor, je další rána. Kořenář nemusel zasahovat, ale stav zápasu tedy je ve třetí třetině nerozhodný 0-0. Z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Radiožurnál.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Příběh o odvážných dětech ve válečných časech. Premiéra filmu podle novely Jiřího Stránského Tichá pošta. ČT 2. Sevření strachem, že je někdo odposlouchává. Jiřina Bohdalová a Radoslav Brzobohatý prožijí noc hrůzy ve slavném trezorovém filmu Karla Kachyni Ucho. A ČT Art. Jiřina Bohdalová slavící významné životní jubileum a Milan Kňažko v tragikomedii divadla na Jezerce Gin Game. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Radiožurnál 18 hodin. Čas, kdy začínají hlavní zprávy.
3: Hasiči už druhým dnem bojují s lesním požárem v Národním parku České Švýcarsko. Premiér Babiš se v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Zelenským. Fotbalisti Zlína a Mladé Boleslavy získali jistotu záchrany v Šancelize. Na dálnici D1 před omezením na mostě Šmejkalka směrem do Prahy popojíždí kolony. A počasí zítra bude v Čechách převážně oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a teploty až 27 stupňů. Je neděle 3. května. Dobrý večer. Hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
4: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Hasiči se už druhý den snaží dostat pod kontrolu požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň se sice už nešíří, situace ale zůstává vážná. Na místě zasahuje zhruba 400 hasičů. Dál platí nejvyšší stupeň požárního poplachu.
5: Hasiči s ohněm bojují za pomoci dronů, velkokapacitních cisteren i 7 vrtulníků. Jeden z nich odpoledne pilotoval Pavel Vetchý.
6: Máme za sebou necelý 4 hodiny hašení už. Za 4 hodiny máme 56 schozů, teď jsem to počítal, že zatím nějakých 67 tisíc litrů vody jsme schodili.
5: Ohniska požáru mají rozlohu asi 100 hektarů. Podle meteorologů byly vidět i z vesmíru. Zásah komplikuje sucho, vítr i nepřístupný terén, popisuje generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
7: Není to úplně jednoduché, protože ta teplota je relativně vysoká. Znamená, že je třeba často střídali ty hasiče.
5: Nedaleko jednoho ohniska je domov pro seniory. Hasiči se ho snaží uchránit, zatím nemuseli nikoho evakuovat. Oblast kolem Rynartic na Děčínsku je uzavřená a platí nad ní bezletová zóna. Anna Millerová, Radiožurnál.
3: A aktuální informace přímo z místa požáru v Českém Švýcarsku teď doplní reportérka Daniela Pelařová.
8: Já stojím na křížovém vrchu v Rynarticích, tady je na požářiště dobrý výhled, oproti včerejšku je tu vidět posun, zatímco včera stoupal z protějšího kopce na valech hustý dým, teď se kouř přesunul spíše do roklí za samotným kopcem ke spojovací silnici mezi Tokání a infocentrem na Saule. Ve vzduchu se stále nad požářištěm střídá 7 vrtulníků, zítra by se k ním měly přidat další 2 ze Slovenska. Hřensko a Chřibská spustili sbírku pití a dobrot pro hasiče, kterých tu zasahuje přes 400. A kvůli pohybu hasičské techniky jsou uzavřené některé stezky. Jejich seznam najdou lidé na oficiálních stránkách Národního parku České Švýcarsko. Z Rynartic na Děčínsku Daniela Pilařová, Radiožurnál.
4: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
0: Víme, co se děje u vás.
3: Nobelův výbor vyzval Írán k okamžitému propuštění nositelky Nobelovy ceny za mír Narges Muhammadiové. Její zdravotní stav se podle nadace a rodiny výrazně zhoršil. V posledních týdnech laureátka dvakrát upadla do bezvědomí a měla infarkt. 53-letou Muhammadiovou režim v Íránu vězní kvůli jejímu boji za lidská práva.
9: Muhammadiovou v pátek urychleně převezli z vězení do nemocnice. Nobelistka ve vězeňské cele v Zanžánu v posledních dnech několikrát omdlela. Její nadace dlouhodobě viní íránský teokratický režim ze systematického zanedbávání zdravotní péče. Žena podle jejich příbuzných trpěla zdravotními problémy už v minulosti a měli by se jí věnovat specialisté v nemocnici v Teheránu. Režim to odmítá a ženu dál zadržuje. Laureátka Nobelovy ceny byla za svoje postoje odsouzena k celkem 31 letům ve vězení a 154 ranám bičem. Jiří Chábera, Radiožurnál.
3: Český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se na summitu Evropského politického společenství setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským a v Jerevanu je taky náš zvláštní zpravodaj Jiří Kordík.
10: Andrej Babiš po jednání, které trvalo asi 3/4 hodiny, řekl, že se bavili hlavně o energetice. Podle něj je taky důležité, aby české firmy dostaly šanci podílet se na rekonstrukci Ukrajiny. Ukrajinský prezident s Babišem mluvil bezprostředně potom, co se krátce setkal s britským premiérem Keirem Starmerem. Právě s ním se zítra tady v Jerevanu plánuje setkat i český premiér. Na okraji summitu Evropského politického společenství plánuje Babiš jednat ještě třeba s moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Z Arménie Jiří Kordík, Radiožurnál.
3: Záchranáři při pražském maratonu ošetřili 163 lidí, to je skoro třikrát víc než loni. 35 lidí museli převést do nemocnice, 3 jsou ve vážném stavu. Nepomohl ani brzký start závodu, který kvůli letním teplotám začal už v 8 hodin ráno.
11: Bylo to moc fajn. Přijela jsem z Polska, kde žiju s přítelem. Táta bydlí ve Francii, tak jsme se sešli na půl cesty a zaběhli si spolu maraton. Akorát bylo fakt horko, to bylo náročné.
12: Řekla mi v cíli mladá francouzská vytrvalkyně. V závěru závodu bylo 27 stupňů Celsia. Na běh proto dohlíželi desítky záchranářů, jak říká jejich mluvčí Karel Kirs.
13: Nejzávažnější stavy byly pravděpodobně vyvolány kombinací vysoké fyzické zátěže a teplejšího počasí. Tyto faktory u některých běžců vedly k celkovému zhoršení zdravotního stavu, kolapsům i křečovým stavům.
12: 2 lidi jsou na plicní ventilaci, 1 na jednotce intenzivní péče. Marek Sedláček, Radiožurnál.
3: Plzní projel tradiční Convoy of Liberty. Do jedné z nejvýznamnějších akcí slavností svobody se letos zapojilo asi 300 historických vojenských vozidel. V džípech jeli i oba století američtí veteráni, kteří letos do Plzně přijeli. Konvoj už tradičně sledovali tisíce lidí.
14: Že se podíváme na tu dobovou techniku a jak to tady vypadalo dřív.
15: Mává tady koloně.
14: Majka Vatková.
15: Přihlížející, lemují celou klatovskou třídu po obou stranách.
16: Je to perfektní.
15: Z Jižní Moravy přijala Marta Novotná.
16: Je to pro mě velký zážitek, že jsou pořád ještě nadšenci, kteří se tomu tak věnují, respektují a i to odění, vizáž, prostě moc si to užívám.
15: Nad konvojem prolétají historické letouny a potlesk patří oběma americkým veteránům, kteří letos do Plzně přijeli, 101-letému Gideonu Kantorovi a čerstvě 100-letému Josefu Turmondovi. Z Plzně Jitka Englová, Radiožurnál.
3: Herečce Jiřině Bohdalové je dnes 95 let. Diváci ji znají například ze snímků Ucho, Světáci nebo 4 vraždy stačí Drahoušku. Oblíbená je i díky svému nezaměnitelnému hlasu z večerníčků, například z Pohádky z mechu a kapradí. Její kariéra trvá téměř 90 let. Před kamerou se objevila už jako dítě v roce 1937. Později se prosadila na divadle i ve filmu. Za svou kariéru získala řadu ocenění, včetně 2 českých lvů.
17: Sport. Fotbalisté Zlína a Mladé Boleslavy budou hrát v šancelize i v příští sezóně. Jistotu mají díky další ztrátě Slovácka, které remizovalo ve skupině o záchranu v Teplicích 1-1. Plzeň zvítězila ve skupině o titul nad Hradcem Králové 3-1. Ve stejné skupině ještě za necelou půl hodinu nastoupí Sparta proti Jablonci. Národní hokejový tým usiluje v posledním utkání českých her proti Švýcarsku o 2. výhru na turnaji. Zápas sleduje v Českých Budějovicích Kamil Jáša.
18: Třetí třetina se bude hrát ještě 7 minut a 9 vteřin. Stále diváci čekají na gol, to znamená česká reprezentace Švýcarsko 0-0. Teď ještě 8 vteřin. Český tým bude hrát přesilovku. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
17: Tenistka Kateřina Siňaková ovládla společně s Američankou Townsendovou turnaj kategorie Masters v Madridu. Ve finále 4 hry porazili ve 2 setech ruské duo Andrejevová-Schneiderová. Siňaková tak získala svou 36. trofej v deblu a v zítřejším novém vydání žebříčku WTA se znovu stane světovou deblovou jedničkou. Volejbalisté Karlovarska můžou získat extraligový titul. Ve finále vedou nad pražskými Lvy 2-1 na zápasy. Podrobnosti z 4. utkání série doplní Karel Schamberger.
19: První set je zatím vyrovnaný 6-6 z Prahy. Karel Schamberger, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
20: Na dálnici D1 je velmi silný provoz z Brna směrem do Prahy. Tou dopravu brzdí omezení na mostě Šmejkalka na 24. kilometru a kolony začínají už za sjezdem na Divišov okolí kilometru 37. Zdržení pak na Prahu asi 20 minut. Pomalý provoz je i na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy. Tam jsou kolony před omezením u Staré Boleslavy před 12. kilometrem. Pomalej se teď jde od exitu Hlavenec z 19. kilometru. Čekejte asi půl hodiny navíc. A také na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy je velmi silný provoz. Aktuálně se poprvé brzdí před kolonou u sjezdu na Libice na 42. kilometru, pak se zpomaluje také u Sadské a u Poděbrad, zdržení celkově 15 minut navíc. Další zelená vlada nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 13 až 8 stupňů Celsia. Zítra čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně i přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty zítra 22 až 27 stupňů Celsia a v tisíci metrech na horách většinou kolem 18 stupňů. Tolik hlavní zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michalou van Erne.
1: 3. května, který je Mezinárodním dnem slunce, upozorňuje na jeho důležitost pro ekologickou rovnováhu a energetickou nezávislost, to pro zajímavost. V souladu s námi bude jako první Marlon Rudet z hudby samozřejmě. Hezký den.
4: Víkendový radiožurnál
21: a Michaela van Erne.

0: Turnaj Eurohockey Tour v Českých Budějovicích končí duelem českých a švýcarských hráčů. Naposledy se tam vydáme za malou chvíli v našem víkendovém vysílání a na cestu si dopřejeme tuto píseň od kapely Eurythmics. Pokud je pro vás důležitý čas, pak je 18 hodin a 14 minut.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: Kapela Eurythmics v dozvuku, pojďme na sport. Hokejová reprezentace hostí Švýcarsko v rámci českých her. Poslední duel turnaje sleduje v Českých Budějovicích Kamil Jáša.
1: Stav zápasu je 0-0, 1 minuta 52 vteřiny před koncem třetí třetiny. Je to dlouhé čekání českého týmu na gól. Kdybych vám měl popsat střelce gólu, tak bych si ho musel prostě vymyslet. Ta první třetina se českému týmu, ale stejně tak jako v dalších zápasech na tomto turnaji, vůbec nepovedla. Druhá byla o maličko lepší, ale také žádná sláva. No snad ve třetí třetině si český tým vypracoval několik příležitostí, ale Švýcaři se mi zdáli takový živější, nebezpečnější, vycházely jim kombinace. Teď je to Adam Klapka, který se silou pokoušel dostat do útočné třetiny. Přišel o pozici, přišel o kotouč a tak Cibulka jenom nahodil ten puk na švýcarské hokejky. 1 minuta 35 vteřin před koncem třetí třetiny. Vypadá to na hokejové prodloužení, jedna z posledních akcí tohoto zápasu, a tedy zatím 2-0 na velkoplošné kostce tady v Budvar aréně nad ledem. To znamená, že v tomto zápase Česká republika, a teď Kořenář výborně chytil ten kotouč, Česká republika Švýcarsko 0-0. Z Českých Budějovic Kamil Jáša, Radiožurnál.
0: A sport ještě jednou. Volejbalisté Karlovarska mohou večer být českými mistry. Potřebují k tomu zvítězit na palubovce Lvů Praha. Čtvrtý zápas série vidí Karel Schamberger.
2: A zatím Lvy Praha nechtějí připustit konec sezóny, protože v prvním setu vedou nad Karlovarskem 17-13. Z Libně Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: tak všechno mám.
1: Zprávy z domova a vašeho regionu.
2: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
1: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
2: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

Kapela Tears for Fears, posloucháte Radiožurnál. 7 hasičských jednotek vyjelo dnes odpoledne k požáru lesa v Praze z Braslavy. Zjišťujeme detaily, poslouchejte zprávy v půl, budeme aktuální. Od půl nás dělí 4 minuty a poty s námi je Lana Del Rey z hudby. Příjemný poslech a hezký den.

0: 18 hodin 30 minut. Zprávy a Jana Gulde.
1: V novém systému jednotného měsíčního hlášení pořád chybí údaje o stovkách tisíc zaměstnanců. Zaměstnavatelé je přitom měli registrovat do konce minulého měsíce. Kvůli velkému zatížení systému v posledních dnech může zpracování údajů trvat i víc než 5 pracovních dní. Registrace proto dál zůstanou otevřené. Firmy se podle Ministerstva práce a sociálních věcí pokud bát nemusí. Švédsko zadrželo v Baltském moři tanker plující pod syrskou vlajkou, o kterém se předpokládá, že je součástí ruské stínové flotily. Oznámila to švédská pobřežní stráž. Jako stínová flotila se označují lodě, pomocí kterých Moskva obchází sankce zavedené po ruské vojenské invazi na Ukrajinu. Často jde o dosluhující tankery, které po moři plují bez řádných dokladů i bez pojištění. 7 hasičských jednotek vyjelo dnes odpoledne k požáru lesa v Praze z Braslavy i s pomocí dronů likvidují několik ohnisek, která se jim daří dostávat pod kontrolu. Hasiči to napsali na síti X. Už kolem poledne pražští hasiči likvidovali požár porostu v Hostivaři. Na místo jelo 9 jednotek a platil tam druhý stupeň poplachu ze 4 možných. A červená trasa u Stínavy na Prostějovsku je až do odvolání uzavřená. Důvodem je rekonstrukce nedaleké krajské silnice. V místě turistické trasy vedoucí obecním lesem dělníci mají skládku materiálu a taky těžké stroje. Sport. Fotbalisti Sparty hostí v Šancelize ve skupině o titul Jablonec. Stafačas řekne Tomáš Petr.
2: Začíná druhá minuta utkání Sparta-Jablonec, zatím 0-0. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Plzeň ve stejné skupině porazila Hradec Králové 3-1, Teplice remizovaly ve skupině o záchranu se Slováckem 1-1. Čeští hokejisti bojují proti Švýcarsku v posledním utkání českých her. Stafačas doplní z Českých Budějovic Kameliáša.
3: 65 minut nerozhodlo, stav utkání stále 0-0, za malou chvíli začnou samostatné nájezdy z Českých Budějovic Kameliáša, Radiožurnál.
1: A volejbalisti Karlovarska hrají ve finále extraligy proti domácím a pražským Lvům a v případě výhry získají titul. Podrobnosti má Karel Schamberger.
4: Úvodní set ovládli Lvi Praha 25-20. Z Libně Karel Schamberger, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D5 za Berounem a silný provoz na dálnicích před Prahou. Na dálnici D5 z Plzně směrem do Prahy opatrně za Berounem. V okolí 15,5 kilometru se pohybuje srnka, a to v těsné blízkosti dálnice.
7: Kilometr 15,5, srnka se tam pohybuje u krajnice. Nejsou svodidla, není tam nic taková menší. Neměla tendenci běhnout do vozovky, ale nelze to vyloučit.
6: A silný provoz čekejte na dálnicích na příjezdech do Prahy. Na D1 stále zdržení na příjezdu z Brna. Provoz brzdí omezení na mostě Šmejkalka na 24. kilometru a pomalej se tak jede už od sjezdu na Divišov z okolí 40. kilometru. To zdržení v nesouvislých kolonách asi 25 minut. Stejná situace je i na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy. Tam jsou kolony před omezením u Brandýsa na 12. kilometru. Poprvé se brzdí před kolonou u sjezdu na Hlavenec na 19. kilometru, zdržení také 20 až 25 minut. A také na D11 z Hradce Králové do Prahy, tam čekejte kolony od sjezdu na Poděbrady z kilometru 35 a pomalej se pokračuje až za sjezd na Jirny na 8 kilometr, také asi 20 minut navíc. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michála van Erne.
0: Upozorním na další zdroj informací, je jím náš zpravodajský server i rozhlas.cz.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

kapela Coldplay. Desítky filmových i seriálových rolí, nezaměnitelný hlas a kariéra, která trvá bezmála 90 let. Herečka Jiřina Bohdalová dnes slaví 95. narozeniny. Za chvilku řekneme víc.

0: Před kamerou stála poprvé v 6 letech v roce 1937. Vidět jste ji později mohli i v divadle Na Vinohradech nebo ve filmech Ucho nebo Světáci. Jiřina Bohdalová má za sebou desítky výrazných rolí na jevišti, ve filmu i v televizi. Dnes slaví tato legendární česká herečka 95. narozeniny.
1: Teď jsem závist mocná a prachatá.
2: Prvního českého lva se Jiřina Bohdalová odnesla za roli závisti v pohádce Nesmrtelná teta. Dalšího pak získala za titulní roli Slabomyslné Fanny ve stejnojmenném snímku z roku 1995.
3: Máš tady večeři, Fanny?
2: Jiřina Bohdalová excelovala v průběhu své zatím bezmála 90leté kariéry v dramatech i komediích. Režisér Zdeněk Zelenka jí proto psal některé role přímo na míru.
4: A je to pro mě skvělá herečka, na kterou jsem napsal spoustu žánrově zcela rozdílných věcí, protože ona je jedna z mála, která ovládá hraní v různých žánrech. Jo. Já jsem si dělal dramatické věci, komediální, třeskutou komedii. Jediné, co jsme nedělali, bylo sci-fi, protože to oba nemáme rádi. Těch hlavních a titulních rolí máme 23, takže to je za náma hodně. No, 23 rolí, kdo to kdy s ní udělal. No.
2: Spolupráce s Jiřinou Bohdalovou se váží i moderátor, textař a bavič Karel Šíp.
5: Je výjimečná všim, co reprezentuje, a já opravdu můžu děkovat tomu ze zhora, že mě umožnil spolupráci. To jsem nikdy jaksi nedoufal a od ní jsem se mimochodem taky hodně naučil, protože jsme spolu párkrát hráli a scénky a tak dále, takže jí nemůžete přát nic jiného, než pořád ten elán a tu svěžest, ať ji to pořád myslí a ať je přiměřeně zdravá tak, jak je hodně dlouho.
6: Dobrou noc, kde pak, jak zavřu oči, dostanu chuť na borůvkový povidla. Tak si je zítra uvedu.
2: Naposledy se před kamerou objevila Jiřina Bohdalová před 2 lety ve filmu Svatá režiséra Jiřího Stracha. Teď ji ale můžete vidět i v narozeninovém speciálu pořadu Tobogán, který s ní natočil Český rozhlas Dvojka a který je k dispozici na rozhlasovém YouTube kanále. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.

Posloucháte Radiožurnál. Za chvilku opět na sportovní notu. Zajímáme se o fotbalovou Spartu. Také se vydáme na finále volejbalové extraligy do Prahy. Takže za malou chvíli.

0: To byla kapela Lucie, teď sport. Čeští hokejisté prohráli poslední utkání domácího turnaje Eurohockey Tour. V Českých Budějovicích podlehli Švýcarsku 0-1 po nájezdech. Fotbalisté Slovácka remizovali v nadstavbové skupině o udržení v Teplicích 1-1. Ve skupině o titul vyhrála Plzeň nad Hradcem Králové 3-1. Teď Sparta hostí Jablonec a je u toho Tomáš Petr.
1: 21. minuta končí, Sparta Jablonec zatím nerozhodně 0-0. Domácí se hodně trápí v rozehrávce, navíc jim chybí kapitán Haraslín. Na jeho pozici zaskakoval Grimaldo, ten se ale zranil a místo něj tak šel do hry Rineš. Teď se také minutku dvě nehrálo, protože zdravotní problémy měl další Sparťan, záložník Irving. Pokračovat by se teď mělo rohovým kopem Sparty, což by mohlo přinést domácím nějakou příležitost. Kajerinen už se chystá, zdvižená pravá ruka spartianského záložníka centra, který se kroutí do branky, ale Hanuš dokázal vyboxovat ten míč mimo vápno. Jablonec tady začal na Spartě velmi sebevědomně, v poklidu brání. Spartané se jen těžko dostávají na polovinu o soupeře, natož do nějaké zajímavější příležitosti. Severočeši tam měli pár náznaků, ale zatím ani Surovčík nemusel řešit nějakou složitější situaci a tak v končící 22. minutě stále zůstává skóre mezi Spartou a Jabloncem nerozhodné 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Volejbalisté Lvů Praha se snaží prodloužit finále play-off, pokud by totiž dnes vyhrálo Karlovarsko, stane se mistrem. Utkání na Podvinném mlýně sleduje Karel Schamberger.
2: Úvodní set ovládli domácí Lvy Praha a to poměrem 25-20 a také ve druhém dějství domácí Lvy vedou a to konkrétně 18-16 z Unip Arény. Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: V květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál 19 hodin. Čas zpráv a Jany Guldy.
2: Meteorologové rozšířili výstrahu před požáry až do středy. Důvodem je sucho a teplo. Papež Lev XIV. Připomněl Světový den svobody tisku. Fotbalisti Sparty hostí v ligové skupině o titul Jablonec. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna u Rohlenky směrem z Ostravy čekejte kolony. A počasí zítra bude v Čechách převážně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Zvýšené nebezpečí vzniku požárů nově hrozí po celém území Česka, kromě jihozápadu republiky. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstrahu proto prodloužil až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se měla zlepšit příští týden, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
4: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky, v úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území České republiky. Také se mírní odpolední teploty.
2: Řidiči s odebraným řidičským průkazem vykazují po absolvování terapeutického programu nižší míru recidivy. Ukazují to data Centra dopravního výzkumu. U 1000 absolventů z roku 2024 se opakování přestupku snížilo o 75% ve srovnání s řidiči, kteří program nepodstoupili. Lidi se na skupinové terapie dostávají třeba zařízení pod vlivem alkoholu nebo odmítnutí dechové zkoušky, říká Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu.
5: Druhá skupina řidičů jsou řidiči, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění na dobu 18 a více měsíců. A třetí skupina řidičů jsou řidiči, kterým byla nařízena účast v terapeutických programech na základě rozhodnutí soudu nebo státního zástupce.
2: Program za dva roky absolvovalo 7 000 řidičů. Ruská armáda v uplynulých 24 hodinách bez ustání útočí na Ukrajinu. Vypustila víc než 300 dronů a přinejmenším dvě balistické rakety. Letecké poplachy vyhlašují úřady po celé východní části Ukrajiny.
6: Zatímco se Moskva připravuje na vojenskou přehlídku na Rudém náměstí k výročí konce druhé světové války, ruská armáda zasáhla balistickou raketou například studentskou kolej v Dnipru. Úřady zatím uvádějí jednoho mrtvého a řadu zraněných. Celkem při různých útocích zemřelo na Ukrajině nejméně 7 lidí. Ukrajinské vojenské velení naopak hlásí úspěšné údery na ropný terminál v Leningradské oblasti v Baltském moři a také zásahy dvou ropných tankerů v Černém moři u přístavu Novorosijsk. Oba cíle jsou vzdálené z ukrajinského území kolem 1 000 kilometrů. Z Ukrajiny Lubomír Smatana, Radiožurnál.
2: Papež Lev XIV. Při modlitbě na svatopetrském náměstí ve Vatikánu odsoudil porušování svobody médií, připomněl i novináře, kteří zemřeli při reportování z válečných zón. Na dnešek totiž připadá Světový den svobody tisku, který vyhlásilo v roce 1993 Valné shromáždění OSN. Lev XIV. Už ve svých dřívějších projevech označil žurnalistiku za pilíř společnosti a demokracie. Organizace Reportéři bez hranic v nedávno zveřejněné zprávě uvedla, že svoboda médií ve světě je nejnižší za posledních 25 let.
7: Sport. Fotbalisté Sparty se snaží zmenšit 11-bodový náskok Slavie v čele šance ligy. Na Letné hostí ve skupině o titul Jablonec. Podrobnosti má reportér Tomáš Petr.
8: 34. minuta utkání začíná. Sparta zatím hraje s Jabloncem nerozhodně 0-0 v zápase, kdy ani jeden z týmů si ještě nedokázal vytvořit pořádnou šanci. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál.
7: Plzeň ve stejné skupině vyhrála nad Hradcem Králové 3-1. Teplice remizovaly se Slováckem ve skupině o záchranu 1-1. Jistotu účasti v příštím ročníku nejvyšší soutěže díky tomu získali hráči Zlína a Mladé Boleslavy. Národní hokejový tým prohrál na závěr českých her se Švýcarskem 0-1 po nájezdech. A volejbalisté pražských Lvů hostí ve čtvrtém finále extraligy Karlovarsko. Hosté vedou v sérii 2-1 na zápasy a v případě vítězství získají titul. Pokračuje Karel Schamberger.
9: A Pražští Lvy nechtějí připustit konec sezóny, vedou 2-0 na sety. Z Libně Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Komplikace na D48 u Příbora, kolony na D1 do Prahy. Na dálnici D48 z Nového Jičína do Frýdku Místku byl chvíli zastavený provoz na obchvatu Příbora. Na kilometru 32,5 zasahují hasiči u požáru osobního auta. Provoz byl asi na 10 minut pozastavený, teď už se ale nově projíždí levým pruhem, kolona se dává do pohybu. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna je silný provoz před Brnem u sjezdu na Slavkov. Kolona před motoristem Rohlenka je tam mezi kilometry 210 a 207, je to asi na 10 minut. A na D1 pak zůstává zdržení z Brna do Prahy, a to před omezením na mostě Šmejkalka mezi kilometry 37 a 24, v nesouvislých frontách je to asi na 20 minut. Pomalý provoz je před Prahou také na dálnici D10 z Mladé Boleslavy právě do Prahy. U Brandýsa na 14. kilometru je omezení, kolona od exitu Hlavenec ze 17. kilometru asi na 15 minut. A v Praze vázne provoz v Bělohorské z centra před Vypichem, fronta od Kláštera asi na 10 minut. A ještě silnice 12 z Kutné Hory do Prahy na výjezdu z Úval je hlášená nehoda. Kolona tam má asi kilometr. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude v Čechách převážně oblačno až zataženo, později i ojediněle přehánky, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový Radiožurnál s Michálou van Erne.
1: A s další zmínkou, ani po dvou dnech se hasičům v Národním parku České Švýcarsko nedaří dostat pod kontrolu rozsáhlý lesní požár. I dál s ním tak bojují stovky hasičů, kterým pomáhá i 7 vrtulníků. Detaily získáme od našeho reportéra přímo z místa za chvíli.
3: Víkendový Radiožurnál
11: a Michaela van Erne.

0: Stovky hasičů dále likvidují požár v Národním parku České Švýcarsko. Od včerejšího odpoledne hoří přibližně na 1 kilometru čtverečním. Oheň se nešíří, ale hasiči ho stále nemají zcela pod kontrolou. Na místě je teď i náš reportér Jan Beneš. Dobrý večer.
1: Hezký večer, já jsem v Chřibské na letišti, kde jsou dvě velké mobilní nádrže, odkud si vrtulníky nabírají vodu do bambivaků. Celkem je ve vzduchu 7 vrtulníků, které se tady točí doslova před očima. To požářiště mají odtud téměř na dohled. Jen několik minut staré zprávy jsou mírně optimistické. Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka se postupně daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Podle plánu hasičů by měl být požár lokalizovaný do zítřejšího večera, což znamená, že by ho měli mít do této doby zcela pod kontrolou. Aktuálně zasahuje 408 hasičů ze 7 krajů plus hasiči Ústeckého kraje.
0: Doptám se ještě, zda hasiči odhadují, jak dlouho ještě potrvá hašení požáru a zda hrozí případná evakuace blízkého domova se zvláštním režimem.
1: Dobrou zprávou je i to, že zatím evakuace 56 klientů domova se zvláštním režimem nehrozí. Zatím se hasičům daří držet oheň v dostatečné vzdálenosti. A důležité je, že zítra k těm 7 vrtulníkům, které teď ještě stále krouží nad požárem, přibydou další 2. Přiletí ze Slovenska, bude se jednat o vrtulníky Black Hawk. Stále platí to, že nad Národním parkem České Švýcarsko je bezletová zóna. S vrtulníky se tady počítá i zítra stejně jako se 56 jednotkami hasičů.
0: Zjistil a zprostředkoval z Chřibské reportér Jan Beneš. Díky za to. Hezký večer.
1: Naslyšenou.
0: A o samotném vzniku požáru mluvil ve vysílání radiožurnálu mluvčí zprávy rezervace Tomáš Salov.
2: Z mého pohledu byl ten požár objeven a nahlášen velice rychle, velice brzy. My už jsme v Národním parku kvůli velkému suchu zhruba týden, 2x denně kontrolovali to území pomocí dronů, vždy ráno a večer, jestli někde nestoupá kouř z lesa. A nejinak tomu bylo včera ráno, kdy ten dron vzlétl a žádný kouř ani žádný jiný zdroj ohně, nebo žádný jiný oheň na těch snímcích vidět nebyl. A máme i potvrzené, že z vyhlídek tím směrem, kde dnes hoří, lidé neviděli ještě třeba po 12. hodině v poledne vůbec žádný zdroj, ze kterého by stoupal kouř. A změnilo se to za méně než 2 hodiny, kdy potom před 2. hodinou odpolední ohlašovatel zavolal hasiče s tím, že vidí stoupat kouř z lesa. A v tu chvíli už to byl ale mocný kouřový sloup. A je to vlastně až překvapivé, jak rychle k tomu došlo, k té události. Takže my vycházíme z toho, že tím, že ten oheň se vlastně objevil za dne, tak že byl detekován lidmi velice rychle, hasiči byli zavoláni velmi rychle a sehrály v tom určitou roli i ty naše drony z dronových stanic, protože naši operátoři potom tím dronem vzlétli a podařilo se jim ve velmi krátkém čase identifikovat přesné místo hoření, takže potom hasiči už mohli jet na místo zásahu najisto a nemuseli ten požár hledat.
0: Řekl pro radiožurnál mluvčí zprávy rezervace Tomáš Salov.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

To byla Riana. Fotbalisté Sparty usilují v nadstavbové skupině o titul, o to, aby porazili Jablonec. Na zápase máme reportéra. Vydáme se za ním za moment.

0: Muzikant, který se říká Bere. Fotbalisté Sparty hostí na úvod nadstavbové skupiny o titul Jablonec a detaily o tomto duelu pro nás má Tomáš Petr.
1: Volka, který teď ovšem odhání Sparťany od míče. Zorván chce nakopnout balón na Chramostu, to bylo od první chvíle jasné, jenže Spartané s tím počítali a navíc ten balón mířil hodně mimo, dobrých pár metrů od Jana Chramosty. Spartané tak teď už v končící páté nastavené minutě, jsem chtěl říct, si budou mít ještě jednu šanci zautočit, ale nakonec jen překročili půlící čáru a to bylo z prvního poločasu už úplně všechno. Po úvodních 45 minutách, nebo chcete-li 50, protože 5 se přidávalo navíc, Sparta vede nad Jabloncem 1-0. Zatím jediný gól zápasu vstřel ve druhé minutě nastavení Jan Kuchta po centru Jaroslava Zeleného. Připomeňme ještě, že od 43. minuty Jablonec hraje o 10, poté co po druhé žluté kartě byl vyloučený Sobol. Druhý poločas odstartuje zhruba za čtvrt hodiny.
0: Tomáš Petr reportoval, ještě doplním, už dříve ve skupině o titul vyhrála Plzeň nad Hradcem Králové 3-1 a ve skupině o udržení Slovácko remizovalo v Teplicích 1-1. Věnujme se i volejbalové sérii o titul. Za stavu 2-1 na zápasy pro Karlovarsko se tentokrát hraje na palubovce Lvů Praha. Na tomto střetnutí je také reportér Karel Schamberger.
2: A Lvi Praha nechtějí připustit, že by se dnes tady na jejich palubovce oslavoval titul Karlovarska a dělají vše proto, aby se série ještě přesunula k pátému rozhodujícímu klání právě na západ Čech. Potom, co úvodní dva sety domácí Lvi získali, tak vedou také v tom třetím a to aktuálně 8-4. Z Libně, Karel Schamberger, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o víkendu.

0: Česko dnes zažilo zatím nejteplejší den letošního roku. Také o tom vám řekneme podrobněji ve zprávách. Začnou v 7:30.
1: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
2: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
2: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
1: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
2: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
1: nebo pozápasové reportáže.
2: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Ve vysílání po celý květen.
2: Radiožurnál.
1: Fandíme s vámi.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízený semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží za každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
0: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: Hodin 19:30. To je čas zpráv a Jany Guldy.
5: Česko dnes zažilo zatím nejteplejší den letošního roku, když v Plzni, Bolevci a v Tuhaně na Mělnicku teplota dosáhla k 29 stupňům Celsia. Rekord pro dnešní den zaznamenalo 11% ze zhruba 170 stanic, které zaznamenávají teplotu minimálně 30 let. Na síti X to oznámil Český hydrometeorologický ústav. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Babiš věří, že rusko-ukrajinskou válku je možné ukončit. Jde ale o to, kdo konec bojů zprostředkuje. Podle premiéra komplikuje situaci to, že se teď americký prezident Donald Trump zabývá krizí v Hormuzském průlivu. Do mírového procesu by se podle Babiše mohli zapojit lídři zemí Střední Asie nebo turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. 7 zemí ze skupiny OPEC Plus se dohodlo, že v červnu zvýší své kvóty na těžbu ropy o 188 tisíc barelů denně. Informovala o tom organizace zemí vyvážejících ropu. Zvýšení kvót je ale spíš symbolické, protože dodávky ropy z Perského zálivu zůstávají omezené v důsledku války Spojených států a Izraele s Íránem. Upozorňují na to agentury Reuters a Bloomberg. A v Pardubicích vznikne kotviště pro lodě na Labi, a to v prostoru Dolní Rejdy blízko Zdymadla. Kotviště poslouží v budoucnu i velkým lodím, které začnou úsek řeky využívat v případě jeho splavnění. Práce by měly být hotové na konci září.
2: Sport.
5: Fotbalisti Sparty hrají v Šancelize ve skupině o titul proti Jablonci. Stav a čas řekne Tomáš Petr.
6: Čeká se na start druhé půle. Po prvních 45 minutách Sparta po gólu Kuchty vede 1-0 z Letné. Tomáš Petr, Radiožurnál.
5: Plzeň porazila ve skupině o titul Hradec Králové 3-1 a Teplice remizovaly ve skupině o záchranu se Slováckem 1-1. A volejbalisti Pražských Lvů hostí ve čtvrtém finále extraligy Karlovarsko, které dělí od titulu jedna výhra. A víc řekne Karel Schamberger.
7: Domácí Lvy Praha vedou 2-0 na sety a ve třetím setu vyhrávají 15-12. Z Prahy Karel Schamberger, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Komplikace na D48 u Příbora a kolody před Prahou. Na dálnici D48 z Nového Jičína do Frýdku Místku stále opatrně na obchvatu Příbora. Na kilometru 32,5 ještě překáží auto po požáru. Hasiči a sanitka jsou na místě, projíždí se pouze levým pruhem, teď už ale podle záběru z kamer plynule. Na D1 z Brna do Prahy je silný provoz, a to před omezením na mostě Šmejkalka. Na 24. kilometru je dlouhodobé zúžení a zdržení z kilometru 37 je asi na 15 minut, brzdí se před kolonou za sjezdem na Divišov. Pomalý provoz je i na D10 na dálnici z Mladé Boleslavy do Prahy. U Brandýsa na 12. kilometru je zúžení, kolona od exitu Hlavenec ze 17. kilometru teď na 20 minut. Také na dálnici D11 z Hradce Králové směr Praha pomalý provoz před metropolí, kolona je teď od sjezdu na Lysou nad Labem, to je z 18. kilometru, zdržení za sjezd na Úvaly na 8. kilometr 20 minut. A ještě silnice 57 za výjezdem z Valašského Meziříčí do Nového Jičína. Za Krohovou narazilo osobní auto do svodidel, okolo se projíždí pomaleji. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně i přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michála van Erne.
4: Jedna zajímavost, na koncert zpěvačky Shakiry v brazilském Rio de Janeiro přišly 2 miliony lidí. Vstup byl zdarma. Detaily jsou na irozhlas.cz.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Ellie Goulding dozněla. Někdy přibližně před tisíci lety jakýsi poutník zakopal nedaleko od kupecké cesty u Kroměříže svůj cenný majetek. Dnes už nelze zjistit, zda se bál loupežníků nebo třeba nějakého válečného konfliktu. Jisté je to, že jeho majetek z 11. století bude nově vystavený v muzeu Kroměřížska. Za chvíli vás tam vezmeme, za chvíli proto, že teď je tu pro vás kapela U2.

0: Muzeum Kroměřížska vystaví stříbrný poklad z 11. století. Našel se u obce Šelešovice v blízkosti staré obchodní stezky, která spojovala Dolní a Střední Pomoraví. Kdo a kdy hliněný džbán plný mincí a stříbrných slitků našel, zůstává tajné. Stejně jako majitel, který ve středověku poklad zakopal.
1: Každá ze 135 mincí je uložena v samostatném sáčku.
2: Archeoložka Muzea Kroměřížska Petra Hnilová v bílých rukavičkách vytahuje jednu stříbrnou minci za druhou.
1: Každá má vlastní inventární číslo, které je na tom sáčku napsáno, stejně jako s numizmatickým určením a také hmotností.
2: Mezi spoustou neznámých je jedna známá informace, a to místo nálezu, obec Šelešovice.
1: To je dědina tady asi 4 kilometry od Kroměříže. Nalezlo se v keramické nádobě a jednalo se celkem o 342 mincí.
3: Co víme o historii nálezu? Kdo ho našel a kdy?
1: Muzeum Kroměřížska získalo tenhle poklad od České numizmatické společnosti, která ho získala z pozůstalosti. Tudíž o jeho nálezu v podstatě bližší informace nevíme ani o čase, kdy byl nalezen.
2: Významnou část pokladu z 11. století tvoří denáry českého knížete Břetislava I. A kromě tuzemských stříbrňáků jsou součástí i malé slitky stříbra a mince z ciziny.
1: Ať už z Bavorska, z Frank, nebo tady máme i mince z Anglie, či jednu minci z Itálie.
3: A ty slitky, ty vypadají jak?
1: Ty slitky máme v samostatné krabičce od dětských bot.
3: Je to teda docela těžké.
1: Veškerý obsah toho stříbra vážil téměř 1,5 kg, takže toho stříbra opravdu není málo.
2: Archeoložka Petra Hnilová také vysvětlila, proč bude součástí výstavní vitríny březová kůra.
1: Protože analýzami se podařilo zjistit, že ty mince byly uložené v březové kůře a silice z té březové kůry vlastně zajišťuje to, že zůstanou déle lesklé, protože samozřejmě ta lesklost byla jedna z důležitých obchodních záležitostí, protože znamenala vyšší ryzo stříbra.
2: Poklad opředený nejedním tajemstvím Muzeum Kroměřížska návštěvníkům oficiálně představí v rámci muzejní noci 22. května. Z Kroměříže Blanka Kovandová, Radiožurnál.

0: let.
1: Byl Xindl X. Volejbalisté Karlovarska přijeli do Prahy s touhou ukončit finálovou sérii na úkor Lvů Praha. Zda budou mít Západočeši dnes titul, anebo jestli se k ním série za chvíli vrátí, zjistíme, když nám dáte čas.

0: Fotbalisté Jablonce hrají na Spartě o body v nadstavbové skupině o titul. Na tribuně je také Tomáš Petr.
1: Polovina 59. minuty, Sparta vede 1-0, poté co se v nastavení první půle trefil Kuchta, teď rohový kop domácích a Zone pálí z té vzdálenější tyče, poté co ten míč Spartané vrátili zase do vápna. Dobrý zákrok Hanuše. Jablonec tady hraje se Spartou vyrovnanou partii, obzvlášť v první půli, jenže pak ve 43. minutě viděl druhou žlutou a také červenou kartu hostující Sobol a Jablonec tedy od té doby hraje o 10. V nastavení první půle se trefil hlavou Jan Kuchta. Sparta tedy vede 1-0, to i v končící 59. minutě, kdy je to další rohový kop. Míč na zadní tyč, který propadal k zelenému, ale tam si Spartané vypomohli faulem a Jablonečtí tak budou rozehrávat z vlastního pokutového území. Sparta tedy vede 1-0, ale bude chtít navýšit ten náskok, protože do hry přichází Rahmany. A naopak z trávníku je stažený Irving. Celý zápas můžete sledovat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál.
0: Volejbalisté Lvů Praha se snaží prodloužit sérii proti Karlovarsku. Zatím ve finále play-off prohrávají 1-2 na zápasy. Na tom čtvrtém je Karel Schamberger.
2: Čtvrté finálové utkání má zápletku, ačkoliv pražští Lvy získali první dva sety 25-20 a 25-23 a i ve třetím setu dlouho vedli, tak se Karlovarsko dotáhlo a nakonec třetí sadu ovládlo 25-22, takže je to teď 2-1 na sety pro domácí Lvy, kteří se ve čtvrtém setu snaží ukončit zápas a také tím prodloužit finálovou sérii, srovnali by tím na 2-2 na utkání a naopak Karlovarsko teď dělí dva sety od zisku extraligového titulu po 4 letech. Ten čtvrtý set začal před malou chvílí a aktuálně něm vede Karlovarsko 3-2. Zbytek zápasu a aktuality můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Libně Karel Schamberger, Radiožurnál.

0: Ahoj, tady Bára Špotáková. V září se koná jubilejní 130. ročník legendárního závodu Běchovice Praha. A u toho nesmíš chybět. Já jsem běžela loni a letos rozhodně poběžím zase. Tak se ke mně přidej v neděli 27. září. Pro první 4000 přihlášených jsme připravili speciální běžecké triko, které jinde neseženeš. Tak neváhej, ať na tebe zbyde. Je pro tebe 10 kilometrů moc? Tak dej dohromady štafetu a užij si závod s rodinou, kamarády nebo kolegy. Schválně, na koho vyjde závěrečný hrdlořezák. Startovné pro jednotlivce je 999 korun, štafeta vyjde na 2000. Registruj se na webu běchovice-praha.cz. Běchovice Praha, 130 let legendy. Staň se legendou i ty.
1: Radiožurnál je 20 hodin. Zprávy má Jana Gulda.
2: Hasičům se daří zmenšovat plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko. Izrael schválil nákup desítek nových amerických stíhaček. Fotbalisti Plzně porazili v ligové skupině o titul Hradec Králové, Sparta hostí Jablonec. A počasí zítra bude v Čechách převážně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a teploty až 27 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Hasiči z Ústeckého a ze 7 dalších krajů dál bojují s požárem lesa v Národním parku České Švýcarsko nedaleko Rynartic. Plochu zasaženou požárem se jim daří zmenšovat. Ve vzduchu je stále 7 vrtulníků z Bambivaky, které schazují vodu na 4 ohniska požáru. A na místě je taky reportér Jan Beneš.
3: Jsem na letišti v Chřibské, kde si vrtulníky z mobilních nádrží nabírají vodu do bambivaků. Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Je tady už menší než 1 km2. Pokud vše půjde podle plánů, měli by mít hasiči oheň pod kontrolou do pondělního večera. Poté bude ale ještě několik dní trvat, než oheň zcela zlikvidují. Aktuálně je na místě 400 hasičů, kteří zůstávají i s technikou přes noc, využívají i zvláštní techniku, například čtyřkolky nebo velkoobjemové cisterny. Z Chřibské Jan Beneš, Radiožurnál.
2: Vypršel termín pro registraci zaměstnanců k jednotnému měsíčnímu hlášení. Skoro čtvrtina údajů ještě chybí. Zavádění systému provázejí problémy a do 30. dubna měla Česká správa sociálního pojištění jenom 78% potřebných údajů. Podle Ministerstva práce a sociálních věcí zůstane systém registrací dál otevřený a firmy tak můžou své zaměstnance přihlašovat i po vypršení lhůty. Ministr Aleš Juchelka z Hnutí ANO ujišťoval, že za případné zpoždění přihlášení údajů nebude rezort dávat pokuty. Izrael schválil nákup dalších 2 letek amerických stíhaček. Izraelský ministr obrany Yisrael Katz uvedl, že cílem je zajištění vzdušné převahy v regionu na následujících několik desetiletí.
4: Po dodání zatím poslední objednávky bude mít izraelské letectvo ve výzbroji 100 nejmodernějších amerických stíhaček F-35. Stejný typ letadla s jinou specifikací má objednaný i armáda České republiky v počtu 24 strojů. Izrael převezme i jiný typ amerických stíhaček F-15. Od 28. února, kdy začaly americko-izraelské údery na Irán, dorazilo do Izraele přes 115 tisíc tun americké munice a vojenské techniky. Izraelští představitelé počítají s možností brzkého obnovení války s Iránem. Z Blízkého východu Štěpán Macháček. Radiožurnál.
2: Kriminalisti se zabývají včerejší tragickou nehodou na traktoriádě v obci Libeř u Prahy. Zemřelo při ní dítě. Policisté teď vyšetřují, jak se nehoda stala, říká policejní mluvčí Michaela Richterová.
5: Kriminalisté budou prověřovat celou tuto věc pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti. Nicméně s ohledem na citlivost tohoto případu nebudeme poskytovat žádné bližší informace.
6: Sport. Fotbalisté Sparty hrají na Letné v Šancelize ve skupině o titul s Jabloncem. Víc řekne přímo z místa reportér Tomáš Petr.
7: 72. minuta utkání, Sparta Jablonec 1-0 poté, co se v nastavení první půle trefil Jan Kuchta. Od 43. minuty navíc Severočeši dohrávají o 10 po vyloučení Sobola. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál.
6: Ve skupině o titul taky Plzeň porazila Hradec Králové 3-1. Utkání skupiny o záchranu mezi Teplicemi a Slováckem skončilo remízou 1-1. A volejbalisté Lvů Praha a Karlovarska hrají čtvrté finále extraligy. Hosté vedou sérii 2-1 na zápasy a pokud zvítězí, získají titul. Podrobnosti má Karel Schamberger.
8: Lvi Praha vedou 2-1 na sety ve čtvrté sadě, ale vyhrává Karlovarsko 12-11. Z Libně Karel Schamberger, Radiožurnál.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na 12C u Úval a zdržení na D1 před Šmejkalkou. Silnice 12 z Prahy do Kolína je před Úvaly neprůjezdná. Řidiči tam hlásí vážnější nehodu.
11: A je to zablokovaný hasičskými autama z obou stran, takže se nedá projet ani tam, ani zpátky.
10: Místu se můžete vyhnout od Kolína přes Úvaly a po silnici 101 přes Hirny a po dálnici D11. V opačném směru je sjezd z dálnice uzavřený. Dá se ale tedy sjet osobním autem z 12 a jet přes Šibřinu a Dobročovice. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s kratším zdržením před opravovaným mostem Šmejkalka na 24. kilometru. Pomalejší provoz ve směru na Prahu od 29. kilometru vás zdrží 10 minut. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy čekejte kolonu za Hlavencem. Začíná na 17. kilometru, pokračuje až do omezení u Staré Boleslavy na 14. kilometru. Počítejte se čtvrt hodinou navíc. A v Praze opatrně v Novopatské ulici před sjezdem do Kbelské směrem od Mladé Boleslavy v pravém pruhu řidič osobního auta mění kolo.
12: Není to označený, ale to je takový nepříjemný. Tam jsou ty dva pruhy, které pak sjíždějí dolů a někdo by do toho mohl třeba vlítnout.
10: Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme v Čechách převážně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná slovenské vysílání Stretnutie. Slovo má Gabriel Sedlák.
13: Dobrý večer. Dnes prinášame inšpiratívne príbehy troch veľmi zaujímavých osobností. Najprv to bude portrét dokumentaristky Dagmar Mozolovej, autorky projektu Prežili sme holokaust. Ďalej sa porozprávame so sochárom Jakubom Matušekom, ktorý sa po rokoch života v Česku vracia späť na Slovensko. A s príslušníčkou veľkého hereckého rodu Julianou Brutovskou sa vrátime na udeľovanie slovenských filmových cien Slnko v sieti. Začíname skupinou No Name a pesničkou Ak nejde o všetko.
9: Radiožurnál.
14: Každý den s vámi.
9: I o víkendu.

0: Kdo se stane hokejistou sezóny? Sledujte vrchol Tipsport Extraligy ledního hokeje v pondělí 4. května na televizních obrazovkách. Večerem plným hokejových hvězd, silných příběhů a emocí vás provede Daniela Brzobohatá. Více informací na webu hokejistasezony.cz. Mediální partner akce je Radiožurnál.
1: Přehled zpráv a Jana Gulda.
2: Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Plocha požáru je odhadem lehce pod 100 hektary, zatím ho ale stále ještě nelokalizovali. Hořelo i na dalších místech Česka, například v lesním porostu u obce Rusava na Kroměřížsku. Tam hasiči zasahují v těžkopřístupném terénu, kde je nutné zajišťovat kyvadlovou dopravu vody na větší vzdálenost. Na místě je 15 jednotek hasičů. Policisti dnes v podvečer v Olomouci zadrželi hledaného 21-letého vězně, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích na Nymbursku. Policie to oznámila na síti X. Policie předtím upozorňovala, že muž může být nebezpečný. Do pátrání nasadila i vrtulník s termovizí. Nákladní lotě zatím neznámého původu se stala v blízkosti Hormuzského průlivu terčem útoku několika menších plavidel. S odvoláním na britskou vojenskou námořní službu o tom informovala agentura Reuters. Posádka nákladní lodi je v pořádku, k činu se zatím nikdo nepřihlásil. A téměř 300 kusů vojenské historické techniky projelo dnes po Klatovské třídě v Plzni v konvoji svobody. Čestné místo v něm a největší ovace přihlížejících si vysloužili dva američtí veteráni, kteří se letos slavnostní účastí, stoletý Joseph Tarmont a 101-letý Gideon Cantor. Konvoj je každoročně součástí slavností svobody, kterými si město připomíná konec druhé světové války a osvobození americkou armádou v květnu 1945.
3: Sport. Fotbalisté Sparty hrají ve skupině o titul v šancelize s Jabloncem. Podrobnosti má Tomáš Petr.
4: Zhruba před minutou utkání skončil, Sparta porazila Jablonec 2-0. Hosté šli ve 43. minutě do 10, když byl vyloučený Sobol. Ještě v nastavení první půle se trefil Kuchta, Sparta vedla. V 77. minutě se pak prosadil střídající Rahmany a navýšil na 2-0. Také domácí, ale dohrávali o 10, když červenou kartu viděl 10 minut před koncem střídající Azaka. Sparta nakonec porazila Jablonec 2-0. Z Letné Tomáš Petr, Radiožurnál.
3: Plzeň ve stejné skupině vyhrála nad Hradcem Králové 3-1. Teplice remizovaly ve skupině o záchranu se Slováckem 1-1. A volejbalisté LVU Praha srovnali finálovou sérii Extraligy s Karlovarskem na 2-2 na zápasy. Domácí vyhráli v Libni 3-1 na sety. O titulu tak rozhodne páté utkání.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Zdržení na D1 za chodce rady i na D10 u Brandýsa nad Labem. Na dálnici D1 z Brna do Prahy se zkrátila kolona za chodce rady. Pomalý provoz je teď od kilometru 27 až za omezení na 24. kilometru. Naberete zpoždění asi 10 minut. Na D10 z Mladé Boleslavy do Prahy je pomalý provoz kolem Staré Boleslavy a Brandýsa nad Labem. Zdržíte se tam asi 15 minut. Na silnici 4 ze Strakonic do Prahy teď máme hlášenou nebezpečnou situaci před Drhovlí. Na vozovku se dostalo stádo krav. Buďte opatrní. Na silnici 12 z Prahy do Kolína vyšetřují nehodu na začátku Úval. Řidiči hlásili záchranářská auta, která částečně nebo zcela blokují průjezd. A počítejte se zdržením. A nehodu teď vyšetřují u hranic na Přerovsku. Na silnici 47 do Lipníku nad Bečvou se na kruhovém objezdu v Drahotuších střetlo osobní auto s motorkou. Čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů Celsia a na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Ve víkendovém Radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
1: A bude také Katy Perry. Zanedlouho.
5: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
5: I o víkendu.

Sigrid, Bring Me the Horizons, hudby. Požár v Národním parku České Švýcarsko stále nemají hasiči pod kontrolou, ale mírně se zmenšila jeho plocha. Na místě máme reportéra, za chvilku se s ním spojíme.

0: Izraelka Makaví Vole z hudby. Hasičům se podařilo mírně zmenšit plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko. Hoří necelý kilometr čtvereční lesa nedaleko Rynartic. Hasiči bojují s ohněm od včerejšího odpoledne. Zatím ho ovšem nemají pod kontrolou. Na místě je náš reportér Jan Beneš. Dobrý večer.
1: Hezký večer, já jsem na letišti ve Chřibské, odkud celý den vzletalo 7 vrtulníků, ty už ale teď nelétají. Tady přímo nabírali ze 2 mobilních nádrží vodu do bambivaků a přelétali zhruba kilometr, kilometr a půl na místa z ohnisky. Byly to celkem 3 armádní vrtulníky, 2 policejní a 2 vrtulníky ze soukromých společností. Ty ale za chvíli, až se setmí ve vzduchu, vystřídají drony s termokamerami a termovizí. Ty budou celou noc monitorovat ohniska požáru. Stále platí, že jsou celkem 4, 2 menší a 2 větší. Na místě i přes noc zůstává zhruba 400 hasičů z Ústeckého a dalších 7 krajů. Zůstávají i tady přímo na letišti, kde jsou zaparkované velkokapacitní hasičské cisterny, které právě přivážejí vodu do těch obřích mobilních nádrží. Podle generálního ředitele hasičského záchranného sboru Vladimíra Vlčka je důležité, že se daří zmenšovat plochu, na které hoří, a to navzdory čerstvému větru, který aspoň, jak se mi zdá, teď v podvečer zase mírně zesílil. Dobrou zprávou je, že nemuselo dojít k evakuaci domova se zvláštním režimem, kde je 56 klientů, pro které by případná evakuace byla velkým zásahem.
0: Jane, jak bude hašení pokračovat zítra? Ptám se proto, zda přiletí zase vrtulníky a zda se už může podařit dostat oheň pod kontrolu.
1: Zítra kolem 8 ráno by se měly zase vrátit vrtulníky, které budou hasit ohniska požáru. K dosavadním 7 přibudou ještě další 2 vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Státní správa hmotných rezerv uvolnila ze svých skladů 30 000 litrů leteckého petroleje pro zasahující vrtulníky. Správa to uvedla na síti X. Pokud vše půjde dobře a nenastanou komplikace, mohli by mít hasiči požár pod kontrolou zítra večer. Nechtějí to ale zakřiknout, sami jsou velmi opatrní v tom, aby předvídali, kdy se podaří požár lokalizovat. Nicméně to naznačil generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Další dny by pak mělo trvat, pokud by to tedy vyšlo a obskutečně by hasiči získali požár nebo dostali požár pod kontrolu, tak pak by ještě několik dní trvalo, než by požár zcela uhasili. To znamená, než by došlo k situaci, kdy už by opravdu nikde nic nehořelo.
0: I to dal na vědomí Jan Beneš z letiště ve Chřibské. Moc děkuji a hezký večer.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

To byla Katy Perry. Napadlo vás někdy, jaké to může být zaběhat si na střeše hokejové arény? Ptám se proto, že tuto neobvyklou možnost nově mají lidé v Jihlavě. Na střeše tamní horácké arény je nový běžecký ovál se třemi drahami a pomyslně se tam půjdeme proběhnout za chvíli.

0: Nová horácká aréna v Jihlavě začala lákat na další a navíc velmi neobvyklou atrakci. Pro zájemce se otevřel běžecký ovál s umělým povrchem, který je na střeše haly. Má 3 dráhy a měří necelých 250 metrů.
1: Všední den, krátce po 17. hodině a na střeše horácké arény se pohybuje 7 běžců. Na ovál na horácké aréně si šli zaběhat také Adam s Nelou. Jsou tady poprvé.
2: Teď jsem se vlastně poměrně nově dostal k policii ČR, tak trochu trénovat, tak abych nabral kondičku, jo, tady to.
1: Když se projdu po dráze, tak po jedné i po druhé straně mám vývody technologií přímo z haly, ale na těch kratších stranách vidím na Schatzberg na severním okraji města a na druhé vidím například Kosovský lom na jihu.
3: Je to velmi neobvyklé, mě se jí líbí zatím, akorát na to dlouhé běhání to asi úplně není.
1: V tmavě modrém triku fotbalového klubu Paris Saint-Germain si přišel zaběhat Matěj.
4: Jsem v Jihlavě Rangers a chtěl jsem si jako zatrénovat, tak jsem fotbalista a chtěl jsem nějak potrénovat, tak jak je to nový, tak mě napadlo, jít sem.
1: A ty první dojmy teda?
4: Hodně dobrý, jako unikátní, že to je.
1: Běžci mají na střeše také zázemí, toaletu a také malý přístřešek, kam se mohou schovat při nepřízni počasí.
5: Objevují to školy, což je taky zajímavé, poněvadž my tím, že de facto na stejném patře pronajímáme tělocvičnu hodně školám, tak se s tím začaly seznamovat školy.
1: Hodnotí první týden ostrého provozu oválu mluvčí arény Bedřich Musil. Do budoucna chce kolem oválu vytvořit běžecký klub lidí, kteří by se scházeli nejen kvůli běhu, ale také kvůli cvičení v přilehlé tělocvičně. František Jirku, Radiožurnál.

0: Host Radiožurnálu.
1: Rozhovory, které jinde neuslyšíte.
0: Atraktivní a zajímavé povídání.
1: Každý všední den od 9 hodin ráno.
0: A repríza po zprávách ve 22 hodin.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy pro vás má Jana Gulda.
1: Hasiči zmenšují plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko. Ministr Macinka označil kritiky své komunikace za méně cenné. Fotbalisti Sparty porazili v ligové skupině o titul Jablonec 2-0 a počasí zítra bude v Čechách převážně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Hasičům se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem v Národním parku České Švýcarsko. Teď je zabírá plochu menší než kilometr čtvereční. Už druhý den se ho snaží zlikvidovat přes 400 hasičů. České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
3: V tuto chvíli už jsme lehce pod 100 hektary, ale v žádném případě ještě nemáme a nemůžeme nahlásit lokalizaci, což předpokládám, že pokud se nám všechno podaří, že bychom mohli zvládnout do zítřka do večera.
1: V pondělí dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů neplánuje měnit styl svého vystupování. Řekl to v televizi Prima v reakci na včerejší výrok premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Řekl, že motoristi nepochopili, že jsou ve vládních funkcích, a kritizoval taky styl jejich komunikace. Macinka k tomu řekl, že je autentický člověk.
4: Já jsem takový, jaký jsem. Já myslím, že pokud někdo má s mým vystupováním problém, tak to asi není pan premiér. Spíš jsou to zástupci opozice a někteří potrefení lidi. Vidím, že se rozčilují lidi, které třeba já považuji za méněcenné.
1: Babiš kritizoval taky komunikaci vládního zmocněnce Filipa Turka. Ten nedávno řekl, že ministerstva jsou plná levicových a progresivistických parazitů. Později se za to omluvil těm, kterých se výrok dotkl. Podle Macinky byl výrok vytržený z kontextu. Mírové rozhovory k ukončení války na Ukrajině by podle českého premiéra mohly zprostředkovat Turecko nebo středoasijské státy. Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v arménském Jerevanu.
5: Pro mě je důležité to, že pan prezident Zelenský by neměl problém umožnit přepravu kazašské ropy a azerbajdžanského plynu přes družbu a přes ten plynovod.
6: Řekl Babiš po skoro 40-minutové schůzce. Hlavním tématem jednání podle něj byla energetika. Myslí si taky, že české firmy by měly dostat šanci podílet se po skončení konfliktu na rekonstrukci Ukrajiny. O tom by měli jednat se Zelenským na konferenci v Polsku letos v červnu. Se Zelenským v Jerevanu krátce jednal taky britský premiér Keir Starmer, s kterým se plánuje setkat i Babiš. Na okraji summitu Evropského politického společenství plánuje český premiér ještě jednat třeba taky s moldavskou prezidentkou Majou Sanduovou. Z Arménie Jiří Kordík, Radiožurnál.
1: Herečka Jiřina Bohdalová dnes slaví 95. narozeniny. Diváci ji znají například ze snímků Ucho, Světáci nebo Čtyři vraždy stačí Drahoušku. Oblíbená je i díky svému nezaměnitelnému hlasu z večerníčků, například z pohádky Z mechu a kapradí. Její kariéra trvá téměř 90 let, před kamerou se objevila už jako dítě v roce 1937, později se prosadila na divadle i ve filmu. Za svou kariéru získala řadu ocenění, včetně dvou českých lvů.
7: Sport. Fotbalisté Sparty porazili v šancelize ve skupině o titul Jablonec 2-0 a snížili náskok vedoucí Slávie v tabulce na 8 bodů. Plzeň ve stejné skupině přehrála Hradec Králové 3-1. Východočechům chyběla řada zraněných opor v čele s reprezentačním záložníkem Vladimírem Daridou. Po utkání o tom mluvil trenér Hradce Králové David Horejš.
8: Nás to vlastně potkalo jednou v té sezóně, kdy vlastně to vyvrcholo tím vypadnutím v tom poháru, kde jsme měli 7 lidí mimo, což máme i teď. Jo. Takže samozřejmě Pilář i Buren jsou do konce sezóny out. Tam jsou prostě svalové problémy, co se týče Vlády Daridy. Tam jsme nechtěli riskovat, tam čekáme na úterní vyšetření, co to přinese, a věříme tomu, že to nebude nic vážného, že třeba ještě nám v té sezóně pomůže.
7: A Teplice remizovaly ve skupině o záchranu se Slováckem 1-1. A o titulu ve volejbalové extralize rozhodne pátý zápas. Lvi Praha totiž porazili Karlovarsko 3-1 na sety a srovnali sérii na 2-2 na zápasy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Nehoda na D1 před Vyškovem má zdržení na D10 u Brandýsa nad Labem. Na dálnici D1 z Ostravy do Brna pozor na nehodu za Ivanovicemi na Hané. Na kilometru 233 havarovala dvě vozidla. Už jsou v odstavném pruhu, označená šipkou, je tam i policie. Některá vozidla v místě vybočují. Na dálnici D10 z Mladé Boleslavy do Prahy čekejte silnější provoz kolem Staré Boleslavy a Brandýsa nad Labem. Mezi 14. a přibližně 8. kilometrem se zdržíte do 10 minut. Na dálnici D48 z Nového Jičína do Frýdku Místku se zdržíte u Příboru. Na kilometru 32,5 ještě překáží auto po požáru v pravém pruhu a projíždí se levým pruhem, zpomaluje se, dlouho se ale nezdržíte. Na silnici 12 z Prahy do Kolína vyšetřují nehodu na začátku Úval. Na místě byli záchranáři, projíždí se pomaleji v obou směrech. A v Praze máme hlášenou nehodu v Bělohorské ulici ve směru z centra. U Vypichu se střetlo osobní auto s cyklistou. Je to průjezdné, čekejte ale pomalejší provoz. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude v Čechách převážně oblačno až zataženo, později výjimečně přehánky, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů. Tolik zprávy. Teď začíná Sportžurnál, slovo má Lukáš Michalík.
10: Hezký večer, lídr světového žebříčku Ital Jannik Sinner ve finále v Madridu porazil 6-1, 6-2 Němce Zvereva a jako první tenista historie ovládl 5 turnajů série Masters v řadě. Sinner navázal na triumfy z letošních turnajů v Indian Wells, Miami a Monte Carlo a loni v Paříži. Jediným podnikem elitní kategorie, který ještě nevyhrál, je Řím a ten se bude hrát příští týden. Už za chvíli budeme v úvodu Sportžurnálu mluvit o fotbalové šancelize a v této hodině uslyšíte taky o dnešním pražském maratonu, přípravě hokejové reprezentace na mistrovství světa nebo finále extraligy házenkářů. Začíná Sportžurnál s datem 3. května. Přejeme vám příjemný poslech.
2: Radiožurnál Sport
0: a Lukáš Michalík.

0: Posloucháte nedělní Sportžurnál ve společném vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Ani první kolo nadstavby fotbalové šance ligy nezdramatizovalo souboj o titul. Lídrem s 8-bodovým náskokem zůstává Slavia před Spartou. Podrobnosti o české nejvyšší soutěži má teď ve studiu Adam Procházka, kterému přeji hezký večer.
1: Krásný večer. Náskok Slavie zůstává 8-bodový, protože Sparta porazila ve skupině o titul na Letné Jablonec 2-0. Hosté hráli od 43. minuty bez vyloučeného Eduarda Sobola, který dostal dvě žluté karty a počty se potom vyrovnaly, protože na straně Sparty se nechal vyloučit teprve 17-letý Luis Azaka. Třetí místo v tabulce uhájila Plzeň i díky výhře 3-1 nad Hradcem Králové. Pro Viktorii jsou to 3 body ve Štruncových sadech poprvé od poloviny března. A to těší trenéra Západu Čechů Martina Hyského.
2: Takže to byla motivace podat dobrý výkon a udělat důležitý krok v té nadstavbě, odskočit Hradci o 3 body a to se povedlo. Samozřejmě já si uvědomuju, že rozhodně není vyhráno, rozhodně není konec. Je potřeba udělat za týden další důležitý krok.
1: A abychom měli informace ze skupiny o titul kompletní, 4. je Jablonec, 5. Hradec Králové a 6. Liberec, který včera na stadionu Unisy podlehl Slavii 1-2.
0: Nejšťastnější budou po dnešku dost možná fanoušci Zlína a Mladé Boleslavy, byť fotbalisté těchto klubů hráli už včera.
1: A oba včera ve skupině o záchranu bodovali, ale až dnes můžou příznivci Zlína a Mladé Boleslavy slavit jistotu účasti v příštím ročníku šance ligy. Děkovat můžou tak trochu Slovácku, které ztratilo body po 7. v řadě. Tým z Uherského Hradiště remizoval v Teplicích 1-1 a zůstává v tabulce na 14. místě. Hráči Slovácka přesto dostali po utkání od trenéra Romana Skuhravého pochvalu.
3: Chlapci zaslouží malé bezvýznamné plus pochvalu za to, jak k takhle dynamickému, nebezpečnému, smrtelnému zápasu přistoupili, protože my jsme měli nůž na krku a celý zápas. My jsme byli ti, kteří ovládali hru.
1: 14. místo by pro Slovácko v konečném zúčtování znamenalo účast v baráži. Podobné to má taky 15. Baník Ostrava, který ztrácí na Slovácko 1 bod. Poslední je o skóre Dukla Praha. Je ale důležité doplnit, že v případě rovnosti bodů po konci nadstavby rozsoudí týmy postavení v základní části, které má nejhorší Baník. A ještě dodám, že do semifinále o umístění vstoupili lépe Olomouc a Pardubice. Hanáci vyhráli na Bohemians 3-1 a Východočeši v Karviné 2-1. Podrobněji to všechno rozebere na Radiožurnálu Sport zítřejší desítka Pavla Horváta, která klasicky začne v 10 hodin dopoledne.
0: To říká Adam Procházka, se kterým jsme mluvili o víkendovém programu fotbalové šance ligy. Adame, moc díky a zase někdy naslyšenou.
1: Hezký večer.
4: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

Judista Adam Kopecký vybojoval na Grand Slamu v Dušanbe stejně jako loni bronz ve váze do 90 kg. Na turnajích této kategorie si vyrovnal maximum a vybojoval třetí medaili. Kopecký utrpěl v hlavním městě Tádžikistánu jedinou porážku od Lorsanova, který českého reprezentanta přemohl v semifinále. V souboji o bronz pak Kopecký porazil dalšího Rusa Alachverdieva.

0: Žurnálu Sport pokračuje nedělní Sportžurnál. Tisíce běžců dnes opět zaplnili pražské ulice při tradičním maratonu a nejrychlejším domácím atletem byl stejně jako loni Jan Havlena. Vítězný Berehanu Cegu z Etiopie byl sice o víc než 10 minut rychlejší než on, ale Havlena si i tak posunul osobní rekord a navíc ani nevypadal po závodě v cílovém prostoru tak vyčerpaně jako před rokem.
1: Problém byly lítka, která mě bolela. Posledních 8 kilo, jako bych řekl, dost se mi stáhly a proto já jsem nebyl vyčerpaný v cíli, ale ta bolest byla silná a já jsem vlastně jenom chtěl ten závod doběhnout. Byl jsem celý závod sám, já jsem strašně rád, že to vyšlo na osobák, no je vidět, že jsem na tom líp, než jsem kdy byl.
2: Ten osobní rekord byl poměrně bezpečně překonaný, tak už asi v polovině trati jste tušil, že by to mohlo být.
1: V polovině trati jo, poslední 6 kilo jako do cíle úplně ne. Ale já jsem nesledoval hodinky na konci, já jsem prostě chtěl běžet. Já jsem věděl, že za mnou nikdo nebyl. Byla škoda, že vlastně nikdo neběžel se mnou. Mohl z toho být rychlejší čas, ale jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo.
2: Jak těžká byla ta druhá polovina, kdy už bylo teplej, ne tedy až tolik, jako je teď?
1: Hrozný to bylo, no, ale tak bylo hůř. Asi ne na maratonu, ale v životě třeba bylo hůř. Já jsem si řekl, že se jako nemusím cítit dobře. Že prostě je to blbý, je to těžký, no ale je to život a já to prostě potřebuji dneska vyhrát. A řekl jsem si tohle, no, říkám, dneska tady nejsem o to, aby se cítil dobře, dneska jsem o to, abych tady vyhrál a abych tady zabojoval osobák a prostě to doběhnu.
2: To říká 25-letý český maratonec Jan Havlena, který je teď už dvojnásobným českým šampionem na této tradiční distanci. V Praze si teď opět vyzkoušel, že ještě není na limitu své výkonnosti a o další zlepšení se tak v říjnu pokusí na jedné z nejrychlejších a nejslavnějších tratí na světě.
1: Příští maraton bude Chicago. Já věřím, že tam bude s kým běžet a že tam bude menší teplo. Tady opravdu bylo vedro a byl jsem sám. A tohle jsou dva faktory, které hodně srazí ten výsledek. Při té přípravě jsem si vlastně plánoval, na jaké mezičasy chci běžet, při jakých scénářích a měl jsem vlastně 4, no. Prostě buď to chladno a skupina, chladno a sám, teplo a skupina, teplo a sám, takže to bylo to nejhorší, teplo a sám.
2: A výrazného posunu Jana Havleny si u trati všiml i bývalý skvělý vytrvalec Robert Štefko. Rodák z Košic, který od roku 2004 reprezentoval Česko, je držitelem nejlepšího domácího výkonu na pražském mezinárodním maratonu a na Havlenu má stále ještě více než 5minutový náskok.
3: Už ho sice běhá asi druhý nebo třetí rok, ale stále kam se zlepšovat a jde to stále jako prostě cestu rychlost, kterou my jsme v minulosti robili asi více jako oni, ale on se teraz tomu tréninku vrátil a myslím si, že je na dobré cestě, aby se zrychloval. Je to hodně o tom, jaký ten vytrvalec musí být aj rychlý. No a někdy ta cesta v minulosti vedla fakt jako cesto dráhové běhaně a u nás se to trošičku opustilo tím, jak byl ten trend těch cestných behov strašně populární, tak všichni hned začali běhat tu cestu a to je jako trošičku jako krok zpět.
2: Přemýšlel Robert Štefko nad tím, proč je stále jeho pražský výkon 2 hodiny 12 minut a 35 sekund pro české vytrvalce nedostižnou metou a to už 22 let. Ze Staroměstského náměstí Jakub Marek, Radiožurnál.
4: Populární talk show Desítka míří v květnu do Teplic.
5: Na fotbalovém hřišti se náš expert Pavel Horvát s legendárním Antonínem Panenkou na profesionální úrovni nepotkali. Na pódiu ale pravidelně ukazují, že si vyhovět umějí.
6: S tou životou zprávu v naší době bylo zakázáno kouřit, bylo zakázáno pít alkohol, bylo zakázáno jíst knedlíky a pozor, to důležitý, bylo zakázáno mít 4 dny před zápasem něco s ženskou. Teď si představte, že se byla kvalifikace na mistrovství světa, hrálo se středa, sobota, celý rok.
7: To se trošku nabízí se zeptat, co se dělo potom.
6: Tak byl nejúspěšnější rok narození dětí.
4: 18. května do kulturního domu v Teplicích dorazí i speciální host. Současný asistent trenéra Severočechů a někdejší Horvátův spoluhráč z Teplic, Sparty i Plzně, Jan Rezek.
8: Denodenní dřína na tom hřišti a možná se o tom ani nemluví tolik, o tom, jak vlastně Pavel, jaký byl dřív na tom hřišti, jaký byl profesionál. To, co se dělo okolo, to samozřejmě k tomu patří, ale to, jak se choval v té kabině na tom hřišti, o tom se moc nemluví a to by jsem chtěl zmínit, že pro mě i v tomhle to byl obrovský vzor, to, jak na každém tréninku dřel a nechtěl prohrávat. A to si myslím, že i tímhle tím on to do nás dostával a proto jsme možná my ty kluci vedle něj rostli.
5: Desítka Pavla Horváta živě v Teplicích.
4: V pondělí 18. května od 19 hodin v tamním kulturním domě.
5: Podrobnosti najdete na webu radiožurnál sport.cz.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: 21 hodina 30 minut. Krátké zprávy a Jana Gulda.
1: Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požárů. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Týká se celé republiky, kromě jihozápadu Čech. Situace by se měla začít zlepšovat od zítřka. Během pondělí se objeví první přehánky, ve středu už by mělo pršet na většině území. Rusko oznámilo, že Ukrajina podnikla dronový útok na záporožskou jadernou elektrárnu. Ta je od roku 2022 pod ruskou kontrolou. Vedení elektrárny o útoku informovalo Mezinárodní agenturu pro atomovou energii. Úder údajně cílil na laboratoř pro kontrolu vnějšího záření, která je mimo areál jaderné elektrárny. Zatím není jasné, jaký je rozsah škod. Zaměstnanci agentury požádali vedení elektrárny o vstup do laboratoře a její kontrolu. Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa stupňuje snahy o omezení výstavby větrných elektráren ve Spojených státech. Odvolává se na obavy ohledně národní bezpečnosti. Americké ministerstvo obrany teď blokuje zhruba 165 projektů větrných elektráren na soukromých pozemcích. Informuje o tom Financial Times. Trump větrné elektrárny dlouhodobě kritizuje. Označuje je za ošklivé, nákladné a neefektivní. A voda v Máchově jezeře na Českolipsku by se v budoucnu měla míní kazit. Radnice si nechala zpracovat studii, která má zjistit, proč je každý rok znečistí toxické sinice. Autoři studii představí na květnovém jednání zastupitelstva. Mezi budoucí opatření patří hlavně práce se sedimenty v Robečském potoce, které obsahují velké množství fosforu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Klona na pražském okruhu za Barandovem a překážka na D11 u Chlumce nad Cidlinou. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se tvoří kolona za sjezdem na Barandov. Od 18. kilometru budete popojíždět až před plzeňskou dálnici. Na 21. kilometru opravují vozovku v pravém pruhu. Zdržení přes 20 minut. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy se vyhněte překážce u sjezdu do Chlumce nad Cidlinou. Na kilometru 61,5 máme hlášenou zvěř na vozovce. Na D1 z Ostravy do Brna za Ivanovicemi na Hané na kilometru 233 střetla dvě vozidla. Na místě je policie, blokují odstavní pruh a je to označené světelnou šipkou. Většina vozidel vybočuje doleva. A na silnici 71 z Uherského Ostrohu do Velké nad Veličkou dejte pozor za Blatnicí pod Svatým Antonínkem. Na vozovce leží sražená srna. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 13 až 8 stupňů Celsia. Zítra čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně i přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší teploty zítra 22 až 27 stupňů Celsia a na horách v 1000 metrech většinou kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte Sportžurnál s Lukášem Michalíkem.
4: Štafeta čtvrtkařek Barbora Malíková, Nikola Bisová, Terezie Táborská a Lourdes Gloria Manuel doběhla ve finále meetingu World Release 7. Časem 3 minuty 28,97 sekundy české atletky zaostaly o víc než 3 sekundy za výkonem ze sobotního rozběhu, ve kterém si druhým místem zajistili účast na mistrovství světa 2027 v Pekingu. Vyhrály Norky. Už za chvíli ve Sportžurnálu uslyšíte o hokejové reprezentaci.
2: Poslouchej Sport.
5: Radiožurnál Sport.

0: Turnaj Euro Hockey Tour v Českých Budějovicích potvrdil rozložení sil v současné Evropě. Švédové nestratili na turnaji ani bod. Český tým po dnešní prohře se Švýcary 0-1 po nájezdech obsadil druhou příčku. Pro švédské hry, které se budou hrát za týden, trenér Rulík povolal 7 nových hráčů. Jsou mezi nimi i obránci Floridy Hovorka a Alšer. Osobně zápasy na jihu Čech sledoval Václav Nedorost, který během víkendu stihl navštívit i Trenčín, kde jeho syn vybojoval na mistrovství světa 18-letých bronz. Nedorosta, který od nové sezony bude v roli sportovního ředitele Českobudějovického klubu, potěšil divácký zájem o reprezentační zápasy.
1: Jo, lidi to baví, pěkný hokej, musím teda říct, jsou tady k vidění, takže si lidi zase našli ten čas a motor letos vypadl docela brzo, takže tu byla docela prodleva. Určitě je to hokejové město a je tady na co koukat.
2: Stejně tak jako na dalších turnajích v této sezóně Švédové první mají výjimečnou generaci.
1: Mají velice dobrou generaci, hlavně ty nastupující mladí kluci, vlastně letos vyhráli 20, včera 18. Tady je spousta kluků ročníku 08, 07, což jsou 18letí, 19letí kluci a i s nima to vyhráli, takže prostě švédská mládež funguje, ty kluci se dostávají do velkého hokeje a je to vidět.
2: Sledoval jste Bjerka speciálně?
1: Sledoval, protože...
2: Šikovný hráč?
1: Neskutečný, jako klobouk dolů, s jakým přehledem on hraje, pořád hlava nahoře a v těch těžkých situacích si dokáže poradit na to, že je skvěle fyzicky připravený a ten jeho podvozek, kdy dokáže ustát, není velký postavy a dokáže ustát i souboje, takže výborný hráč.
2: To jsou Švédové, česká hokejová reprezentace skončila na českých hokejových hrách na druhém místě, se Švédy se hrála celkem vyrovnaný souboj. Je to všechno směřováno samozřejmě k mistrovství světa. Vidíte sílu v tom týmu?
1: Čeká jeden turnaj, budou tam určitě nějaký změny, ale kluci ukázali kvalitu. Ten turnaj je vyrovnaný, jo. Dneska třeba zápas Švédsko-Finsko, bych řekl, že Finové byli obrazem hry lepší, ale prohráli.
2: No rozhodně soupeře přestříleli.
1: Jo, jo, jo. Ty zápasy jsou vyrovnaný a naši taky ukázali sílu a určitě bude směrem k mistrovství světa na čem stavět.
2: Vy jste prožil docela perný hokejový víkend. Máte, předpokládám, velkou radost z bronzového úspěchu 18.
1: Mám, tak že jsem tam syna, takže i za něj a za celý český hokej, který 12 let z tohle turné žádnou medaili nepřivez, tak je to taky dobrý signál, že se i k té 20 teď přiřadila i 18. Je vidět, že ta práce taky jde asi dobrým směrem a je potřeba vytrvat, pracovat, lepšit se ještě a ještě taky doufejme, že potom se nám to odrazí na nějakých hokejistech v NHL.
2: Byl jste na 18 osobně?
1: Byl jsem skoro na každém zápase, musím říct, mimo Dánů jsem tam byl na každý zápas, takže jsem samozřejmě podporoval a sledoval, jak si naši kluci v konkurenci světových hokejistů vedou.
2: A zpátky k přípravě seniorského týmu na mistrovství světa. Právě do tohoto týmu Radim Rulík docela často zařazuje mladé hráče, třeba Petra Sikoru, je jich tam ale daleko víc.
1: Jo, tak by to mělo být, tak je vidět, že Švédové se toho nebojí a i s těma klukama ten turnaj vyhráli. Naši tady mají pár mladých kluků, kteří si tu šanci 100% zasloužili, není to nějaký tlačení něčeho. Myslím si, že jak Galvas, tak Sikora, tak Cibulka si tu šanci do seniorského hokeje zasloužili. Hrajou obstojně, musím říct.
2: Dodal Václav Nedorost z Českých Budějovic, Kamil Jáša, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Ve vysílání Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport i dál posloucháte nedělní Sportžurnál. Házenkáři Plzně zvládli oba domácí duely extraligového finále. Sérii proti obhájcům titulu z Karviné srovnali po výhrách v domácí hale na 2-2 na zápasy a o mistrech tak rozhodne až páté utkání. Dnes Západočeši porazili Slezany 31-24 a to z velké části díky výkonu brankáře Filipa Herajta.
1: Při těch sedmičkách se jim dostal trochu do hlavy. Nevím, snad jestli chytil 5, to je neuvěřitelný, takže doufám, že mu to vydrží ještě. Takováhle forma i do toho posledního zápasu.
2: Chválil svého spoluhráče Jakub Douda. Herajtovi se proti karvinským střelcům dařilo nejen ve hře, ale i při trestných hodech ze 7 metrů. V plzeňské brance čelil 7 takovým pokusům a hned 5krát udělal radost domácím fanouškům.
3: Do té doby, než jsem chytil tu první semečku Vojty Pacla, tak ten můj výkon nebyl tak jako dobrý, si myslím, ale tu první semečku mě to trošku nastartovalo a pak už to pokračovalo, jsem rád, že jsem se chytnul. No.
2: Říkal spokojený Herajt poté, co Plzni pomohl ke druhé finálové výhře a zároveň tak odvrátil konec série.
4: Nám první zápasy zachytal výborně Peťa a už bylo na těse, aby zachytali Harry a se mu to vydařilo a čekáme na pátý zápas a tam se rozhodne.
2: Rýpnul si s nadsázkou do Filipa Herajta hráč Karviné Jonáš Pacl, který bude doufat, že klíčovým

0: Mužem pátého rozhodujícího utkání bude spíš brankář slezského týmu Petr Mokroš. Výhodu domácího prostředí budou mít právě 14-násobní vítězové české extraligy. Podle Pacla to může být klíčové.
1: Já si myslím, že určitě, že jsme doma mnohem silnější a jsem rád, že jsme to v té základní části vybojovali, to první místo, že se všechny tady ty případné pátý zápasy v tom play-off hrajou u nás a věřím, že fanoušci nás poženou a že nás to vyburcuje. Paradoxně ten tlak toho posledního zápasu k nejlepšímu výkonu možnému.
0: Doufá karvinský Pacl. Co udělat pro to, aby poprvé ve finále vyhrál hostující tým, vyjmenovává brankář plzeňského talentu Herajt.
2: Musíme se to připravit v hlavách, prostě vyhecovat to, jako kdyby jsme hráli v domácím prostředí, tady nás hnali diváci dopředu. To nám strašně pomohlo, že všichni celý tým byl prostě nastartovaný úplně jinak než v té Karviny, kde zase naopak ženou diváci domácí, že jo. Tohle si myslím, že musíme prostě si nastavit hlavách tak, aby jsme prostě hráli, jako když hrajeme doma.
0: Plánuje Filip Herajt. Jestli obhájí extraligový titul karvinští házenkáři, nebo budou poprvé od roku 2023 slavit ti plzeňští, rozhodne až pátý duel. Ten se bude hrát v sobotu ve Slezsku. Z Plzně Tadeáš Skalický, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Italský pilot Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu vyhrál velkou cenu Miami Formule 1 a po třetí triumfu za sebou si upevnil vedení v čele šampionátu. Druhý skončil Brit Lando Norris z McLarenu, třetí duel Norrisův týmový kolega Australan Oscar Piastri. Podrobnosti už přidá Krištof Kousal, který závod detailně sledoval. Hezký večer.
1: Hezký večer.
0: Tak Krištofe, který tým udělal za těch 5 týdnů, kdy se nezávodilo, největší pokrok?
1: Pokud budeme soudit čistě z výsledků a formy v Miami, tak rozhodně McLaren, mějme na paměti tedy, že je to jenom jedna Grand Prix, která charakteristikou trati mohla sednout úřadujícím šampionům v poháru konstruktérů, to ukážou až další závody, ale jak sobotní sprint, který vyhrál Norris před Piastrym, tak taky nedělní hlavní závod, kde byly znovu oba nastupních vítězů, ukázali velký relativní výkonnostní skok dopředu. Vy jste mohledu překvapili Mercedes, dosud suverénní tým po prvních 3 velkých cenách, ten ale do Miami přicestoval bez větších vylepšení oproti ostatním týmům, ta chystá na Kanadu za 3 týdny, ale Antonelli vyhrál hlavní závod a Russell byl v něm 4., byť výraznou chybou Leclerca ve Ferrari v závěru, který se lahal v boji o 3. místo a po chybě a nárazu do svodidel skončil až 6.
0: Pojďme se vrátit k Antonellimu, je mu 19 let a dál vede pořadí šampionátu jezdců ve své druhé sezóně ve Formuli 1. Jak výjimečné to je?
1: Úžasné, viď? Vyhrál 3. Grand Prix v řadě, byla to jeho 1. 3 vítězství ve velké ceně v kariéře, při jeho 1. 3 startech z pole position v kariéře. To se nikomu v historii nepovedlo, ukazuje to na mimořádně povedený vstup do dráhy profesionálního závodníka. Teď vede pořadí mistrovství světa o 20 bodů před zkušenějším Russellem, kterému to v Miami mimochodem moc nesvědčilo. V podstatě od poloviny března celkem nečekaně zaostává za Antonelli. Před víkendem mluvil tedy o tom, že ho to neznervozňuje. Sezónu Formule 1 připodobnil k maratonu a ten se nevyhrává na prvních kilometrech, ale přece jenom ztráta na týmového kolegu se prohlubuje.
0: Ještě si dovolím jeden zvídavý dotaz. Závod v Miami začal s 3hodinovým předstihem oproti původnímu plánu, protože Miami měla zasáhnout bouře. Povedl se pořadatelům tento krok?
1: Asi ano, byl to preventivní krok, bouře se točí po jižním cípu Floridy a nemusela nutně zasáhnout přímo okruh v Miami, ale během závodu jenom jednou lehce sprchlo, závodění to neovlivnilo a nutno říct, že se závod i celkem povedl, byl dramatický, bojovalo se na čele, byly k vidění i jezdecké chyby, ty třeba na startu hodně zkomplikovaly závod Maxi Verstappenovi v Red Bullu, který nezvládl řízení, nakonec dojel 5. a to i díky další chybě Leclerca, o které už jsme mluvili. Otázkou, jak moc do atraktivity závodění promluvily změny, které před Miami udělala Mezinárodní automobilová federace s vedením Formule 1, týkaly se práce s elektrickou energií a limitů dobíjení a dalších věcí. Nemáme zkrátka srovnání s tím, jak by to vypadalo bez změn, proto říkám, že se to nedá úplně jasně určit, jestli pomohly nebo ne. Ale závod to byl každopádně atraktivní, teď mají piloti zase 2 volné víkendy před velkou cenou Kanady.
0: To říká Krištof Kousal, který mluvil ve Sportžurnálu o dnešní velké ceně Miami vozů Formule 1. Krištofe, moc díky a hezký zbytek večera.
1: Naslyšenou.

0: 5:15.
1: S mikrofonem do Anglie.
2: Tradiční pořad o fotbalové Premier League pokračuje i v další sezóně.
1: S mikrofonem do Anglie.
2: Půl hodina s novinkami z aktuálního kola nejbohatší evropské ligy.
1: S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
2: S mikrofonem do Anglie.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: květnu na vás v galerii Vinohradská 12 čeká výstava prací známé herečky Ivy Hitnerové. Přijďte se podívat a potěšit poetickými obrázky každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin do budovy Českého rozhlasu v Praze. Výstavu bude možné navštívit i v sobotu 16. května v rámci Dne otevřených dveří Českého rozhlasu. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
1: Radiožurnál 22 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Hasiči dál zasahují u požáru v Českém Švýcarsku, hoří i na dalších místech Česka. USA odpověděly na íránský návrh mírového plánu. Fotbalová Sparta v ligové skupině o titul porazila Jablonec a na vedoucí Slávii ztrácí 8 bodů. A počasí zítra bude v Čechách převážně oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a teploty až 27 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Hasiči stále nemají pod kontrolou požár lesa v Národním parku České Švýcarsko. Hoří u Rynartic a Jetřichovic od včerejšího odpoledne. Hasičům se dnes ale podařilo mírně zmenšit plochu požáru. Na místě je náš reportér. Ve večerním radiožurnálu uslyšíte podrobnosti za pár minut. A nedaří se uhasit ani lesní požár u obce Rusava na Kroměřížsku. Zasahuje tam 17 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Platí tam třetí stupeň požárního poplachu ze 4. Podle tamních hasičů Pavla Řezníčka musí vodu na místo dopravovat kyvadlově.
4: Požár zde zasáhl lesní porost v těžkém terénu a hasiči tady musí dopravovat hasební vodu na delší vzdálenost. K události vyjel také územní řídící důstojník, který na místě převzal velení. Zášením pomůže i armádní vrtulník, který doposud pomáhal při požáru v Národním parku České Švýcarsko.
2: České správě sociálního zabezpečení stále chybí údaje o stovkách tisíc zaměstnanců. Do systému jednotného hlášení je měli zaměstnavatelé registrovat do konce dubna. Ve čtvrtek, tedy poslední dané registrace, podle Ministerstva práce a sociálních věcí chyběla skoro čtvrtina údajů.
5: Systém registrací zůstane podle ministerstva otevřený i po 30. dubnu. A firmy tedy budou moct své zaměstnance stále přihlašovat. Vzhledem k velkému zatížení systému v posledních dnech může zpracování údajů trvat 5 i víc pracovních dní. Ministerstvo nicméně firmám vzkázalo, že se nemusí obávat pokut. Naší prioritou nejsou sankce, ale úspěšné zavedení klíčového projektu státu, řekl ministr Aleš Juchelka z hnutí ANO. Do budoucna má podle něj jednotné hlášení zjednodušit vykazování údajů a snížit administrativní zátěž firem. Tomáš Jiník, Radiožurnál.
2: Spojené státy odpověděly na íránský návrh mírového plánu, informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na íránská státní média. Obsah odpovědí zatím není známý. Komunikaci mezi oběma zeměmi zprostředkovává Pákistán. Írán uvedl, že teď americkou odpověď na 14-bodový plán k ukončení války vyhodnocuje. Americký prezident Donald Trump se k íránskému návrhu včera vyjádřil skepticky. Dopravu v centru Hradce Králové zkomplikuje od zítra na další 3 měsíce oprava třídy ČSA. Opravovat se budou poničené silnice a cyklopruhy mezi křižovatkami třídy ČSA s Pelclovou a Divišovou ulicí, říká mluvčí hradeckých technických služeb Patrik Palátka.
6: Oprava bude mít celkem 2 fáze. V první etapě od 4. května do konce června se ulice uzavře pro veškerou dopravu s výjimkou vozidel městské hromadné dopravy a složek záchranné služby. Druhá fáze začne v červenci, kdy ulicí neprojedou ani vozy městské hromadné dopravy.
2: Sport. Fotbalisti Sparty porazili v šancelize ve skupině o tituly Jablonec 2-0 a na vedoucí Slávii ztrácí v tabulce 8 bodů. Plzeň ve stejné skupině vyhrála nad Hradcem Králové 3-1 a Teplice remizovali ve skupině o záchranu se Slováckem 1-1. Národní hokejový tým na závěr českých her podlehl Švýcarsku 0-1 po nájezdech. Pokračuje brankář Josef Kořenář, který na střelce speciálně připravený nebyl.
7: Nedokážu ani říct, co ty kulky vůbec nezná člověk, takže už tak instinktivně do toho jde a byli o rengo šťastnější.
8: První třetina nebyla úplně z naší strany ideální, ale pak jsme si k tomu něco řekli a trošku jsme srovnali s nima tempo a bylo to v jednom gólu, no, až na jezdy, takže šance byly na obou stranách.
2: České hokejové hry v Českých Budějovicích ovládli Švédové. Češi skončili druzí. K národnímu týmu se na švédské hry připojí 7 nových hráčů. Ze zdravotních důvodů turnaj naopak vynechá obránce Filip Hronek.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Zdržení na Pražském okruhu a nehoda na D1 za Ivanovicemi na Hané. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště čekejte kolonu za sjezdem na Barrandov. Popojíždí se v ní od 19. kilometru až na 21. kilometr, kde začíná omezení. Uzavřený je pravý pruh kvůli opravě vozovky. Zdržíte se necelých 20 minut. Na D1 z Ostravy do Brna se uklízí po nehodě za Ivanovicemi na Hané. Na kilometru 233 už po kolizi dvou vozidel zbylo jen dopravní značení v odstavném pruhu. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy zbystřete za odbočkou na dálnici na Olomouc. Na 80. kilometru stojí porouchané vozidlo, už je označené. V Praze pozor na překážku v tunelu Blanka ve směru Stroje k Barrandovskému mostu. U výjezdu na Letnou stojí osobní auto kvůli poruše, projíždějte opatrně. A na silnici 8 z Řehlovic do Teplic se stala nehoda u Bystřan. Osobní auto tam narazilo do svodidel, je to s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra bude v Čechách převážně oblačno až zataženo, později výjimečně i přehánky, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a nejvyšší teploty 22 až 27 stupňů, na horách většinou kolem 18. Tolik zprávy. Posloucháte víkendový radiožurnál s Michaelou van Erne.
10: V návaznosti na zprávy požár v Českém Švýcarsku dál zaměstnává stovky hasičů a situace zůstává vážná. Oheň se zatím nepodařilo dostat pod kontrolu a zásah tak bude pokračovat i zítra. Všechno sleduje i teď v tomto čase náš reportér, budeme s ním mluvit za chvíli.
3: Víkendový radiožurnál
0: a Michaela van Erne.

0: požáru lesa v Národním parku České Švýcarsko dnes zasahují 400 hasičů se speciální technikou. Zítra se vrátí i vrtulníky. Během dne se podařilo mírně zmenšit plochu požáru u Rynartic na Děčínsku, řekl to generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Na místě je stále náš reportér Jan Beneš. Dobrý večer.
1: Hezký večer, já jsem stál na letišti v Chřibské, tady už je ale klid. Přes den odtud odlétalo 7 vrtulníků z bambivaky naplněnými vodou z mobilních nádrží, které zásobovaly po celý den hasičské cisterny. Po setmění se ale do vzduchu znesly drony s termovizí, které monitorují 4 ohniska požáru, 2 větší a 2 menší. Na místě zůstávají 400 hasičů s technikou, kromě hadic a stříkaček samozřejmě i se 4-kolkami nebo velkokapacitními cisternami. Zítra se sem vrtulníky vrátí. Já jsem mluvil s generálním ředitelem hasičského záchranného sboru Vladimírem Vlčkem, který řekl, že dobrou zprávou je, že se zatím nechystá evakuace domů se zvláštním režimem, který je nedaleko jednoho z těch ohnisek. Zatím se hasičům daří držet ten požár dál od budovy. A podle velitele zásahu Dušana Uhlíka dnes tak trochu hasiči počítali s tím, že by se jim mohlo podařit lokalizovat ten požár, to znamená mít ho pod kontrolou. Nepovedlo se to hlavně kvůli větru. Ten se teď večer zase znovu trochu rozfoukal, tak uvidíme, jak bude situace vypadat zítra.
0: Tak na to bych se ráda doptala už teď právě s výhledem na zítřek, o kterém jste se zmínil. Jak tedy bude zásah hasičů vypadat zítra a dá se předpovědět, určit, kdy skončí?
1: No, všichni by to chtěli vědět. Hasiči ti napovídají, že pokud vše půjde podle plánu, mohli by mít oheň pod kontrolou zítra večer. Nechtějí to ale zakřiknout. Pokud se to podaří, tak pak bude ještě několik dní trvat, než oheň skutečně uhasí do toho posledního místa. Zítra se sem na letiště vrátí 7 vrtulníků, 3 vrtulníky armádní, 2 policejní a 2 vrtulníky ze soukromých společností a k tomu ještě přibudou 2 vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Podle velitele zásahu Dušana Uhlíka není třeba zatím navyšovat počet hasičů, jak už jsem říkal, je jich tady kolem 400 a jsou ze 7 krajů a samozřejmě plus hasiči z Ústeckého kraje. Jedná se o profesionální hasiči i hasiče dobrovolné.
0: Tolik Jan Beneš, díky a hezký večer a dobrou noc.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o víkendu.

Jedna z nejvýznamnějších památek v centru Opavy, Blicherův palác, je nově schovaná pod lešením. Schátralá dominanta města se po mnoha letech dočkala rekonstrukce. A jak uslyšíte za chvíli v další reportáži večerního víkendového radiožurnálu, budova překvapuje i památkáře.

0: Ze Stingova New Yorku do Opavy, tam začala rekonstrukce zchátralého Blicherova paláce. Dominanta městské památkové zóny dostane v první etapě nové rozvody elektřiny a řeší se i oprava plechové střechy. Kompletní rekonstrukce vyjde na 3,25 miliardy korun. Poslechněte si o tom.
1: Tak tady tato hromada plechu nás překvapila, protože na jednom z těch plechů jsme našli razítko, které je od takzvané Těšínské komory. Těšínská komora skončila v roce 1905, ten plech má takřka 130 let.
2: I plechy ze střechy tady odkrývají tajemství a bude jich mnohem víc, odhaduje Dalibor Halátek z Národního památkového ústavu. Začalo se právě střechou, do které teklo desítky let.
1: Ta vrcholová část pravděpodobně už na konci 19. století byla krytá právě plechem a ten plech se nám do dneška dochoval, byť pod vrstvami nových plechů a nových krytin. A v tuto chvíli se vlastně vyhodnocuje, co všechno se bude vyměňovat a co všechno vlastně zůstane.
3: Právě tady bych radši šel odtud, radši pryč. No. Pojďte.
4: Tady jenom pozvosím.
2: Takto jsme s pracovníky Opavského muzea před lety opatrně našlapovali, protože statice někdejšího městského zámku nikdo moc nevěřil.
3: To napadla masivně dřevomorka, hlavně v těch přetížených částech.
2: Havarijní stav je přesným označením, pryč musí depozitář. Už dávno tady nikdo z muzea nepracuje. A není žádný záznam o nějaké větší opravě i daleko v minulosti, říká ředitelka Slezského zemského muzea v Opavě Jana Horáková.
5: Kanalizace byla dělána naposledy dešťová a smažková v roce 1929 a budeme pokračovat potom dál. Právě bychom se rádi pustili do statického zajištění celého toho objektu, protože my všichni známe, že to je Blicherův palác, ale ten objekt, to jsou vlastně tři objekty. Je to ta původní hmota toho paláce, pak je tam přístavba z 20. století, která je na druhém nádvoří a pak je tady barokní přístavba, která je z Masarykovy ulice. A ty objekty, ty dva objekty novější byly přistavovány. Takže důsledkem toho je, že každý objekt si žije trošičku svým životem, což samozřejmě statice tady takové masy prostě stavební neprospívá, takže to bude právě ta druhá etapa, do které bychom se rádi pustili, abychom ten objekt opravdu zastabilizovali, protože pokud ho nezastabilizujeme, tak se nemůžeme pustit do těch dalších etap samozřejmě.
2: Je a bude to výzva pro restaurátory. Podle památkáře Dalibora Halátka se začne štukovou výzdobou u střechy, poprvé viděnou pořádně zblízka.
1: Je vlastně to odlitek z románského cementu. Z toho stejného materiálu jsou i hlavice s takovýma indiánkama, takovým mouření. To je překvapení, to jsme neznali.
2: Palác postavený na přelomu 18. a 19. století ze tří domů nese název po ruském polním maršálovi von Blicherovi. Desítky let je uzavřený a zatím není jasné, kdy se podaří sehnat peníze na další opravy. Cílem je udělat z něj další místo pro výstavy a kulturní akce. Z Opavy Martin Knitl, Radiožurnál.

0: Základní část fotbalové ligy ovládla suverénně pražská Slavia.
1: To nejdůležitější je ale na programu až teď.
0: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
1: Buďte díky našim reportérům u všech zápasů.
0: Klíčové duely nabízíme tradičně v přímých přenosech.
1: Kromě toho pravidelné živé vstupy v reportérském kolečku
0: nebo pozápasové reportáže.
1: Nadstavba fotbalové ligy na Radiožurnálu.
0: Ve vysílání po celý květen.
1: Radiožurnál.
0: Fandíme s vámi.

0: 22 hodiny 30 minut. Zprávy a Martin Matějka.
1: Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Plocha požáru je teď lehce pod 100 hektary. Zítra přiletí ještě dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. V Národním parku zasahuje od soboty okolo 400 hasičů. Vězeňská iránská aktivistka a nositelka Nobelovy ceny za mír Narges Mohammadiová zůstává dva dny po převozu do nemocnice v kritickém stavu. Oznámila to nadace spravovaná jí rodinou. Nobelův výbor vyzval Irán, aby Mohammadiovou okamžitě propustil. Útoků na zdravotnická zařízení ve válečných konfliktech v posledních letech přibývá. Upozorňuje na to humanitární organizace Lékaři bez hranic. Ta si dnes připomněla 10. výročí od přijetí rezoluce OSN, ve které podobné činy jednohlasně odsoudilo přes 80 států. Práci na rezoluci odmítli v roce 2015 americký útok na nemocnici Lékařů bez hranic v afgánském městě Kundu. Zemřelo při něm 42 lidí. A olomoučtí policisté chytili 21-letého vězně, který v pátek utekl z věznice v Jiřicích. Oznámili to na síti X. Muž odsouzený za násilnou a drogovou trestnou činnost se nejspíš podhrabal pod oplocením věznice. Do pátrání po něm policisté nasadili i vrtulník s termovizí a upozorňovali, že je muž na útěku nebezpečný. Podle serveru Novinky.cz jeho útěk prověřuje generální inspekce bezpečnostních sborů jako možné pochybení vězeňské služby. Sport. Lvi Praha vyrovnali finále extraligy volejbalistů s Karlovarskem na 2-2 na zápasy. Obhájci trofeje doma vyhráli 3-1 na sety. Nejúžitečnějším hráčem zápasu byl vyhlášen slovenský smečař Pražanů Jakub Ihnát, který vybojoval 15 bodů. O titul ve volejbalové extralize rozhodne úterní 5. finálové utkání.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D1 za Čechticemi a zdržení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna nebezpečná situace za sjezdem na Čechtice. Na 69. kilometru leží na vozovce sražená srna. Je v odstavném pruhu, podle řidičů je ale živá, může se dostat do jízdního pruhu, tak dejte pozor. Na D1 z Ostravy do Brna pozor za Ivanovicemi na Hané. Na kilometru 233 ještě řeší nehodu v odstavném pruhu. Místo je označené šipkou. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letišti se popojíždí v koloně mezi Ořechem a sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. Zdržíte se ještě necelou čtvrt hodinu. A na silnici 8 z Řehlovic do Teplic komplikuje provoz nehoda u Bystřan. Havarovala tam dvě osobní auta, na místě je policie, která řídí dopravu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 13 až 8 stupňů, zítra pak čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a Beslezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A ve víkendovém radiožurnálu je s vámi Michaela van Erne.
0: Bude také Michael Jackson a jako první kapela Eddie Stoilov.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.

Terapeutický program pro řidiče, kteří na silnicích spáchali závažné přestupky, funguje už 2 roky. Za tu dobu se ukázalo, že jeho absolventi neopakují chyby v provozu tak často jako ti, kteří programem neprošli. Další detaily zjišťovalo Centrum dopravního výzkumu a vy je uslyšíte za chvíli.

0: Michael Jackson na píseň ze stejnojmenného alba, tedy Bad, prodalo se ho něco mezi 30 až 45 miliony kopií, což ho zařadí mezi 30 nejlépe prodávaných alb historie hudby. Ale pojďme dál. Řidiči, kteří přišli o řidičské oprávnění kvůli velmi závažnému přestupku, musí od dubna 2024 absolvovat terapeutický program. Od té doby ho podle ministerstva dopravy dokončilo asi 7 tisíc lidí. A ti, kteří terapie podstoupí, chyby opakují méně často než motoristé, kteří na terapie nechodili. Vyplývá to z dat Centra dopravního výzkumu, který program zaštiťuje.
1: Na ústek vložíte do úst a po dobu tónu budete foukat.
2: Ano, to jo, ještě.
3: Druhá dechová zkouška je 2,89.
4: Tolik promile zjistili policisté u řidiče, který si loni v listopadu zapálil cigaretu po zastavení uprostřed křižovatky v centru Zlína. Právě zařízení pod vlivem či odmítnutí dechové zkoušky nebo testu na drogy se řidiči na skupinové psychoterapie dostávají nejčastěji, říká Pavel Řezáč z Centra dopravního výzkumu.
5: Druhá skupina řidičů jsou řidiči, kterým bylo odebráno řidičské oprávnění na dobu 18 a více měsíců. A třetí skupina řidičů jsou řidiči, kterým byla nařízena účast v terapeutických programech na základě rozhodnutí soudu nebo státního zástupce.
4: Podle Řezáče je míra recidivy u řidičů po povinných terapiích nižší o 75%. Centrum dopravního výzkumu zatím návrat k řízení zkoumal asi u tisíce lidí, kteří programem prošli v roce 2024.
5: Srovnávali jsme tady tuto skupinu s řidiči v rámci Evropy, kteří vlastně neprošli terapeutickými programy a jaké tam recidiva té trestné činnosti za volantem.
4: Popisuje Řezáč. Za povinných 5 sezení řidiči zaplatí asi 13 tisíc korun. Na nich s terapeutem nejdříve analyzují přestupek, kterého se dopustili. Následně probírají třeba účinky alkoholu a drog, agresivitu nebo překračování rychlosti. Psychoterapeutka Sandra Kolečkárová u řidičů na terapiích vidí největší posun ve vnímání dalších účastníků provozu.
6: Že se vlastně na některé situace v dopravě dívají s nějakým větším respektem, tolerancí. Právě skrze ty příběhy, které slyší od ostatních účastníků toho programu. Někdo je například po nehodě, proto jezdí možná nižší rychlosti.
4: Jen terapie, ale k opětovnému získání řidičského průkazu nestačí, popisuje mluvčí ministerstva dopravy Alena Míl.
7: Obrácení musí řidič požádat úřad a zároveň musí splnit i další zákonné povinnosti, a to podle konkrétního případu může jít například o lékařskou prohlídku, dopravně psychologické vyšetření a v některých případech také o přezkoušení z odborné způsobilosti v autoškole.
4: Řidič by se tak měl o dalších krocích informovat přímo na svém úřadě. Sára Adamcová, Radiožurnál.

Azylový dům v Záblatí na Prachaticku má nově vyšší kapacitu a moderní vybavení. Skončila totiž jeho velká rekonstrukce a zařízení teď má víc míst pro zájemce, kteří se hlásí z celé republiky. Také o tom se dozvíte podrobněji, pokud tedy do 4 minut neusnete. O to se postará kapela Cranberry.

0: vámi Radiožurnál. Ve službách pro lidi bez domova bývá podobná rekonstrukce spíš výjimkou než pravidlem. V Záblatí na Prachaticku ovšem jednu takovou velkou opravu dokončili. Rozsáhlou modernizací prošel tamní azylový dům svatého Petra pro muže. Lepší podmínky tam tak nově mají jak klienti, tak i zaměstnanci. A zařízení má i vyšší kapacitu.
1: No, tady jsou postele, tady spíme, vidíte, je to ustlaný pěkně, to jsou naše skříně.
2: Pan Ladislav je obyvatel azylového domu v Záblatí u Prachatic.
1: Je to tady moc pěkný, jsem tady nečekal jako takovýhle jako prostředí. Jo. Já jsem na problémy s závislostí a o co jsem tady, tak abstinuju. Mě to tady svědčí prostě.
2: Jednu z těch koupelen, které si klienti tak pochvalují, mi ukazuje ředitelka Charity Prachatice Wimperk, Dana Marková.
3: Bohužel jsme si neudělali úplně původní fota všech, abyste mohla srovnat ten bývalý stav a ten současný, ale bylo to otřesné teda.
2: Teď jsme vešli do kanceláře, kde zaměstnanci pracují.
3: Snažili jsme se skultivovat také prostředí pro zaměstnance, aby jim tady bylo příjemně. Není to jednoduchá práce, protože někdy pracují taky s klienty, kteří mají velké problémy i zdravotní, psychické a někdy je ta práce i poněkud riziková.
4: Po rekonstrukci dům svatého Petra nabízí opět míst větší kapacitu. Bezpečný azyl tam najde 18 mužů. Ti jsou obvykle různého věku, říká sociální pracovnice Veronika Smažíková.
5: Máme žádosti od zájemců opravdu po celé republice, ale přednostně opravdu bereme klienty z Jihočeského kraje.
4: Rekonstrukce nebo budování nových prostor ve službách pro lidi bez domova je podle ředitelky sítě aktérů pro domov Dany Nedělníkové spíš výjimkou.
6: Některé služby jsou na hranici obyvatelnosti a jenom pomalu se tento fond daří nějak rekonstruovat nebo nahrazovat novými objekty.
4: Rekonstrukce domu svatého Petra stála přes 5 milionů korun a Charita ji hradila ze svého rozpočtu. Ze Záblatí Kristýna Baršíny, Radiožurnál.

0: Radiožurnál 23 hodin. Jsou tu zprávy a Martin Matějč.
1: Hasiči zmenšují plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko. Hoří les také u Rusavy na Kroměřížsku. Rusko oznámilo, že Ukrajina zaútočila na Záporožskou jadernou elektrárnu. Fotbalisté Sparty porazili na úvod ligové nadstavby Jablonec 2-0. A zítra bude v Čechách převážně oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Hasičům v Národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. Plocha požáru je odhadem lehce pod 100 hektary, ohnisko ale zatím stále nelokalizovali. V Národním parku zasahuje od soboty okolo 400 hasičů. Hasiči likvidují také lesní požár u obce Rusava na Kroměřížsku. Zasahuje tam 17 jednotek profesionálních i dobrovolných hasičů. Platí třetí stupeň požárního poplachu ze 4. Hasiči zmenšili odhad zasažené plochy asi na 2,5 hektaru. Podle mluvčího hasičů Pavla Řezníčka hoří mladý smíšený les a požár ještě není lokalizovaný. Vodu na místo požáru musí dopravovat kyvadlově.
3: Požár zde zasáhl lesní porost v těžkém terénu a hasiči tady musí dopravovat hasební vodu na delší vzdálenost. K události vyjel také územní řídící důstojník, který na místě převzal velení. Zášením pomůže i armádní vrtulník, který doposud pomáhal při požáru v Národním parku České Švýcarsko.
1: Škodu a příčinu požáru teď hasiči zjišťují společně s policií a budou v tom pokračovat i zítra. Zvýšené nebezpečí vzniku požáru nově hrozí po celém území Česka, kromě jihozápadu republiky. Oznámil to Český hydrometeorologický ústav s tím, že prodlužuje výstrahu až do středy. Důvodem je kombinace dlouhodobého sucha a letních teplot. Situace by se měla zlepšit příští týden, říká meteoroložka Marie Odstrčilová.
4: Během pondělí se v Čechách objeví první přehánky, v úterý a hlavně ve středu se déšť vyskytne pravděpodobně na většině území České republiky. Také se zmírní odpolední teploty.
1: Kvůli zvýšenému riziku požáru by lidé neměli rozdělávat oheň v přírodě, hlavně v lesích. Zároveň by měli dodržovat místní vyhlášky a zákazy vydané obcemi nebo městy. Rusko oznámilo, že Ukrajina podnikla dronový útok na Záporožskou jadernou elektrárnu, ta je od roku 2022 pod ruskou kontrolou. Vedení elektrárny o útoku informovalo Mezinárodní agenturu pro atomovou energii. Úder údajně cílil na laboratoř pro kontrolu vnějšího záření, která se nachází mimo areál jaderné elektrárny. Zatím není jasné, jaký je rozsah škod. Při útoku nebyl nikdo zraněn, zaměstnanci agentury požádali vedení elektrárny o vstup do laboratoře a její kontrolu. Voda v Máchově jezeře na Českolipsku by se v budoucnu měla méně kazit. Radnice si nechala zpracovat studii, která má zjistit, proč ji každý rok znečistí toxické sinice. Autoři studii představí na květnovém jednání zastupitelstva.
5: Studie podle nezávislého starosty Romana Fajbíka ukazuje, že účinnost dřívějších opatření, jako je revize kanalizační sítě, začíná postupně slábnout. Mezi budoucí opatření patří zejména práce se sedimenty v Robečském potoce, které obsahují velké množství fosforu. Právě fosfor je jednou z hlavních živin podporujících růst sinic. Zdok Jiří Jelínek, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty vstoupili úspěšně do ligové nadstavby. Ve skupině o titul porazili Jablonec 2-0. Rozhodující gól dal v nastavení první půle útočník Jan Kuchta, který se trefil po 11. v sezóně. Z toho celkem čtyřikrát skóroval právě proti Jablonci.
6: Mě asi sedí ten styl Jablonce, co proti nám hraje, a vždycky nějakým způsobem kluci vytvořili mi šanci a já ji proměním. Dneska to bylo až před koncem prvního poločasu a to nám docela dalo klid na kopačky, takže nám to pomohlo. Takže co se týká těch statistik, tak asi mi Jablonec vyhovuje.
1: Sparta má na druhém místě tabulky 8-bodovou ztrátu na vedoucí Slávii. Dalších 10 bodů ztrácí Plzeň po výhře 3-1 nad Hradcem Králové. A ve skupině o udržení remizovali Teplice se Slováckem 1-1.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Překážka na D46 u Olšan, u Prostějova a omezení na Pražském okruhu. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova se vyhněte překážce u Olšan, u Prostějova. Na 33. kilometru leží na vozovce sražená zvěř. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště počítejte se silnějším provozem v okolí sjezdu na Stodůlky. Na 21. kilometru je zúžení do jednoho pruhu. Zdržíte se teď kolem 5 minut. A nehoda komplikuje provoz na silnici 8 z Řehlovice do Teplic. U sjezdu do Bystřan překážejí následky nehody dvou osobních aut. Je to teď zřejmě neprůjezdné. Řidiči objíždějí přes Světice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci se ochladí na 13 až 8 stupňů Celsia, zítra pak čekáme v Čechách přes den jen přechodně polojasno. Jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a beze srážek. Nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A teď začíná repríza víkendového hosta Radiožurnálu s Patricí Strouhalovou.
8: Tím hostem je dnes herec Miroslav Etzler. Pěkně vás tu vítám. Dobrý den.
9: Krásný den, děkuji za pozvání.
8: Dnes se běží maraton v Praze. Vy jste velký sportovec, tak jsem si říkala, kdy jste běžel svůj první maraton, jestli jste vůbec běžel?
9: No jasně, když jsem přišel jako elef do Šumperského divadla, to mi bylo 18 let, tak tam všichni běhali. A sadil jsem se s jedním režisérem tehdy, že ho porazím v tom maratonu. A on už měl uběhaný nějaký maratony měl a já jsem začal velmi tvrdě trénovat. A trvalo mi to asi fakt rok a běžel jsem svůj první maraton, porazil jsem ho a běžel jsem ho dokonce po 3 hodiny. Mm-hmm. I když musím říct, že mě teda předběhl, byl tam jeden lékař, kardiochirurg, s kterým jsem chodil běhat a ten mě předběhl těsně před cílem, tomu bylo 62 let. A já jsem měl z toho chutí ho nakopat do zadku, no, jak jsem byl naštvaný, že zrovna on mě porazil. A dneska mě 62 let bude za rok, no. A nedovedu si představit, že bych uběhal maraton.
8: Ne,
9: já mám všechny ty klouby zničený, takže teď se na to jenom s obdivem dívám, zejména na tu starší generaci, která to běhá.
8: No a kdo je tedy dnes Miroslav Etzler, když to srovnáme s tím 18-letým klukem, co uběhl maraton? A teď?
9: A je to menší exhibicionista, je to větší kliďas, je to člověk, který čím dál tím víc miluje život, je to člověk, který si váží všeho živého a je to člověk, který zjistil, že tak málo viděl, že lační potom vidět ještě další a další věci.
8: Vy právě říkáte, že v 60 letech v sobě máte určitou nejistotu, pokud jde o natáčení. Když to vztáhneme třeba k seriálu Polabí nebo k divadelnímu představení Šťovík na smetaně, proč?
9: Zodpovědnost. To je ten fenomén, který to ovlivňuje. Zodpovědnost. Zodpovědnost za lidi, kteří přijdou do toho divadla. Já jsem nikdy nebyl tak zodpovědný ke své práci, jako jsem teď. Jo. Když se vzpomenu, s kým vším jsem se potkal, jak fenomenální to byli herci, jak velcí to byli režiséři. A já teď nastupuju na vlastně věkovou linii, kdy já jsem ji nejvíc obdivoval. Kolem těch 65, 60, 70 let. A když někdo do toho divadla přijde a nechá tam poměrně hodně peněz, já si nedovedu představit, že bych mu dal nedopečenou buchtu se smradlavým tvarohem. Takže to je ta zodpovědnost.
2: Host Radiožurnálu.

0: Herec Miroslav Ecler dnes se mnou ve vysílání víkendového radiožurnálu, kdy jsme se bavili o té zodpovědnosti a o tom, jak přistupujete k té své práci. Tak zodpovědnost a nejistota byla třeba i v tom, že jste se stal modelem?
1: Modelem? Aha. To jste mi překvapila. No. Modelem čeho?
0: Modelem oděvu.
1: To jsem někdy dělal.
0: No teď, prý nedávno jste.
1: No tak šel jsem, fotografie. Protože naše kamarádka Petra Pilařová dělala takovou retrospektivní přehlídku modní a tak jsem tam, myslím, vytáhl nějaký sako a Samuel tam byl taky.
0: Myslím Váš si, syn.
1: Že, ano, Samuel, můj syn. A myslím si, že jsme byli, tam bylo tolik krásných žen, že jsme byli na vyvážení, aby jejich krása ještě více vynikla. Jo. Ale jako opravdu modelem jsem se nestal a doufám, že mi to ani nikdy nepotká. Jo.
0: A proč?
1: No, nevím. Pravdou je jedna věc, že já jezdím, já mám moc rád, když můžu někomu někde pomoct, jakoby, protože to mám na té své práci nejradši, že se může stát, že můj ksicht, který je provařený nějakýma jako médii, takže může někde někomu pomoct. A já jezdím třeba na modní přehlídky důchodců. A tam je velká legrace. Tam je velká legrace, takže možná se mi poštěstí jednou, až budu v takovémto ústavu, že třeba ještě jako model párkrát budu.
0: Dobře. Ještě pořád rád vaříte? Asijská, středomořská?
1: Já pořád mluvím o tom, už jsem to říkal, myslím, na mnoha místech, že Jan Werich říkal, že čas strávený na rybách se nezapočítává do života. Já si to myslím, a teď se nechci dotknout profesionálních kuchařů, protože vím, co to je za neuvěřitelnou řeholi. Pro 400, 500 lidí za den, jaký je tam vedro. Ale já to vždycky parafrázuju toho pana Wericha, že pro mě čas strávený v kuchyni se nezapočítává do života. Protože je to strašně kreativní záležitost a myslím si, že taková ta... Já neznám muže, který není ješitný. Jo, a taková ta ješitnost, když to někomu chutná, to je největší odměna. Takže ano,
0: a pořád vařím. Co od vás nejvíc chutná?
1: Já vařím asi všechno. Já vařím knedlíky, omáčky. Včera zrovna jsem dělal rajskou omáčku s masovými koulemi plněnými sýrem. A já totiž vařím rychle. A navíc, co mě baví, nebo co obdivuje třeba moje partnerka Helenka, že já když dovařím, tak nezbyde žádný špinavý nádobí. Já to všechno kolem toho umývám, a takže zbyde akorát čistý hrnec s tím jídlem na té plotně. Ale já vařím všechno. Já miluju třeba zelený kari, který se dá dělat na tisíc různých způsobů, ať jenom zeleninový, nebo s kuřecím masem, s krevetama. A je to banální a velmi rychlý recept. Mrkev, květák, fazole, kousek masa, podusit, přidat pastu zelenou, zalít kokosovým mlíkem, povařit ještě další 5 minut na velkém ohni a hotovo. A je to tak dobrý.
0: A jak jste musel změnit svůj životní styl a jídelníček, když vám diagnostikovali cukrovku?
1: To jsou banality. Já vím, že to každého strašně zajímá, ale já mám cukrovku druhého typu, což je u lidí, kterým záleží na svém zdraví, vlastně nemoc, která se dá velmi dobře držet pod kontrolou. Já si nepíchám ani inzulin, protože já jsem opravdu upravil stravu a vyhnul jsem se sladkým věcem a vyhnul jsem se věcem, kde je hodně cukru. To znamená, že je to třeba v bramborách, v rýži, v těstovinách, v bílým pečivu, vůbec v bílým ovoci je hodně cukru. Je to jednoduchý. Já jsem vždycky byl alibistou, a který říkal, hele, tohle to si připravovat. Ty krabičky a tohleto, kde by na to člověk vzal čas? 4-5 minut. Nic víc, nic míň. Vstát o 5 minut dřív a člověk má sebou nějaký jídlo. Miluji rajčata, já jsem si zamiloval tvaroh, který jsem nejedl 30 let. Takový ten bílej tvaroh, to je taková dobrota. A když si tomu dáte malou misku borůvek, no já úplně teďka se už nemůžu dočkat, až zase nějaký... Já jsem objevil humus. To je taková dobrota. Nedělám si občas, na to nemám opravdu čas. Ale kupuju si ho, krabička stojí 24 korun a zasytí vás to, je to tak dobrý.
0: Vy vidíte mimo Prahu, tak je to docela obdivuhodné, když hrajete, jako natáčíte každý den, večer divadlo, jezdíte hodně po zájezdech. Jak si vlastně člověk udržuje tu fyzickou a psychickou jako sílu?
1: Já si myslím, že to je všechno o hlavě. Já si myslím, že když opravdu máte ráda život, když se díváte na ty věci pozitivně, když vidíte prostě, když zaregistrujete, ne že vám s prominutím holub pokálí auto nebo rameno, ale když si všimnete, jak on se leskne v tom slunci, tam je fialová, červená, modrá, a když se na ty věci, které můžou být nepříjemné, začnete dívat příjemně, tak to tělo funguje jinak. Já myslím, že všechno je o hlavě.
0: Když jsme byli u toho jídla, vy teď vlastně mi došlo, že v divadle Palace excelujete ve hře Šťovík na smetaně.
1: Ano.
0: Dalo by se to jíst?
1: Já nevím, je to maďarská hra, už to je podezřelé. Každopádně já v tom neexceluju. My jsme v tom tři, Martin Kubačák, Míša Novotný a já, a myslím, že všem se nám tam daří a určitě to stojí za zhlédnutí.
0: Zve Miroslav Ecler.

0: Miroslav Ecler ve vysílání víkendového radiožurnálu, když jsme zmínili tu divadelní hru Šťovík na Smetaně, tak ten děj se odehrává v šatně rozhodčích před, během a po rozhodujícím zápase, ale vlastně tam ti na místo fotbalové taktiky muži řeší svoje životní prohry, milostné vztahy, samotu, touhu, vlastně touhu po lepším životě. Tak když se budeme bavit tady o těch zásadních otázkách, samota třeba, co je horší, samota nebo osamění? Máte třeba s obojím zkušenost? Co
1: určitě,
0: je vlastně, já myslím, z toho nepřenositelného?
1: V mém, já pořád říkám, že to jsou moje názory, jo. Vůbec nemusí být, s tím nemusí nikdo souznit, ale samota je pro mě lepší. Osamění je strašný. Osamění, když vlastně už nemůžete najít tu spřízněnou bytost. Já jsem viděl, nebo mám neskutečně rád film amerického Indiana, který se jmenuje Jeffrey Reggio, a ten, on natočil Po vakaci, Koyanis Katsi, Anima Mundi. A Koyanis Katsi je ve kmeni slova kmene Hopi, jako slovo pro zánik. A oni tam ukazují věci, které nejsou hezké, ale pak ukážou v New Yorku starý lidi, kteří jsou sami. A společný jmenovatel všech těch tváří je strach. A osamění je určitě plný strachu. Myslím si, že taky by bylo strašně fajn, aby lidi, i mladí lidi, kteří se cítí osamění, aby zkoušeli komunikovat. Třeba když potkají mě, tak hned ať se na mě vrhnou. Protože osamění je velká bolest duše. No. Samota je fajn. Čas od času.
0: Co si z toho vlastně, z toho prožitku odnést dál do toho života?
1: To já nevím. Já to nevím a je to strašně složitý. Kdybych to věděl, tak mám Nobelovu cenu za dobrou náladu. Jako jo. Ale každopádně, já moc rád jezdím do té Asie. A co je paradoxní třeba v takové deltě Mekongu, která se rozprostírá mezi Kambodžou a Vietnamem, tak tam už lidi nemají peníze a tam funguje směnný obchod v mnoha místech. A jakákoliv angína nebo spálová nějaká viróza pro děti, je tam fatální nemoc. Tam umírají děti na věci, které jsou u nás úplně běžně léčitelné. Já jsem tam nikdy neviděl jediný zachmuřený obličej. Dokonce jsem si tam jednou, když mi se ztratilo zavazadlo, koupil takový červený elastický tričko a takový kamašky, abych zjistil na konci pobytu v Asii, že to je dámské, tradiční dámské pyžamo. Jo. A tedy kamkoliv jsem přišel, já jsem chlupatý jako orangutan, tak tam se všichni ty Asiaté smáli. Jo. A oni mají pozitivní přístup k životu. Takže já myslím, že nejlepší cesta je mít pozitivní přístup k životu.
0: Další taková ta hlavní myšlenka téhleté divadelní hry je otázka stárnutí. Tak kolik vám vlastně je, když to srovnáme s tím, že už jste ve stříbrné generaci? Jak vlastně prožíváte to middle fairy, jako, že to je známé, že v tom midlifeu se vlastně přeprogramovává člověku mozek a staví ty priority jinak?
1: Já mám štěstí. Já mám štěstí, protože mi všechno funguje. Cukrovka, měl jsem covid, ale já jsem zdravý člověk. To znamená, že já jsem přemýšlivější, než jsem býval, a říkám, raduju se, pozoruju brouky, pozoruju mravence. Nikdy jsem je nepozoroval. Proč jsem byl tak blbej, že jsem nekoukal do toho mraveniště? Tam je tolik dramat a tolik komedií dohromady, je to nádherný. Ale chápu, že jsou lidi, kteří jsou na tom mnohem hůř. Že mají problémy s kloubama, problémy s páteří, se zrakem, se sluchem. A tam je to těžší. Ale říkám, já vím, že to zní jako banalita, ale není to banalita. Zkuste si na každý procházce všimnout 2, 3, 4 věcí, které vás potěší. A tahle ta maličkost, když je snoubená tím, že je den za dnem, tak za měsíc to je 90 radostí. Mm-hmm. A ono to pomaličku, ale jistě, třeba po 2, 3 měsících se to začne sčítat a lidi ho vidí, že jim je líp. Je to těžký, vím to.
0: Ta divadelní hře je taky vlastně zápas o smysl života nebo přátelství. Tak postava Berana, šéfa policejní stanice Polabí, 3 děti, vy se tam potkáváte vlastně s Vláďou Hamplem, Luckou Štěpánkovou, tam jste hráli v Cestách domů. Tak jaké to je vlastně se takhle po letech setkávat? Jaké to je vlastně držet to přátelství?
1: Je to fajn, ale je to hanebné. Jo? Je to hanebné, protože já jsem vždycky byl jeden z nejmladších na tom place. A teď marně koukám, kdy uvidím staršího a většinou ho nevidím. Jo? Dokonce i ti lidi, kteří jsou z toho štábu, na ty se často zapomíná, herci jsou fajn, ale já se potkávám i s těma lidma, kteří jsou za tou kamerou. Bez nichž by to nebylo. Mnohdy kluci, kteří tam drží třeba bydlo jako mikrofon, o nich nikdo neví, ale bez nich by nebyl dobrý zvuk. Jo, já si vážím jejich práce nesmírně, ale já se potkávám s těma lidma rád, ale vidím, jak já stárnu, oni jsou furt ještě jako vypadají dobře, jo. Jo, když přijde, když třeba točím s Vaškem Vidrou, já mám takový dobrý pocit, nebo s Naďou Konvalinkou, že někdo starší než já, jo. Takže jo, samozřejmě, to jsou lidi, který já mám rád a Polabí je prostě seriál, který je založený na tom, že tam je opravdu spousta dobrých herců a moc hezky hrajou. A já se na ně rád dívám, takže teď tam máme nějaký nový, já si myslím, že nesmím říkat, kdo tam je, protože aby mě potom někdo zase nevyplísnil, ale potkávám se s něma rád. Lucka Štěpánková je herečka, která si myslím, že by se zasloužila daleko větší pozornost. Je to podle mě osudu ve své generace to nejlepší, co tady v této zemi máme. A já jí to přeju, že ona je skvělá.

0: 23 hodin 30 minut. Radiožurnál a zprávy. Záchranáři v Praze dnes v souvislosti s maratonem ošetřili 163 lidí, většinou kvůli přehrátí a kolapsům v teplém počasí. Do nemocnice odvezli 35 lidí, Radiožurnálu to řekl mluvčí záchranářů Karel Kirs. Kvůli závodu měli dnes posílenou službu o 9 posádek, připravený byl i golem určený pro velké akce a mimořádné události. Maratonu se dnes účastnilo skoro 12 000 běžců. Letiště Karlovy Vary by mělo přejít pod armádu, ve videu na sociálních sítích o tom informoval premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Chce investovat do přistávací dráhy, která by se měla prodloužit a rozšířit. Letiště momentálně patří Karlovarskému kraji. Podle hejtmana Petra Kubise z hnutí ANO kraj teď jedná s premiérem o podobě a podmínkách převodu. Izrael schválil plán na nákup dalších stíhacích letounů typu F-35 a F-15 od amerických výrobců. Informovalo o tom izraelské ministerstvo obrany s tím, že jde o první krok v rámci miliardového plánu na posílení izraelské armády a bojové pohotovosti. Podle serveru Times of Israel by se tak flotila letectva rozrostla na celkem 100 letadel F-35 a 50 stíhaček F-15. A brněnské biskupství připravilo zážitkovou hru Nepřemožení. Ta hráče přenese do dramatických událostí 50. let minulého století. Je inspirovaná příběhem popravených kněží Jana Buly a Václava Drboli. Zájemci si můžou zdarma zahrát v Jaroměřicích nad Rokytnou na Třebíčku a v Brně poblíž katedrály na Petrově. Sport. Velkou cenu Miami mistrovství světa vozů Formule 1 vyhrál po startu z prvního místa Ital Kimi Antonelli. Po třetím vítězství v hlavním závodě za sebou vede pořadí jezdců o 20 bodů před týmovým kolegou z Mercedesu Britem Russellem. Nastupních vítězů doplnili Antonelliho v Miami piloti McLarenu, druhý Brit Norris a třetí Australan Piastri.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Omezení na D1 u Jihlavy a zavřená silnice 8 před Teplicemi. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se dnes v noci pracuje v okolí sjezdu na Jihlavu. Na provoz je na kilometru 112 svedený pouze do jednoho pruhu, kolona se teď ale netvoří. Na pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se už rozjela kolona u sjezdu na Stodulky. Na 21. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu. Levým se už teď projíždí bez výraznějšího zdržení. Silnice 8 z Řehlovic do Teplic je zřejmě stále ještě neprůjezdná u Bystřan. U kruhového objezdu havarovala dvě osobní auta. Objíždět se dá přes místní část Světice, Pražskou ulicí. A na silnici 28 z Loun do Mostu zvyšte pozornost za odbočkou na Lipčeves. Vybočuje se tam před odstaveným vozidlem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: V noci se ochladí na 13 až 8 stupňů, zítra pak čekáme v Čechách jen přechodně polojasno. Jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů a na horách naměří většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje repríza víkendového hosta Radiožurnálu s Patricí Strouhalovou.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
1: I o víkendu.

0: S hercem Miroslavem Etzlerem si povídáme ve vysílání víkendového radiožurnálu. Když se ještě vrátím k těm postavám, tak třeba v Polabí hraje David Maj vašeho zetě. Vy jste vlastně taková vtipná dvojka mimo seriál. Tak jsem si říkala, jak moc je důležitý pro vás humor a umět si udělat i srandu sám ze sebe.
1: Já miluju humor a miluju, když si dělá někdo ze mě legraci. Já to mám moc rád, já to dělám taky těm dalším. A David Maj je strašně zajímavý člověk. Já jsem si ho nesmírně oblíbil, jako on to hraje výborně, sedlo mu to dokonale, to je jasná věc. Ale on je skvělý chlap. On je strašně hodnej. Tady oproti tomu vždycky říká, ty představ si, že zase mi nechtěli prodat rohlíky. Jo. A tohle to, že vy ne, a vyhodili ho z odchodu. Ale on je strašně fajn, je to chytrý kluk a my si velmi rádi spolu povídáme, takže mě s ním moc dobře. A humor je bez humoru co? Co chcete bez humoru?
0: A co právě ty schopnosti mít smysl pro humor vypovídají o nás, o naší osobnosti?
1: No, já si myslím, že velký problém začíná tam, když se někdo začne brát příliš vážně. Jakmile se začne někdo brát příliš... Já to poznám třeba u lékařů, jo. Takový ty největší špičky, co jsem v životě potkal, tak ty byly vždycky, říkali, my vlastně nic moc nevíme. To říkal režisér Evar Čorm. Vždycky, když je režíroval, říkal, děti, co s tím budeme dělat? Velice věděl, přesně věděl, kam to půjde. A vždycky měli pocit ty, co byli pod ním, že si to udělali sami. A já si myslím, že tohle to je takový jako společný znak těch velkých osobností v jakémkoliv oboru. A ať je to obor třeba lidí, kteří umějí skvěle vymalovat byt. Jo, malířů pokojů, kteří přijdou a řeknou, sakra, tady se nám to nepovede, pak odchází, je to úplně úžasný. Jo. Myslím si, že to je, to nebrání se vážně a nemyslet si, že já jsem ten středobod vesmíru, že to je ta cesta k tomu mít humor.
0: Může být smysl pro humor dán i geneticky?
1: To nevím. To si vůbec nedovedu představit, jestli to tak je. Bylo by to skvělé, kdybychom měli někde nějakou šroubovici, která by nám všem dávala humor. Ono taky toho humoru je moc. Paradoxní je, že já to vidím třeba protože dělám tu práci, kterou dělám, jak v té Evropě. V každé země je jiný humor. Německý humor je úplně diametrálně odlišný od toho českého. Britský, proto taky někdy nefunguje to, že se veme komedie, která má obrovský úspěch v Itálii a tady nefunguje. No jasně, když se podíváte na hádku běžného Itala s běžným Italem a na hádku dvou chlapů, který má každý 8 piv v krvi v České republice, vypadá to jinak. I ty ženy chodí jinak. Takže to je humor, si myslím, že kolik zemí světa, tolik druhů humorů.
0: Jaký humor má Simona Stašová a vaše úspěšné představení Cena za něžnost?
1: Simona je pro mě velmi inspirující bytost. Ona se tím netají, jí bude 72 roku a mám pocit, že má temperament 30-letýho buldozeru. Ona je velmi pracovitý člověk a velmi miluje ty lidi, pro který hraje. Já to strašně obdivuju, protože někdy člověk si říká, já musím do té práce, já musím. A ona tam taky přijde třeba vyčerpaná a pak podá, no prostě, Ona je jaderná elektrárna. A smysl pro humor má jiný než já. A když, protože já už jsem dneska fakt mnohdy až cynický a trošku do ní rejpnu, tak ona se třeba nejdřív trošku

0: Dívá bohatou výpověď o naší historii, o kultuře, politice, každodennosti. My tu tak trochu boříme stereotyp o polském plakátu spojovaném s polskou školou. Tu designerskou a typografickou disciplínu se snažíme představit v období 130 let. Od počátku této vizuální komunikace na polském území.
1: A tak se rovnou přesouváme k nejstaršímu plakátu ve sbírkách muzea. Pochází z roku 1892.
0: Ten umělecký reklamní plakát propaguje parovodní přepravní společnost Mauriceho Fajanca. Ten plakát je dvojjazyčný, v jazyku polském a ruském. Tehdy totiž Varšava byla pod ruským záborem. Ten plakát vytvořil typograf a průkopník fotografie Maximilian Fajanc pro svého bratra, podnikatele v říční dopravě. Ten plakát je neobvyklý proto, že jeho střední část je prázdná. To bylo místo pro vystavení aktuálního plavebního řádu.
1: Ale jsou tu i plakáty z doby druhé světové války, zachycující odpor proti německé okupaci. Plakáty vypovídající o touze po poválečné obnově. Plakáty ukazující život v Polské lidové republice. Plakáty připomínající různá jubilea i novodobé plakáty upozorňující na současné války, nenávistné projevy, klimatickou krizi i politickou zlovůli. Jsou tu umělecké plakáty, reklamní plakáty, plakáty, které se staly symbolem protestních hnutí. Celkem má muzeum ve sbírce 63 tisíc uměleckých děl.
0: V Polsku si velmi ceníme českého designu a české typografie. Vždycky jsme vám trochu záviděli ty skvělé, velmi talentované designéry. Ať už to byl Zdeněk Rosman, Ladislav Sutnar, Jaroslav Sura, až po ty současné. U nás ve sbírkách tak máme i krásnou kolekci českého plakátu.
1: Dodává kurátor Michal Varda. Přestože výstava nese označení stálá, není to úplně přesné. Každých několik měsíců totiž pracovníci muzea všech 240 vystavených děl vymění. První výměna je plánovaná na červen. V aktualizované expozici budou moci návštěvníci nahlédnout na polskou minulost i současnost zase trochu jinak. Z Muzea polského plakátu ve Varšavě Kateřina Havlíková, Radiožurnál.

0: Posloucháte noční radiožurnál a teď s vámi byla Morčíba. A jenom připomínám, že v nočním vysílání nás i dnes po druhé hodině čeká soutěž, a to o právě vyšlou audioknihu od Bianky Belové s názvem Případ Holečkovic. A čeká na vás zločin, vražda, která byla oficiálně vyřešena, ovšem zůstává hodně otázek a zřejmě také pravý pachatel na svobodě. Tak máte-li rádi napětí, soutěžte s námi po druhé hodině po zprávách. A teď ještě docela Bon Jovi, anebo Katka Knechtová právě teď.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Radiožurnál je jedna hodina. Zpravodajský přehled doplní Martin Matějka.
1: Hasiči zmenšují plochu požáru v Národním parku České Švýcarsko. Spojené státy začnou doprovázet lodě uvízlé v Perském zálivu. Fotbalisté Plzně porazili na úvod ligové nadstavby Hradec Králové. A dnes bude v Čechách převážně oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Národním parku České Švýcarsko se hasičům daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Ten teď zabírá plochu menší než kilometr čtvereční. Už třetí den se ho snaží zlikvidovat přes 400 hasičů. A České televizi to řekl generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
3: V tuto chvíli už jsme lehce pod 100 hektary, ale v žádném případě ještě nemáme a nemůžeme nahlásit lokalizaci, což předpokládám, že pokud se nám všechno podaří, že bychom mohli zvládnout do zítřka do večera.
1: Dnes dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska. Požár tak bude hasit celkem 9 helikoptér. Ty budou podle Vlčka zasahovat do soumraku a v noci budou hasiči pracovat na tom, aby se oheň nerozšiřoval. Meteorologové rozšířili výstrahu před vznikem požáru. Kvůli dlouhodobému suchu a letním teplotám bude platit až do středy. Týká se celé republiky, kromě jihozápadu Čech. Lidé by proto neměli rozdělávat ohně v přírodě a hlavně v lesích. Situace by se měla zlepšit tento týden. Během dneška se objeví první přehánky. Ve středu už by mělo pršet na většině území. Meteorologové zároveň oznámili, že letošní březen a duben byly v Česku nejsušší za poslední desítky let. Jen v sobotu hasiči zasahovali asi u 50 přírodních požárů. Spojené státy začnou hormuzským průlivem doprovázet lodě, které uvízly v Perském zálivu, oznámil to americký prezident Donald Trump, podle kterého tím jeho země reaguje na žádosti o pomoc celého světa. Nabídka se týká plavidel ze zemí, které nejsou nijak zapojené do stávající americko-íránské války. Spojené státy by s eskortováním lodí měly podle Trumpa začít už dnes. Americký prezident to označil za humanitární operaci, díky které se budou moct námořní společnosti znovu svobodně věnovat svým obchodům. Kriminalisté se zabývají sobotní tragickou nehodou na traktoriádě v obci Libeř u Prahy. Zemřelo při ní dítě. Policisté teď vyšetřují, co přesně se na traktoriádě stalo, říká policejní mluvčí Michaela Richterová.
4: Kriminalisté budou prověřovat celou tuto věc pro podezření z trestného činu usmrcení z nedbalosti. Nicméně s ohledem na citlivost tohoto případu nebudeme poskytovat žádné bližší informace.
1: A novým přírůstkem zoo Hluboká je mládě kočkodana Husarského. Narodilo se v polovině dubna. Je už pátým kočkodaním mládětem, které se v zoologické zahradě podařilo úspěšně odchovat. Podle zooložky Markéty Jariabkové není jisté, jestli mládě v zoologické zahradě zůstane.
5: Pohlaví budeme zjišťovat v těch 2 až 3 měsících. Teď se samice chrání, pořád má přitisknuté na břiše, takže jaký pokus o odchyt by byl riskantní pro všechny. Pokud by to byla holka, tak budeme jednat o tom, aby u nás mohla zůstat. Pokud to bude kluk, tak budeme řešit odchod do jiné zoologické zahrady.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sparty v prvním kole skupiny o titul v Šancelize porazili Jablonec 2-0 a na vedoucí Slávii ztrácí 8 bodů. A vítězně vstoupila do nadstavby také Plzeň, která doma porazila Hradec Králové 3-1 a udržela třetí místo v soutěži. Pátým Východočechům Viktoria odskočila na rozdíl 7 bodů. To mimo jiné potěšilo trenéra Plzně Martina Hyského, který byl rád i za to, že jeho svěřenci ve Štruncových sadech zvítězili poprvé od poloviny března.
6: Takže to byla motivace podat dobrý výkon a udělat důležitý krok v té nadstavbě, odskočit Hradci o 3 body a to se povedlo. Samozřejmě já si uvědomuju, že rozhodně není vyhráno, rozhodně není konec. Je potřeba udělat za týden další důležitý krok.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D1 u Brna a překážka na D11 u Hradce Králové. Na dálnici D1 vyšetřují nehodu u Brna ve směru na Ostravu a v omezení na kilometru 196 havarovaly 2 kamiony. S opatrností je to průjezdné plynule. Na D11 z Prahy do Hradce Králové zvyšte pozornost za sjezdem na dálnici do Olomouce. Na 89. kilometru pojedete kolem odstaveného vozidla. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště už projedete omezením za odbočkou na Studulky plynule. Na 21. kilometru pracují silničáři v pravém pruhu, levým pruhem projedete bez výrazného zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Tak v noci má přibývat oblačnosti, teploty se pohybují mezi 13 až 8 stupni Celsia a přes den pak čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno a beze srážek, nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů, na horách bude většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
0: Posloucháte noční vysílání radiožurnálu 5,5 minuty po 13:00 a v Česku přibývá dětí a dospívajících, kteří potřebují pomoc psychologů nebo psychiatrů. Třeba v Pardubicích kvůli tomu už podruhé chtějí stěhovat místní krizové centrum. O jeho službě je totiž takový zájem, že kapacita pro všechny pacienty nestačí. Podrobnosti nabídneme už za okamžik.
2: Noční radiožurnál
8: a Adam Carda.

0: Statistiky Linky bezpečí potvrzují, že stále více dětí a náctiletých v Česku vyhledává pomoc psychologa nebo psychiatra. Podobnou zkušenost mají i v krizovém pracovišti při SKP centru v Pardubicích. To se kvůli velkému zájmu musí už podruhé stěhovat. Poprvé mu došla kapacita už před 2 lety.
1: Po příchodu vidíte čekárnu pro klienty spojenou s kanceláří sociálních pracovníků. Za ní je velká konzultovna a za ní vidíte menší konzultovnu.
2: Sociální pracovník Radim Blažek ukazuje zázemí, kam se krizové centrum v Pardubicích přestěhovalo před 2 lety. Tehdy výrazně vzrostl počet dětí a dospívajících od 12 let, kteří potřebovali odbornou pomoc. Stejná situace se nyní opakuje, vysvětluje koordinátorka SKP centra Pardubice Iva Bančuchová.
3: Když jsme začínali v roce 23, tak bylo ve věku 12 až 15 33 klientů a v loňském roce už bylo 68.
2: Vzrostl také počet nezletilých a mladých lidí od 16 let, kteří v pardubickém krizovém centru také hledají pomoc. Zatímco v roce 2023 jich bylo kolem 140, loni už 240. Psychologové a sociální pracovníci zde nabízejí až 10 setkání. Jejich hlavním cílem je stabilizace psychického stavu klientů. Čekací lhuty na vyšetření u dětského psychologa a psychiatra jsou totiž neúměrně dlouhé. A přitom, jak uvedl sociální pracovník Blažek, někdy jde i o život.
1: Sebepoškozování, sebevražednost klientů, potom sexuální zneužití nebo napadání.
2: Důvod, proč tak vysoký počet dětí a dospívajících potřebuje odbornou pomoc, vidí koordinátorka pardubického SKP centra Bančuchová také v současném životním stylu.
3: Dřív byly ty děti obklopeny malým počtem kamarádů, sdíleli mezi sebou ty své starosti. Teďka vlastně ten tlak sociálních sítí ohromný.
2: Krizové centrum v Pardubicích navštěvuje i 12-letý Vojta.
4: No a je to tam celé fajn, že si můžu popovídat o čemkoliv chci, třeba o škole, když se stane něco jako fakt špatného.
2: Vojta stejně jako další klienti pardubického krizového centra bude od září docházet už na novou adresu. Zařízení se bude stěhovat do větších prostor a přijme dalšího psychologa, aby mohlo nabídnout pomoc většímu počtu těch, kteří ji potřebují. Z Pardubic, Šárka Rusnáková, Radiožurnál.

0: Píseň Solitér a Pukáč zazněly v nočním radiožurnálu s datem 4. května. Na nemocnice a zdravotnická zařízení se ve válečných konfliktech v posledních letech útočí čím dál tím častěji. Lékaři bez hranic upozorňují, že se navíc proměňují i pachatelé. Zatímco dříve to byly většinou různé ozbrojené skupiny, dnes už na nemocnice často útočí i samotné státy, například Rusko nebo Izrael. Lékaři bez hranic před touto novou normou varují. Právě dnes je to navíc přesně 10 let od přijetí rezoluce OSN o útocích na zdravotnictví, ve které podobné činy jednohlasně odsoudilo přes 80 států.
1: Mezi kolegy třeba na palestinských územích jsme často mluvili o tom, že se nám někdy zdá při tady těch útocích, jako kdyby mezinárodní humanitární právo bylo pohřbený pod těma sutinama úplně stejně jako všichni lidi, co tam ztratili život.
2: Popisuje vedoucí komunikace České kanceláře Lékařů bez hranic Tereza Vinhanjaková. Sama se zúčastnila několika misí v zemích, kde jsou zdravotnická zařízení cílem útoků nejčastěji. Kromě zmiňovaných palestinských území vyjela taky třeba na Ukrajinu nebo Haiti.
1: A když si uvědomíte, co všechno stojí za tím, aby nemocnice fungovala, to jsou opravdu měsíce příprav, je to výstavba, hledání lidí, opravy, zapojí se do toho specialisté třeba i z celého světa a pak se útokem v rámci jako sekund poničí buď to celé oddělení, nebo v nejhorším případě, jako to bylo v Kunduzu, se téměř celá nemocnice srovná se zemí.
2: Právě útok na nemocnici v afgánském Kunduzu podnítil práci na rezoluci OSN, která útoky na zdravotnická zařízení, jejich personál, sklady, konvoje a další humanitární pracovníky odsuzuje. Nemocnice Lékařů bez hranic v Kunduzu se stala terčem cíleného amerického bombardování 3. října 2015. Při útoku zemřelo 24 pacientů, 14 pracovníků nemocnice a 4 ošetřující osoby.
3: Ta nemocnice tam fungovala 4 roky a všechny strany věděly, jaké má koordináty, kde se přesně nachází. GPS koordináty byly známé jak afgánské vládě, tak spojencům. Dokonce ty koordináty byly známé ve Washingtonu.
2: Řekl radiožurnálu v říjnu 2015 chirurg a účastník misí Lékařů bez hranic Tomáš Šebek, který v kunduzské nemocnici ještě půl roku před útokem sám pracoval.
3: Prostě na nemocnici se neútočí a nemocnice by se neměly bombardovat.
2: Spojené státy později přiznali odpovědnost za nálet a omluvili se za něj. Podle amerického generála Josepha Voutla za bombardováním stála kombinace neúmyslných lidských selhání, technických chyb a špatného postupu. Obvinění z válečného zločinu ale armáda odmítla.
4: Vyšetřování nedospělo k závěru, že by pochybení vojenského personálu představovalo válečný zločin. Takové označení se obvykle používá pro úmyslné činy, jako je záměrné cílení na civilisty nebo na chráněné objekty a lokality. Nikdo z příslušníků nevěděl, že zasahují nemocnici.
2: Tereza Vinhanjaková vysvětluje, že dopady útoku na zdravotnická zařízení pociťují lidé v oblasti často řadu dalších měsíců i let.
1: I když by potenciálně například bojující strana útokem na nemocnici získala nějakou vojenskou výhodu, tak ta je vždycky dočasná a ve výsledku malá. Ale ty dlouhodobé následky jakéhokoliv útoku na zdravotnictví jsou obrovské. Část dané populace lidí ztratí třeba i kompletně přístup k jakékoliv lékařské péči ve své blízkosti. To je chvíle, kdy se umírá i při zraněních, která by člověk s funkční nemocnicí poblíž zkrátka přežil.
2: Vinhanjaková dodává, že stoupající počet útoků na zdravotnická zařízení Lékařům bez hranic komplikuje práci, snižuje jejich efektivitu a zpomaluje akceschopnost. Organizace zároveň za posledních 10 let přišla o 21 zaměstnanců, kteří při útocích zemřeli. Adéla Bartáková, Radiožurnál. We'll be right back.

0: Máme 1 hodinu a 30 minut. Posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
1: Českou neděli zažilo zatím nejteplejší den letošního roku, když v Plzni, Bolevci a v Tuhani na Mělnicku teplota dosáhla k 29 stupňům Celsia. Rekord zaznamenalo 11% ze zhruba 170 stanic, které zaznamenávají teplotu minimálně 30 let. Na síti X to oznámil Český hydrometeorologický ústav. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se v Jerevanu setkal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Babiš věří, že rusko-ukrajinskou válku je možné ukončit, jde ale o to, kdo konec bojů zprostředkuje. Premiéra komplikuje situaci to, že se teď americký prezident Donald Trump zabývá krizí v Hormuzském průlivu. Do mírového procesu by se podle něj mohli zapojit lídři zemí Střední Asie nebo turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. 7 zemí ze skupiny OPEC Plus se dohodlo, že v červnu zvýší své kvóty na těžbu ropy o 188 tisíc barelů denně, informovala o tom organizace zemí vyvážejících ropu. Zvýšení kvót je spíš symbolické, protože dodávky ropy z Perského zálivu zůstávají omezené v důsledku války Spojených států a Izraele s Íránem. Upozorňují na to agentury Reuters a Bloomberg. A v Pardubicích vznikne kotviště pro lodě na Labi, a to v prostoru Dolní Rejdy blízko Zdymadla. Kotviště poslouží v budoucnu i velkým lodím, které začnou úsek řeky využívat v případě jeho splavnění. Práce by měl být hotové na konci září. Sport. Fotbalisté Lyonu porazili Rennes 4-2, zvítězili ve francouzské lize po čtvrté za sebou. Pavel Schulz naskočil do sestavy v 70. minutě. Adam Karabec zůstal mezi náhradníky. Lyon si 2 kola před koncem polepšil v tabulce na 3. místo, které zaručuje přímou kvalifikaci do Ligy mistrů.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D1 u Brna a omezení na Pražském okruhu u sjezdu na Stodůlky. Na D1 zvyšte opatrnost při průjezdu kolem Brna ve směru na Ostravu. Na kilometru 196 havarovaly 2 kamiony. Provozu příliš nepřekážejí, takže se nezdržíte. Na Pražském okruhu směrem z dálnice D1 na letiště se pracuje za sjezdem na Stodůlky. Na 21. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli opravě vozovky. A už je to bez kolony, projíždí se plynule. A s novým omezením počítejte na dálniční křižovatce u Olomouce. Ve sjezdu z dálnice D46 od Vyškova na D35 směr Ostrava budou silničáři až do večera opravovat vozovku. Průjezd bude zúžený pouze na jeden pruh. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci má přibývat oblačnosti, teploty se pohybují mezi 13 až 8 stupni Celsia. Přes den čekáme v Čechách jen přechodně polojasno, jinak oblačno až zataženo a později výjimečně přehánky. Na Moravě a ve Slezsku bude většinou polojasno. Nejvyšší pondělní teploty 22 až 27 stupňů, na horách naměří většinou kolem 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
4: 3 minuty po 1:30 ladíte noční radiožurnál a teď tu jsou YouTube. Přeji příjemný noční poslech.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi.

0: Už je to 22 let, co drží český traťový rekord na pražském maratonu Robert Števko. A ani včera se utratil o svůj výkon bát nemusel. Postupně mu ale na paty šlape Jan Havlena, který v rozpálené metropoli obhájil republikový titul. A oba uslyšíte v nočním radiožurnálu už za chvíli. Mezitím Roxet a nebo Petr Perk právě teď.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: Než zasnou světla poslední, tak rychle, než se rozepní.

0: Tisíce běžců včera zaplnili pražské ulice při tradičním maratonu a nejrychlejším domácím atletem byl stejně jako loni Jan Havlena. Vítězný Berenahu Cegu z Etiopie byl sice o víc než 10 minut rychlejší než on, ale Havlena si i tak posunul osobní rekord. A jak při rozhovoru v cílové rovince si všiml náš sportovní reportér Jakub Marek, Havlena po závodě nevypadal ani tak vyčerpaně jako před rokem.
1: Problém byly lítka, která mě bolela. Posledních 8 kil, jako bych řekl, dost se mi stáhly a proto já jsem nebyl vyčerpaný v cíli, ale ta bolest byla silná a já jsem vlastně jenom chtěl ten závod doběhnout. Byl jsem celý závod sám, já jsem strašně rád, že to vyšlo na osobák, no je vidět, že jsem na tom líp, než jsem kdy byl.
2: Ten osobní rekord byl poměrně bezpečně překonaný, tak už asi v polovině trati jste tušil, že by to mohlo být.
1: V polovině trati jo, poslední 6 kil jako do cíle úplně ne. Ale já jsem nesledoval hodinky na konci, já jsem prostě chtěl běžet. Já jsem věděl, že za mnou nikdo nebyl. Byla škoda, že vlastně nikdo neběžel se mnou. Mohl z toho být rychlejší čas, ale jsem rád, že to dopadlo, jak to dopadlo.
2: Jak těžká byla ta druhá polovina, kdy už bylo teplej, ne tedy až tolik, jako je teď?
1: Hrozný to bylo, no, ale tak bylo hůř. Asi ne na maratonu, ale v životě třeba bylo hůř. Já jsem si řekl, že se jako nemusím cítit dobře. Že prostě je to blbý, je to těžký, no ale je to život a já to prostě potřebuji dneska vyhrát. A řekl jsem si tohle, no, říkám, dneska tady nejsem o to, aby se cítil dobře, dneska jsem o to, abych tady vyhrál a abych tady zabojoval osobák a prostě to doběhnu.
2: To říká 25-letý český maratonec Jan Havlena, který je teď už dvojnásobným českým šampionem na této tradiční distanci. V Praze si teď opět vyzkoušel, že ještě není na limitu své výkonnosti a o další zlepšení se tak v říjnu pokusí na jedné z nejrychlejších a nejslavnějších tratí na světě.
1: Příští maraton bude Chicago. Já věřím, že tam bude s kým běžet a že tam bude menší teplo. Tady opravdu bylo vedro a byl jsem sám. A tohle jsou dva faktory, které hodně srazí ten výsledek. Při té přípravě jsem si vlastně plánoval, na jaké mezičasy chci běžet, při jakých scénářích a měl jsem vlastně 4, no. Prostě buď to chladno a skupina, chladno a sám, teplo a skupina, teplo a sám, takže to bylo to nejhorší, teplo a sám.
2: A výrazného posunu Jana Havleny si u trati všiml i bývalý skvělý vytrvalec Robert Štefko. Rodák z Košic, který od roku 2004 reprezentoval Česko, je držitelem nejlepšího domácího výkonu na pražském mezinárodním maratonu a na Havlenu má

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
3: Teď tady přistávala helikoptéra, tam byli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
3: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: Radiožurnál, jsou 2 hodiny. U mikrofonu je Martin Matějka, zazní zprávy.
5: Hasiči už třetím dnem bojují s lesním požárem v Národním parku České Švýcarsko. Situace zůstává vážná. Írán dostal prostřednictvím Pákistánu americkou odpověď na svůj návrh mírového plánu. Volejbaloví Lvi Praha vyrovnali finálovou sérii extraligy s Karlovarskem na 2-2 na zápasy. A dnes bude v Čechách převážně oblačno až zataženo. Na Moravě a ve Slezsku většinou polojasno a teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
5: Na 400 hasičů se dál snaží dostat pod kontrolu požár v Národním parku České Švýcarsko. Oheň se už dál nešíří, dokonce se podařilo zmenšit zasažené území, ale situace zůstává vážná. Hasiči mají k dispozici i drony, velkokapacitní cisterny a 7 vrtulníků. Během dneška mají přiletět na pomoc další 2 stroje Black Hawk ze Slovenska.
6: Zásah komplikuje sucho, vítr i nepřístupný terén, popisuje generální ředitel hasičů Vladimír Vlček.
7: Není to úplně jednoduché, protože ta teplota je relativně vysoká, to znamená, že je třeba často střídat ty hasiče.
6: Nedaleko jednoho ohniska je domov pro seniory. Hasiči se ho snaží uchránit, zatím nemuseli nikoho evakuovat. Oblast kolem Rynartic na Děčínsku je uzavřená a platí nad ní bezletová zóna. Anna Millerová, Radiožurnál.
5: Letiště Karlovy Vary má nově přejít pod armádu. Ve videu na sociálních sítích o tom informoval premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Chce investovat do přistávací dráhy, která by se měla prodloužit a rozšířit. Letiště momentálně patří Karlovarskému kraji. Podle hejtmana Petra Kuby se z hnutí ANO kraj teď jedná s premiérem o podobě a podmínkách převodu. Změnu vlastníka ještě musí schválit krajské zastupitelstvo. Hejtmanství už uvedlo, že chce, aby letiště bylo vojenské s civilním provozem. Podle hejtmana s tím úzce souvisí i výstavba letecké záchranky, která zatím v kraji chybí. Spojené státy odpověděly na íránský návrh mírového plánu, informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na íránská státní média. Obsah odpovědi není zatím známý, komunikaci mezi oběma zeměmi zprostředkovává Pákistán. Írán uvedl, že teď americkou odpověď na 14-bodový plán k ukončení války vyhodnocuje. Americký prezident Donald Trump se k íránskému návrhu v sobotu vyjádřil.